0: Sport.
1: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází na roční hostování do Al-Hazímu, který je na 10. místě Saúdsko-arabské ligy. Mistrovská Slavia si ho ale může během zimy stáhnout zpátky, jak informovala na sociální síti X.
2: Staněk, který byl s reprezentací na letošním mistrovství světa už od závěru minulé sezony v lize nechytal. Po zranění ho už do brány Slávie nepustil Jakub Markovič. Pro 30-letého golmana to ale nebude první zahraniční angažmá. V úvodu kariéry přešel z mládeže Sparty do anglického Evertonu, kde strávil včetně hostování 2,5 roku. Za A tým ale v anglické lize nikdy nenastoupil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Změnu trenéra pak hlásí prvoligový Zlín. Vedení posledního týmu tabulky odvolalo Bronislava Červenku, kterého nahradí dosavadní sportovní manažer Pavel Hovtych.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Měřínem a uzavírka na D46 u Prostějova. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s překážkou za Měřínem. Na kilometru 137 pojedete kolem porouchaného kamionu. Blokuje tam odstavný pruh. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je uzavřený sjezd i nájezd na exitu Prostějov-jih. Na 25. kilometru pokračuje demolice Římsy. Počítejte s objížďkami. Na D4 ze Strakonice do Prahy vás zpomalí zúžení za Řitkou. Na 14. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Pracovat se tam má až do zítřka, teď ale projedete plynule. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 5,5 minuty po 2 hodině nastal čas na soutěž nočního Radiožurnálu. Tento týden tu pro vás máme audioknihu od Václava Erbena s názvem Pastvina mrtvých. A vy se můžete těšit na legendárního kapitána Exnera, který dorazí na místo činu ve svém kabrioletu. A jak si poradí se sérií záhadných zmizení, to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit. Detektivku k poslechu si můžete vyhrát na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci a volat můžete právě teď.
0: Noční Radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Alcazar zazněl v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové jsou zde snad, jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak dnešní výhru Pastvinu zmizelých známe a teď pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonu. Haló, slyšíme se?
3: Ano, Radek Český Lípí.
0: Radku, já vás zdravím, teď slyším, že jste na cestách, je to tak?
3: Ano.
0: A jede se bez problémů?
3: Ano, my jsme na Slovensku, takže
0: přejeme. Aha, tak pokud by někdo zamířil na Slovensko, tak i tam je provoz v pořádku. To je dobrá zpráva. Já pro vás budu mít soutěžní otázku, k ní 3 možnosti a jedna z nich je správná odpověď. Jsou vám takhle pravidla jasná?
3: Ano.
0: Tak pojďme na to. Dneska nás zajímá, které z následujících děl nepatří do série příběhů s kapitánem Exnerem. Za A. Poklad byzantského kupce. Za B. Smrt na Nilu. Za C. Znamení Liry.
3: Bčko.
0: Bčko říkáte. Smrt na Nilu. Myslíte, že by se nedostal až třeba k Nilu ve svém Mercedesu kabrioletu? Ne, samozřejmě, Smrt na Nilu, to je Hercule Poirot a Agatha Christie, takže to je správná odpověď, já vám gratuluji.
3: Děkuju.
0: Předpokládám, že výhra bude pro vás?
3: No, nikomu darujeme.
0: Někomu darujete, tak doufám, že no. bude potěšen, obdarovaný a já vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit o audioknihu Pastvina zmizelých od Václava Erbena samozřejmě i zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Už bez českých mužů pokračuje druhý týden US Open v New Yorku. Znamená to také, že všichni nominovaní mají dost času na přípravu na velký Davis Cupový zápas. Už 18. a 19. září, tedy týden po Grand Slamu, se čeští tenisté utkají s výběrem Spojených států o postup na závěrečný finálový turnaj. Hrát se bude v Praze na tvrdém povrchu v Libeňské hale. Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych podle zvyku vyrazil do Ameriky, aby byl v kontaktu se všemi reprezentanty. Mluvil o tom s reportérem Davidem Prouzou.
1: Vy jste tady už nějaký ten den, měl jste možnost vlastně s klukama mluvit, měl jste možnost vidět je hrát, tak máš nějaký, řekněme, komplexnější dojem zatím z jejich výkonu, jaký je?
2: Takhle, abych to shrnul, tak přesně tak, já jsem sem přijel o pár dní dřív, abych vlastně s klukama mohl strávit nějaký čas, nebo prostě s každým si dát nějakou dobu, aby jsme se pobavili o tom nadcházejícím utkání, doladili posledních pár detailů, které tak nějak zbývají vždycky doťuknout, protože samozřejmě se řeší delší dobu, ale vždycky v tom čase se tak nějak vždycky objeví něco víc a to jsou věci, které si s nima chci probrat osobně a hlavně předtím, než ten turnaj začne, takže to musím říct, že to se povedlo, takže s tím za sebe musím říct, že jsem spokojený. A pak se samozřejmě dostáváme k nějakým výsledkům nebo tomu, jak se klukům daří. Asi bych to úplně nerozebíral jmenovitě. Já si myslím, že kluci sami moc dobře ví, co pro ně jsou výkony, s kterými by byli spokojení nebo nebyli. Já zase na jednu stranu tím, že s nima netrávím úplně denodenně a víceméně to lehce sleduju z pozdálí, tak nevím, jestli jsem úplně ten správný, abych hodnotil každý jejich jeden turnaj, jak se jim daří nebo nedaří. Určitě ty výsledky mohly být lepší, ale zase dneska, když tady pozoruju celou tu generaci, ať už jsou to naši kluci nebo vlastně všichni ostatní, tak si myslím, že se hodně ukazuje to, že ta vyrovnanost prostě opravdu jde ze dne na den, takže opravdu dneska to žebříčkové postavení zase až tolik neznamená. Opravdu jde o to, jak se na ten den kdo připraví, jak hraje a tak to je, takže tady moc dělat jako prognózy, že nás čeká neuvěřitelně silný tým z Ameriky. Ano, papírově určitě, ale každý zápas je jiný a každý zápas začíná od nuly.
1: Davis Cupový zápas proti Americe se bude hrát v O2 Areně v Praze po delší, opravdu delší době. Vy jste tam zažil své, včetně jednoho vítězství. Je to pořád něco, na co si třeba vzpomenete, nebo něco, co vám v té hlavě přetrvává, protože předpokládám, ta atmosféra tehdy musela být nesrovnatelná. Tady to nezažije na Grand Slamu.
2: Určitě to je věc, na kterou se absolutně nezapomíná. Člověk jí má před očima poměrně často. Ti diváci nás vždycky hnali, obrovská pomoc pro celý ten tým a vždycky nás to vyhecovalo. Takže já si myslím, že tady máme novou generaci, která nějakým stylem se snaží urvat si to svoje místo v tom Davis Cupu taky. Nás čeká jako velký utkání, doufejme před plně vyprodanou halou a pokusíme se ty Američany znova porazit, tak jak se nám to povedlo loni.
1: Říká Tomáš Berdych. Tomáš, já vám moc děkuju za váš čas, za ten rozhovor a přeju, aby ta atmosféra byla co nejhlasitější a aby vás a hlavně kluky nesvazovala.
2: Jo, děkuju moc, díky.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
4: Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu. Ta účast popírá. Lotyšsko plánuje zavést 300% clo na ruské a běloruské obilí. Uvedl to premiér Andris Kulbergs. Lotyšsko a Litva minulý týden uvedli, že zvažují dovoz ruského obilí přerušit úplně. Rusko kvůli ukrajinským úderům na přístavy v Černém moři zvýšilo export přes Lotyšsko. Zákaz dovozu nebo zvýšení cla by podle agentury Reuters Moskvě mohlo sebrat alternativní možnost vývozu obilí. Francie a Jižní Korea investují v příštích 5 letech miliardu eur do filmového průmyslu. To je skoro 25 miliard korun. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb. A pražský vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl před 4 lety v centru Prahy konflikt s řidičkou. Žena 2 dny poté zemřela na syndrom zlomeného srdce. To je vzácný stav, kdy člověk náhle zemře po silném psychickém vypětí. Podle soudu ale nelze prokázat, že by syndrom způsobil cyklista. Advokát cyklisty Vlastimil Rampula je s rozsudkem spokojený. Rodina řidičky se k němu nevyjádřila. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu.
5: Sport.
4: Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže taky pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lan. V ligové fázi čekají mimo jiné taky Arsenal, Bayern Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další 3 Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Měřínem a komplikace v Kladně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za Měřínem na kilometru 137 porouchaný kamion. Blokuje odstavný pruh, dejte pozor na vybočující vozidla. Na D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Rudnou. Na kilometru 7,5 silničáři pracují na vozovce, je tam uzavřený levý pruh. Je to bez kolony, ale projíždějte opatrně. V Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, která by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. A v Kladně jste nám hlásili komplikace v Americké ulici. U požáru supermarketu zasahují záchranáři a průjezd je omezený kvůli většímu množství techniky stojící na vozovce. Místu se proto raději vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Hodiny ukazují 3 minuty po 2:30 a v nočním radiožurnálu zazní Michal Hrůza a píseň Na pořád.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a za chvíli se podíváme na praktické využití umělé inteligence ve firmách. AI našla uplatnění například v sektoru pojišťovnictví. Výrazně likvidátorům pomáhá třeba s vyhodnocováním škod u aut, hlavně na čelních sklech. Za pár minut o tom uslyšíte víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ně spoléhá při likvidaci škod aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než ke kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Thank you. It's very much.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
2: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ukrajinský generální prokurátor Kravčenko po korupčním skandálu oznámil rezignaci. Tenistka Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open a dnes bude jasno až polojasno s teplotami až do 32 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
4: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
5: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
4: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
6: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžit nadál.
4: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Svou rezignaci už předložil prezidentovi Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s tím se do vazby dostal mimo jiné i Kravčenkův náměstek Serhii Kropiva. Kravčenko v příspěvku zopakoval, že se na žádném korupčním schématu nepodílel. Krátce po půlnoci vyjeli hasiči k požáru supermarketu v americké ulici ve středočeském Kladně. Platí tam 3. stupeň poplachu ze 4. Podle předběžných odhadů plameny způsobily škodu asi za 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře z plameny bojuje celkem 18 jednotek hasičů i za pomoci výškové techniky.
7: My máme na místě 2 evakuační autobusy, protože jsme museli evakuovat 53 osob z přilehlé ubytovny a na místě máme dron, který nám monitoruje celou situaci.
2: Požár už mají hasiči pod kontrolou, nikdo není zraněný. Na místo jede taky těžká technika, která bude rozebírat konstrukci haly.
3: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčiková 7-6-6-4. Zápas se hrál na druhém největším kortu v areálu a tribuny byly hodně zaplněné a to udělalo světové jedničce ve čtyřhře velkou radost.
8: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně 3. kolo bylo na tak velkém kurtu, takže za mě vlastně i po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že jsou in, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
2: A ve dvouhře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Česká tenistka nastoupí proti světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Arině Sabalenkové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D1 za Měřínem i na D3 u Ševětína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za Měřínem. Na kilometru 137 stojí kamion. Má poruchu, zabírá tam odstavní pruh. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic podobná překážka u Ševětína. Na kilometru 118 projíždíte opatrně kolem odstaveného nákladního auta. Nepojízdné vozidlo stojí i na dálnici D35 za Olomoucí ve směru na Ostravu. Může vás překvapit za Kocourovcem na kilometru 286. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov, kde o plánované čištění skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
1: Ladíte noční radiožurnál 5 minut po 3 hodině a přeji poklidnou úterní noc v naší společnosti. Alespoň na chvíli zažít stav bez tíže a ocitnout se v kůži astronautů, když se chystají do vesmíru. Mladí lidé od 13 do 18 let se mohou od včerejška přihlašovat na další simulovanou vesmírnou misi. Za chvíli řekneme, jak bude Česko znovu vybírat své kadety.
3: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže a co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? To všechno brzy zažije dalších 20 mladých lidí vybraných do druhé studentské mise Zero G. Přihlášky do ní teď přijímá až do 5. října národní program Česká cesta do vesmíru.
1: Zero G!
2: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: Natočení videí, dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Etapa, kterou všichni kadeti z předchozího ročníku hodnotí jako tu nejstrašnější, protože opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
3: Co se týká úplně přesných specifikací astronautského výcviku, tak to je velmi tajné. Každý, kdo se přihlásí do toho výběrového řízení na reálného astronauta, tak vlastně podepisuje mlčenlivost dokumenty, že nesmí z toho nic vypustit. My samozřejmě tím, že jsme s Evropskou kosmickou agenturou a s řadou astronautů v kontaktu, tak víme, na co se zaměřit. Je to hodně podobné tomu, co opravdu musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
4: Trošku šli teď blbě, jak jsme stoupali. Ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
5: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni si to užívají.
2: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplň je přizpůsobená věku, zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
2: Pro pobyt v kosmu je důležité, aby lidé byli zároveň tělesně zdatní a zároveň měli vědomosti. Pro druhou misi Zero G proto pořadatelé přidali i novinku.
3: My jim právě už při druhé etapě dáme k dispozici studijní materiál. Oni ho budou mít 2-3 měsíce a můžou si ho nastudovat tam a zpátky. Pátá etapa je právě tady ten vědomostní kvíz. Všichni, kdo postoupí po druhé etapě dál, tak dostanou možnost se vlastně naučit a dozvědět spoustu informací o Aleši Svobodovi, České cestě do vesmíru, ale i o českých kosmických úspěších a novinkách.
2: Přihlásit se můžou i ti, kdo v předchozí misi nepostoupili dál. Mise sice bude postupovat vyřazovacím způsobem, ovšem vyřazení ze širší kosmické společnosti se nikdo bát nemusí.
6: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
2: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Informace jsou na webu českacestadovesmíru.cz. Psáno dohromady. Martin Srp, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Cher s vámi byla v nočním radiožurnálu a teď přidáme jedno varování. Policie jen na jihu Čech za prvních 7 měsíců letošního roku řešila přes 350 případů kyberpodvodů. Lidé přicházejí po střetu s podvodníky stále častěji i do občanské poradny Eva Charity České Budějovice.
1: Na internetu mě oslovil muž. Chtěl si se mnou psát jenom tak, že má doma syna, že je v Iráku, že tam se byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
2: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měla kontaktovat OSN na e-mail, který jí podvodník poslal. Její identitu radiožurnál zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
1: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No a že by prvně ale chtěl letět jako do Česka za mnou. Furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
2: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří na příklad jako výhodná investice.
3: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
2: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
3: A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, pocitům nějakého strachu, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
2: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
5: Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i resorty vnitra a obrany. Dnes chtějí představit bližší plán, jak situaci dál řešit. Vláda zatím neplánuje regulovat ceny pohonných hmot, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání kabinetu. Marže českých prodejců paliv se podle něj drží nízko a za zdražování můžou nedostatečné kapacity rafinérií a jejich rostoucí marže. Babiš chce situaci řešit na evropské úrovni. A pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody.
0: Sport.
5: Francouzský pilot Formule 1 Isaac Hadjar vynechá kvůli zraněnému zápěstí 3. velkou cenu za sebou. Na sociálních sítích to oznámil jeho tým Red Bull. Za něj nebude závodit ani o víkendu ve Španělsku a stejně jako v Nizozemsku a Itálii ho nahradí Liam Lawson. Hadjar je v průběžném pořadí mistrovství světa 8. Velká cena Španělska se letos poprvé pojede na městském okruhu v Madridu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D2 za Břeclaví i na D46 u Prostějova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy počítejte až do zítřka s omezením mezi Břeclaví a hranicí. Mezi 54. a 57. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem a kvůli demontáži dopravního značení. A teď se oběma směry projíždí plynule. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je uzavřený sjezd i nájezd na exitu Prostějov jich. Na 25. kilometru pokračuje demolice Římsy, počítejte tam s objížďkami. A v Praze připomínáme pokračující uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Krajně pravicová alternativa pro Německo slaví drtivé vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku.
9: AfD získala necelých 44% hlasů.
10: Jedná se o historicky nejúspěšnější výsledek strany.
11: Její vládu by mohla tolerovat strana Sáry Wagenknechtové.
12: A strana CDU musí naopak po čtvrtstoletí vlády vyklízet stůl.
13: Volební
14: účast trhala rekordy.
7: Historický triumf AfD poprvé ovládla zemské volby. Alternativa pro Německo přejela soupeře a drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co slibuje a co od ní východní Němci očekávají? Ptám se germanisty a politologa Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
13: 3, 2, 1.
7: Dnes je úterý, 8. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do studia Vinohradské 12.
14: Rádo se stalo.
7: AfD v Sasku-Anhaltsku převálcovala koho mohla, je to drtivé vítězství, je to zemětřesení, jak o tom píše Der Spiegel. Ve štábu se ostatně mohutně slavilo. Pro AfD jsou to totiž první vyhrané zemské volby v její historii. Od začátku jejího fungování v roce 2013. Ona je to poměrně mladá strana. Jak se tohle to přihodilo?
14: No tak ty volby zemské obecně na východě Německa AfD jdou. Jo? Oni byli velmi úspěšní v Sasku, byli velmi úspěšní v Durinsku. Tam to ještě vyšlo tak, že jako bylo možné různým takovým koaličním kočkopsem v podstatě AfD obejít, takže vznikly koalice, které jsou velmi nestabilní, nesourodé. Myslím si, že to bude mít ještě i konsekvence v tom smyslu, že přeci každý ten volič, který volil stranu jinou než AfD, tak přeci měl od té strany nějaká očekávání, ale když máte prostě pravici a levici v jedné koalici, tak toho jako moc toho svého programu stihnete prosadit, protože ty kompromisy, které musíte dělat, jsou jako veliké a jsou bolestivé. To, co se odehrálo v Sasku-Anhaltsku, je jasně, je to debakl těch stran, které tam teď vládly, takže CDU, SPD a FDP. Ano. FDP se vlastně vůbec ani nedostala do toho zemského sněmu. A AfD moc dobře věděla, že aby si ona zachovala tu svoji tvář, tak by bylo nejlepší, kdyby vládla sama. Proto taky vlastně celou dobu ta její ambice byla, hoďte nám to tak, abychom opravdu to byli my a nemuseli dělat kompromisy s koaličními partnery.
7: Což nakonec víme, že nedopadne. Tak,
14: to jí nevyšlo, přesně tak.
7: Musí partnera.
14: Přesto je jako tam v té zemi velmi silná a teď se uvidí, jestli vůbec jí to na tu vládu tady bude stačit.
7: Protože... jak to, že je tak silná, na to se ptám. Koho je to vlastně úspěch? Kdo za to může, že AfD získala tolik procent? Skoro polovinu všech hlasů.
14: Já tady dávám za pravdu z nějaké polovičky, řekněme, jejímu lídrovi Zikmundovi, který řekl, že jako za to může Friedrich Merz svojí politikou v rámci spolkové úrovně, že za to mohou veřejnoprávní média, která tu stranu různým způsobem prostě ostrakizovala a oni, že vlastně v podstatě, kdyby nedělali nic, tak by ty volby stejně vyhráli. Je to velmi smutné, protože ta spolková země, myslím, že moc Čechů ji ani nezná, možná si tu spolkovou zemi třeba spojí s Luterem a tak dále, ale přeci jen to není to Sasko, které známe, je to až to další Sasko, to Sasko-Anhaltsko.
7: Od Lipska dál vlastně hlavní město je Magdeburg, dvoumilionová země, vnitrozemský stát, respektive je to stát, který má na hranicích jenom ty další spolkové země.
14: Přesně, tak? Přesně. A je to vlastně specifická spolková země, která za doby NDR byla industriálním srdcem vlastně toho NDR. Těžký strojírenský zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, to tam všechno bylo a po té revoluci se prostě ukázalo, že tyhle ty podniky nejsou konkurenceschopné a proto tam vlastně zásadním způsobem narůstala nezaměstnanost. V roce 2005 byla opravdu až nebezpečných nějakých 17-18%. Od roku 2002 tam vládne CDU, vždy tedy má pozici zemského premiéra a vlastně pořád se jí daří snižovat tu nezaměstnanost. Ona je dneska 8%, což by normálně prostě řekl člověk, to je katastrofa, ale opět, prosím pěkně, ta trajektorie je zcela jasná. Nemění to nic na tom, že ti lidé už se dneska nepoměřují s tím, jak se měli v 90. nebo v 0. letech, ale prostě s tím, co jim zůstane v peněžence, když všechno poplatí, jak si žijou lidi na západě a samozřejmě i vlastně jako kam domněle nebo i fakticky jdou prostě jejich daně, že jo. A oni to prostě vidí, jak se ta jejich spolková země, jak se to jejich nejbližší okolí smršťuje, že spolužáci ze škol jsou už částečně na západě, že
15: tam je velký jejich, obliv lidí, že jo.
14: Je tam obrovský obliv lidí prostě na jednoho narozeného člověka, tam prostě jdou dva pryč, jako jo. Ten pracovní trh tam volá po nových silách, ty nepřijdou jako z Německa, takže bude zapotřebí se odkázat na někoho jiného, asi teda právě na cizince, což bude, myslím si, že i velká výzva, bude to způsobovat určité pnutí mezi potřebami průmyslu, tomu, který tam ještě furt je.
15: Chemický průmysl, taky, ještě který teda je ve chemický, velké krizi, ale samozřejmě.
14: Hlejte, chemický průmysl tam pořád zaměstnává každého osmého člověka. To znamená, pořád je to jako ještě velmi silný zaměstnavatel. Ukazuje se, že prostě bude zapotřebí, aby ty podniky zůstaly konkurenceschopné, aby dokázaly prostě držet ten trend doby, tak prostě potřebují nové zaměstnance, potřebují jako mladé lidi a podobně, ale to je ten největší problém, který v té spolkové zemi je, že prostě mladí lidé tam, teď myslím samozřejmě vysokoškoláky, kteří si tam třeba ještě vystudují, ale pak odchází pryč, ale nejenom vysokoškoláky, oni prostě z té spolkové země odcházejí pryč prostě proto, protože oni v té specifické frustraci, která tam je, tak jako nechtějí moc úplně žít a když jsem tady hovořil o tom, že se třeba proměňuje ten veřejný prostor, tak jako v řadě těch měst opravdu jdete po náměstí a vidíte tam ty prázdné výlohy a podobně. Vidíte vlastně jako, že i se nedaří úplně dobře veřejné služby tam jako obhospodařovat. Jo. V některých městech je problém mít dostatek učitelů třeba. Jo. Zdravotní nebo sociální služby, kde ty by byly, kdyby nebylo právě například, já nevím, syrských doktorů, zdravotních sestřiček, kdo ví odkud, nejenom z Polska, ale opravdu i jakoby z těch zemí, o kterých si AFD prostě jako o těch občanech z těchto zemí si myslí, že by tam jako správně ani neměli být.
15: Takže frustrovaná, z části vybydlená spolková země, kterou teda teď ovládla Alternativa pro Německo. Vy jste zmínil ty mladé lidi, kteří odcházejí, nicméně ještě relativně mladý 35-letý šéf tamní AFD, tedy Ulrich Zikmund, to je jeden z těch klíčů k úspěchu, respektive těch, kteří se zapříčinili o to, že AFD píše dějiny, jak sám řekl. Ta jeho lidovost, to, jak se všude snaží být vlídný, usměvavý, jak jezdí na mopedu mezi lidi.
14: Má zvláštní biografii, pochází ze severu té spolkové země, takže vlastně z té úplně nejchudší části, která je i dopravně třeba velmi špatně napojená a tak dále. Je to člověk, který začínal kariéru v CDU, z ní vystoupil právě proto, že byl frustrován z toho, jakým způsobem za Angely Merkelové ta strana fungovala. Vstoupil rychle do AFD. Tam začal působit zprvu, řekněme, spíš v takových těch podpůrných organizacích AFD, mimochodem, které v Sasko-Anhaltsku jsou velmi problémové. Jo? Jsou tam napojeny na různé i neonacistické prostředí a je to něco, co si myslím, že třeba jako Češi, my bychom úplně s tím, jak tam třeba zacházejí z historií, z interpretací Třetí říše a tak dále, úplně souznít neměli. Ale každopádně on se potom teďka vlastně pro tyto volby stal tím klukem jako na tom plakátu, vlastně jako jo, všechno to krásně jako přemaloval na to, že prostě AFD to přeci není ta strana, která v mnoha ohledech adoruje myšlenky Björna Hecka, která třeba i částečně zpochybňuje holokaust, je jako velmi ostře proruská, ale že to je strana, která prostě chce reflektovat ty změny v Sasko-Anhaltsku, to znamená nabízí třeba velmi agresivní pronatální politiku, má prostě za každé narozené dítě a dostanete asi 2 nebo 3 tisíce euro. Má opravdu program, který jako nemůžete s tím programem v té oblasti třeba, nevím, sociální nebo i jako školské prostě nesouhlasit. Jo. Samozřejmě je naprosto legitimní si říct tu otázku, kde na to vezmete. Jo. Kde vezmete pobídky pro nové kantory? Jo. Kde vezmete například peníze na 1000 nových policistů? Jo. Tohle tohle to jsou prostě jako věci, které ta strana nabízí. Lidi na tohle to slyšeli. Já si dokonce myslím, že jako volič AFD to není člověk, který by šel primárně po těchto jako otázkách třeba souvisejících s tou interpretací jako války, a není to prostě nějaký, není možné prostě říct nějaký neonacista nebo něco podobného. To v žádném případě.
15: Volí peněženkou čistě proto, protože ta AFD slibuje něco, co on nutně potřebuje, ale taky slibuje často něco, co splnit nemůže, ne? Třeba ty masové deportace uprchlíků.
14: Hlavně ještě pokud
15: to je
14: možná,
15: přece spolková úroveň.
14: Jasně, jasně, ale pokud třeba ještě zůstanu u toho, víte, právě tihleti lidé z části skrz tu volbu AFD po mém soudu prostě volí proti svým zájmům. Jo, protože pokud ta země se teď má proměnit tak, že už třeba i nebude natolik jako otevřená vůči přijímání nebo vůči prostě jako té migraci, tak to ve výsledku vlastně může poškodit ty podniky, které jsou tam, které ztratí konkurenceschopnost, a vlastně potažmo se to propíše potom samozřejmě jakoby i do těchto lidí. Na druhou stranu prostě volby jsou v mnoha ohledech velmi iracionální akt. Jo. Neslibujme si od toho, že lidi by četli volební programy a přesně si jako prostě říkali fajn, tady jsou příjmy, tady jsou výdaje.
15: No se to hodně posunulo do té identitární úrovně, že jo. Teď už se volí ty tváře, proto se i často ptám přímo lidí, kteří sem chodí na ty konkrétní politiky a tady teda přímo na jméno Ulricha, Uliho, jak mu říkají familiérně lidé, kteří ho volí, Zikmunda, protože on mimo jiné, a vy už jste se toho dotkl, slíbil taky velké změny ve školství, což je něco, co ale on na té zemské úrovni udělat může, tam ty pravomoce jsou. On chce konec inkluze, chce německé třídy, chce omezit povinné školní docházky. Proč tohle to všechno žádá?
14: AFD je strana, pokud se podíváte na nějaký vzdělanostní profil jejich voličů, lidí spíše s středním nebo s nižším vzděláním. Města jako Halle, částečně i Magdeburg, tam není ta podpora pro AFD natolik silná. Jo? To liberální Halle, to je prostě něco, co se úplně s politikou AFD nepotkává. Já bych tu otázku školskou rozdělil do takových jakoby dvou prostě rovin. Jo? Ta první je opravdu, je tam jako fatální nedostatek kantorů například. Jo? Inkluze a vlastně personál na ní napojen je též něco, co ta spolková země teď není schopna prostě vykrýt. Jo? Tohle my známe částečně i z České republiky, kde se taky kritizují tyhle ty věci, zejména třeba i částečně u strany jako je SPD. Takže tady vidíme, že chce ta strana opravdu něco, s čím třeba já jako počet učitelů pobídky k tomu, aby jako více přicházeli do toho venkovského prostoru, to je fajn, jako to je prostě jako dobrá věc. Ale samozřejmě pak už je tam i jako snaha zasahovat třeba i do obsahu toho vzdělávání, potlačovat zejména třeba, nevím, výuku holokaustu nebo právě Třetí říše. Oni tomu říkají, že chtějí tedy jaksi více Bismarcka než Hitlera mít do výuce. A tohle to jsou prostě třeba věci, které jako si myslím, že by úplně jako politika neměla rozhodovat, že by to spíš mělo se rozhodovat někde jinde, ale jako je to něco, s čím AFD prostě jako šla na trh a vidíte, že prostě jako jednoznačně vyhrála.
15: Víc Bismarcka, méně Hitlera v té věci. Mě šokovala reportáž zpravodajky České televize Heleny Truchlé, která když popisovala ty plány AFD, které mají její členové se školstvím, tak uvedla, že zdravice pravicí jako Hitler se podle výpovědí učitelů stává v některých kolektivech otázkou prestiže. Zaznamenal jste to?
14: Takhle, zaznamenal jsem to, že za tím Zikmundem právě velmi často, nebo velmi často, prosím vás, ne, ale jsou tam prostě lidi, kteří opravdu se v tomhletom zlídli. Jo, není to jenom ten Hitler Gruz, White Power Gruz a věci tohletoho typu, když to vidíte, jak oni tam s touhletou symbolikou částečně i s nějakými konspiračními teoriemi pracují. No a samozřejmě předpokládám, že tohleto se musí propisovat více či méně do všech těch sociálních vrstev té společnosti, takže si dovedu představit, že možná paní redaktorka našla někde i nějaký tenhle ten případ. Já samozřejmě teď si uvědomuju, že na tu spolkovou zemi strším strašně negativ, jo. Ale je třeba si ona je hrozně hezká, jo. Tam je nádherně prostě, jako tam vznikla celá architektura Bauhausu, celá ta krásná reformace Luterová je spojena prostě tam jako s těmi těmi městy, jo.
15: Zrovna ten Bauhaus v Desavě je trnem v oku teďka mimochodem.
14: Ano, ano, ano. AFD, když se procházíte kulturně, prostě po hale, tak to si prostě užíváte to město, jo. Takže a já prostě si uvědomuju, že ty lidi jsou tam specificky jako frustrováni. Víte, ono, abychom nechodili tak moc daleko. Podívejte se například i v Česku. I my tu máme strukturálně postižené regiony. Na severu země, že jo, specificky části Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Podívejte se, kolik energie už tam vlastně lokální, regionální i státní politici investovali. Kolik peněz tam prošlo, jo. A vidíme, že se tam s některými těmi tématy prostě do dneška jakoby nepohlo, jo, že pořád tam ty problémy přetrvávají. To Sasko-Anhaltsko jako lze k tomuhle tomu příkladu prostě připodobnit. Máte specifické pobídky pro firmy, jo, jako dáváte tam i učitelům prostě jakoby navíc. Přesto to nejde, nestačí to. Ti lidé se tam necítí, jako určitá část té populace se tam prostě necítí dobře.
15: Ne, já tomu rozumím.
14: Ale pořád tam máte prostě jakoby lidi, kteří jsou hrozně jako fajn, makají tam na tom, aby ty jejich města, která třeba přišla o třetinu, polovinu obyvatel a tak dále, tak prostě dál fungovala, jo. A je
15: to často, pardon, že vám do toho vstupuje, je to

0: třeba toleranci, prostě demokracii a podobně. Je to prostě jejich vidění světa. Vím, že třeba jako to je takový paradox prostě, kdy vidíte, že ti jako lidé jsou opravdu prostě jako v ohledech dezorientovaní, protože tohle to třeba jsou věci, které říkají, když se jich ekonomové ptají na to, kde teda seženou peníze na ten svůj program, tak oni říkají, no právě z tohohle toho, jo. A to jsou drobný. V podstatě v porovnání s tím, co oni slibují, jak by tu zemi chtěli jako nakopnout.
1: Já použiju silné slovo, ale jak brutální selhání to je stran středu v těchto volbách, protože CDU úplně propadla.
2: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
1: FDP nebude v zemském sněmu. SPD po 10%.
3: Dieses Ergebnis hat eine politische Tragweite, die wir sehr ernst nehmen.
0: Samozřejmě, že to jakoby je selhání, ale uvědomme si, jako v jaké v podstatě jako žijeme době. Jo? Žijeme v době, kdy občané obecně nemají vysokou míru důvěry vůči politikům, vůči politice a žijeme prostě v době, kdy je třeba jako doručovat, řekněme, jo. A ty problémy jsou skutečně tak komplexní, že vy nejste schopni jako doručovat jako rychle. Jo. A pak jsou tady strany, které vám ale slibují tahle ta rychlá řešení.
1: Já to budu rozumět,
0: ale... si potom vlastně, že oni nejsou schopni jakoby taky potom ty své sliby vlastně jako taky
1: doplnit. To uvidíme, ale vy jste říkal, CDU vládla v Sasku-Anhaltsku doteď. Tak Sven Schulze, který představuje šéfa CDU v tuhle chvíli, tak to je naručník. Ale...
0: Jako takhle, je to naručník, ale prosím vás, 24 let... vládnout. Podívejte se do České republiky, podívejte se kdekoliv, jo. Vždyť je to famózní výsledek, který vlastně ta CDU tam docílila, jo. Já to i proto taky říkám, pokud CDU to pojme jako oddechový čas, jo, kdy přehodnotí taktiku, asi přepřáhne třeba i jako personálně, opravdu se zastaví na chviličku, jo, tak prostě ona se může do příštího volebního období vrátit jako velmi silná. Ale podotýkám, že CDU taky teď to může i štípnout, jo, to je další věc, že umožní i třeba část toho poslaneckého klubu nebo i ten celý poslanecký klub vládu AFD a prostě dostane to zase úplně jinou dynamiku. Hmm. Zase úplně jinak by to mohlo dopadnout, pokud vznikne ten kočkopes, to znamená všichni bez AFD, kde by teda tu klíčovou roli měla CDU, protože prostě vládnutí zejména z levicí Die Linke pro CDU nevěstí taky vlastně jakoby a její důvěryhodnost nic dobrého.
1: A ten krajně levicový extrém taky posílil, to je nutno dodat a zelení taky ještě posílili. Nicméně ten kočkopes, o kterém vy mluvíte, to by skutečně museli k sobě vzít i BSV.
4: Wir wollen einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der die Brandmauer beendet.
1: Stranu Sary Wagenknechtové, jinak by to dohromady nedali. Dovedete si to představit? To je jediná strana, která by byla ochotná tolerovat vládu AFD mimochodem.
0: No určitě, já si myslím, že ta BSV, jako to, co jí pojí s AFD, je taková ta proruská vstřícnost, snaha prostě jako tam, kde to jde, samozřejmě ty spolkový země nemají jako ty možnosti jako úplně nekonečné, ale prostě jakoby bojovat proti tomu takzvanému Energiewende, jo, tak to prostě tam si myslím, že oni by se jako velmi dobře shodli. Já si myslím, proč tak ať do toho jdou. Jo,
1: teďka prostě myslíte AFD a BSV, anebo ten zbytek z
0: ne,
1: BSV?
0: Ne, myslím si, ta BSV, ať se teda zkusí s tou AFD, bude je to brzdit, bude je to oslabovat. Oni se říká, že se extrémy trošku přitahují, tady v tomto případě by to asi tak fungovalo tedy. A prostě byl by to právě prostor i pro ty strany toho politického středu trochu se nadechnout.
1: Mm-hmm. Ona by potom AFD tedy mohla ukázat, co všechno zamýšlela a co slíbila. Nenarazí ale tím, protože jak už jsme o tom mluvili, spoustu těch slibů prostě doručit, jak se teda dnes říká, nemůže.
0: Ale tak i to může být součástí strategie těch, řekněme, středových stran.
1: Protože třeba obnovení spolupráce s Ruskem nebo ten obchod, aby se přes Nord Stream zase posílali energie do Německa, to přece v Sasku-Anhaltsku nerozhodnou.
0: Ano, přesně tak, jo. Ale to nehraje roli, protože ti voliči i v tomhle tom se zhlédli v AFD a i proto jí to jako hodili. Jo. A mimochodem totožnili se evidentně i s tím, jak to Zikmund zarámoval, tedy že tohle to je začátek té změny a že ta vlna půjde dál a chtějí se zastavit ve volbách do spolkového sněmu až.
1: Tak jo. Tak moc díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodaj-

tiskem podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Novotným, germanistou a politologem, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hodnotil u nás výsledky nedělních voleb v Sasku-Anhaltsku. Uvidíme, jestli se AFD podaří uspět i v dalších zemských volbách, které nás ještě teďka v září čekají, respektive Němce v Berlíně. Jedny budou pak další a tam má mnohem větší šance Alternativa pro Německo v Mecklenbursku, před ním Pomořansku. Kampaň i detaily určitě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu od našeho skvělého zpravodaje Tomáše Havlína. Mějte se fajn, naslyšenou zítra.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Socher slaví 100 let.
3: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
4: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn a Monika Chmilová.
5: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Srbská vláda požádala prezidenta o vyhlášení předčasných voleb. Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Hermanský Radiožurnálu řekl, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
6: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
5: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandara Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, který je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandara Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Nové volby by se mohly konat na konci října. Syrské úřady zatkly generála bývalého režimu Bašára Asada. Obviněný je z účasti na krvavém potlačování demonstrací v roce 2011 a taky z masakru v Hama z roku 1982. Muhammad Ali Gurgham byl v 80. letech velitelem elitních jednotek, které se podílely na potlačení povstání muslimského bratrstva. Při něm zemřelo podle odhadů 10 až 40 tisíc lidí. Požár supermarketu v Kladně v ulici Americká už dostali hasiči pod kontrolu. Pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. Nikdo se nezranil. Lidé z blízké ubytovny, které hasiči preventivně evakuovali, se už mohli vrátit zpět. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Příčina požáru se podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře teprve vyšetřuje. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily, vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
7: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Sport.
5: Dnes odstartuje nový ročník fotbalové ligy mistrů, ve které se znovu představí i pražská Slavia. Trofej pro vítěze bude obhajovat Paris Saint-Germain.
8: Francouzský tým se bude snažit o třetí vítězství v lize mistrů v řadě. Základní fázi rozehraje ve středu duelem proti Slovanu Bratislava. Program ligy mistrů začne už úterními zápasy. Až ve čtvrtek do ní vstoupí Slavia, která čeká na výhru v prestižní soutěži skoro 19 let a v Edenu přivítá francouzský celek Lán. Postupně se pak utká se Sabahem Baku, Fenerbahče Istanbul, Arsenálem, Villarealem, Bayernem Mnichov, Portem a Aston Villou. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další Češi. Soči. Záložník Krištof Daněk může nastoupit za LAS Klinec a dvojce brankářů Matěj Kovář za PSV Eindhoven a Vítězslav Jaroš za Liverpool. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Příjemný poslech, ladíte noční radiožurnál při dobré časné ráno, necelých 5 minut po 4. hodině. A trávíte někdy v práci čas na Facebooku nebo třeba čtením zpravodajských webů? Ministerstvo zdravotnictví před časem se rozhodlo, že bude své zaměstnance tajně kontrolovat, jenže úředníci se proti tomu vzbouřili a sepsali petici. Má zaměstnavatel na takovou kontrolu právo? Tématu se věnoval náš pravidelný pondělní pořad Antivirus. Reprízu nabídneme v nočním radiožurnálu už za pár minut.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.
9: Oh, father, tell me.

0: Burma Jones a Samba v kapkách deště vás po ránu probouzela v nočním radiožurnálu. Čtení zpravodajských webů, Facebook, sledování online videí nebo řešení soukromých záležitostí. Tím měli trávit svou pracovní dobu někteří úředníci na ministerstvu zdravotnictví, tvrdí rezort po provedeném auditu. Jenže může vlastně zaměstnavatel sledovat počítače svým pracovníkům a jaká proto platí pravidla? To bylo téma našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Vojtěch Biderman. Antivirus.
1: Na úvod prosím připomeňme, o co při tom sledování úřednických počítačů na ministerstvu zdravotnictví vlastně šlo.
2: Například upozornili Seznam zprávy, které přinesly svědectví několika zaměstnanců rezortu. Podle nich ministerstvo najalo společnost, která několik týdnů sledovala, co lidé na pracovních počítačích dělají.
3: Několik desítek úředníků kvůli tomu podepsalo interní petici. V té se píše, že mezi sebranými informacemi měla být i citlivá data jednotlivých zaměstnanců.
2: Jak novinářům pak potvrdilo přímo ministerstvo, to sledování činnosti na počítačích se dělo i mimo pracovní dobu, po večerech a o víkendech.
1: A může tedy zaměstnavatel takové sledování provádět?
3: Teoreticky ano, ale má to nějaká pravidla. V první řadě by o tom zaměstnanci měli vědět. Právě tomu se ale ministerstvo snažilo zabránit. Mimo jiné tím, že porušilo zákon a smlouvu ke sledování nezveřejnilo v registru smluv.
2: Rezort teď tvrdí, že šlo o opomenutí, ale stejně postupovalo v podobném případě i v roce 2019. A tehdejší šéf kabinetu ministra Vojtěcha Petr Jarema přiznal, že to byl záměr. Smlouva v registru by úředníky varovala, že kontrolu provádějí, což by zmařilo její účel.
3: Jenže to utajování jde v praxi proti smyslu kontroly. Zaměstnanci mají vědět, že zaměstnavatel používání počítačů kontroluje, a tedy, že se mají soukromých aktivit na pracovních zařízeních vyvarovat.
1: Jak přesně takové sledování vypadá? Nemůže tam jít třeba i o nějaké úniky osobních údajů?
2: Těch technických možností je celá řada. Zaměstnavatel může zjišťovat, jaké stránky byly z daného počítače navštěvované, jak často, jaké programy byly stahované a spouštěné. Dá se jít i tak daleko, že se eviduje zmáčknutí každé jedné klávesy.
3: A jednou z těch používaných metod, o které v tomto případě mluvili zaměstnanci ministerstva, je snímání obrazovek. Sledovací program v pravidelných intervalech fotí, co se na obrazovce děje, a tyhle obrázky následně vyhodnocuje. Dnes nějakým algoritmem umělé inteligence, který je zařadí do kategorií, zda jde o sociální sítě, pracovní aplikace a tak podobně.
1: Když o tom zaměstnanci tedy vědí, tak je taková kontrola možná nebo přináší nějaká rizika?
2: Těch rizik je samozřejmě spousta. Snímání obrazovky může zachytit jak soukromé citlivé informace, tak citlivé informace zevnitř úřadu. A pak je dost zásadní, jak důvěryhodná je společnost, která sledování provádí. A zda třeba nehrozí, že od ní tyhle citlivé informace utečou a někdo je zneužije.
3: Dalším problémem je, že v řadě případů se soukromá a pracovní komunikace mixuje a není tak snadné je od sebe automaticky odlišit. Na řadě úřadů lidé komunikují třeba přes své soukromé účty na WhatsAppu, protože je to pohodlná, spolehlivá a relativně bezpečná cesta, jak kontaktovat kolegy.
2: Pro spolehlivé určení, jestli šlo o práci nebo soukromé použití, je pak nutná ruční kontrola. A právě při ní mohou pracovníci kontrolující firmy narazit na citlivé nebo intimní materiály.
3: O to víc je situace komplikovaná, pokud lidé používají pracovní počítač i mimo pracovní dobu, například o večerech a o víkendech. Sledování tak může dopadnout i na někoho, kdo v práci nelelkuje, ale naopak řeší pracovní věci i ve svém volném čase a má vedle toho otevřenou záložku se sociálními sítěmi nebo třeba zpravodajstvím.
1: No a jak by tedy člověk měl postupovat, aby se vyhnul takovým problémům?
2: Správně by tahle rizika měl ošetřit zaměstnavatel. Než se do sledování svých lidí pustí, jak ale ukazuje případ ministerstva zdravotnictví, nemusí to být vždycky pravda. Navíc snaha kontrolu utajit může zakrýt i další problémy.
3: Pro zaměstnance proto platí, že by na pracovním počítači nebo mobilu nic soukromého dělat neměl. A to ani v případě, když jim to zaměstnavatel dovolí. Pokud člověk nemá nad zařízením plnou kontrolu, tak si nikdy nemůže být jistý, že cokoliv, co na něm dělá, není zaznamenávané.
2: Oddělování pomůže oběma stranám. Zaměstnanci se nemusí bát sledování ze strany zaměstnavatele, tomu zase nehrozí, že zaměstnanci při soukromých aktivitách nevědomky pošlou do firemních systémů soukromé informace nebo pustí do firemní sítě kyberzločince.
1: Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Oběma vám děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Máme 16:30. Monika Chmelová přináší krátké zprávy.
2: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Senát poslancům vrátil i třeba nový stavební zákon. Není ale jasné, jestli na něj přijde řada už dnes. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Svou rezignaci už předložil prezidentovi Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s tím se do vazby dostal mimo jiné i Kravčenkův náměstek Serhý Kropiva. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli státu více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. A odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfinu. Sport. Fotbalista Jakub Elbl končí v Sigmě Olomouc. O Elblově konci informovala Sigma na svém webu. Klub se s 26-letým obráncem dohodl na ukončení smlouvy poté, co dostal kvůli korupční aféře 3-měsíční zákaz činnosti a pokutu 30 tisíc korun. Elbl v této sezóně za Sigmu neodehrál žádný zápas a už dříve měl svolení hledat si nové angažmá.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 za Benátkami nad Jizerou a překážka na silnici 43 za Brnem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor na nehodu za Benátkami nad Jizerou. Na kilometru 31,5 havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Čekejte překážku na vozovce. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora zvyšte pozornost za Planou nad Lužnicí. Na 82. kilometru stojí za zatáčkou kamion. Má poruchu, je v odstavném pruhu, na místo už dovezli silničáři světelnou šipku. Na silnici 43 se vyhněte překážce za Brnem ve směru na Svitavy. A před Českou na úrovni čerpací stanice leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A v Praze opět projedete Strahovským tunelem i ve směru ze Smíchova na Břevnov. Už tam skončila noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Máme 5:03 a dnes je úterý 8. září a právě dnes v podvečer nastoupí na kurty poslední česká zástupkyně v singlu na US Open. Linda Nosková se našeho času od 17.30 utká s Arinou Sabalenkovou ve čtvrtfinále. A pokud vám včera v pozdních večerních hodinách unikl zápas 4 hry Kateřiny Siňakové a Taylor Townsendové, tak hráčky postoupily do čtvrtfinále a více k zápasu najdete na irozhlas.cz v rubrice Sport. Tak tam nahlédněte a teď zazní Ozzy Osbourne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Září na Českém rozhlase patří Václavu Havlovi a jeho nedožitým 90. narozeninám. Myšlenky bývalého prezidenta, dramatika a disidenta jsou v našem vysílání slyšet díky projektu Českého rozhlasu Slyšet Havla. Nabízí třeba dosud nezveřejněné nahrávky z 80. let. Málo známé archivní záznamy najdete na webu havel.rozhlas.cz a už za chvíli vám představíme šestidílnou sérii rekonstrukce dálkového výslechu, kterou připravil Český rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

vždycky to tu bylo. Tady, přímo před očima, vždycky to tu.

0: Ondřej Ruml zazněl v nočním radiožurnálu a my teď mimořádně zamíříme na silnice, máme hlášené vozidlo v protisměru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic, velmi opatrně kolem Dobříše. Na kilometru 31,5 dostala policie hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete po D4 od Prahy směrem na Strakonice, jste před nebo u Dobříše, zpomalte, zůstaňte raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď poslední noční reportáž, která se týká našeho zářijového projektu Slyšet Havla. V 5 hodin pak začne ranní vysílání s Petrem Králem, teď ale slíbené téma. Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová 6dílná série Českého rozhlasu Plus podle scénáře Pavla Kosatíka. Najdete ji také v aplikaci Můj rozhlas. Je součástí projektu Slyšet Havla, který odstartoval včera.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížďaly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval. Mám trochu trému.
2: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně. Dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
3: Takže s pomocí Viléma Plečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
4: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
5: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malej balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
2: Karel Hvížďala z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí připomínajících divadelní dějství.
3: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastické. To porovnává.
2: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
1: Tady Havel.
2: 6dílná série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla. Alžběta Havlová, radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
1: Ministryně financí kvůli návrhu státního rozpočtu přijde na jednání poslaneckého klubu SPD. Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila na US Open do čtvrtfinále 4 hry s Američankou Townsendovou a bude slunečno na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaliční partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh roku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
3: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
1: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Rusko dnes v noci obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Za hodinu začnou platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkohol nebo hokejovou výstroj. Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila i těžká technika. Ta teď konstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadují na 120 milionů korun. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Chce proškolit až 1 000 000 dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo do Prahy. První zastávkou je Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkoušejí několik krizových situací.
4: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to 3 základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou postoupili do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V osmifinále porazili australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. A ve dvouhře bude hrát o postup do semifinále Linda Nosková. Poslední Češka v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Tu Nosková zatím nikdy během své kariéry neporazila. Běloruská hráčka bez ohledu na pozitivní bilanci vzájemných zápasů vyzdvihla kvality české soupeřky.
5: Another great player, just...
6: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Auto v protisměru na D4 a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonice stále platí výstraha před vozidlem v protisměru u Dobříše. Policie dostala hlášení na kilometru 31,5. Dejte pozor, pokud se blížíte směrem od Prahy, zůstaňte raději v pravém pruhu a zpomalte. Na Praze pozor na příjezdu Brněnskou ulicí směrem od dálnice D1. Za pruhonicemi na 5. kilometru havarovala 2 nákladní auta. Už jsou v odstavném pruhu, výrazněji nepřekážejí, přesto projíždějte opatrně. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí za Planou nad Lužnicí porouhaný kamion. Na 82. kilometru blokuje odstavný pruh, už je ale označený kužely a světelnou šipkou. A u Benešova pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. Mezi kruhovým objezdem na Vlašim a odbočkou na Neveklov osobní auto narazilo do schodidel. S opatrností projedete, zatím je to bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě maximálně do 29. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, možná jste na odchodu na ranní vlak, autobus či tramvaj. Třeba se bavíte tím, že cvičně počítáte spolucestující, abyste začali probírat mozek činnosti. Někdo to ale dělá, protože je to jeho práce kvůli statistice. No a tohle počítání lidské teď nově v Brně nahradila čidla. Čemu je to dobré? Povíme.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté, dobrá zpráva z dálnice D4. Policie odvolala varování před autem v protisměru na D4 u Dobříše. Tak dobře, dojďte. A my jdeme počítat jeden cestující, druhý, třetí a tak dál, tak dál. Kolik cestujících jede tramvají a v kolik hodin jsou spoje nejvytíženější? Brněnský dopravní podnik díky novým počítadlům ví, kolik lidí a kdy jezdí různými spoji. Nad dveřmi do všech vozů nově nástupy a výstupy zaznamenává 3000 čidel.
1: Nastupujeme do autobusu předními dveřmi a už jsme načtení jako ten cestující.
2: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Nad námi je kamera s čidlem a rovnou do toho systému zanese, že jsme nastoupili.
1: A stejně tak potom zaznamená i náš výstup a ten systém je schopný započítat i kočárky, kola, případně koloběžky.
2: Stejná čidla nad dveřmi má nově všech víc než 700 vozů dopravního podniku. Data z nich pomáhají třeba s tím, kde je potřeba posílit linky nebo kde naopak může spoju ubít, vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: A abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém, nebo vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu.
2: Data z počítadel ukážou třeba i to, jak velký je nápor na dopravu při mimořádných akcích, anebo u kterých zastávek má smysl režim na znamení a v jakých dnech nebo hodinách. Systém v pilotním režimu dopravní podnik zkoušel od letošního jara. Díky němu a taky připomínkám lidí upravil jízdní řády linek autobusu 77.
3: Jedna z firm posunula o půl hodiny pracovní dobu a tím tam vznikla ta disproporce, kdy my jsme měli dimenzovanou dopravu na jinou špičku.
2: Informace o tom, jak moc jsou jednotlivé spoje zaplněné, nově můžou vidět i cestující v aplikaci DPMB Info.
3: Pokud vidí, že jede ještě další tramvaj, obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
2: Nový systém vyšel brněnský dopravní podnik na víc než 60 milionů korun. Přes 3/4 pokryla dotace z evropských fondů. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:15. Rusko v noci obnovilo útoky na ukrajinskou metropoli Kyjev, a to po uplynutí dohody o třídenní přestávce v úderech. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí u logistických center a průmyslových podniků a my se do Kyjeva ještě za časů dočasného klidu zbraní poprvé vydáme po 6:30. Český Červený kříž začíná učit první pomoc se speciálními brýlemi na virtuální realitu. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je právě dnes Plzeň a následovat potom bude Praha nebo Ústí nad Labem.
1: Odpověď na dnešní den je jednoduchá, bude slunečno, místy s tropickými teplotami. Čeká nás jasný až polojasný den, téměř bez srážek. Jen zpočátku se můžou při zvětšené oblačnosti objevit dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. O trochu chladněji bude na severu a západě našeho území. Tam ukážou teploměry od 26 do 29 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 20, na Šumavě až 24 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, během dne pak mírný jižní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5.20 v ranním radiožurnálu do Pardubic na Koníčky a nejenom na Velkou Pardubickou. Tamní dostihové závodiště totiž to je přijelo úplně nové parkourové kolbiště se speciálním zavlažováním. Stálo přes 50 milionů korun, má spoustu různých technologických vychytávek, no a dokonce také speciální osvětlení, což znamená, že se tady může trénovat a závodit klidně, třeba i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které jste tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl nejvyšší. Když se tady ty závody konaly a byl to kuň venér.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Uděláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tým mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: To byly Green Day a s vámi ranní radiožurnál necelou minutu před půl šestou. Dnes nás čeká velmi intenzivní pozdrav léta, protože teploty se ještě dnes dostanou přes 30 stupňů Celsia, pak se ale ochladí. Zprávy počasí, zelená vlna právě teď.
1: Host radiožurnálu.
2: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Tady je radiožurnál půl šesté. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert ve výši 77 milionů korun. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Před 4 lety zemřela v 96 letech britská královna Alžběta II. Panovnici Spojeného království se stala v 25 letech, v únoru 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let. To ji po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucími panovníky historie.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají taky s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Průhonice, taky na silnici 3 u Benešova. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Brna. Za sjezdem na Průhonice za benzínkou na kilometru 4,5 stojí dvě nákladní auta na krajnici po nehodě. Provoz houstne a vybočuje se. A zbystřete i v opačném směru z Prahy do Brna. Na 13. kilometru další kamion stojí na krajnici, má poruchu a i tam se lehce vybočuje doleva. Jinak ale dálnice i další hlavní tahy teď průjezdné plynule. Na silnici 3 ve směru z Prahy do Tábora opatrně na výjezdu z Benešova. Za posledním kruhovým objezdem v Benešově narazilo auto do svodidel. I tam lehce zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na českém dnes po ránu převažuje jasno nebo skoro jasno, jen na východě naší republiky je zvětšená oblačnost a na jihu Čech je také více mraku a tam dokonce se vyskytují ojedinělé dešťové přehánky. Teploty se pohybují v širokém rozpětí, nejčastěji od 14 do 10 stupňů, výjimečně klesly až k 8 stupňům, naopak například ve Frýdlantu je teplota vyšší, kolem 18 stupňů Celsia. Přes den pak bude jasno až polojasno s odpoledními teplotami mezi 29 a tropickými 32 stupni. Na severu a západě budou teploty nižší od 26 po 29 stupňů. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 20. Na Šumavě ještě o 4 stupně víc. V noci na zítřek pak ale dojde ke změně v počasí. Od západu bude přibývat oblačnosti, přes den pak čekáme v Čechách oblačno až zataženo s deštěm, místy i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku ještě slunečno. Teploty na západě 18, na východě až 32 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Na Ukrajinu míříme během pobytu vyjednavačů Spojených států v ukrajinské metropoli. Na ně Rusové neútočili a tak dva dny bez ruských leteckých úderů využili obyvatelé Kyjeva i k návštěvě obchodních center a také k nákupům. Kvůli náletům byla dříve centra zavřená a i do velkých halových obchodů se lidé báli chodit. Na Ukrajině máme našeho zpravodaje.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radio žurnál 5 hodin 38 minuty dnes po ránu s aktuálním informačním přehledem, teď o Ukrajině. Rusko po třídenní přestávce obnovilo totiž znovu útoky na Kyjev. Městem otřáslo hned několik silných výbuchů. Všechno na místě sleduje také náš reporter Pavel Novák, no a s ním se spojíme živě po 7 hodině, spíše po 7:45. Klid zbraní platil v ukrajinské metropoli o víkendu při návštěvě amerických vyjednavačů, no a obyvatelé města okolí ho využili k nákupům v obchodních centrech. Do nich se dřív báli chodit, protože ta se mohla snadno stát terčem útoků ruských dronů a raket.
1: Parkoviště před hobbymarketem Epicenter nedaleko kyjevského letiště Žuljany je, dá se říct, úplně plné. Je docela problém tady najít volné místo k zaparkování. Je to proto, že ještě platí moratorium na vzdušné údery na Kyjev a lidé využívají toho, že si mohou jít nakoupit věci do domácnosti nebo na opravy svých bytů, domů, zkrátka všechno, co doma potřebují.
2: Slava Bohu, že nemá obstřelí, možná popasť ještě v republiku, ještě v epicenter.
3: Zaplať pán Bůh, že se neostřeluje. Dá se jít tady do nákupní galerie Republika, nebo sem do Epicentra. Nakoupil jsem si nějaký materiál, tak budu doma vylepšovat elektroinstalaci. Nedávno jsme si koupili byt, tak je tam třeba upravit rozvody elektřiny, vody a tak. Lidí tu je hodně, jsou docela dlouhé fronty u pokladen. Lidi se prostě snaží využít příležitost, dokud je.
2: Lidé skupují se, pokud je možlivost, tak. Zpočátku chodil, ale...
4: Prodavač v obchodě s elektronikou Andrej přiznává, že v prvních měsících války vždy při poplachu utíkal do krytu, ale dnes už na varování v telefonu a sireny moc nedbá. Podobně jako mnoho dalších lidí. Do krytu s partnerkou jdou jen, když zaslechnou někde výbuchy.
5: A já koupila 3 topika. Все боялись того, чтобы прилететь в торговый центр.
1: Кадежница Наталья се видала до великанского обходного центра Республика на окраї Києва, аби си ту накупила значкова трічка, протоже се хиста на доволеную. Říká, že dřív to nešlo, protože se všichni báli do takových velkých obchodních center chodit, protože to často byly cíle útoku ruských raket a dronů.
6: Да, ну на сам перед ситуація зараз доволі складна.
4: Pro novomanžele Iliu a Anastázii настала конечно příhodná хвиля йти на koupit věci do domácnosti. Na jihu v Oděse už žádný hobbymarket Epicenter není v provozu. I na okraji Kyjeva často dopadaly drony. V krátké době klidu tedy vyrazili pořídit věci do bytu, když se kvůli přítomnosti americké delegace nestřílelo. Využili prostě času bez častých poplachů. Anastázia s Iliou si v novém domově v Kyjevě budují rodinné hnízdečko. Stihli nakoupit včas. Večer začali znovu Kyjevané dostávat na své mobilní telefony upozornění o nebezpečí ze vzduchu a ve městě zněly sirény. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál. Ano, a za chvíli také David Prouza, náš tenisový expert z New Yorku. Probereme s ním postup Kateřiny Siňakové do čtvrtfinále čtyřhry. Dobré ráno ve 6:15. Stále sledujeme zásah hasičů v Kladně. V noci tam likvidovali požár supermarketu v americké ulici. Nikdo přitom nebyl zraněný a teď rozebírají konstrukci budovy. Škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. V 6 hodin ráno zdejšího času začnou platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států. Jsou ve výši 15, 25 a 50% a vztahují se například na americkou ocel, na mléčné výrobky, domácí spotřebiče anebo na americkou elektroniku. No a my se proto už příští hodině spojíme s naší severoamerickou reportérkou Janou Ciglerovou.
1: Nehoda v Benešově a zavřený most v kamenném přívoze. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice zpomalte na výjezdu z Benešova. Za posledním kruhovým objezdem narazilo auto do svodidel. Na místě jsou policisté, brzdí se a vybočuje. Na Praze západ v kamenném přívoze začala druhá etapa opravy mostu přes Sázavu. Most je zavřený, stejně taky přilehlé silnice. Povýšťka vede buď to přes Lešany, anebo přes Štěchovice. A na silnici 35 na příjezdu do Liberce od Chrastavy už se začíná tvořit kolona před omezením u sjezdu na Géčko. Zatím krátká na 5 minut, ale provoz houstne. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Úterní ráno je většinou jasné nebo skoro jasné. Více oblačnosti je na východě území a také na jihu, kde se během noci ojediněle vyskytly i přehánky s úhrnem do 3 mm. Během dne už srážky nečekáme. Teploty v noci a po ránu klesly na 14 až 10 stupňů, ale například v Hanušovicích, Olomouckém kraji, klesla teplota k 7 stupňům. Naopak ve Frýdlantu nebo v Ondřejově se teplota udržela na 18 stupních Celsia. Dnešní den pak bude nejteplejším v tomto týdnu s teplotami do 32 stupňů. A také noc na zítřek bude ojediněle tropická, tedy s teplotami nad 20. Zítra přes den čekáme tropické teploty už jen na východě. V Čechách se citelně ochladí. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 5.50 Radio Žurnálu Dobré zprávy po ránu. Teniska Kateřina Siňáková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 na US Open. V osmi finále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčíkovou 7-6 a 6-4. No a ve dvouhře večer nastoupí Linda Nosková ve čtvrtfinále proti světové jedničce Arině Sabalenkové. Přímo z New Yorku se teď do ranního vysílání také připojil náš tenisový expert David Prouza. Dobré ráno, tedy dobrý večer.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Začneme tedy u Kateřiny Siňákové po boku Townsendové. Jak ty hodnotíš jejich výkon v osmi finále? Mají šanci na turnaji dojít až do finále?
1: Já bych řekl, že pokud někdo hraje s Kateřinou Siňákovou debla na Grand Slamu, tak má vždycky šanci dojít do finále, protože je to právoplatná světová jednička právě ve

žrají optimálně, tak vyznávají podobný styl hry a bude strašně zajímavé sledovat, jakým způsobem se která tenistka rychleji přizpůsobí a začne zasypávat svými údery tu druhou. A klidně to může být Linda Nosková nebo samozřejmě Arina Sabalenková. Co si myslím, že by trochu mohlo hrát ve prospěch Češky, je fakt, že všechny její zápasy tady na cestě do čtvrtfinále nebyly optimální. Nebyly to takové ty jednoduché výhry 6-2, 6-1, ve kterých se příliš nezapotíte a střílíte na soupeřku jeden úder za druhým. Oproti tomu Sabalenka to měla trochu klidnější a i proto v momentě, kdyby měla třeba trochu těžší zápas, mohla by začít být nervoznější a to by mohlo hrát Noskové do karet. Ale zároveň Sabalenková je dvojnásobná grandslamová šampionka na US Open za sebou. Je to otevřené 60-40 Běloruska.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál v 6:00. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
4: Právě teď začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz amerického zboží. Nový zákon o státních zaměstnancích dnes začnou znovu řešit poslanci. Normu jim vrátil Senát. České basketbalistky se rozloučily se světovým šampionátem prohrou s Američankami. Na silnici 3 z Prahy do Tábora překáží nehoda za Benešovem a bude slunečno na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Právě teď začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Obchodní spor mezi oběma zeměmi se tak vyostřil. Ottawa odpovídá na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
5: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou folii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: A se zpravodajkou Janou Ciglerovou se v ranním radiožurnálu znovu spojíme asi za 20 minut. Nová pravidla pro státní zaměstnance dnes bude znovu projednávat sněmovna. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnávat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon poslancům vrátili. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
6: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
4: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Hasiči v Kladně od půlnoci likvidují požár supermarketu v ulici Americká. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 14:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadují na 120 milionů korun. Podle jejich mluvčího Tomáše Bakaláře se některé jednotky už vrátily na své základny. Dohašování ale pokračuje.
7: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozbírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohniska.
4: Vyšetřování příčin požáru podle bakaláře potrvá zřejmě delší dobu.
0: Sport.
8: České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul Američankám 64-105. Nejen za tímto zápasem se olíží jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Joklová, kterou několik hodin předtím propustil její tým zámořské WNBA.
9: Bylo to trošku osobní, bych řekla. Mně se to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních. Nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný. Ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
8: Teniska Kateřina Siňáková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 na US Open. V osmifinále vyhráli 7-6 a 6-4. Ve dvouhře čeká Lindu Noskovou čtvrtfinále proti světové jedničce Arině Sabalenkové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda v Benešově na silnici 3 a kolonie u Brna. Na silnici 3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy pozor před Benešovem. Za odbočkou na Neveklov skončilo auto po smyku ve svodidlech. Na místě policisté teď se projíždí Kyvadlově a začínají se tvořit kolony z obou stran. Na silnici 18 s Příbrami směrem na Votice. Dejte pozor za Sedlčany. Hlásíte sražené zvíře na vozovce.
11: Za Sedlčanama je křižovatka, za tou křižovatkou v kopečku dva divočáci a stojí tam auto na blikačkách.
10: Je to v jízdním pruhu směr Votice a vybočuje se do protisměru. U Brna houste provoz, kolony už popojíždějí třeba na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Brzdí se zhruba na 6. kilometru a pomaleji pojedete až ke stavbě u D1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou slunečno, na jihu se při zvětšené oblačnosti ojediněle můžou objevit přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách kolem 20, na Šumavě až 24. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: 6.06, dobré ráno, 8. září. Školní režim už se rozjel, někde si zvykají na novinky, tak třeba na základních školách, družinách i v jídelnách v Pardubicích platí zákaz používání mobilních telefonů. Jak to funguje, nás bude zajímat ještě v této hodině. No a vrátíme se také ke žhavému tématu, a sice ke státnímu rozpočtu. Koaličním partnerům hnutí ANO stále vadí jeho stále vysoký schodek. K výhradám motoristů se přidalo i hnutí SPD. No a právě proto půjde dnes ministryně financí Alena Schillerová na jejich poslanecký klub. Co SPD navrhuje, dozvíte se od nás. Za chvíli.
2: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál, 6 hodin k tomu 9 minut. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO jde na dnešní jednání poslaneckého klubu SPD. Koaliční partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. SPD totiž kritizuje navržený schodek ve výši 389 miliard korun. Detaily Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Šéf SPD Tomio Okamura tvrdí, že schodek může být nižší. S tím současným návrhem rozpočtu nesouhlasí ale další. Třeba poslanec za SPD Miroslav Ševčík už dřív řekl, že by pro tento návrh, respektive v této podobě, ve sněmovně nehlasovalo.
0: Hnutí ANO už včera s SPD a taky tedy s motoristy o rozpočtu jednalo. Jak ta schůzka dopadla?
1: SPD tam představilo své návrhy. Podle poslance hnutí a místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Hrnčíře mají dvě varianty úspor. Jednu zhruba za 8 miliard korun a druhou za 25 miliard. Část z nich je ale podle Hrnčíře podmíněná změnou legislativy a nejspíš se tak do konce roku nestihne.
2: Je to zeštíhlování státního aparátu, jsou to dávky cizincům, samozřejmě inkluze, která už požírá dneska 12 miliard.
1: Připomenu, že snížit schodek by chtěli i motoristé, no a vláda by měla návrh rozpočtu na příští rok schvalovat v pondělí 21. září.
0: Ministryně financí Alena Schillerová dnes tady na poslaneckém klubu SPD bude vysvětlovat rozpočet. Budeme to sledovat. Eliška Zábrocká, díky.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 4:07. Odvolací soud začne projednávat kauzu Mostecké uhelné společnosti. Bude se zabývat případem dvou ex-manažerů firmy, kteří byli před 3 lety nepravomocně odsouzeni do vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o více než 2 miliardy korun. My se k případu budeme vracet po 7:30 podrobněji. Starosta španělského města Ceuta Juan Jesús Vivas právě dnes přijede do Bruselu. S představiteli unijních institucí chce probrat krizovou situaci ve svém městě způsobenou masovým přílivem migrantů, a to na konci července. I tohle dnes budeme určitě ještě sledovat.
1: Překážka na D1 u Býteše a nehoda v České Třebové. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Velkou Býteš. Na kilometru 165 stojí kamion, na krajnici má prasklé kolo. Stojí blízko jízdních pruhů a vybočuje se. Šipka už je na místě. V České Třebové pozor na průjezdu městem po silnici 14. U prodejny Lidl nehoda, podle policie se zraněním omezí průjezd. Na silnici 3 z Prahy do Tábora opatrně za Benešovem. Před odbočkou na Neveklov šetří nehodu. Auto tam skončilo ve svodidlech a pohybují se tam policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Probouzíte se do nejteplejšího dne v tomto týdnu. Pokud vyrážíte právě teď ven, pak se vám ale bude ještě hodit svetr nebo mikina. Noc i ráno je totiž poměrně chladné. Přes den to ale bude místy na letní šaty. Teploty se totiž budou pohybovat mezi 29 a tropickými 32 stupni. Lehce chladněji bude na západě a severu našeho území. Tam se budou teploty pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů. A pokud míříte na hory, pak vás čekají také v celku příjemné teploty. Na většině našich vrcholů ukážou teploměry kolem 20, na Šumavě bude dokonce v 1000 metrech nad mořem kolem 24 stupňů. Krásné úterý přeji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: talking. And we can talk about whatever is on your mind.
1: Radiožurnál 620. Kanada před chvílí spustila novou vlnu odvetných cel vůči Spojeným státům svému jižnímu sousedovi tím oplácí cla, které proti Kanadě zavedl Bílý dům v srpnu. Obchodní válka mezi oběma zeměmi se tak dál vyostřuje. No a další jednání, která by mohla konflikt zmírnit, nemá ani jedna strana zatím v plánu. Víc nám k tomu poví naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začněme tím, kterého zboží se nová kanadská cla týkají a jaký dopad na vzájemné obchodování to může mít.
2: Ta cla se dotknou stovek amerických produktů. Od hliníkové folie, přes pláštěnky, po sýry, a to se sazbami až 50%. Půjde o zboží za víc než 400 miliard korun v přepočtu, což zhruba odpovídá objemu těch nedávných amerických cel na kanadské zboží, ale v přepočtu na celkový obchod jde Petře jen zatím o zlomek okolo 5% ročního amerického vývozu do Kanady.
1: No a kdo pak je ve výsledku zaplatí a komu prospějí?
2: Cla nakonec zaplatí jak dovozci, tak spotřebitele, a to na obou stranách hranice. Firmy si ty zvýšené náklady promítnou do cen. Někdo z toho prospěch ale má, a to jsou domácí výrobci, které ta cla ochrání před levnější zahraniční konkurencí, ale politicky nejvíc tlačí na obě vlády politici z pohraničních států, protože ty varují před škodou pro místní firmy a spotřebitele, kterých se to dotýká nejvíce.
1: No a co na tuhle obchodní válku někdejších nejbližších spojenců říkají obyvatelé na obou stranách hranice?
2: Musím říct, že na kanadské straně má ten tvrdý postoj kanadské vlády silnou podporu. Průzkumy ukazují, že přes 70% Kanaďanů souhlasí s tím, že vláda odešla od jednacího stolu s Američany a že na to odpovídá stejný mysli, jaká zavedla americká strana. Na té americké straně bych řekla, jak to tady pozoruju, i podle těch průzkumů je nálada opačná. Většina Američanů kanadská cla nepodporuje a spíš viní z rozpadu vztahu vlastní vládu.
1: Americko-kanadská obchodní válka tedy pokračuje, jak už jsme říkali, tak Ottawa v 6 hodin ráno začala uplatňovat cla až 50% odvetná cla na vybrané americké zboží. Podrobnosti o tom, jak to vnímají lidé na obou stranách hranice, teď přinesla do ranního radiožurnálu Jana Ciglerová z Washingtonu. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Za 8 minut bude půl sedmé.

0: vámi radiožurnál Kauza Mostecké uhelné se dnes vlací k odvolacímu soudu a vrátí se i do ranního radiožurnálu po půl sedmé. A varování z D4 Strakonické, kolona za Mníškem ve směru na Prahu, a to kvůli omezení u sjezdu na Řitku. Kolona je dlouhá, zelená vlna, naši zpravodajové to za chvíli upřesní.
1: Češi opět míří k volebním urnám.
2: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
1: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
2: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
1: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT 2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
0: Dobré ráno, teď je půl sedmé. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
5: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti při útocích několik lidí utrpělo zranění. Na letiště v Saratově, Penze a Ulianovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušili provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. Ministrině financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Dvorecký most v Praze nebo rekonstruovaný kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích získali nominace v soutěži Stavba roku. Oznámila to odborná porota. Do boje zařadila taky třeba obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Ocenění vyhlásí porota na gala večeru v pražském Rudolfinu 16. listopadu.
6: Sport.
5: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází ze Slavie na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Pražský klub o tom informoval na sociální síti X. Slavia si může 30-letého reprezentanta v zimě stáhnout zpět. A trenéra mění prvoligový Zlín. Vedení klubu oznámilo odvolání Bronislava Červenky na svém webu. Poslední tým tabulky nově povede dosavadní sportovní manažer Pavel Hovtych.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na Strakonické u Mníšku a nehoda v České Třebové. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte kolony za Mníškem pod Brdy. Dojíždí se do kolony. Na 14. kilometru u sjezdu na Řitku budou ještě dnes opravovat vozovku v pravém pruhu. Průjezdný je pouze levý. A pozor, teď před tou kolonou i nehoda. Auto srazilo zvěř.
8: Kilometr 16,5. Je tam auto teďka na blikačkách v odstavným pruhu a byla to nějaká zrážka se zvířetem. Objíždí se to levým pruhem, pravém jsou tam právě zbytky toho zvířete.
7: Zdržíte se teď asi 10 minut a kolona se pomalu prodlužuje. Provoz housne na dalších příjezdech do Prahy, třeba na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště, už je fronta před sjezdem na Ořech. Za chvíli kvůli tomu začnou regulovat vjezdy do tunelu směrem z dálnice D1. Na silnici 35 pozor na příjezdu do Liberce směrem z Chrastavy. Před omezením za stráží už se tvoří kolona zatím do 10 minut. A ještě do Brna, v Brně sílí provoz třeba na dálnici D2 na příjezdu z Bratislavy. Popojíždí kolona od 4. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes ještě slunečno, jen teď po ránu může být v jižních Čechách mraku víc a tam se také objevují ojedinělé dešťové přehánky. Přes den jasno až polojasno s letními až tropickými teplotami. Nejčastěji bude mezi 29 a 32 stupni. Na severu a západě bude o trochu chladněji od 26 do 29 stupňů. V noci na zítra přejde přes naše území studená fronta. Za ní se na našem území citelně ochladí a také sebou přinese hodně oblačnosti s deštěm i bouřkami. V Čechách už bude zítra oblačno až zataženo, napršet může do 12, v bouřkách dokonce do 20 mm srážek. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě po většinu dne jasno až polojasno, zatahovat se tam začne až večer. Teploty od 18 stupňů na západě našeho území po 32 na východě. V Čechách se bude během dne ještě ochlazovat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Co přinese dnešek? Mimo jiné soudce dnes po několikleté pauze bude vracet ke kauze privatizace Mostecké uhelné. Obžalově v ní čelí dva bývalí manažeři dolů a někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu. Ten případ se tahne od konce 90. let a ještě není u konce. Budeme o tom mluvit.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 638 a 90 jsou zpátky. Před sousedné po třech letech vrací jedna z největších privatizačních kaut 90. let. Pražský vrchní soud začne projednávat odvolání bývalých manažerů společnosti Mostecká uhelná Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Obžaloba je viní z toho, že stát okradli o víc než 2 miliardy korun. Detaily Eliška Zábrocká. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: S jakými rozsudky Koláček a Klimecký odešli od městského soudu v Praze v roce 2023?
1: Soud tehdy oba nepravomocně poslal do vězení. Koláček si má odpíkat 7,5 roku, po vyhlášení rozsudku vinu odmítl. Klimeckého soud potrestal 6 lety vězení. Na 3 roky za mříže pak soud v kauze poslal taky někdejšího náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta Sýkoru, a to kvůli údajnému přijetí úplatku. Všichni tři muži se přes své obhájce proti verdiktu odvolali a případ tak míří právě k vrchnímu soudu.
0: No, ten případ kromě české justice řešili i švýcarské soudy. O co v něm tedy vlastně jde?
1: Týká se právě privatizace Mostecké uhelné společnosti, o které v roce 1999 rozhodla tehdejší vláda Miloše Zemana. Podle obžaloby manažeři použili k ovládnutí firmy peníze, které z ní ale předtím vytunelovali. Stát pak měli při prodeji akcí okrást. A aby údajný podvod zakryli, založili firmy v zahraničí s účty ve švýcarských bankách. Tamní úřady začaly jejich působení vyšetřovat v roce 2005, a to kvůli praní špinavých peněz a dalším machinacím. Tresty už tam padly, někteří ex-manažeři si švýcarský trest odpykávají.
0: Eliška Zábrocká, kauza Mostecké uhelné, znovu před soudem. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 6.43, no a jedna školní novinka z Pardubic. Tam jsou od září zakázané mobily jak v základních školách, tak v jídelnách a družinách. A tak se o přestávkách postupně vrací třeba hraní šachů, karetních her nebo deskových her na místo sledování dění na sociálních sítích. Je pravda, že část školáků tuhle změnu přijímá spíše z rozpaky.
1: Je velká přestávka, já jsem teď v 7C tady na základní škole Dubina.
2: Jde to přežít, ale je to strašný.
1: V čem?
2: No tak já doma jsem dost na telefonu, takže pro mě je to dost těžký.
1: To je Jakub.
3: Vnímám to tak, že je to jako zároveň dobře, ale někdy ty pravidla jsou až moc přísná, mi přijde.
1: Nikol.
3: Že třeba jako když ten mobil mám na lavici a třeba mi někdo napíše, tak už za to mám poznámku.
1: Děti musí mít mobil po celou dobu ve škole uzamčený ve skřínce anebo uložený v batohu s výjimkou odpolední přestávky na oběd. Školní řád zároveň zakazuje i používání chytrých hodinek a náramků, bezdrátových sluchátek, přenosných herních konzolí anebo i notebooků.
4: Žáci se na ta pravidla doufám zvyknou rychle a hlavně doufáme, že to přivede ještě více k sobě navzájem, že budou ten čas strávit jinak. My to tady vidíme, že se tady zpátky objevily třeba šachy.
1: Popisuje metodička prevence základní školy Dubina Barbora Krejčíková. Zákaz používání mobilů se vztahuje taky na školní družiny a školní jídelny. Dodržovat by ho tak měli třeba i cizí strávníci, upozorňuje ředitelka pardubické základní školy Štefánikova Renata Janecká.
5: Protože my máme u nás při stravování žáky z obchodní akademie, tak teď máme vlastně řád školní jídelny, který by měli dodržovat i studenti obchodní akademie.
1: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů platí od 1. září na všech 18 městem zřizovaných základkách. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:45. Začínáme zjištěním našich investigativních reportérů. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí. Od soudu odešel s podmínkou. Podle soudkyně bylo jedno z dětí, cituji, narušené už před zneužíváním. Námi oslovení experti rozsudek kritizují. Celý případ popisujeme na našem webu i rozhlas.cz a podrobně se k němu vrátíme ve vysílání v příští hodině po půl osmé. Hasiči po požáru rozebírají konstrukci supermarketu v Kladně. S ohněm v noci v ulici Americká bojovalo 18 jednotek. Škoda je podle prvních závěrů zhruba 120 milionů korun. A my jsme teď ráno s hasiči opět mluvili a jak budou na místě dnes pokračovat, to povíme krátce po 7. hodině.
6: Ucpaná strakonická úřitky a nehoda v České Třebové. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy připomínáme kolony za Mníškem pod Brdy. Na 14. kilometru sjezdu na řitku je zúžení a postojíte asi 15 minut. V koloně na 16. kilometru navíc auto srazilo zvěř. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Pomaleji pojedete od sjezdu na Chodce Rady. A asi 10 minut se zdržíte i na silnici 3 ve směru z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. A ucpaný už je taky Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Už regulují vjezdy do tunelu a zastavíte u sjezdu na Vestec. V České Třebové čekejte kolony na průjezdu městem po silnici 14. U prodejny Lidl je nehoda podle policie se zraněním. Silnice teď průjezdná Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes si ještě užijeme poslední horký slunečný den na celém našem území. Zítra už bude v Čechách zataženo a poměrně chladno. Teploty jen kolem 18 stupňů. Východ naší republiky bude ještě s vysokými teplotami a jasným nebo polojasným nebem. Dnes ale ještě na celém našem území jasno až polojasno. Jen na jihu našeho území může při zvětšené oblačnosti výjimečně sprchnout. Teploty vyšplhají hodně vysoko. Dnešní den bude nejteplejší v tomto týdnu. Čekáme 29 až 32 stupňů. Na severu a západě pak budou teploty o trochu mírnější, od 26 do 29 stupňů. Na horách od 20 do 24, nejtepleji bude na Šumavě. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Miles Smith, Niall Horan na Radiožurnálu 9 minut před 7 hodinou. Americké basketbalistky na závěr skupiny na mistrovství světa, můžeme říct, zničili Češky. Vítězstvím 105-64 potvrdili, že dál chtějí vládnout ženskému basketbalu. Češky turnaje opouštějí bez vítězství na předposledním 15. místě.
1: Je to nejlepší tým světa, jsme hráli v podstatě už o nějakou čest, ten výsledek tomu odpovídal. Že by tam byli, že jsme ukázali nejlepší tvář a myslím si, že se nám to podařilo tak na půl.
2: Říká basketbalová reprezentantka Petra Holešínská po závěrečné porážce o 41 bodů od Američanek, pokračuje Eliška Joklová.
3: Tak je to výsledek o 40, což asi není nikdy příjemný, ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
2: Jedničky světového žebříčku a úřadující olympijské šampionky v cestě za pátým titulem v řadě natáhly vítěznou sérii na mistrovství světa na 33 zápasů a hned od úvodu dominovali.
4: My jsme vlastně rádi, že proti nám hráli naprosto naplno, bez nějakého většího podcenění a mohli jsme si prostě zahrát. Já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat.
2: Připomíná trenérka Romana Ptáčková, absenci Emy Čechové a Julie Reisingerové, dvou ústředních pivotek a aktuálně spolu s Eliškou Joklovou hlavních tahounek národního týmu. Mrzet reprezentantky mohly nezvládnuté závěry předchozích dvou vyrovnaných zápasů s favorizovanou Itálií a hlavně Čínou.

0: 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slávie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens? To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
1: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková a další zprávy.
8: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí. Dostal jen podmíněný trest. Kanada zavádí nová cla na dovoz amerického zboží ve výši až 50%. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila na US Open do čtvrtfinále deblu. Kolona popojíždí na dálnici D4 za Mníškem pod Brdy směrem do Prahy a bude slunečno, na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, zjistil to Radiožurnál. Krajský soud v Ústí nad Labem muži nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová rozsudek hájí tím, že šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože po něm chtěli peníze. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý potvrdil, že případ prověřují.
9: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
8: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Radiožurnálu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Detaily chystáme po 7:30 a taky v ranním interview Radiožurnálu v 7:50. Nová pravidla pro státní zaměstnance dnes bude znovu projednávat sněmovna. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnávat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon poslancům vrátili. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice. Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadský alkohol nebo hokejovou výstroj. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. S lístky pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
10: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
11: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód, doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
12: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
11: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Sport.
7: Tenistka Kateřina Siňaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu před zaplněnými tribunami. Diváckou návštěvu ocenila Siňaková.
13: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
7: České basketbalistky podlehly na mistrovství světa Američankám 64-105 a prohrály i svůj poslední třetí zápas. Na šampionátu v Berlíně tak obsadili 15. místo.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na Strakonické úřitky a kolony u Brna. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona za Mníškem pod Brdy. Brzdí se na 17. kilometru a je to až na 14. ke zúžení úřitky. Zdržíte se 15 minut. Na D1 ve směru z Brna a do Prahy vázne provoz před omezením už Mejkalky na 24. kilometru. Nesouvislá kolona je tam už od 33. kilometru. Brzdí se za sjezdem na Sázavu. Komplikace i dál na příjezdu do Prahy z Brna. Brněnská ulice v Praze směr centrum u sjezdu do Spořilovské v prostředním pruhu zřejmě nehoda a brzdí se za sjezdem na Chodov. Kolona i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech je větší ve směru z D1 na letiště. Regulují vjezdy do tunelu, zastavíte u sjezdu na Vestec. A taky u Brna houstne provoz na D2 na příjezdu z Bratislavy. Pojedete pomaleji už od 5. kilometru v obou pruzích. Menší kolona je i na D1 ve směru z Vyškova u Holubic. A ucpaná tradičně ráno je i silnice 43 ze Svitav před Lipůvkou. Brzdí se za Milonicemi. No a pozor v Kuřimi, tam ten silný provoz z Tišnova brzdí navíc nepojízdné auto, kolona už z Čebína. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude slunečno, na jihu přes zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě od 26 do 29. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, ne všichni měli klidnou noc, hasiči celou noc zašahovali v Kladně u požáru v supermarketu. Co se tam přesně děje, jaká je situace na místě právě teď, dozvíte se od nás.
14: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Hasiči v Kladně dohašují požár supermarketu v ulici Americká. Na místě v noci vyhlásili třetí stupeň poplachu, ze 4 zasahovalo 18 jednotek. Nikdo nebyl zraněn. Detaily Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Hasiči evakuovali 5 desítek lidí z blízké ubytovny. Ti už se ale mohli vrátit zpět. Plameny totiž dostali hasiči pod kontrolu kolem 2:30 ráno. V tuto chvíli hasí oheň přes 7 hodin. Některé jednotky už se postupně vracejí na své základny. Hasiči začnou rozebírat konstrukci obchodu. Jak nám popsal mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
2: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozebírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohniska.
0: Jakou ten požár způsobil škodu?
1: Hasiči ji předběžně odhadli na 120 milionů korun. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Na místě jsou vyšetřovatelé a taky odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Podle mluvčího Tomáše Bakaláře bude vyšetřování trvat pravděpodobně delší dobu.
0: Požár v Kladně, Eliška Zábrocká, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 7:45. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes přijde na jednání poslaneckého klubu SPD. Pokračuje tak ve vyjednávání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Menší koaliční strany SPD a motoristé sobě nejsou spokojeny s výší navrhovaného schodku 389 miliard korun a přicházejí s vlastními návrhy úspor. No a naši reportéři dnes budou opět vše sledovat a informace přineseme ve vysílání Radiožurnálu. Přesně před 85 lety začalo za druhé světové války obléhání Leningradu německými vojsky. Více než 900 dnů trvající blokáda v letech 1941 až 1944 se zařadila k nejdelším obléhacím vojenským operacím v dějinách válek. Ve městě zemřel hladem odhadem více než 1 000 000 obyvatel.
1: Nehoda na D10 před Prahou a kolonii u Brna. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte kolony. U sjezdu na Radonice na 3. kilometru nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Brzdí se zhruba na 6. kilometru a je to asi na 15 minut. Kolony i na dálnici D4 na příjezdu do Prahy z Příbrami u Řitky na 14. kilometru budou ještě dnes opravovat vozovku a zdržíte se opět asi 15 minut. Na D1 ve směru do Prahy popojíždí kolona před Šmejkalkou, aktuálně od sjezdu na chodce Rady 29. kilometru a popojíždět budete asi 10 minut. Ucpává se taky silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Je to na 15 minut, než se dostanete k dálnici D1. Taky u Brna silný provoz třeba na D1 ve směru z Vyškova. Fronta u Holubic je asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Předpověď počasí na dnešní den je jednoduchá, bude slunečno, místy s tropickými teplotami. Čeká nás jasný až polojasný den, téměř bez srážek, jen zpočátku se můžou při zvětšené oblačnosti objevit dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni, o trochu chladněji bude na severu a západě našeho území. Tam ukážou teploměry od 26 do 29 stupňů. V 1000 metrech na horách tam měříte 20, na Šumavě až 24 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, během dne pak mírný jižní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: YouTube, Ed Sheeran a ukrajinský zpěvák Taras Topolia teď v ranním radiožurnálu. Míříme do Kyjeva. Po skončení klidu zbraní zažili další noční bombardování ruskými drony a balistickými střelami právě obyvatele ukrajinské metropole. Ruské moratorium na letecké údery nad Kyjevem platilo od sobotní půlnoci kvůli jednání zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Kyjevě. Ti už odjeli. No a jaká je situace v ukrajinském hlavním městě, se dozvíme přímo z místa od našeho zvláštního zpravodaje Pavla Nováka. Dobré ráno, Pavle.
1: Hezké ráno. První varování tady přišlo už včera večer kolem 20. hodiny, ale to letěla bezpilotní letadla někam do okolí Kyjeva. A potom se tady ve městě výbuchy ozvaly po 3. hodině ráno, i když někteří lidé už těmi častými poplachy jsou unavení a někteří je zkrátka neposlouchají. Tentokrát se předpokládalo, že po dvou dnech klidu to bombardování bude silnější, takže opravdu zase v některých stanicích metra byli lidé na těch peronech, bivakovali tam na matracích, postavili se tam dokonce i stany. Ty exploze se zintenzivnily mezi 4. a 5. hodinou ráno. Byly to útoky nejenom na okrajové části města, ale jeden dron dopadl i na garáže ve čtvrti Podyl pod historickou částí Kyjeva směrem k řece Dněpr. Starosta Kličko zatím oznámil, že po naletech je 10 zraněných, 2 jsou v nemocnici ve vážném stavu, jsou také 2 zabití a hasiči likvidují několik požárů. Po 6. hodině tady přišel další poplach a ten zatím ještě trvá.
0: Odhaduje na Ukrajině někdo, jak dlouho může tohle intenzivní ruské ostřelování ukrajinských měst a obcí trvat?
1: Mluvil o tom prezident Volodymyr Zelenský, ten říkal, že ruský prezident Putin potřebuje ukázat, že je silný před volbami do státní dumy, které budou 18. až 20. září, ale že ukrajinské síly budou na ty údery stejnou měrou odpovídat, že se třeba chystá i odveta za útok na kancelář ředitele tajné služby SBU z minulého týdne tady v centru Kyjeva. Zelenský vzkázal Rusku, čekejte útoky na své tajné služby. Také Ukrajina předpokládá, že se zintenzivní útoky na její energetickou infrastrukturu před zimou. A kyjevská radnice proto připravuje třeba zásoby potravin, pitné vody pro případ nějakých mimořádných situací a ty budou určené hlavně pro nejvíce ohrožené skupiny. Má se rozdávat jídlo a ta voda lidem v provizorních ubytováních nebo nízkopříjmovým rodinám.
0: Pavel Novák z Kyjeva, naslyšenou.

0: Dobré ráno v půl osmé. Čas na další zprávy a pro Terezu Tomáškovou.
1: Rusko dnes v noci obnovilo útoky na Kyjev. Zemřeli nejméně dva lidé, 10 dalších je zraněných. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle něj údery zasáhly sklady, obytné domy nebo školu. Na místě pracují záchranné složky. Ve městě dál platí letecký poplach. Nové dronové a raketové útoky začaly po skončení třídenního příměří. Kyjev i Moskva ho vyhlásili kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Vrchní soud v Praze projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let připravili stát o víc než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Jeřáb na Třinecké náměstí TG Masaryka usadil kotvu za oceánské lodi Třinec. Bude připomínat československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat části poslední lodi z tuzemské námořní flotily do Česka. Sport. České basketbalistky prohrály i třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Američankám podlehly v Berlíně 64-105. Na šampionátu tak skončili na 15. místě. Cyklisté na Vueltě pojedou po dni volna 16. etapu. Měří 101 80 km a očekává se hromadný dojezd. V červeném dresu lídra pokračuje domácí Španěl Enric Mas, který má náskok 2 minuty a 6 sekund na druhého Rakušana Felixe Gala. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Nového Jičína, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Odry. Na kilometru 321 začíná omezení a zdržíte se okolo 15 minut. Na D1 fronty taky u Brna popojíždějí v obou směrech na příjezdu do Brna. Je to asi na čtvrt hodiny, jak z Vyškova, tak i z Prahy. Dost ucpaná je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam se brzdí už na 8. kilometru. Pomalu pojedete v obou pruzích až do Brna, kde jedničce. Na silnici 35 na příjezdech do Liberce popojíždějí kolony v obou směrech. Další ve směru z Prahy zdržíte se 10 až 15 minut před omezením v Liberci. A teď je do Prahy kolony na příjezdech do Prahy, třeba na dálnici D10. Na příjezdu z Mladé Boleslavy tam je i nehoda. Na 3. kilometru sjezdu na Radonice blokuje jeden pruh a 20 minut budete popojíždět od sjezdu na Brandýs. Na Strakonické směrem do Prahy na D4 připomínáme fronty mezi Mníškem a sjezdem na Řitku. Je tam zúžení a 15-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na českém dnes po ránu převažuje jasno nebo skoro jasno, jen na východě naší republiky je zvětšená oblačnost a aktuálně se mraky drží místy dokonce i s deštěm na Znojemsku. Teploty se pohybují v širokém rozpětí nejčastěji od 14 do 10 stupňů. Výjimečně klesly až k 8 stupňům Celsia. Naopak například ve Frýdlantu je teplota vyšší kolem 18 stupňů Celsia. Přes den pak bude jasno až polojasno s odpoledními teplotami mezi 29 a tropickými 32 stupni. Na severu a západě budou nižší od 26 po 29 stupňů. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 20, na Šumavě ještě o 4 stupně víc. V noci na zítřek pak ale dojde ke změně v počasí. Od západu bude přibývat oblačnosti. Přes den pak čekáme v Čechách oblačno až zataženo s deštěm, místy i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku ale ještě stále slunečno. Teploty na západě 18, na východě až 32 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. A jeden případ, který zaujal náš investigativní tým a nejenom jej. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí. Od soudu odešel s podmínkou. Podle soudkyně bylo jedno z dětí, cituji, narušené už před zneužíváním. Podrobnosti na iRozhlas.cz a za chvíli také v ranním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ocmami radiožurnál. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení. Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil na podmínku. Mimo jiné s odůvodněním, že starší z chlapců už byl slovy soudkyně stejně narušený. Podrobnosti k případu teď probereme s reportérem investigativního týmu radiožurnálu Arturem Janouškem. Vítej, Arture.
1: Hezký den.
0: Proč odvolací soud zmírnil ten původní trest na podmínku?
1: Tak ty důvody shrnuje soudkyně Jana Kurešová, která předsedala senátu odvolacího soudu. Řekla, že to půl roku trvající zneužívání, že to byl ojedinělý exces, podle ní se ti nezletilí obžalovanému také sami nabízeli a prosili ho o schůzku, protože si chtěli vydělat. Jenže podle obžaloby to není úplně přesné. Policisté totiž zdokumentovali nejméně 5 případů, kdy naopak ten obžalovaný sám psal tomu 12-letému chlapci, že ho chce vidět a nabízel mu 500 korun, když, cituji, odvede dobrou práci. Konec citace. Další polehčující okolností podle odvolacího soudu bylo to, že ten 12-letý chlapec už byl stejně narušený. Soudkyně Kurešová zdůrazňovala, že vyrůstal v problematické rodině, že kouřil marihuanu a že poskytoval sexuální služby i jiným mužům, které pak vydíral.
2: My říkáme, že se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prostě prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, jako takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nezpůsobil.
0: Oslovení odborníci rozsudek ostře zkritizovali, co konkrétně se jim nelíbí?
1: My jsme oslovili třeba nezávislou advokátku a bývalou žalobkyni Věru Novákovou, která se na ty zločiny spáchané na dětech přímo specializuje. Ta řekla, že soud vlastně přenáší vinu spachatele na oběti a zdůraznila, že jediným dospělým a tudíž trestně odpovědným byl v tomto případu ten obžalovaný.
3: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna. Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak vyšetřuje a hodnotí jeho oběti, kterými jsou v tomto případě 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
1: A bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurečníková uvedla, že soud nemůže rozdělovat děti na ty, které si zaslouží ochranu a na ty, na kterých záleží méně.
0: Co na to říká soudkyně Jana Kurešová?
1: Tak ten namítá, že odvolací senát nepřenášel vinu na oběti, ale že jen konstatoval, že musí zvážit všechny okolnosti toho případu, třeba že obžalovaný vedl řádný život a že svého činu litoval. Já ještě doplním, že ten rozsudek i postup odvolacího soudu teď prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, které může například navrhnout podání stížnosti pro porušení zákona. Ale i kdyby pak nejvyšší soud rozhodl, že ten zákon byl skutečně porušený, tak už to nebude mít vliv na tento rozsudek. Verdikt nejvyššího soudu by ale mohl být závazný pro podobné případy v budoucnu.
0: Reporter Artur Janoušek, díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a právě citovaná advokátka Věra Nováková bude k případu hostem v ranním interview radiožurnálu už za 20 minut. Tak buďte s námi.

0: Ranní radiožurnál a ranní interview je podmínka tedy za půl roku trvající pohlavní zneužívání dvou dětí ve věku 12 a 10 let přiměřeným trestem. Případ jsme otevřeli před chvílí v našem vysílání a vrátíme se k němu už za pár dnů v ranním interview. Tady je radiožurnál ve 7:45. Právě dnes se sněmovna bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili, mluví o politizaci státní správy a zákon vrátili poslancům a výhrady k návrhu má také sněmovní opozice. Všechno, co jste chtěli vidět o Elonu Muskovi, na filmovém festivalu v Benátkách má právě dnes světovou premiéru dokument o majiteli firem Tesla nebo SpaceX. Dokument má 4 hodiny a celý ho už viděl náš filmový kritik Pavel Sladký a on se přihlásí do našeho vysílání přímo z festivalu.
1: Zavřená silnice u Svitav a kolony před Lipůvkou. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte komplikace u Svitav. U Kocelířova je kvůli opravě silnice zavřená od kruhového objezdu k nové dálnici. Objíždí se to přes Svitavy přes obchvat a kolony jsou dlouhé, hlavně ve směru do Hradce.
2: Od Moravské Sebové už to stojí v podstatě v tunelu Hřebeč a ne do Radýhle.
1: U Brna čekejte i dnes velké kolony na silnici 43 ze Svitav do Brna. Popojíždějí od Milonic až k Lipůvce a je to asi na půl hodiny. No ještě do Prahy, dálnice D10, příjezd do Prahy z Mladé Boleslavy. Na 3. kilometru nehoda a popojíždět budete už od 12. kilometru od mostu přes Labe. Dlouhé kolony i na Pražském okruhu mezi Brněnskou a Plzeňskou dálnicí. Popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Stále ucpaná je i Strakonická směrem do Prahy před zúžením u Řitky. 10 až 15 minut postojíte. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Úterní ráno je většinou jasné nebo skoro jasné. Více oblačnosti je na východě území a také na jižní Moravě na Znojemsku, kde se ojediněle vyskytují i přehánky. Během dne už srážky ale nečekáme. Teploty v noci a po ránu klesly na 14 až 10 stupňů, ale například v Hanušovicích v Olomouckém kraji teplota klesla k 7 stupňům. Naopak ve Frýdlantu nebo v Ondřejově se udržela na 18 stupních. Dnešní den pak bude nejteplejším v tomto týdnu s teplotami do 32 stupňů a také noc na zítřek bude ojediněle tropická, tedy s teplotami nad 20. Zítra přes den čekáme tropické teploty už jen na východě. V Čechách se citelně ochladí. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50. Krajský soud v Ústí nad Labem dal podmínku muži, který nejméně 10krát během půl roku pohlavně zneužil 12letého chlapce. Dvakrát zneužil i jeho 10letého kamaráda. Za sexuální služby jim platil. Podle soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat. Soud navíc také zmínil, že starší z chlapců pochází z problematické rodiny a jeho osobnost je slovy soudkyně dlouhodobě narušena. Případ probereme s Věrou Novákovou, bývalou žalobkyní a teď advokátkou, která se specializuje na zločiny páchané na dětech. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Vy jste po prostudování obžaloby a rozsudku odvolacího soudu označila to rozhodnutí za perverzní. Proč?
1: No já, když jsem si ten rozsudek přečetla, tak můj základní pocit z něj byl, že v tomto případě soud nějakým způsobem zapomněl na to, co je jeho úkolem a co je hlavním účelem trestního řízení, kterým je ochrana základních hodnot, na jejichž významu jsme se jako společnost shodli. V tomto případě se pak nejedná o nic menšího, než je ochrana dětí před sexuálním vykořisťováním a pohlavním zneužíváním. V té věci byla navíc vina obžalovaného nesporná. Soud prakticky tak rozhodoval jen odvolání do trestu. Měl tedy za úkol posoudit ten spáchaný čin a osobu obžalovaného. Soud ovšem toto závažnost činu, kterého se obžalovaný dopustil opakovaně, po dobu řady měsíců, vůči dvěma dětem, tak tím se vlastně v tom rozsudku vůbec nezabýval. To vlastně dal jaksi stranou. A namísto toho to hodnotil, a to velmi kriticky, oběti toho trestného činu. On je v podstatě prakticky postavil do role pachatelů s tím, že se slovy soudu, a to cituji, přes svůj nízký věk dopouštěl dětské prostituce. A fakticky tak obsahově tím rozsudkem odsoudil je. Na druhé straně tu trestnou činnost toho požalovaného bagatelizoval s tím, že se vůči tomu mladšímu dítěti toho dopustilo přece jenom dvakrát, případně nějakými méně invazivními formami pohlavního styku. A na obranu toho obžalovaného vlastně snášel argumenty typu, že chodí do zaměstnání, případně ho má umlouvat to, že se s ním v té době

0: většinu. Jo? Takže já mám za to, že tady by mělo být zcela jasné, kdo měl v tom vztahu převahu, kde je ta asymetrie a kdo koho zneužil, což je vlastně jako podstata toho odsouzení.
1: Ten rozsudek prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, ale on ho nemůže zvrátit. Může jenom vyslovit názor, že soud porušil zákon ve prospěch obžalovaného. Má to tedy smysl?
0: No, je potřeba říct, že ten rozsudek je pravomocný a změnit ho lze jen cestou takzvaných mimořádných opravných prostředků, což může být velmi obtížné až nemožné. Nejvyšší státní zastupitelství teď může podat dovolání k nejvyššímu soudu, u kterého se ale obávám, že proto bude těžko hledat nějaké zákonné důvody. Může případně dát podnět ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona, ale tam může mít za výsledek jen takzvaný akademický výrok. To rozhodnutí nelze zvrátit touto cestou v neprospěch odsouzeného. Význam to samozřejmě mít může, minimálně symbolický, a také to může mít význam jaksi judikaturní, že vznikne nějaké rozhodnutí, kterým by se později měly soudy řídit.
1: V ranním intervju advokátka Věra Nováková, děkujeme za váš čas. My celý ten případ budeme i nadále sledovat a už teď je také kompletně na webu i rozhlas.cz a ve vysílání se k němu budeme ještě vracet po 10. hodině. Díky moc a naslyšenou.
0: Já vám taky děkuji. Naschledanou.

0: Máme radiožurnál Komplikace na silnici 35, ta je zavřená také dlouhé kolo na výšce přes Svitavy, i o tom zelená vlna radiožurnálu a naši zpravodajové. A předtím ještě aktuální zprávy začínají za pár sekund. Tak buďte s námi, přejeme dobré ráno.
1: Počkej, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
2: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie, Decadencers a divadlo Bratří Formanu. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Tak já přijdem.
0: Je 8 hodin. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje podmíněný trest pro muže obžalovaného ze zneužívání dětí. Kanada zavádí odvetná cla na dovoz amerického zboží ve výši až 50%. České basketbalistky podlehly Američankám a na mistrovství světa skončily bez jediné výhry. U Svitav komplikuje dopravu zavřená silnice 35 kvůli opravě. A bude slunečno na jihu, ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Na síti X informovali, že to je kvůli anonymní výhrušce bombou. Budovu nemocnice museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě zasahuje i pyrotechnik a kynolog se psem na vyhledávání výbušnin. Podrobnosti zjišťujeme. Nejvyšší státní zastupitelství podle zjištění Radiožurnálu prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání dvou dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem dal podmínku muži, který půl roku zneužíval 12-letého chlapce a dával mu za sex peníze. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová rozsudek hájí. Podle ní šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože po něm chtěli peníze.
5: Ohledem na osobu obžalovaného, který se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání. V zaměstnání byl velmi kladně hodnocen, sám kriticky se stavěl k té trestné činnosti. Takže my jsme dospěli k závěru, že se jedná o ojedinělý exces, ojedinělé vybočení z jinak řádného života.
3: Nejvyšší státní zastupitelství potvrdilo, že případ prověřuje. Podrobnosti si můžete přečíst na serveru i rozhlas. Kanada zavádí ode dneška odvetná cla na dovoz amerického zboží ve výši až 50%. Obchodní spor mezi oběma zeměmi se tak vyostřil. Ottawa odpovídá na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání.
6: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou folii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, že by lidé měli sbírat jenom ty, které dobře znají. Nedoporučují spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy bývají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k nejjedovatějším houbám v Česku. Dá se zaměnit za žampion nebo bedlu.
7: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
8: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
9: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
8: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Radiožurnál.
3: Vrátíme se k tomu podrobně po 8:30.
4: Sport.
10: České basketbalistky zakončily účinkování na světovém šampionátu v Berlíně porážkou 64-105 s obhájkyněmi titulu Američankami. Hvězdy ze zámořské WNBA tak vyhrály 33. zápas na mistrovství světa v řadě při cestě za 5. zlatem za sebou. Pokračuje česká trenérka Romana Ptáčková.
11: Mohli jsme si prostě zahrát. Já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, ale příležitosti jsme si vypracovali poměrně hodně, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat. Tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat.
10: Češky při své první účasti na světovém šampionátu od roku 2014 podlehly postupně Itálii, Číně a Spojeným státům a obsadili konečné 15. místo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony usvitává nehoda v Mělníku. Na silnici 35 ve směru z Moravské Třebové do Litomyšle čekejte dlouhé kolony za Hřebečským tunelem. Usvitav je kvůli opravě 35 zavřená před novou dálnicí a jede se přes Svitavy. Kolona je dlouhá.
13: Stojí fronta až pod Hřebečský tunel. 40 minut jsem tady obstál.
12: V opačném směru do Mohelnice je kolona o něco kratší, asi na 15 minut. Na 35 fronty taky v Liberci projíždí se omezením, delší je to z Prahy asi na 20 minut, než Libercem projedete. Na silnici 16 na příjezdu do Mělníka od Slaného překáží nehoda. Za Novým mostem dvě auta, fronta od sjezdu na Hořín. 16 dostupná i ve směru na Slaný před sjezdem na D8 u Nové Vsi, tam je kolona asi na 15 minut. A ještě příjezdy do Prahy, provoz je velmi silný, popojíždět budete v podstatě na všech dálnicích před Prahou. Na D10 z Mladé Boleslavy asi 20 minut před nehodou na 3. kilometru. Velmi ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. A kolona stále i na Strakonické směrem do Prahy před zúžením Uřitky na 14. kilometru postojíte asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky a teploty většinou 29 až 32 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut po 8, úterý 8. nahoru a zase dolů. Teploty dnes překročí tropickou 30, no a pak nás čeká teplotní seskok a to velmi citelný. Probereme to podrobně už za chvíli s Marcou Hálovou, která i dnes hlídá oblohu. No a také vám představíme nový dokument o Elonu Muskovi, který měl už premiéru na filmovém festivalu v Benátkách. Schlédl ho tam také náš zpravodaj, a to v celé 4-hodinové stopáži.

0: Až 20 stupňů, tolik dnes ještě může odpoledne ukázat teploměr. Jak dlouho si budeme užívat letního počasí a kdy k nám dorazí sychravý podzim? Tak to jsou otázky pro kolegyni Marcelu Hálovou právě teď. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, počasí zatím meteorologickému podzimu příliš neodpovídá, spíše si užíváme krásných letních dní a takový bude i dnešek. Těšit se můžeme místy na velmi vysoké teploty. Konkrétní čísla pro nás má meteorolog Pavel Borovička.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a tropickými 32 stupni Celsia. Na severu a západě budou nižší 26 až 29 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů Celsia.
1: A podobné teploty se zdrží ještě i zítra na Moravě a ve Slezsku. Na ostatním území dojde k prudkému ochlazení.
0: Ano, teploty mohou klesnout o 10 a někde dokonce až o 15 stupňů.
1: V noci na zítřek přejde přes celou Evropu studená fronta, kvůli které se z léta ocitneme rovnou v podzimu. Dostaneme se tak ale k teplotám, které jsou obvyklé pro první polovinu září. Držet se budou lehce pod 20.
0: No a čeká nás v těch příštích dnech také více deště?
1: Ano, zítra může na našem území i vydatně pršet, déšť se nad Českem ale dlouho nezdrží. Už v příštím týdnu se k nám vrátí vlídné, slunečné, podzimní počasí s teplotami lehce nad 20.
0: Léto to ještě nevzdává. Marcela Hálová, počasí, díky, naslyšenou.
1: A přeji krásný den.
0: Radiožurnál v 8.11.

0: Radiožurnál ve čtvrt na devět. Policie kvůli anonymní výhrušce bombou evakuuje nemocnici Kadaně na Chomutovsku. Podle nemocnice ji museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku, a my zjišťujeme další podrobnosti. Více než 6 tun je teď na třineckém náměstí TG Masaryka. Kotva z poslední československé zaoceánské lodi Třinec připomíná českou námořní historii i odkaz tamních železáren. A my se na místo vydáme po 9:30.
1: Kolony Úsvitav taky u České Skalice. Na silnici 35 připomínáme kolony Úsvitav. Je tam zavřený úsek od Koclířova k nové dálnici kvůli stavbě a jede se přes Svitavy po obchvatu. Větší je tam fronta ve směru z Hřebečského tunelu asi na 45 minut. Na silnici 33 dlouhé kolony hlásíte z Náchoda do Jaroměře. Nejdříve je ucpaný Náchod a pak ještě je omezení u České Skalice. V součtu postojíte přes 40 minut. Na příjezdech do Prahy se zdržíte, tak třeba na D1 nesouvislá fronta od sjezdu na Sázavu 34. kilometru v podstatě až do Prahy a celé to pojedete asi 50 minut. Plzeňská dálnice, tam je fronta od 6. kilometru až na ucpaný Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a zdržíte se přes půl hodiny. No a ještě příjezdy do Brna na D1 před Brnem, fronty v obou směrech delší z Vyškova, tam je to asi na 20 minut. Velká kolona se stále drží i na 43 ze Svitav před Lipůvkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Jsme na startu nejteplejšího dne v tomto týdnu. Dnešní ráno se vám ale bude ještě hodit mikina nebo svetr, stále je venku docela chladno. Přes den to ale bude na ryze letní oblečení. Teploty se totiž budou pohybovat mezi 29 a tropickými 32 stupni. Lehce chladněji bude na západě a severu našeho území, tam se budou teploty pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů. A pokud míříte na hory, pak vás čekají také v celku příjemné teploty. Na většině našich vrcholů ukážou teploměry kolem 20. Na Šumavě dokonce v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 24 stupňů Celsia. Krásné úterý přeji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 8.20 teď na Benátský filmový festival. Tam má totiž dnes světovou premiéru film nazvaný Musk. Je to téměř čtyřhodinový dokumentární portrét amerického technologického podnikatele Elona Muska. No a přímo v Benátkách je také náš filmový kritik Pavel Sladký, který už snímek viděl ve speciální novinářské projekci. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co autora a režiséra Alexe Gibneyho na Elonu Muskovi tak nejvíc zajímalo?
1: Alex Gibney je 72-letý americký režisér, který připravil už řadu kritických portrétů, zajímal se třeba o Steva Jobse nebo o nespravedlnosti páchané americkými vojáky, takže se dalo očekávat, že půjde o kritický portrét Elona Muska a přesně tak tomu je. On na začátku uvádí v tom filmu, že požádal Elona Muska o velký rozhovor, byl drsně odmítnut a tím pádem ten film se celý sestává z archivních materiálů, z AI vložek a simulací, což navazuje na některé myšlenky Elona Muska a je to obsáhlá rekapitulace jeho podnikatelské i politické kariéry.
0: No je to velmi obsáhlá rekapitulace. Proč je ten film čtyřhodinový? Přináší o Muskovi nějaké úplně nové informace a poznatky?
1: Já si myslím, že pro lidi, kteří Elona Muska sledují podrobněji, třeba už od startu SpaceX raket a podobně, ten film nepřináší až za tolik nových informací, spíš některé zajímavé detaily a jde o velkou rekapitulaci, která se zaměřuje i na ty známé kapitoly jako převzetí Twitteru, angažmá v kampani Donalda Trumpa, Doge, ale i samotné začátky nebo rodinný background toho Elona Muska, čili je to film, který spíše rekapituluje a snaží se na něj upozornit ani ne tak jako na člověka se silnou vůlí a podnikatelskými schopnostmi nebo vizionářstvím, ale hlavně jako na někoho, kdo vyniká ve schopnosti prodejce snů, protože právě takhle Alex Gibney Muska líčí. Je to někdo, kdo nám prodává sen, že budoucnost už dorazila a on je tím, kdo nám ji přináší.
0: Jaký je čtyřhodinový kritický filmový portrét Elona Muska, tak to nám přímo z festivalu v Benátkách, kde bude mít dnes premiéru, zvěstoval náš filmový kritik Pavel Sladký. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Směnárče 8.29 v ranním radiožurnálu vás veme na nevídanou podívanou na scénu prostoru a ze 88 se vrací velkolepé divadelní dobrodružství plné pohybu, loutek a výtvarné imaginace. Potěší děti, rodiče i prarodiče. Jmenuje se Má vlast. S Českou filharmonií, skupinou Decadencers i divadlem Bratří Formanů. 10 vstupenek pro 5 z vás na 24. září právě teď na e-mailu vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu napište Chci na vlast.
1: Češi opět míří k volebním urnám.
2: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
1: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
2: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
1: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
2: Volby 2026 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Policisté kvůli anonymní výhrušce evakuují některá oddělení nemocnice Kadaň na Chomutovsku. Museli je opustit i pacienti na lůžku. Budovy teď prohledává pyrotechnik a kinolog se psem na vyhledávání výbušnin. Uvedla to policie na síti X. Příjezdové cesty k nemocnici policisté uzavřeli. Anonym uložení bomby podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové nahlásil e-mailem. Po útocích jemenských povstalců Husijů v Saudské Arábii je zraněných víc než 70 civilistů. Oznámila to koalice vedená Riádem, která s povstalci v Jemenu bojuje. Údery podle ní mířily na civilní i ekonomické objekty. Koalice útok Husijů označila za nebezpečnou eskalaci a slíbila odvetu. Dvorecký most v Praze nebo rekonstruovaný kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích získaly nominace v soutěži Stavba roku. Oznámila to odborná porota. Do boje zařadila taky třeba obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Ocenění vyhlásí porota na gala večeru v pražském Rudolfínu 16. listopadu.
4: Sport.
3: Večer začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Titul obhajuje tým Paris Saint-Germain. Ligovou fázi zahájí v 18:45 zápasy Brux s Aston Villou a AEK Athény bude hrát s lineckým Laskem. Za něj může nastoupit i český záložník Krištof Daněk. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže i pražská Slavia duelem s francouzským Lán.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpané příjezdy do Prahy a kolony u Svitav. Na příjezdech do Prahy kolony téměř na všech dálnicích, snad jen Karlovarská je plynule průjezdná. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy, tam stále řeší nehodu na 3. kilometru. Pomalu pojedete už od Brandýsa asi 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy, tam je první kolona už za Lovosicemi asi na 10 minut před omezením. A pak je ještě v Praze u sjezdu na Zdíby, tam je nehoda v levém pruhu, osobní auto a další fronta směrem na Prahu asi na 10 minut. Na D1 se před Prahou poprvé brzdí už na 35. kilometru a nesouvislá fronta se sune až do Prahy. Hodně ucpaná je plzeňská dálnice D5 před Prahou. Fronta od 6. kilometru až na ucpaný pražský okruh k Ořechu a je to na půl hodiny. Strakonická D4 směr Praha, nejdříve kolona před sjezdem na Řitku. Je tam zúžení a na 14. kilometru postojíte 15 minut. Pak ještě přímo v Praze před Barandovským mostem překážejí nehody a další fronta na 20 minut z Lahovic. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Kolona od Hřebeťského tunelu zabere asi 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes ještě slunečno, jen teď po ránu může být na jihu mraku víc a tam se také objevují ojedinělé dešťové přehánky. Přes den jasno až polojasno s letními až tropickými teplotami, nejčastěji mezi 29 a 32 stupni. Na severu a západě bude o trochu chladněji od 29 po 26 stupňů. V noci na zítra přejde přes naše území studená fronta, za ní se na našem území citelně ochladí a také sebou přinese hodně oblačnosti s deštěm nebo i bouřkami. V Čechách už zítra bude bude oblačno až zataženo a napršet může do 12, v bouřkách dokonce do 20 mm srážek. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě po většinu dne jasno až polojasno, zatahovat se tam začne až večer. Teploty od 18 stupňů na západě našeho území po 32 na východě. V Čechách se bude během dne ještě ochlazovat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Houbaři vyráží do lesů, více či méně úspěšně se potom vrací se svým úlovkem. Bylo by dobré si připomenout, že existuje smrtelně jedovatá houba, kterou si snadno můžeme splést třeba s bedlou anebo žampionem. Řeč bude o muchomurce zelené. Právě po konzumaci této houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Selhat můžou játra i ledviny.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radiožurnál 8.37 a už to zase začíná. Vzít košík a vyrazit na houby do lesa. Máme proto jedno varování také od lékařů. Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Těm vůbec nejjedovatějším v Česku patří muchomůrka zelená. Připomínat může žampiona nebo třeba bedlu. Proto je také nejčastějším důvodem nejzávažnějších otrav.
2: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesolil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
3: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomůrkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
2: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
3: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
2: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
3: Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
4: Nabíráme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
3: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam ji nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
4: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
3: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál v 8.43 míříme na Třinecké náměstí TG Masaryka, to protože tam přistála kotva za oceánské lodi Třinec. Kotva váží více než 6 tun a připomíná československou námořní historii a také odkaz tamní železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat části poslední lodi tuzemské flotily z přístaviště v Rotterdamu.
1: Ráno před 8 přijíždí nákladní auto s hydraulickou rukou. Z garáže v bývalé požární zbrojnici už kotva míří na náměstí, kde na ní čeká 100-tunový jeřáb. Jeřábník Jaroslav Vaněk se musel vyhnout třeba vzrostlým platanům.
2: Tak musí být spolupráce. No, jako mezi stromy jsou vždycky problém, jo, když se hlavně ramenem toho dotýkám.
1: Většinou pracuje na stavbách. Podobné artefakty jsou zpestřením práce.
2: Už je to několik roku zpátky. Takový kamenný obelisk ve Studence, ten měl nějakých 9 tun a tež to bylo umělecky zpracované, akorát jsem to měl na menší vzdálenost.
1: Ramena kotvy se musela pouze podle citu položit na menší podstavec, aby se pak sklopný dřík přesně položil na skosený opěrný pilíř.
3: Taky se necelou plochou. Jako za to nic nedáš. 10 minut a bude to vypadat lepší.
1: Proč má kotva lodi pro město takový význam, vysvětluje primátorka Věra Palkovská z osobností pro Třinec.
4: Hlavně z materiálu třineckých železáren byla postavena, vozila dokonce i rudu třineckých železáren a před 51 lety byla tato loď Třinec ve Štětině pokřtěna za účasti představitelů třineckých železáren a vedení města Třince.
1: V Třinci byl odlitý i znak lodi. Kde ale vznikla samotná kotva, zůstává tajemstvím. Záznamy v archivech totiž v minulosti zničila při záplavách voda. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
0: 8:45. Kvůli anonymní výhrušce bombou opustili nemocnici Kadaň na Chomutovsku i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. No a do kadaňské nemocnice míří také naše reportérka. Přihlásí se do dalšího vysílání. A ještě zjištění našich investigativních reportérů. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužíváním dvou dětí. Od soudu odešel s podmínkou. Podle soudkyně bylo jeho jedno z dětí, cituji, narušené už před zneužíváním. Námi oslovení experti rozsudek kritizují a celý případ popisujeme na našem webu i rozhlas.cz.
5: Kolony u Brna, taky na příjezdech do Prahy. Na příjezdu do Brna čekejte silný provoz. Na D1 se zdržíte 15 až 20 minut v obou směrech, jak od Prahy, tak i z Vyškova. Provoz se brzdí omezení na 196. kilometru. Na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna kamiony zastavují na 8. kilometru. Osobním pojedete rychleji. A stále se drží dlouhá kolona na silnici 43 ze Svitav, od Milonic až k Lipůvce. Taky na příjezdech do Prahy kolony. Dlouhá třeba na dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Po pojíždí od Brandýsa až k nehodě na 3. kilometru a je to asi na 20 minut. Na čtvrt hodiny je fronta na Strakonické D4 před zúžením úřitky na 14. kilometru. A postojíte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech asi půl hodiny. Tam je kvůli tomu fronta i na plzeňské dálnici před Prahou od 6. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes si užijeme poslední horký slunečný den na celém našem území. Zítra už bude v Čechách zataženo a poměrně chladno. Teploty jen kolem 18 stupňů. Východ naší republiky bude ještě s vysokými teplotami a jasným nebo polojasným nebem. Dnes ale ještě na celém našem území jasno až polojasno, jen na jihu našeho území může při zvětšené oblačnosti výjimečně sprchnout. Teploty vyšplhají hodně vysoko. Dnešní den bude nejteplejší v tomto týdnu. Čekáme 29 až 32 stupňů. Na severu a západě pak budou teploty o trochu mírnější, od 26 do 29 stupňů. Na horách od 20 do 24, nejtepleji bude na Šumavě. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8.50. Pohonné hmoty v Česku v posledních dvou týdnech znovu zdražují. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 teď řidiči natankují v průměru za 43 korun a 62 haléřů. Ještě více si pak připlatíme za naftu, která překročila hranici 47 korun, což vyplývá z údajů společnosti CCS. Důvody jsou stále stejné. Ceny ovlivňuje přetrvávající konflikt na Blízkém východě. Detaily Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Problém s postupným zdražováním včera řešila i vláda. Na svém jednání se zabývala tím, jestli je potřeba znovu přejít k opatřením, která by pohonné hmoty pro řidiče o něco zlevnila. Návrh možného zastropování cen obchodníků ale nakonec neprošel. Připomenu, že regulace platily od dubna do poloviny července. Kromě zastropování marží šlo ještě o snížení spotřební daně u nafty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale taková úleva způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.
0: Připomíná Eliška Zábrocká. No a my teď detaily probereme s hlavním ekonomem společnosti Argos Capital Krištofem Míškem. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Povězte, do jaké míry podle vás můžou za současné zdražování pohonných hmot právě marže obchodníků, no jak významnou roli hraje z toho vývoj na Blízkém východě?
2: Tak v současné chvíli bych hlavního viníka nehledal u českých čerpacích stanic. Ty marže jsou monitorovány ze strany ministerstva financí a podle aktuálních informací se pohybují maximálně kolem 3 korun na litr. Ten skutečný viník je spíše v dění okolo Hormuzského průlivu, kde další vlna eskalace konfliktu mezi USA a Íránem znovu omezuje dopravu a i přes pokročilá jednání ohledně možné dohody o Hormuzu mezi Iránem a Ománem, tak se zdá, že cena ropy Brent, která je nejvíc určující, může dál růst.
0: No, je podle vás správné, že zastropování marží vláda neschválila?
2: Já bych řekl obecně, že přílišné zasahování do trhu a vlastně likvidování té cenotvorby, té ceny jako ekonomické informace české ekonomice nepřispívá. Děláme to příliš často, že necháváme ty vlády, ať už pravicové, levicové nebo středopravicové, do toho trhu zasahovat, takže já s tím nemám problém, že vláda tentokrát takovému opatření nesáhla.
0: Když se regulace po několika měsících zrušily a ceny teď znovu výrazně rostou, nebylo tedy to jejich ukončení předčasné?
2: Já jsem jeden z těch, který už tehdy považoval tento zásah, který bych označil jako hluboce netržní, za zbytečný, a i proto vítám, že se z toho vláda jako poučila a nechce za současného vysokého rozpočtového schodku ještě přilévat dalším snížením daňových příjmů skrze toto nákladné opatření.
0: Hlavní ekonom společnosti Argos Capital Krištof Míšek, díky, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naschledanou.

0: Tak tohle byla Tečka za ranním radiožurnálem, respektive tu definitivní udělám pokorně, aby nás pozval na ten dopolední. Víte, Jane?
1: Dobrý den, dopolední radiožurnál se scénaristou, spisovatelem, pedagogem Petrem Jarchovským, kterému vyšla kniha, jež se jmenuje Asistent, když se film stane nástrojem moci, a autor se tam ptá, komu slouží jeho ambice. Ta novela vyšla 3. září, tedy nedávno, je z filmového prostředí 50. let, no a i o tom si budeme s Petrem Jarchovským povídat, ale myslím si, že nelze jinak, než začít z jistého úhlu pohledu filmem Pelíš.
0: Přesně tak, už za chvíli i hudebně.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zápasy pražské Slavie v elitní soutěži v přímém přenosu.
4: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slavie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
5: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
4: Slavia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens. To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
6: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou 2. ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 9 hodin,

0: zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Nemocnice Kadaň evakuovala kvůli výhrušce bombou asi 200 pacientů a zaměstnanců. Ministryně financí dnes přijde na jednání poslaneckého klubu SPD vysvětlovat schodek rozpočtu. Tenistka Linda Nosková nastoupí ve čtvrtfinále US Open proti světové jedničce Sabalenkové. Zavřená silnice 35 u Svitav komplikuje dopravu a bude slunečno na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Kadani na Chomutovsku policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam nahlásil uložení bomby. Evakuovaných je podle policie asi 200 lidí. Budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Teď objekty prohledává pyrotechnik i policisté se psy na vyhledávání výbušnin. Příjezdové cesty k nemocnici policie uzavřela. Hasiči přistavili evakuační autobus a postavili vyhřívané velkokapacitní stany pro evakuované. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
3: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
1: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby se české zbrojovky víc prosadily na trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na Mezinárodním fóru v Soulu. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialog i s takovými zeměmi, jako je Čína.
4: My nesouhlasíme se vším, co čínské vedení dělá, ale to neznamená, že zde není prostor pro ekonomickou spolupráci.
5: Prohlásil ministr obrany Jaromír Zuna v Soulu. Stejně jako vidí prostor pro standardní vztahy s Pekingem, rád by viděl i více českých zbrojařských firem v Jižní Koreji. Momentálně už jedna z nejsilnějších armád světa využívá například česká letadla pro základní výcvik pilotů, české letecké motory nebo elektronické radiolokátory. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Filmový festival v italských Benátkách dnes promítne v premiéře dokument o Elonu Muskovi. Snímek oscarového režiséra Alexe Gibneyho trvá téměř 4 hodiny. Popisuje vliv amerického miliardáře na politiku i jeho kontroverze. Samotný Musk se natáčení přímo nezúčastnil.
6: Sport. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open zápas proti světové jedničce Arině Sabalenkové. S Běloruskou se utkají o postup do semifinále dvouhry. Wimbledonská šampionka Nosková po triumfu v Londýně prožívá na následujícím Grand Slamu další vítěznou sérii. Mluví o tom její trenér Lukáš Dlouhý.
7: Myslím si, že se to zlepšuje fakt každým zápasem a to, že po Wimbledonu měla velký schon, měla hodně povinností a změní se vlastně ten její status té hráčky, tak už jsme viděli vlastně i v tom Torontu, i v tom Cincinnati, že tam to bylo těžší, ale tady ještě žije a teďkon jde na další zápas.
6: Souboj Sabalenkové s Noskovou začne na centrálním kurtu ve Flushing Meadows krátce po 17:30 večer českého času. Po 20:00 pak nastoupí ke čtvrtfinále deblu Kateřina Siňaková ve dvojici s Američankou Townsendovou proti španělsko-americkému páru Bukšová Melikarová Martinézová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony u Svitav taky před Otrokovicemi. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte velké kolony u Svitav. Mezi Kotslířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Objížďka vede přes Svitavy, kolona je tam od Hřebeťského tunelu a zabere asi 40 minut. Na silnici 55 mezi Spitihněví a Otrokovicemi hlásíte kolony. V Napajedlích opravují vozovku a je to z obou stran.
9: Řídí provoz Kivadlově z obou stran určitě minimálně 25 minut zdržení.
8: A teď do Prahy, příjezdy do Prahy jsou ucpané téměř všechny. Na D1 se poprvé brzdí zhruba na 30. kilometru, pomalu pojedete v podstatě až k jižní spojce a celé je to asi na 40 minut. Na Strakonické D4 směr Praha první kolona před sjezdem na Řitku na 10 minut před omezením. Další fronty jsou pak ještě před Barandovským mostem. Velmi ucpaný je Pražský okruh před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště postojíte 40 minut od Karlovarské dálnice. Ucpaná je tam kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A pozor, teď dejte na magistrále ve směru z centra na D1. Před jižní spojkou po nehodě blokované 2 ze 3 pruhů tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě mezi 26 a 29. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
0: Dobrý den, v 9 hodin a 6 minut Petr Jarchovský, scénárista, spisovatel, pedagog. Dobrý den.
9: Dobrý den.
0: 21. srpna, tuším, že to bylo, byly v televizi zase Pelíšky. Nemluvím o tom, protože je to geniální film, ale protože tam hraje malinkou roli ten, který v neděli odešel. Richard Tesařík.
9: Ano, ano.
0: Jak se vám tam vnutil?
9: No, on se nemusel vnucovat. Jednak on byl pro Petra Šabacha vlastně jedním z předobrazů postavy Babyho v Šakalých letech. Jo. To znamená toho, kdo přináší do Davids, do toho sousedství, tam prostě tu americkou muziku, prostě ten blues, soul, rock and roll. A jedním z těch předobrazů byli opravdu oba bratři Tesaříkové.
0: Vláďa i Richard.
9: A který měli ještě navíc ten, tu úžasnou legendu v tom svém otci, který byl jako hrdina Sovětského svazu, generálmajor Tesařík, opravdu válečný hrdina, co prošel Duklo a Sokolovem a jezdil po Davicích na Stromovce na koni a ty lampasáci se ho báli jako, a měli důvod. Jako, že byl opravdu, to byl ostrý hoch. A ten nádherný paradox, že jeho dva synové byli vlastně nositeli vlastně toho zakázaného ovoce. No. Tak pro nás prostě Ríša byl prostě skvělý muzikant, který nám otvíral jako dveře do tohoto žánru, jako do Čech přines muziku reggae, jo, kterou prosnoubil s tím naším humorem a jsme mu za mnoho věcí jako vděční a byl, jako lidsky to byl naprosto skromný, jako bezvadný chlap, který se na nikoho nevytahoval. Takže prostě bude scházet, ale něco po něm opravdu zůstalo.
0: Děkujeme za vzpomínku.
10: Host Radiožurnálu.

0: Tak to byla ukázka písničky Jobendu, Jedem do Afriky. Připomněli jsme si v neděli zesnulého Richarda Tesaříka, zakladatele téhle skupiny. Povídáme si s Petrem Jarchovským, scénáristou, režisérem a spisovatelem, kterému 3. září vyšla nová knížka, novela z filmového prostředí 50. let a jmenuje se Asistent. Ten podtitul slibuje příběh o vzniku nejhanebnějšího filmu české kinematografie. Se usmíváte, Petře, ale co musí film udělat, aby si takové označení zasloužil?
1: Já jsem mu to nevymyslel, já jsem to někde si přečet, když jsem se pídil po jako kořenech tohoto filmu. A je to opravdu, pro mě to bylo třeba, proč je to aktuální, protože to byla opravdu cílená práce ve smyslu vytvoření fejkový reality. Jo,
0: tehdy. V těch 50. letech.
1: Jo, jako když bych řekl, opravdu první velká fake news, která se tvářila jako dokument a byla v podstatě celá, jako ta realita byla nahraná za velmi teda odporných a dramatických jako podmínek. A to není žádné tajemství, že se to vlastně týká toho, čemu se pak zvyklo říkat čehožský zázrak. Že jo? Mm. To znamená to, jakým způsobem prostě manipulovali s tou realitou. A já jsem se na to podíval vlastně očima jako mladých filmařů, protože se to krylo s tím, že vlastně v té době, to máme rok 49, tady teprve FAMU byla založena v roce 46, ještě za Svobodného republiky, ale vlastně ty, co nastoupili v roce 47, už potom jaksi studovali po převratu, že? A to, mám to jako by tu první generaci těch studentů. Tak proto jsem si to takhle propojil, tyhle ty dva motivy.
0: Tam je trojice, Raška, Jindřich a Tonda. Mm-hmm. Která ta postava vás při psaní nejvíc zneklidňovala?
1: No, ty dva kluci...
0: To jsou studenti.
1: To jsou studenti, ale vlastně jsem to vlastně, já to tam mám i jako v dedikaci té knížky, že to je jako mým studentům, jo? Jako, že vlastně to ukazuje určitý nebezpečí. Jako bych chtěl říct, dávajte si pozor, prostě kdo s váma jako manipuluje a za jaký, jo, tohle to nemizí. Tahle ta potřeba manipulovat s mladýma, třeba i nadšenýma jako lidma.
0: Jako typus režiséra Rašky je...
1: A typus režiséra Rašky je jako pedagog, že jo, a je to vlastně samozřejmě už to jméno, že jo, je to podobný trošku na ty starý jako mistry, který tehdy byli odstavený opravdu od toho možnost dělat filmy, anebo byly prostě se čekalo, až je vystřídají nový kádry, jo. A oni se do značné míry někteří z nich jako schovali na tu školu jako pedagogové. Takže před obrazem, jedním z předobrazů byl samozřejmě Václav Krška, skvělej jako režisér v té době, jako slavnej a úžasnej.
0: Je to pro vás částečně i historická novela, anebo hlavně to, co vlastně říkáte, jakési varování pro dnešek?
1: No, já jsem se snažil vycházet z dobových pramenů, takže jsem lecos o tom přečet, ale zároveň, takže pro mě jako pro dramatického autora je důležitý neohejbat tu realitu, jako nelhat v tom, ale že můžu, když zachovám, tak pak si můžu dovolit některý posuny, jo, jako dramatický autor, to znamená, píšu tam pozor, tohle to je fikce, jo, ale vychází to z nějakých jako věcí, které se nesmějí jako měnit, jo, jako význam a tak, událostí a to. Takže pro mě to je jedna z nejvarovnějších věcí, které v té naší branži, to znamená filmový a mediální, jako se dá ukázat, jo. Jak se člověk do toho může spadnout a pak už se z toho jako nemůže vyvlíknout.
0: Že? Vlastně zdánlivě nechtěně,
1: nechci je vyvinovat. Ta realita byla vlastně ještě mnohem krutější, protože, nebo krutý je blbý slovo, ale taková, jako, že ty opravdu, kdo to tehdy dělali, tohle tu věc, nebyli studenti FAMU, ale byli to opravdu mladí, jako estébalci, prostě, jako, který sloužili tomu. Jo, ale museli být vyškolení v tom, jak natočit ten film, jo. To znamená, že to vlastně byli mladí filmaři.
0: Nějaké řemeslo no, tam muselo
1: byli,
0: být.
1: Ano, protože ty hrdlořezové starý, který tam někde tloukli ty lidi v těch celách, to nebyli, jako, že jo. Ty by jim ten film nevytvořili, že jo. Ne, jako natočili.
0: Mě pořád vrtá v hlavě to slovo hanebnost. Je v tématu ve lži, anebo v tom, komu to dílo slouží vlastně?
1: No, je to vlastně účelová manipulace, ohýbání té reality, úplná lež, že jo, která jako vlastně slouží propagandistickému účelu a manipulaci celé společnosti. Hmm. To znamená, otočení si řeknou, že tadyhle to jsou jako škůdci z Vatikánu, že jo, a teď se vytvoří prostě kampaň, která je má poškodit v očích takzvané prostého lidu, že jo. Hele, nevnímám to trochu v něčem povědomí. Jo, ne třeba takhle jako markantně, nejde tam že někoho ubijou v celé, jako. Ale jako manipulace tou realitou jako nehorázná se nám děje před očima dnes a denně, jako, a ne jenom u nás, jo, ve světě.
0: A i proto jste to věnoval studentům FAMU, takže tam mám vidět nějaký varovně vstyčený ukazovák, kde říkáte děti, dávejte si na tohle pozor.
1: Já spíš přátelsky. Přátelsky. Protože já mezi těma, proč já tam vlastně pořád na té škole jako funguju už 35 let, je protože opravdu mě to samotného nabíjí jako potkávání se s těma mladýma tvůrcema. Takže snažím se samozřejmě být pro ně jako tím učitelem, to znamená žádná tykačka během studia, žádný tyhle žoviality, ale buduju s nima jako přátelský kolegiální vztahy a jsem na ně pyšnej, když jim to potom jako jde a oni pokračují opravdu v tom, co si na té škole mohli jako osvojit. Jo.
0: Říká profesor Petr Jarchovský.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Se scenaristou, spisovatelem, pedagogem Petrem Jarchovským si povídáme teď zejména o jeho nové knížce, která se jmenuje Asistent. Dá se na to zeptat, Petře, i tak, jako kde vidíte tu hranici mezi obrazem reality a vlastně výrobou té reality?
1: Mm-hmm. Ono i samotné, že vlastně ten film, který pracuje s takovýhlema, nebo ta představa, jako tu realitu znova jako skládáte. Proto je pro filmaře, scenaristy, režiséry strašně lákavý se jako vyvracet, že si tu realitu znova vyskládáme. Ona nikdy nebude tak přesná, nemůže být, ale je to jako najednou podle vás nebo podle paměti vašich rodičů, jo? Vyspelíšky, že jo, to prostě, nebo pupendo, to prostě, to byla zase naše paměť, pupendo, jako naše puberta. Takže to v tomhle to hrozně jako lákavý. Ale tady v tomhletom případě já jsem chtěl udělat takovou malou filmařskou faustiádu.
0: Hmm. Jo. Je to vztah mistra a žáka?
1: Vztah učitela a žáka. Hmm. A potom vlastně taky to nebezpečné přátelství těch dvou kluků. Že? Kdy ten jeden je jako vlastně, jakoby už i tam jména to je Jindřich Štauf, což je jako přesmyčka Faust, jo. A ten Tonda je prostě možná jeho osobní Mephisto.
0: Aha.
1: Jak se pak třeba ukáže, jak to s ním je. A byla taky strašně zajímavá jedna informace, kterou my jsme dostali s Honzou Řebejkem, ještě pana režisera Krejčíka, když jsme točili právě Pelíšky, že v té době oni se snažili, tak jako všechny kvalifikované profese, tak ty bolšáni se snažili vyrobit i jako dělnický režiséry. Jo? Ale neměl kdo by, jo, takže normálně od nějakých soustruhů ty kvalifikovaný dělníky vozili jako na ten Barrandov a dělali z nich režiséry. Jenomže, jo, třeba ten člověk rád fotografoval, to bylo tak jako třeba jediná jeho kvalifikace. Ale kdo je to měl učit, kam mají postavit kameru, co mají říct hercům, to byly tyhle ty starý mistři, který prostě to dostávali jako vlastně příkazem a v těch školách, jakoby rychlo kvaškových, učili lidi jako já nevím, právě třeba režisér Krška, jo. Se učili legenda praví, režisérem Krejčíkem potvrzená, že ty lidi byli, že ty lidi byli hluboce nešťastní většinou. Jako
0: ti učitele.
1: No ne, ty žáci.
0: Ty žáci, aha.
1: Jo, ty se tam těšili, že uvidějí třeba herečku nějakou, ale pak zjistili, že to vlastně nedávají, že když jsou postavený před ten úkol, tak stejně za ně pak režíruje někdo, taky asistent, jo, aby se jim to nezhroutilo. No a prej velmi tam byly jako i případy nějakých sebepoškozování nebo simulování nemoci, aby se mohli vrátit k těm soustruhům, tam, kdy tomu rozumě, kdy jsou fachmani a ne, že tady hrát na režii. To je přece takový paradox. Takže to je třeba tak jeden z motivů, který se tam jako vlastně objevuje. Jo.
0: Co vlastně postava toho učitele v té faustovské tonalitě nabízí, že to vlastně ti dva kluci přehlédnou?
1: No tak jednak velký jako profesní respekt, jo? Protože pro ně je to jméno a oni jsou oba dva ty chlapci, zvlášť ten jeden jako opravdu fanoušek, jako film, milovník, jo? Takový to otevřený srdce. Jeho tatínek měl soukromý kino, jak se pak čtenáři dočtou, to znamená, on od malička tam zakládal někde, jo, miloval, měl vylepený ty plakáty. Všechno tohle to tam je, ta adorace, ta láska, ta touha. A je to prostě pro takovýhle takhle strukturovanou duši toho mladého člověka, on je prostě dobrou obětí pro to, aby ho někdo jako využil. A pak je tam ten pedagog, který si tohleto všechno uvědomuje, je taky prostě pod obrovským tlakem. A teď jde jenom o to, jakým způsobem on se postaví k té svý pedagogický nebo učitelský jako úloze v takhle strašně nesnadné době. A o tom je ten základní, jakoby, to drama té knížky.
0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si se scénáristou, režisérem, spisovatelem, pedagogem Petrem Jarchovským. Teď zejména o knížce, která se jmenuje Asistent, která před několika dny vyšla. Pokračovat budeme v rozhovoru po dalších aktuálních zprávách Radiožurnálu, které začnou za 3 minuty. Za 3 minuty totiž bude 9:30. Tady je Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ale pokračují. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrušce policisté evakuovali 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se psem na vyhledávání výbušnin. Policisté uzavřeli příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči, kteří postavili pro evakuované vyhřívané stany. Za šíření poplašné zprávy hrozí případnému pachateli až 3 roky vězení. Vrchní soud v Praze projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let připravili stát o víc než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Starosta španělského města Ceuta míří do Bruselu. S představiteli unijních institucí chce mluvit o krizové situaci ve městě po masovém přílivu migrantů na konci července. Dopoledne by měl navštívit Evropský parlament, odpoledne pak Evropskou komisi. Provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem je zastavený. V úseku mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříněves srazil vlak člověka. Podle webu Správy železnic bude provoz omezený nejméně do 10:30. Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů. V regionální dopravě se České dráhy snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Sport. Basketbalistka Eliška Joklová přišla o angažmá v Minnesotě v zámořské WNBA. Klub ji nabídl ostatním týmům. Oznámil to před závěrečným zápasem Česka proti Američankám na mistrovství světa, který Spojené státy vyhrály 105-64. Češky po 3 prohrách na šampionátu skončily na 15. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Jihlavy, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u Jihlavy. Na 111. kilometru zabrali jeden pruh silničáři a dojíždí se do zhruba 10-minutové kolony u sjezdu na Jihlavu. Na D1 omezení ve směru z Prahy do Brna. Na kilometru 179 opravují vozovku v pravém pruhu, i tam se tvoří krátká kolona. A silný provoz pak čekejte i na průjezdu Brnem, tam v obou směrech. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové velké kolony popojíždějí u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici silnice zavřená kvůli stavbě. Kolona od Hřebeckého tunelu je asi na 45 minut. Ve směru z Hradce Králové o něco kratší. Na silnici 55 mezi Spytihněví a Otrokovicemi čekejte kolony. V Napajedlích opravují vozovku a je to z obou stran asi na 20 minut. Na silnici 33 z Náchoda do Hradce Králové postojíte u České Skalice v kolonách. Je tam omezení, projíždí se Kivadlově a opět fronty až na 30 minut. No a v Praze připomínáme ucpaný mimo jiné Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam v obou směrech, počítejte 30 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29, na horách většinou kolem 20, na Šumavě 24. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Scénárista, spisovatel, pedagog Petr Jarchovský je naším hostem. Teď už jsem neřekl, Petře, je režisér.
1: Ano, ano, to je jediná profese, který se vyhýbám jako čert.
0: Záměrně.
1: Jo, jo, protože to má, prostě vím právě, jak jsem dlouho už v tom, že režisér má prostě naprosto specifický jako druh talentu nebo schopností a film je prostě skvělý v tom, že si můžete ty úlohy rozdělit a potom ten výsledek může být lepší, než jste vy sám, když se to povede.
0: Když si člověk přečte byť jenom první stránky vaší novely Asistent, tak nemusí mít ani velkou představost, ale on to vidí. Ono je to psané pro film. Natočí to někdo?
1: No, já si myslím, takhle, vlastně ty mý knížky, co teďka vyšly, tohle už je jako třetí v takové řadě, vlastně tam ten můj vstup jako by nesmělej teda do oblasti literatury, já nezakrývám, že to bylo způsobeno tím, že se mi jako látky, poslední jako úspěšný film, opravdu mezinárodně úspěšný, který jsme s Honzou udělali, byla Učitelka. Jo. Ten opravdu obletěl celý svět, možná je to náš nejúspěšnější film, co se týče prodejů do zahraničí.
0: Teď jsem se bál, že řeknete poslední.
1: A ono to tak ale jako vypadá. Jo, protože od té doby jsem napsal, dejme tomu 5 látek, a všechny ty látky nedostali ani jako korunu. A to prosím nezní jako nějaký pláč nebo stížnost. Stalo se. No a mně přišlo líto, nebo jo, že by to mělo zůstat v šupleti, a už taky nejsem nejmladší a říkám si čekat, třeba na Pelíšky se čekalo 6 let. 6 let mezi Šakalýma letama a Pelíškama, jo.
0: Šakalý leta byly 93, pravda?
1: Ano. A to znamená, ale to jsme byli mladí. A měli jsme jakoby tah na bránu a trpělivost. Jo? A ono se, jak se ten život jeho krátí, tak mě bylo prostě líto to nechat ležet v šupleti. No a mimochodem třeba Český rozhlas byl tou jako vstupní branou směrem k odvaze měnit ten žánr, jo? Toho, v čem jsem byl zvyklý jako psát. A sice, že jsem byl vybídnutý dramaturgem Martinem Velíškem, jestli bych nešel zkusit, teda, když ta Olmerka tak jako leží, napsat nejdřív jako rozhlasovou hru. A já jsem říkal, celý život učím sebe a svý studenty psát pro obraz. A teď mám jako psát pro zvuk. A on říkal, no, to je výzva. A byla. A bylo to pro mě úplně skvělá jako zkušenost, opravdu.
0: Já to musím říct, rozhlasové obrázky jsou ty nejhezčí.
1: Jo, jo. A je to jiný druh představivosti. A v některých věcech vás to strašně osvobodí v tom vypravěčství. Můžete si dovolit neuvěřitelný jako skoky, střihy, prostě, který v tom filmu nejsou možný, a jiný druh práce s imaginací, s fantazií, no prostě super. No a pak už byl jenom krůček k tomu říct tak dobře, no tak zkusit tu literaturu, která zase odvírá některé věci, která ta scenaristika trochu zapovídá. Například jejich formu. Že vyprávíte hlavní vypravěče postava, do který se promítnete. Například ženská figura, že jo. Takže já jsem si mohl Olmerku psát jako mladá, jak jsem si představoval, že uvažuje mladá zpěvačka, když se stává legendou.
0: Možná je to i úlevnější v tom, že nemusíte čekat, co s tím textem následně udělá režisér, herec, rozpočet.
1: Ano.
0: Když píšete literaturu.
1: Určitě. Já měl teda to veliký štěstí, a pokládám to za štěstí, nikoli v zásluhu, že jsme si s tím Honzou tak jako rozuměli jako lidsky a to určitým způsobem natolik, že jsem nikdy neměl pocit, že vzniká něco, co bych pak byl zpětně jako z toho rozpačitý nebo naštvaný, že mi to takzvaně někdo zkazil a tak. Že i ty určitý třeba prohry dílčí, v každém filmu máte něco, co byste udělali jinak, to je jasný, tak byly vlastně naše společní. Jo, to bylo obrovský privilegium. A tohleto, jako jsem, tudíž já nejsem ten, kdo by si stěžoval na režiséra. Ondra Trojan, to je vlastně v něčem hodně podobný. Ale co máte pravdu, jsou ty peníze a ty kontexty. A ty se, jako jak ty věci vznikaly. Protože všechny ty naše filmy vznikly tak, že jsme si je vymysleli my. A šli jsme prosit, žádat, ucházet se o nějaký příspěvek. Ať už to byla Česká televize, nebo i soukromá ve 2 nebo ve 3 případech, jo? Když tam byla dobrá konstelace, že byla ambice dělat i jako jiný věci než čistou komerci. No a potom Takže a pak se teda tam to nějak třeba vysoutěžilo, nebo prostě někdo nám na to jako poskytl ty prostředky a my jsme mohli svobodně dělat vlastní to, co nám jsme měli na srdci. Dneska ta situace je trochu dost radikálně jiná, že pokud já dostanu nějakou příležitost psát ve svých 60, tak je to vlastně, že si to vymyslí ten producent a dá mi zakázku. A já potom můžu zvážit, jestli to chci dělat, nebo ne. Jo, to je něco, to je úplně opačně.
0: Říká Petr Jarchovský. Good.

0: Posloucháte Radiožurnál, Petr Jarchovský je naším hostem. Proč v těch vašich příbězích velké dějiny tak často rozhodují v rodině mezi blízkými? Ta rodina je vlastně téměř všudy přítomná.
1: Ano, ano, je to, aniž by to člověk, jak jsem to si nějak jako vymyslel, že to bude můj koncept, nebo tak vlastně to podávání zpráv o rodině jako na pozadí větších dějin prostě je princip vyprávění těch příběhů a konec konců těch mých příběhů a konec konců na tom jsme se potkali vlastně s Péťou Šabachem, že? Protože on vlastně tuhletu zprávu o tom, jak to chodilo zase u nich v rodině a v určitým prostředí jako podával, na tom jsme se potkali. A já vždycky říkám studentům, že třeba ty Pelíšky, jo, to bylo, jako když se dva kamarádi setkají a vzpomínají na rodinný historky, že? A jedna jako generuje druhou. Takže když se vzpomíná na tetičku, anebo na školu, anebo na tátu, a říká to můj táta, můj děda. A takhle jsme si jako vyprávěli, ty Pelíšky nemají vlastně story. Jo, tam není, si neříkáte, jak to dopadne. To není fabulovaný příběh.
0: A tak je tam ta linka i vyhodnulé.
1: A je tam, no ano, to je jediná nitečka, kterou jsme tam hledající tatínka. Tomu se snad ani nedá říkat příběh, že jo. Ale na čem to funguje, jsou ty jako vyzkoušený, mnohokrát odvyprávěný jako autentický historky, který ten Péťa Šabach uměl s velkou poezií, jemu vlastnímu, já ho pokládal spíš jako poetu, a humorem, jako tlumočit. A to vás inspiruje k tomu snažit se ho aspoň trošku dostat, jo? Jako abyste nebyl ten nudnej. Jako. Takže moje rodina je ten Kodet, to je můj děda, a jeho je ten Donutil a celý ten všechny ty lžičky a tohleto. Jo.
0: Váš dědeček prošel koncentračním táborem?
1: Lágrem. To znamená, on byl jako ve věznici. Jo. Koncentrák by.
0: Absolvoval pochod smrti?
1: Ano.
0: Kdy se vlastně ta rodinná paměť změnila z nějakého dědictví vládku pro autora?
1: To je zajímavý. A když se mě ptali, jako jak dlouho, to je zajímavý, že každýho novináře zajímá ta dílka, jako jak dlouho jste psal, jo, něco. Vás asi ne, ale většinou tu otázku,
0: no,
1: já jsem na ní trochu jako alergický. No, tak jako, když se ptali, jak dlouho jsem psal učitelku, tak já jsem řekl celý život, jo, to je prostě stejný jako s těma Pelíškama, nebo to jsou zkušenosti, které vám buď jste je zažil sám jako malej, a nebo vám to někdo vyprávěl. A to je ta sdílená zkušenost. Jo. V té historce je nějaká trest, že je to jako akumulovaná zkušenost, která je zabalená do nějaký polevy, že to je třeba vtipný. Nebo jako trapas, který jako... Ale ta podstata musí být ta hořká pilulka té zkušenosti. Jo. Jo. To znamená, na tomhle tom to funguje. Na té houpačce těch emocí. Jo. Buď smích a jako smutek. Jako a vážnost věci. Každý dobrý humor má vevnitř tou hořkou jako pilule. Jo. Tulák Charlie je prostě bezdomovec, kterýho všichni chtějí policajti dohnat a tohle. A my se tomu smějeme. Že? Ale zároveň vevnitř víme, že to asi neměl jednoduchý, nebo nemá jednoduchý. Že?
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S Petrem Jarchovským jsme si povídali dnes v hostu Radiožurnálu zejména o novele Asistent, která vyšla před několika dny, a tedy o tématech, jako je manipulace. Když se ale podíváme, Petře, na ten svět okolo nás a na umělou inteligenci, tak teď už to bude jako na běžícím pásu, ne?
1: Tak je zajímavý, nebo je, pro mě je dobrý být jako vlastně v kontaktu s těma mladýma jako lidma, který, jejich svět to bude. A který mě, že nepěstují ve mně jenom tu jako paniku toho stárnoucího člověka, který mu jakoby ujíždí ten technologický vlak, že jo. Že vlastně jako každý vynález lze ten vynález naprosto brutálním způsobem zneužívat, a nebo naopak vám může lecčem jako až překvapivě pomoct, jo. A to i, jo, takový to, že třeba teď už za nás budou ty romány psát jako roboti. No, možná jo, ale vedle toho zase jsou některé třeba tvůrčí a kreativní postupy, který jsme si ani neuměli představit, jak je můžeme využít, a teď nám můžou hrozně pomoct. Já dávám třeba příklad, že jsem si třeba povídal s respondentem o jeho životní zkušenosti a nahrával jsem si to. Jo? Protože to si neuděláte zápisky. Prostě i s tou dikcí, i s tím způsobem, jak ten člověk placíruje humor, jakou má dynamiku ten jeho projev. A vy to najednou máte. A takhle si to převedete do písemného projevu a můžete s tím pracovat potom kreativně, jo? Dotvořit tu postavu, ale máte tam strašnou...
0: Nevezmete to jednak
1: u jedné? No jasně, a ne, to vůbec ne. Teď začíná teprve ten kreativní proces, ale je tam spousta důležitých věcí, které vám jinak uniknou. Jo? Nebo si je tak... Hele, když se přečtete Inženýra lidských duší od Škvoreckýho, který je vlastně román, který je složený z dopisů, každá ta postava má svoji vlastní dikci, některá mluví argotem, některá mluví špatným slovosledem, jiná tam rve anglizmy, podle toho, jak ta postava jako je, si vyvíjí, tak v podstatě tohleto je dneska podobná metoda, která je vlastně strašně usnadněná. Jo, touhletou technologií. Hmm. Takže vždycky to, pokud to bude dělat kreativní člověk a bude sledovat nějaký podstatný sdělení, no tak jako způsob, jakým se toho dobere, je možná to budoucí dobrodružství. Jo. Takže já se jenom neděsím. Čeho se děsím, je...

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Policisté v nemocnici Kadaň bombu nenašli. Bezpečnostní opatření policie ukončila. Sněmovna bude znovu projednávat nová pravidla pro státní úředníky. Normu jí vrátil Senát. České basketbalistky prohrály s Američankami a na mistrovství světa končí bez jediné výhry. Kolony popojíždějí na silnici 33 u České Skalice. A bude slunečno, na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Policisté evakuovali 240 lidí z nemocnice Kadaň na Chomutovsku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil e-mailem uloženou bombu. A na místě máme reportérku Lucii Hejzlovou.
4: Z nemocnice bylo krátce před 7 hodinou evakuovaných 240 lidí. Většinou šlo o

0: zaměstnance. Ti našli dočasné zázemí ve vytápěných stanech, které pod nemocnicí postavili hasiči. Dětští pacienti byli přemístěni na jiné místo v rámci areálu nemocnice. Zásah byl ukončený zhruba ve 10:15. Policisté se speciálně vycvičeným psem postupně 4x prošli celý objekt a nenašli žádné výbušné zařízení. Zaměstnanci i pacienti se teď vrací zpět do budovy. Z Kadaně Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Podle koalice změny zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
2: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Opozice návrh kritizuje. Podle ní umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Francie a Jižní Korea investují miliardu eur do filmového průmyslu. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že Francie a Jižní Korea investují peníze v příštích 5 letech. Řekl to na summitu, který nese jméno po bratrech Lumiérových, považovaných za vynálezce filmu. Macron a jeho korejský prezident Lee Jae-myung taky vyzvali k podpoře filmového průmyslu. Ten podle nich trpí klesající návštěvností kin. Nové technologie jako umělá inteligence podle nich zároveň nesmí nahradit scénáristy, dabéry nebo další kreativní profese. Jižní Korea masivně investuje do svého filmového průmyslu a její filmy v posledních letech prorazily i na mezinárodní scéně. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Sport. České basketbalistky skončily na mistrovství světa bez vítězství. Na závěr základní skupiny v Berlíně podlehly Spojeným státům americkým 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Na šampionátu Česku chyběly dvě podkošové opory, Julie Reisingerová a Emma Čechová. Trenérka Romana Ptáčková ocenila, jak družstvo bez nich bojovalo.
5: Když víte, že nemáte veškerému respektu ke všem hráčkám, nemáte úplně tu kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc a to si myslím, že ten tým pak semkne, takže tady bylo hlavně to něco navíc, to, že jsme museli jít za nějakou hranu, jedním slovem jako obrovská bojovnost celého týmu. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
4: V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. V italské Modeně se na úvod v pátek utkají s Řeckem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Jihlavy a ucpaná silnice u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy budete 10 až 15 minut popojíždět v Kroně u Jihlavy. Za sjezdem na Jihlavu na 111. kilometru zabrali jeden pruh silničáři. Na D1 omezení ve směru z Prahy do Brna a u sjezdu na Ostrovačice. Na kilometru 179 zavřený pravý pruh, tam je kolona krátká na 5 minut. Na D1 se zdržíte i na příjezdu do Brna z Vyškova. Před Rohlenkou je to asi na 10 minut pro kamiony na delší dobu. A ještě jedna kolona na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna. Po pojíždí za sjezdem na Odry na kilometru 321. Je tam zúžení a opět fronta na 10 minut. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte velké kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Jede se přes obchvat a fronty v obou směrech jsou na 40 minut. Taky na silnici 33 z Náchoda do Hradce Králové postojíte u České Skalice v kolonách. Je tam omezení, projíždí se kyvadlově a kolony opět dlouhé v obou směrech. Je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
8: Dobré dopoledne, úterní dopolední radiožurnál je právě teď na svém začátku, přesně 6 minut po 10. hodině a sledujeme dál, co se děje. Píšeme o tom už na iRozhlasu od rána. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí. Od soudu odešel s podmínkou, podle soudkyně bylo jedno z dětí totiž uvozovka, narušené už před zneužíváním. Vysvětlíme a detaily kauzy nabídneme do 16:45. Vítejte a dobrý den.
6: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud ho nejdřív poslal na 3,5 roku do vězení, odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil na podmínku. Mimo jiné s odůvodněním, že starší z chlapců už byl stejně narušený. Další podrobnosti případu teď proberu s reportérem investigativní redakce Radiožurnálu Arturem Janouškem. Arture, dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Proč tedy odvolací soud zmírnil původní trest na podmínku?
1: Tak ty důvody shrnuje soudkyně Jana Kurešová, která předsedala senátu odvolacího soudu. Ta řekla, že to půl roku trvající zneužívání, že to byl ojedinělý exces a že podle ní se nezletilí obžalovanému sami nabízeli a prosili ho o schůzku, protože si chtěli vydělat. Jenže podle obžaloby to není úplně přesné. Policisté totiž zdokumentovali nejméně 5 případů, kdy naopak ten obžalovaný sám psal tomu 12-letému chlapci, že ho chce vidět a nabízel mu 500 korun, když, cituji, odvede dobrou práci. Konec citace. Další polehčující okolností podle odvolacího soudu bylo třeba to, že ten 12-letý chlapec už byl stejně narušený. Soudkyně Kurešová zdůrazňuje, že vyrůstal v problematické rodině, že kouřil marihuanu, že poskytoval sexuální služby i jiným mužům, které pak vydíral.
2: My říkáme, že se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prostě prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, jako takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nezpůsobil.
0: Oslovení odborníci rozsudek ostře zkritizovali. Co se jim nelíbí?
1: My jsme oslovili třeba nezávislou advokátku a bývalou žalobkyni Věru Novákovou, která se právě na zločiny spáchané na dětech specializuje. Ta řekla, že soud vlastně přenáší vinu spachatele na oběti a zdůraznila, že jediným dospělým a tudíž trestně odpovědným byl v tomto případu ten obžalovaný.
3: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna. Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak vyšetřuje a hodnotí jeho oběti, kterými jsou v tomto případě 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
1: A my jsme oslovili i zmocněnkyni vlády, bývalou tedy zmocněnkyni vlády pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčníkovou a ta řekla, že soud prostě nemůže rozdělovat děti na ty, které si zaslouží ochranu a na ty, na kterých záleží méně.
0: Co na to říká sama soudkyně Kurešová?
1: Namítá, že odvolací senát nepřenášel vinu na oběti, ale že jen konstatoval, že musí prostě zvážit všechny okolnosti toho případu, třeba že obžalovaný vedl řádný život nebo že svého činu litoval. Já ještě doplním, že ten rozsudek i postup odvolacího soudu teď prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, které může například navrhnout podání stížnosti pro porušení zákona. I kdyby ale nejvyšší soud nakonec rozhodl, že ten zákon skutečně byl porušený, tak už to nebude mít vliv na tento rozsudek, mohlo by to ale být závazné pro další soudy v podobných případech v budoucnu.
0: Říká ve vysílání dopoledního Radiožurnálu Artur Janoušek z naší investigativní redakce i Rozhlas.cz, tam jsou další informace. Arture, děkuju, nashledanou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: 13 minut po 10. hodině, dopolední Radiožurnál v úterý 8. září.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tady je Radiožurnál. Jaký vliv má stavba dálnic na celou českou ekonomiku? Je navržený rozpočet pro příští rok prorůstový? A dá se vůbec proinvestovat z dluhu? To za chvíli v Biznisu týdne proberu s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Poslouchejte Radiožurnál.

0: Vláda Andreje Babiše trvá na tom, že se proinvestuje k rychlejšímu růstu ekonomiky a tím pak umaže rychle rostoucí zadlužení země. I proto si můžeme podle premiéra dovolit vysoký schodek státního rozpočtu. Dosáhnout má skoro 390 miliard korun. O jeho výši se ale stále ještě jedná. Koaliční strany SPD a motoristé chtějí víc šetřit. Investice ale zřejmě zůstanou rekordní. Jak tohle ovlivní ekonomický růst naší země a můžeme se více zadlužit, tedy ještě více? Téma připravila naše ekonomická analytička Jana Klímová. Jano, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak vláda říká, že je rozpočet díky rekordním investicím prorůstový. Na jaké investice tedy má jít peněz nejvíc?
1: Tak z toho celkového balíku 290 miliard korun má jít podle návrhu rozpočtu nejvíc na dopravní infrastrukturu, a to kolem 125 miliard korun. Většina z toho půjde do státního fondu dopravní infrastruktury, který pak financuje dálnice, silnice, železnice. Když ty peníze ale přepočítáme na velikost ekonomiky, tedy HDP, tak to na nějaké velké rekordy pro příští rok v té dopravě nevypadá. Jak upozorňuje ekonom z Vysoké školy ekonomické Jan Pavel, to procento je dokonce mírně nižší než letos.
2: Bude zhruba 1,84% HDP, zatímco v roce 2026 to bylo třeba 1,89% a tak dále, čili ve své podstatě se to vůbec nehýbe. A to ještě je nutné tedy říci, že část těch výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury jsou výdaje běžné.
1: To znamená, že jdou na různé opravy a údržbu staveb. Další velký balík z těch investic potom má jít na obranu, ale ani tady se nedá čekat velký vliv na růst celé ekonomiky.
0: Ano. Existují prosím nějaké propočty. Jak by třeba nové dálnice mohly podpořit růst ekonomiky, což by pak stát dostalo z dluhu?
1: No tak pro Česko taková studie není známá. Podle ekonoma Jana Pavla ale existují propočty ze zahraničí a ty říkají, že zlepšení dopravní infrastruktury o desetinu má dopad na růst ekonomiky maximálně o 0,3% bodu. Vliv je tedy velmi malý. Podle Pavla také neexistuje příklad nějakého státu, který by se proinvestoval z veřejných dluhů. Jsou to, jak říká tento ekonom, takové legendy, které se hezky poslouchají.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ale jako příklad uvádí politiku amerického prezidenta Ronalda Reagana v 80. letech. Ani to pro Česko není reálné?
1: Ne, protože Spojené státy tehdy bojovaly s vysokou inflací, vysokými daněmi a neměly fakticky žádný veřejný dluh. Ten jim naopak po těch reformách a zároveň tedy souběžných obřích výdajích na zbrojení výrazně narostl. Podle ekonoma Jaroslava Borovičky z New Yorkské univerzity Česko nemá žádné vysoké daně a schodky veřejných financí má naopak už teď vysoké. Podle něj by tedy tak vláda měla se spíš podívat na sousední Slovensko a tam se inspirovat ovšem spíš jako varování nebo odstrašující okolnost. Dluh státu se totiž má na Slovensku jen během 3 let zvýšit na 3/4 hrubého domácího produktu a to navzdory ústavě.
3: Takže z fiskálně stabilizované ekonomiky, velmi podobné Česku, se najednou stala riziková země, které klesá rating. Ty ratingové agentury to vnímají velmi negativně. A vláda na tom Slovensku je z hlediska ekonomické politiky v podstatě bezradná a ten ústavní zákon víceméně ignoruje a porušuje ho.
1: Dodal ekonom Jaroslav Borovička.
0: Celé téma si poslechněte v pořadu Peníze a vliv. Najdete ho na našem webu i rozhlas a taky v podcastových aplikacích. Jano, díky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy má Jana Gulda.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO půjde popolední na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů a taky opozice. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států, které už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol nebo hokejovou výstroj. Silničáři zítra kvůli rekonstrukci uzavřou sjezd z dálnice D7 od Kladna na letiště Václava Havla. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidi by kvůli očekávaným kolonám měli vyjíždět na letiště s dostatečným předstihem. A nejméně 4 díla ukradli zloději z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie. Informoval o tom francouzský deník Le Figaro. Na nočním záznamu z videokamer jsou 2 lupiči, kteří během útěku nechali na místě jedno z děl. Starosta města Cagnes-sur-Mer odhadl hodnotu ukradených děl v přepočtu na 218 milionů korun. Případ vyšetřuje oddělení pro boj s organizovaným zločinem. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila ve dvojici s Američankou Townsendovou do čtvrtfinále deblu na US Open. Australsko-americký pár Hunterová-Kravčiková porazili ve 2 setech. O postup do semifinále si zahrají dnes večer, stejně jako Linda Nosková ve 2 hře. Její soupeřkou bude od 17:30 večer českého času světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Jihlavy a zavřená silnice 35 u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u Jihlavy. Na 111. kilometru je zúžení. Opravují tam vozovku a zdržíte se 10 až 15 minut v koloně. Na D1 ve směru z Prahy do Brna menší fronty hlásíte u sjezdu na Ostrovačice. Na kilometru 179 další omezení a kolona do 10 minut. Silný provoz pak na D1 čekejte i v Brně, tam má v obou směrech. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte velké kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Jede se přes obchvat Svitav a fronty v obou směrech jsou velmi dlouhé. Náš zpravodaj jede ve směru do Hradce Králové.
5: Fronta je skoro až po Moravskou Třebovou, z tunelu všady. Tak kilometr za Moravskou Třebovou stojí kamiony.
4: A taky na silnici 33 z Náchoda do Hradce Králové postojíte v koloně. U České Skalice omezení jede se k Vadlově a kolony jsou opět v obou směrech minimálně na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Je úterý 8. září, 3 minuty po půl 11. Dobré dopoledne.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

A v dopoledním radiožurnálu k dalším událostem policisté evakuovali kvůli anonymní výhrušce 240 lidí z nemocnice v Kadani. Bombu zatím nenašli. A my se na místo podíváme živě v dopoledním radiožurnálu za pár minut.

0: Policisté ukončili bezpečnostní opatření v kadaňské nemocnici, kde anonym nahlásil bombu. Při prohlídkách nakonec nic nenašli. Kvůli hrozbě muselo ale nemocnici opustit 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Už se vrací zpátky. A na místě je reportérka Lucie Hejzlová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zásah policisté ukončili zhruba ve 3:15. Celkem bylo evakuovaných 240 lidí. Většinou šlo o zaměstnance. Dětští a ambulantní pacienti byli podle jednatele nemocnice přemístěni na jiné místo, do jiné budovy v rámci celého areálu nemocnice. Zaměstnanci i pacienti jsou už teď zase zpátky v nemocnici. V tuhle chvíli už hasiči balí i vytápěné stany, kde evakuovaní zaměstnanci našli dočasné zázemí, drobné občerstvení. Postupně odjíždějí také desítky policistů. Podle policejního mluvčího Jakuba Mareše pyrotechnik spolu s kynologem v doprovodu psa specializovaného na vyhledávání výbušnin postupně prošli 4x celou budovu a nenašli žádné výbušné zařízení.
0: Co pachateli za vyhrušování bombou v nemocnici hrozí?
1: To v tuhle chvíli policisté zatím neuvedli. Policejní mluvčí Jakub Mareš mi vysvětlil, že autorovi anonymu, který vedení nemocnice dostalo e-mailem, dnes zhruba v 6:30 hrozí ale trestní stíhání v té obecné rovině, ale má takový člověk povinnost uhradit obrovské finanční škody, které způsobil, a za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 vězení.
0: Říká reportérka Lucie Hejzlová ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Díky za to. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Před 3 lety proti ní hrála své první velké finále na okruhu WTA. Teď se tenistka Linda Nosková utká s běloruskou Sabalenkovou znovu a v zápase se světovou jedničkou se pokusí postoupit do semifinále US Open. K tenisu ještě do 11.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor teď na průjezdu Mladou Boleslaví. Zhruba na kilometru 43 se projíždí omezením a v tom omezení v levém pruhu u středových svodidel stojí nepojízdné osobní auto, zatím bez označení. Jsou tam lidé, pohybují se kolem vozu a bez vest. Je to v omezení nepřehledná situace, tak velmi opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byl aktuální dopravní servis v 10.50 v úterním dopoledním radiožurnálu a slíbili jsme i tenis. Lindu Noskovou čeká na US Open zápas o postup do semifinále US Open. Jen těžko by ale mohla mít těžší soupeřku. Utká se totiž s běloruskou Sabalenkovou, která je světovou jedničkou a na kurtech v New Yorku prohrála zápas naposledy v roce 2023.
3: Your 2025 US Open Women's Singles Champion, Arina Sabalenka.
4: Sabalenková ovládla US Open v loňském i předloňském roce. Její nejhorší výsledek na newyorském Grand Slamu za posledních 5 let byla semifinálová účast. Ale v letošní sezóně Běloruska na okruhu WTA zaznamenala i několik překvapivých porážek. Naposledy v Cincinnati se Sarou Bejlek.
5: Sarah Bejlek defeats the world number one.
4: Kromě toho prohrála letos Sabalenková také třeba s Američankou Baptistovou, Rumunkou Kirsteovou nebo Ruskou Schneiderovou. I proto by případná výhra Lindy Noskové ve čtvrtfinále US Open nebyla až takovým šokem. Sama světová jednička Češku rozhodně nepodceňuje.
6: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
4: Říkala o Noskové světová jednička Arina Sabalenková. Aby tuto pozici udržela, potřebuje v New Yorku obhájit titul. V cestě teď stojí Linda Nosková. Pro Češku to ale žádná motivace navíc není.
7: Naopak, já se nad tímhle s tím vůbec nezastavuju, ani vlastně netuším, kde já jsem nebo kdo se kde pohybuje, takže mě tohle z toho, tyhle body a žebříčky do hodně mimo mě.
4: Vyprávila poslední česká zástupkyně v singlu na letošním US Open Linda Nosková. Na další utkání s Arinou Sabalenkovou se těší. Zároveň jí má co vracet. Zatím s ní totiž pokaždé prohrála, včetně jejího prvního velkého finále na okruhu WTA před 3 lety v Adelaide.
7: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala 2 dny zpátky, úplně z ničeho nic to na mě vyšlo na YouTube a připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala, to byl takový můj jako breakthrough, jako turnaj, jak se říká, takže myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
4: Čtvrtfinálový zápas Lindy Noskové a Ariny Sabalenkové začne dnes krátce po 17:30 večer českého času. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slávie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného

0: letošní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%. Vítězkou ceny Medimlátkové se stala sochařka Pavla Scaranková. V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy 9 hráčů loňského úspěšného týmu ze světového šampionátu. Zavřená silnice 35 u Svitav komplikuje dopravu a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů, na severu a západě o pár stupňů chladněji.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl, úřady jich nabízely asi 99 tisíc, zhruba o 1650 míň. Údaje dnes zveřejnil úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem byla 4,5%. Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Jde o případ dvou ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o víc než 2 miliardy korun.
3: V případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3 milionového úplatku.

0: roku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: V polských Kielcích začíná 4-denní mezinárodní veletrh obranného průmyslu. Letos se věnuje i vztahu mezi obranou a energetikou.
2: Letošním zvláštním partnerem mezinárodní výstavy obranného průmyslu v polských Kielcích je Kanada. Proto se část panelové diskuze, ale také jednání doprovázející veletrh budou věnovat bližší obranné spolupráci mezi Polskem a Kanadou. Tématem akce budou i autonomní bezpilotní systémy, a to v době, kdy komisař OSN pro lidská práva skritizoval nasazování bojových dronů, které vyhledávají cíl pomocí umělé inteligence. Největší polský obranný veletrh doprovodí i výstava vojenské techniky polské i zahraniční výroby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Čtvrtou držitelkou ceny Medy Mládkové se stala umělkyně Pavla Sceranková. Muzeum Kampa ocenilo sochařku za propojení osobní zkušenosti se společenskými tématy, nadsázku a také humor.
3: Sochařka Pavla Sceranková působí na české scéně od roku 2007. Vedle Pražské národní galerie nebo brněnské Fight Gallery vystavovala třeba v Pump House Gallery v Londýně.
4: Ta socha vznikla na základě setkání, zřejmě muž bezdomova, který měl na jedné noze igelitový pytlík. Člověk, který měl místo jedné nohy kořen stromu.
3: Popisuje vznik sochy Miloš, kterou připravila v roce 2019 pro výstavu Práce na budoucnosti. S partnerem Dušanem Zahoranským navrhla mimo jiné sluneční hodiny v budově pražské City Tower nebo instalaci Abeceda rozkladu pro loňský ročník festivalu v Boskovicích. Cena nese jméno významné mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Muzeum Kampa, které založila, ji uděluje na její narozeniny 8. září už 4. rokem. Filip Svoboda, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští volejbalisti odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češi 12. ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší Univerzál Patrik Indra.
5: Ty extrémně dlouhý letní přípravy, plný dřiny. Je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný. Prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
1: Mistrovství Evropy začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku. Ze základní skupiny postoupí 4 týmy a svěřenci trenéra Jiřího Nováka se dál utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Prvně aut spaná 35 Usvitav. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se na 210. kilometru u Rohlenky a se pak osobní auta rozjíždějí. Kamiony ale pokračují v koloně až k omezení. Ucpaná je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu až do Brna. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte velké kolony u Svitav. Mezi Kotslířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Jede se přes obchvat. Má delší jsou fronty ve směru do Hradce Králové. Zastavíte už za Moravskou Třebovou a je to až na hodinu. A taky na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda čekejte u České Skalice velké kolony. Je tam omezení, projíždí se kyvadlově. Delší je fronta ve směru do Náchoda až na půl hodiny. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Delší aktuálně ve směru z dálnice D1 na letiště. Kamiony v podstatě už zastavují na D1 ve sjezdu na Pražský okruh. Občas tam musí regulovat i vjezdy do tunelu, takže se zdržíte i osobním autě. Asi 20 minut směr letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno a teploty až 32 stupňů na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední a Radiožurnál s Jiřím Chumem.
8: Asi sami víte, jak důležité je se dobře vyspat. Ne všude to ale jde. Městská policie řešila v některých městech noční hluk v ulicích. Strážníci kontrolují třeba řidiče, kteří úmyslně túrují motory a ruší obyvatele. A tak detaily z Lovosic anebo z Ostravy přidá za chvíli živě dopolední radiožurnál. Zůstaňte u nás. Dobrý den.
6: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Městská policie v Lovosicích zintenzivněla kontroly dodržování nočního klidu. Cílem jsou řidiči, kteří úmyslně túrují motory, prudce zrychlují nebo jiným způsobem ruší obyvatele města. Detaily nabídne teď reportérka Kateřina Kučerová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Strážníci v Lovosicích od srpna řešili při nočních kontrolách hned 8 případů nadměrného hluku. Jde třeba o hlučné motorkáře, kteří si z Lovosic dělají závodní dráhu. Mezi ty problematické ulice patří například ulice Dlouhá, Terezínská nebo Osvoboditelů. Někteří túrují motory aut na parkovištích nebo mají nadměrně hlučné či upravené výfuky. Policisty zajímají i ti, co v době nočního klidu pouští z aut hlasitou hudbu. Řešením přestupku je to podle ředitele městské policie Jaroslava Janovského složitější. Hlídky mají problém zaměřovat rychlost aut především ve večerních a nočních hodinách. Všechny případy tak strážníci k řešení předávají správním orgánům. Pokud se podaří prokázat úmyslné rušení nočního klidu nebo pořádku, mohou řidiči dostat pokuty od 2 do 5 000 korun, v tom krajním případě až 10 000 korun.
0: Z Lovosic Kateřina Kučerová. A jak hlučné motoristy řeší policisté v Ostravě, řekne zase reportérka Marta Pilařová. Taky zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den. Ostravští strážníci a policisté zorganizovali v posledních týdnech 3 akce zaměřené na hlučná auta. Řešili stav vozů a ukázněnost při jízdě. Zjistili 44 přestupků, z toho 16 řidičů s nevyhovujícím technickým stavem a 6 řidičů, kteří se nechovali ohleduplně. V červnu na hluk upozornili obyvatelé sídliště v části Zábřeh. Tam se konají noční jízdy tunerů. Na konci srpna oslovili hygieniky, aby hluk změřili. Zádrhel je ale v tom, že hygiena měří celkovou úroveň hluku a ne jednotlivá auta. To policie má větší možnosti a spolu se strážníky plánují v akcích pokračovat. Nestěžují už si totiž jen lidé z části Zábřeh, ale taky obyvatelé centra a Poruby. I tam jim v noci hřmí pod okny motory a střílejí výfuky.
0: Z Ostravy živě reportérka Marta Pilařová. Děkujeme. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: 2 minuty a bude 11:15. Posloucháte úterní dopolední radiožurnál. Je 8. září.

za chvíli už živě do Soulu s naším zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Ministr obrany Jaromír Zuna chce, aby se české zbrojovky víc prosadily na trhu v Jižní Koreji. Řekl to na okraji Mezinárodního fóra Seoul Defense Dialogue.

0: Mírové soužití zemí a režimů s odlišným státním a politickým uspořádáním, to je téma mezinárodní konference Seoul Defense Dialogue. V jihokorejské metropoli se jí účastní víc než tisícovka hostů a bezmála 70 zemí světa. Českou republiku tam zastupuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a přímo v Soulu ji sleduje i zpravodaj v Asii David Jakš. Tak tě, Davide, zdravíme, dobrý den.
1: Přeji hezké dopoledne.
0: Korejský polostrov je dnes zřejmě nejmilitarizovanější částí světa. Přesto, nebo právě proto, Soul ale v posledních měsících mění svůj přístup ke KLDR. Jak a proč?
1: Jihokorejský prezident i ministr obrany už delší dobu nabízejí směrem na sever do KLDR obnovení dialogu. Chtějí se sejít s politickým vedením Severní Koreji, včetně Kim Jong-una, popřípadě obnovit model tzv. Šestistranných jednání, kterých se kdysi účastnila i Čína, Spojené státy, také Japonsko. Jenže KLDR radikálně zmodernizovala armádu, navýšila jaderné kapacity, pevněji než kdykoliv předtím má teď na své straně Moskvu i Peking a v podstatě KLDR vyjednávat se Západem teď nemá o čem.
0: Říkali jsme, že Česko v Soulu zastupuje ministr obrany Jaromír Zuna. Podle něj je mimořádně konkurenční jihokorejský trh velkou šancí pro české zbrojovky. Co konkrétního má na mysli?
1: Jihokorejský obranný trh je velmi lukrativní, je bohatý, dobře platí, ale je také dost uzavřený a orientovaný hlavně na americké, případně izraelské zbrojovky a také ostatní západní zbrojařské velmoci. Přesto už sem své výrobky prodávají například český výrobce tréninkových letadel, také výrobce leteckých motorů nebo vojenských radiolokátorů a podle ministra obrany Jaromíra Zuny nejsou bez šancí ani čeští výrobci nákladních vozidel pro armádu anebo čeští výrobci pistolí.
0: Právě ministr obrany čelí kritice za to, že se ještě tento měsíc zúčastní v Číně akce Xiangshan. O co se jedná a co k tomu ministr řekl?
1: To bezpečnostní fórum Xiangshan je takovou čínskou obdobou bezpečnostní konference Shangri-La, která se koná pravidelně v Singapuru a hostí skutečné světové vojenské a bezpečnostní špičky. Na tu čínskou verzi chce český ministr obrany ještě tento měsíc letět do Pekingu. České opozici se to nelíbí a tvrdí, že je to příliš vstřícné gesto vůči Číně a navíc prý bezpečnostní riziko. Jaromír Zuna českému rozhlasu řekl, že sice ne ve všem s Čínou souhlasí, nicméně podle něj je nutné s touto velmocí mluvit a mít s ní standardní ekonomické i politické vztahy.
0: Říká ve vysílání dopoledního radiožurnálu náš zpravodaj v Asii David Jakš, toho času v Soulu. Davide, díky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: Dál posloucháte dopolední vysílání radiožurnálu už v 11:30 za 7 minut, to bude i další zpravodajský servis. Zůstaňte u nás, pěkné dopoledne.

0: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem, který půl roku zneužíval dvě děti a dostal za to podmínku. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová Radiožurnálu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, oznámila to ministryně zahraničí Aneta Orbánová. Podle ní se zabývaly aktivitami, které odporují pravidlům diplomatické práce. Rozhodnutí má podle Orbánové chránit bezpečnost a suverenitu Maďarska. Zdůraznila, že neznamená přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Poslanci se začnou odpoledne znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Senát poslancům vrátil například i nový stavební zákon. Není ale jasné, jestli na něj přijde řada už dnes. A před 4 lety zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. V únoru roku 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let, což ji po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucí panovníky historie. Sport. České basketbalistky na mistrovství světa skončily se 3 porážkami po základní skupině. První účast na šampionátu po 12 letech zakončily vysokou prohrou 64-105 se Spojenými státy. Tým trenérky Romany Ptáčkové předtím ve skupině v Berlíně prohrál i s Italkami a Číňankami a obsadil konečné 15. místo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 za Jihlavou a kolony u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 106. kilometru silničáři opravují vozovku. Pomalu se sunou směrem na Prahu, zabírají pravý jízdní pruh a zdržíte se okolo 10 minut. Kolony na D1 taky v Brně. Tam v obou směrech popojíždějí před omezením na 196. kilometru. Delší je fronta z Vyškova. Brzdí se na 210. kilometru. U Rohlenky se pak ale kolona opět rozjede, alespoň tedy osobní auta. No a v Brně je zavřená po nehodě stará dálnice mezi Popůvky a odbočkou na Žebětín. Jede se objížďkou přes Kohoutovice. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici silnice kvůli stavbě zavřená obousměrně. Jede se po obchvatu Svitav, delší jsou teď fronty ve směru do Hradce Králové. Zastavíte před tunelem Hřebeč a je to na 10 minut. A dlouhé kolony i na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda. Popojíždějí u České Skalice. I tam je omezení, projedete k Ivadlově. Větší je fronta z Hradce asi na půl hodiny. Osobním autem se to dá objet přes město. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: V úterý 8. září jsou 4 minuty po půl 12. a na malou chvíli, za malou chvíli, Anna K.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Volební lístek, který si můžete načíst mobilem, i taková novinka čeká letos některé voliče při podzimních volbách. QR kód na lístcích má pomoct hlavně nevidomým a slabozrakým. Tisknou už je v Břeclavské tiskárně, tam bude další zastávka úterního dopoledního radiožurnálu po kapele Take That.

0: Břeclavské tiskárně už mají vytištěné skoro všechny volební lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk volebních lístků pro komunální volby je zatím přibližně v polovině. Dokončit celou zakázku chce tiskárna do 15. září, aby bylo dost času rozvést balíky s lístky na příslušné úřady.
1: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby obce zastupitelstva města Olomouc.
2: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. Břeclavské tiskárně teď vyrábějí volební lístky pro letošní komunální a senátní volby. Spotřebují na ně 800 tun papíru.
1: Což znamená nějakých 15 000 km návinu papíru. Tiskne se rychlostí od 6 až do 7 metrů za sekundu, záleží taky na tom daném formátu.
2: Nejvíc papíru padne na komunální lístky.
3: U těch obecních je to zhruba 13 milionů hlasovacích sad, což je víceméně stejný, jako bylo předtím, protože máme ty stejné okrsky a stejné obvody, ale v těch jednotlivých obvodech je o něco méně politických subjektů a tím pádem je to menší spotřeba papíru.
2: Porovnává s komunálními volbami před 4 lety obchodní ředitel Zdeněk Becker. Po vytištění se archy rozřežou a připraví k další kompletaci.
3: Momentálně máme u Senátu vytištěno a připraveno zkompletováno už zhruba 90% všech těch hlasovacích lístků. U obcí jsme někde zhruba kolem poloviny.
2: Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód.
3: Jsou tam umístěny hlavně proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům.
2: Po načtení QR kódu si mohou ověřit, kterého kandidáta mají před sebou. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.

Alex Voren ve 11:45 a jednu minutu k tomu v úterním dopoledním radiožurnálu. A v něm ještě za chvíli uslyšíte, jak vypadá takové stěhování nemocnice, která nesmí zastavit provoz. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se přesouvá do nového sídla v Brně Bohunicích a právě tam se podíváme v další čerstvé reportáži pro vás. Teď Aneta Langerová, dobrý den.

0: Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do nového sídla. Původní prostory v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny už nestačily, proto se provoz přesouvá do budovy za skoro 2,5 miliardy korun v Bohunicích. Nové zázemí má o jeden operační sál a 35 lůžek víc. Dělníci přesouvají vybavení a techniku a rozvezli na pokoje nová lůžka.
1: De facto musíme rozbalit celou tu postel, odslakat vlastně veškeré pásky, které jsou zajištěné. Ten pacient bude vlastně na té posteli ležet a můžou mu udělat ten rentgen a rozbalit madračka a vlastně de facto veškeré příslušenství, které oni si objednali.
2: Rostislav Teslík spolu s ostatními montéry v garážích nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie vybaluje nová lůžka. Tyto lůžka převeze do 5. patra, další várku potom do 3. Pokračuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Michaela Foralová.
3: Stěhujeme malou část přístrojů a spotřební materiál.
4: My ještě částečně máme pár lůžek v těch starých prostorách, takže část personálu tam pečuje o ty naše stávající pacienty a vlastně tak zhruba 2/3 se tady věnují tomu úklidu a té přípravě.
5: A teď vlastně chystáme ten klinický provoz, to znamená na ostatních odděleních se zapojí přístroje, propojují do sítě. Průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení a že bychom zahájili první výkony.
2: Doplňuje ji přednost kardiovaskulární a transplantační kliniky Petr Fila. Nemocnice už přijala 35 nových nelékařských pracovníků a rozšiřuje i tým lékařů. Díky novým prostorám by se měly zkrátit i čekací doby.
5: My jsme museli z kapacitních důvodů některé operace omezovat, respektive přesouvat, že jsme nezvládli tolik toho udělat a samozřejmě máme v plánu i některé výkony rozšířit do budoucna se věnovat robotické kardiochirurgii.
2: V centru teď provedou zhruba 1100 kardiochirurgických operací a až 150 transplantací ročně. Doufají, že v následujícím roce zvládnou o stovku operačních výkonů víc. Hana Novotná, Radiožurnál. Got an old coat for a pillow.

0: John Bon Jovi, 5:12 a ve studiu už je Věra Štechrová, chystá poletní publicistiku, tedy už je přichystáno. Co to bude?
1: Dobrý den, tak při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku, asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikálii. Dopoledne to oznámil ještě a s podrobnostmi ministr životního prostředí Červený. Mě bude zajímat, jak náročná bude sanace takové oblasti a jak nebezpečné jsou opravdu ty látky, které se okolo té dobré vody našly. K soudu se taky vrací případ privatizace Mostecké uhelné společnosti. Kauza se táhne už 20 let. Tak to mě bude zajímat, proč to tak trvá a jak se ta kauze dostala i do Švýcarska. No a průzkum PISA mezinárodní ukázal, že přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků dál klesaly. Proč to tak je, i na to se zeptáme.
2: Well,

0: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschwitz našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Ministerstvo životního prostředí připravuje zásah v Národním parku Šumava. Objevilo tam 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
7: Odvozujeme, že nemalá část těch sudů bohužel propustila látky do té půdy a mohla kontaminovat spodní vody.
6: Pacienti kadaňské nemocnice se museli ráno kvůli anonymní výhrůžce stěhovat z pokojů do evakuačních stanů.
8: Celkem 6 jednotek požární ochrany na místě události zajišťuje stany a jejich vytápění pro zajištění tepelného komfortu pro evakuované pacienty.
6: Tenistku Noskovou čeká ve čtvrtfinále US Open zápas s obhájkyní titulu Sabalenkovou. Na silnici 33 u České Skalice popojíždí kolona a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů na severu a západě o pár stupňů chladněji. Je úterý 8. září, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemickými látkami jako rtuť nebo arsen a 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023 a podrobnosti má redaktorka Eliška Zábrocká.
10: Ministr Červený řekl, že toxické látky mohly kontaminovat spodní vody.
7: Ty sudy jsou skorodované a vypouští tu látku dál do té zeminy. A ta zemina ji může propouštět až do těch spodních vod.
10: Podle ministra můžou být v místě taky bojové chemické látky nebo válečná pyrotechnika. Zprávu mělo podle Červeného dostat vedení ministerstva už před 3 lety a tvrdí, že nic neudělalo. Právě proto podá na předchozí vedení trestní oznámení.
11: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl.
10: Reagoval bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle jeho někdejšího náměstka Tomáše Tesaře z TOP 09 tehdejší expertíza vyloučila, že by na místě byly bojové chemické látky. Ministerstvo na podzim začne se sanací. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
6: Do nemocnice v Kadani se už mohli zpátky vrátit všichni pacienti. Policisté je ráno evakuovali kvůli plané anonymní výhrůžce bombou. Z místa se hlásí reportérka Lucie Hejzlová.
12: Policisté museli evakuovat 240 lidí, většinou šlo o zaměstnance. Dětské oddělení, včetně novorozenců i ambulantní pacienti, byli podle jednatele nemocnice Pavla Marka přemístěni do zázemí záchranky. V nemocnici zůstali jen dospělí pacienti na lůžku. Lékaři museli také zrušit asi 9 operací a nemohli přijímat nové pacienty. Budovu policisté 4x prohlédli, bombu ale nenašli. Po totožnosti anonymního pisatele, který vyhrožil

0: Uložením výbušniny policisté dál pátrají. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy a pachateli hrozí až 3letý trest. Z Kadaně Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání dvou dětí. Muž půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud poslal pachatele do vězení, Ústecký krajský soud mu po odvolání dal podmínku.
2: Soudkyně Jana Kurešová podmínku vysvětluje například tím, že 12-letý chlapec byl narušený už před zneužíváním.
3: Se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nespůsobil.
2: Nezávislá advokátka Věra Nováková, která se specializuje na zločiny spáchané na dětech, považuje rozsudek za zvrácený.
4: Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak hodnotí jeho oběti, 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
2: Nejvyšší státní zastupitelství teď může podle mluvčího Petra Malého například navrhnout stížnost pro porušení zákona. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Hasiči dohašují požár supermarketu ve středočeském Kladně. Oheň podle předběžného odhadu způsobil škodu za 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře nebyl nikdo zraněný.
5: Krátce před 10:30 byl snížen popachový stupeň na základní. Na místě proběhla částečná redukce sil a prostředků, to znamená, že některé jednotky se vrací zpátky na své základny.
1: Proč je začalo hořet, zjišťují vyšetřovatelé.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
1: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice, přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dopoledne představilo Ministerstvo školství.
8: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
9: Od 1.9.2027 chceme metodiku prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
8: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Policie na Slovensku prověřuje nákup hasičských aut za zhruba miliardu korun. Jeden vůz už hasičům zabavila. Případem se zabývá taky Evropská prokuratura.
10: Policisté auto odvezli přímo od bratislavských hasičů. Jeho číslo VIN je špatně čitelné a vyšetřovatelé zjišťují, jestli ho někdo například nepřebrousil. Zakázka na celkem 80 hasičských vozů budí pochybnosti už delší dobu. V roce 2024 ji vyhrála firma, která tehdy neměla žádné zaměstnance, telefon ani web a sídlela v rodinném domě. U některých aut se po dodání objevily problémy s brzdami, zatékáním nebo další závady. Ministerstvo vnitra se tím, že soutěž začala už za předchozího vedení rezortu a prošla všemi kontrolami. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Z muzea na jihu Francie ukradli zloději 4 obrazy impresionisty Augusta Renoira. Dva lupiče zachytili bezpečnostní kamery a policie po nich pátrá. Podle úřadů mají ukradená díla hodnotu zhruba 220 milionů korun.
11: Dva zloději se vloupali do muzea Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihu Francie krátce před 6 ráno. Deník Le Figaro zveřejnil záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět, jak si lupiči v kuklách svítí baterkou a páčidlem se snaží dostat dovnitř. Po spuštění alarmu uprchli a jeden z obrazů olejomalbu z 19. století upustili na zahradě. Policie přijela na místo asi po 5 minutách. Ve vile, kde malé muzeum sídlí, strávil slavný impresionista poslední roky života. Před necelým rokem ukradli zloději z pařížského muzea Louvre šperky za asi 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
12: Sport. Tenistka Linda Nosková se na US Open utká ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Nosková by jí ráda vrátila porážku z prvního vzájemného duelu před 3 lety ve finále v australském Adelaide.
13: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala. Připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky. Ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. Myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
12: Utkání Nosková-Sabalenková začne po 17:30 večer českého času. Čtvrtfinále čeká i deblistku Kateřinu Siňakovou, která ve dvojici s Američankou Townsendovou vyzve španělsko-americkou dvojici Bukšová-Melikarová-Martinézová. V šesti zápasy začne večer fotbalová Liga mistrů. Na úvod ligové fáze se mimo jiné střetne AEK Athény s Lineckým Laskem, za který může nastoupit záložník Krištof Daněk. Slavia do soutěže vstoupí ve čtvrtek.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Svitav. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Zhruba na 209. kilometru stojí v pravém pruhu nákladní auto. Kolona 15 minut od 211. kilometru. Na D1 ve směru do Prahy pak kolony ještě za sjezdem na Jihlavu. Na 105. kilometru silničáři v pravém pruhu a v koloně na 108. pak i nehoda v levém pruhu. Brzdí se prudce, zpomalte za Jihlavou. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony u Svitav. Za Kotlířovem silnice kvůli stavbě zavřená v obou směrech. Jede se po obchvatu, delší jsou fronty směrem do Hradce Králové asi na půl hodiny. A ucpaná je i silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda po pojíždí před omezením u České Skalice. Z Hradce Králové je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů na severu a západě do 29 a na horách většinou kolem 22. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
16: Jak náročná bude sanace šumavské lokality, kde byly nalezeny toxické látky z doby existence vojenského újezdu? Proč se znovu vrací k soudu případ privatizace Mostecké uhelné společnosti? A proč se čeští žáci a žačky podle nového průzkumu zhoršují ve čtenářských dovednostech? O tom všem budeme mluvit. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky, které kontaminují i okolí. Podle průzkumu, který zveřejnil ministr životního prostředí Igon Červený z motoristů, se v oblasti Dobré vody u Prášil na Klatovsku nachází 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované zeminy. Znečištění pochází z pozůstatků po československé armádě. Ministr upřesnil, jaký materiál byl v dané lokalitě nalezen.
17: Jsou to velmi nebezpečné toxické látky. Například rtuť, arzen. Je to například dioxin a furany. A tohle jsou látky, které kdyby na tom daném území společně začaly pracovat, například v důsledku nějakého požáru, jako jsme společně zažili v Národním parce České Švýcarsko, tak by společně mohli vytvořit ten podpůrný mechanismus pro ten koktejl, s čím by vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
16: Látky jsou podle ministra rizikové i pro vodní toky a podzemní vody. Sanace území, které je zabezpečené policií, začne na podzim. Ve vysílání je teď vedoucí programu toxické látky a odpady ekologického spolku Arnika Jindřich Petrlík. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Ty barely se v té oblasti měly najít už v roce 2023. Jaké vy máte informace o takovém nebezpečí v tom bývalém vojenském prostoru?
18: Já se přiznám, že jsem o tadyhle té kauze poprvé četl stejně jako ostatní z mass médií teprve tento týden.
16: A jak nebezpečné jsou ty nalezené chemikálie, jako je rtuť, arzen, chlorovaná rozpouštědla, mají tam být také dioxiny a furany?
18: Nepochybně nebezpečné jsou. Dioxiny a furany se nevyráběly záměrně, takže tam budou asi spíš jako vedlejší produkty některých těch chemických látkách nebo jako prostě znečištění na té kontaminované zemině. Nicméně je nutné říct, že zátěží takového charakteru je v České republice řada a měla by se jim také věnovat pozornost a mělo by dojít také k úsilí dekontaminovat je, například Lhotka u Pardubic, kde navíc dochází k další kontaminaci s odpadními vodami z blízké syntézie.
16: Jde o látky, ze kterých by tedy mohl v případě požáru vzniknout fosgen, jak včera poustoval poslanec za motoristy Turek?
18: Fosgen může vzniknout v podstatě spalováním chlorovaných látek, takže i když si třeba doma nedopatřením nebo záměrně hodíte do kamen PVC, tak může vzniknout fosgen také, což je nedokonalým hořením PVC vzniká fosgen také.
16: Minulý ministr životního prostředí Hladík mluvil o tom, že tam proběhla sanace území podle současné vlády nedostatečná. Jak probíhá taková sanace? Co všechno je nutné udělat?
18: Záleží na tom, jestli je potřeba vlastně zlikvidovat jenom nějaké látky v sudech, nebo jestli je kontaminované i to podloží, nebo celý ten objekt je nutné ho de facto rozebrat. Problém je, že v České republice neexistují nespalovací technologie, které by takovéhle sanace prováděly bezpečně, aniž by vznikaly další nebezpečné látky. Bohužel dost často se tadyhle ty zátěže vozí do spaloven nebezpečných odpadů, třeba do spalovny v Ostravě, a je to riziko i třeba při cestě těch nebezpečných odpadů, ale současně i spalovní nebezpečných odpadů představují zátěž pro své okolí, protože spalováním chlorovaných látek vznikají už zmiňované dioxiny a furany, látky, které jsou vysoce toxické už ve velice nízkých koncentracích. A zajímavé je, že právě to spalovny nebezpečných odpadů pan poslanec Turek naspěhoval do stavebního zákona to, že by to měly být stavby považované za stavby ve veřejném zájmu. To znamená, že by nedocházelo k důkladnému posouzení jejich vlivu na životní prostředí.
16: Ministr životního prostředí dnes řekl, že ta první etapa sanace, kdy mají být odvezeny ty nádoby s chemikáliemi, by měla začít 21. září a trvat do začátku listopadu. Kam potom tedy takové nádoby s chemikáliemi, ty sudy, putují? Kam se odvážejí?
18: To záleží na tom, jaká je zvolená metoda dekontaminace. Jak jsem říkal, tak s tímhle případem konkrétně nejsem seznámen, neviděl jsem nějakou konkrétní dokumentaci k tomu, ale některé z nich určitě musí projít nějakou stabilizací a pak bezpečným uskladněním v nějakém zabezpečeném skladu, anebo část z nich pravděpodobně poputuje do některé ze spaloven nebezpečných odpadů, což je bohužel častá praxe v České republice.
16: Jak ohrožené jsou při takové dekontaminaci podle vás toky a podzemní vody v té oblasti?
18: Celá dekontaminace musí probíhat na základě nějakého projektu, nějaké přípravy. Problém je, že dost často takovýhle projekt neprojde posuzováním vlivu na životní prostředí, takže se k tomu nemůže vyjádřit ani odborná veřejnost, a to považuji trošku za problém. A takže nedokážu říct, jak nebezpečné to bude v tomhle konkrétním případě. Nicméně předpokládám, že tam to bude nějak zabezpečeno, aby nedocházelo k dalším únikům těch látek do okolního prostředí. Ale jak říkám, nedokážu to posoudit.
16: Jindřich Petrlík, vedoucí programu toxické látky spolku Arnika. Děkuju, naslyšenou.
18: Děkuju a hezký den vám i posluchačům.
16: Privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let minulého století se znovu ocitá před soudem. Pražský vrchní soud se začal zabývat odvolání dvou někdejších manažerů těžební společnosti Antonína Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Nepravomocný verdikt jim uložil za podvod a zneužití postavení 7,5 a 6 let vězení, zákaz působení ve vedení firem, propadnutí zajištěných 100 milionů korun a povinnost uhradit státu škodu vyčíslenou na 2,3 miliardy. Případ sleduje, a to už hodně dlouho, ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Můžeš tedy připomenout, za co jsou oba bývalí manažeři zatím tedy nepravomocně odsouzeni?
19: Samozřejmě, já ti jenom doplním, že ti odsouzení jsou dohromady tři lidé, ještě bývalý náměstek ministerstva průmyslu a obchodu za korupci při privatizaci, a to na 3 roky. I ten se tedy odvolal a je tam dnes před soudem. Pokud jde o Antonia Koláčka, tak ten nejvyšší trest dostal za to, že podle soudu byl klíčovou postavou, která vymyslela podvod při privatizaci státního podílu v tehdejších hnědouhelných dolech a způsobil tak tu zmíněnou škodu státu. Zapojen jako organizátor do toho měl být i tehdejší ředitel Mostecké uhelné Oldřich Klimecký. Ten podvod spočíval v tom, že si manažeři založili tajně takovou chobotnici různých společností v zahraničí, která ovládala potom nastrčenou firmu, jenž vystupovala jako zahraniční investor. Ta pak skoupila za peníze vytažené ze samotné tehdy ještě polostátní Mostecké uhelné společnosti její akcie, které byly obchodované na trhu a také, které měly obce na Mostecku, a ten nastrčený jakoby zahraniční investor tak najednou získal větší balík, než měl tehdy stát. No, to vedlo tato situace k tomu, že se vlastně s těmi akciemi na trhu už téměř neobchodovalo, protože už tam žádné nebyly. Kdo by byl ochoten prodávat, jejich cena tím pádem poklesla, a když pak dal ten jakoby zahraniční investor státu privatizační nabídku, tak ta cena byla podle soudu právě kvůli tomu podvodu v pozadí vlastně neadekvátní, snížená, a tím měla vzniknout státu ta škoda.
16: No, obvinění se už dlouhé roky hájí, na čem tedy teď pánové Koláček a Klimecký postavili tu svoji novou obžalobu při tom dnes začnutém odvolacím soudu.
19: Jasně, já připomenu jenom, že celou dobu vlastně Antonio Koláček i další aktéři té kauzy říkají jako hlavní argument, že žádnou škodu nikomu nespůsobili, že vláda věděla, že ve skutečnosti jsou za švýcarskou Invest Energy a americkým Epianem, což byly ti nastrčení investoři, vlastně oni sami, tedy ti manažeři firmy. To jim ale soud tedy v první instanci neuvěřil, neuznal to, a nyní to odvolání pan Koláček staví na tom, že byl zmanipulován podle něj klíčový důkaz. Podle jeho právníka jde o disk s obsáhlou sadou dokumentů, 10 000 listů, právě o té zahraniční chobotnici firem, za kterou se měli ukrývat ti manažeři. A ten disk přidaný do spisu od švýcarských vyšetřovatelů tedy údajně prozkoumala pro Koláčka najatá specialistka, a ta měla dojít k tomu, že s tím diskem se prý po 4 letech od jeho vzniku manipulovalo ve Photoshopu a že někdo smazal metadata, která by přitom prokazovala, jestli ty dokumenty jsou tedy opravdu pravé.
16: Ty jsi zmínila Švýcarsko, oba podnikatele odsoudil i švýcarský soud, Antonín Koláček do toho švýcarského vězení odmítl nastoupit. Jak tedy ten švýcarský soud souvisí s tím dnešním v Praze?
19: Tak souvisí s tím velmi, byl klíčový. Švýcarská justice se kauzou zabývala jako první, a to kvůli praní špinavých peněz v tamních bankách. Tam se totiž objevily miliardy korun, které přitekly po ovládnutí Mostecké uhelné tady v Česku na účty různých firem ve švýcarských bankách právě, které potom začali Švýcaři někdy kolem roku 2005 až 2007 na udání jednoho člověka, který se prostě s jedním členem té české party rozhádal, tak to začali tehdy vyšetřovat, prověřovat, spojili ty konkrétní české manažery s těmi firmami, na jejichž účty tam přicházely ty peníze, a došli k závěru, že je získali právě podvodem při privatizaci v Česku a jsou tedy špinavé. celkem pak odsoudili ve Švýcarsku 5 lidí. Jan Petr Kraus, jeden z těch z té tehdejší skupiny, si to odpikal, další lidé ale se odvolali a ty tresty byly sníženy, nicméně pan Koláček a také Oldřich Klimecký, alespoň podle dostupných informací u pana Klimeckého, ty tresty nevykonali, tím vlastně umožnili, aby v Česku pokračoval ve stejné věci stejný soud, protože dokud nemají vlastně zahlazené to, co se stalo, jako vykonaný ten trest, tak to řízení může běžet ve stejné věci i ve druhé zemi. A ten hlavní důvod, aspoň jak to říkal Antonio Koláček, on prostě věřil, že se tady u toho soudu očistí, že ve Švýcarsku to bylo prostě zmanipulované spiknutí.
16: No a snaží se o to i dnes. Ten případ se nicméně táhne v podstatě 20 let. Proč je vlastně takhle dlouhý?
19: Ta kauza opravdu není jednoduchá. Když se podíváme na tu historii, to první trestní oznámení vlastně podal bývalý Fond národního majetku jako spoluvlastník těch mosteckých dolů tady v Česku, a to už v roce někdy 97 nebo 98, protože měl podezření, že se tam páchá podvod s těmi akciemi právě ze strany manažerů, ale tuzemská policie to odložila, nebyla schopná to prokázat, jednak tehdy prostě nebyl politický zájem, byly tam různé politické vazby, to tedy vyšetřit, jednak i proto, že česká policie prostě tehdy neměla přístup k té zahraniční chobotnici firem a nemohli tedy ani, kdyby chtěli, asi to prokázat, jak to s tou mus bylo. Pak dostalo Česko materiály ze Švýcarska, které, jak jsem říkala, to mezi tím začalo šetřit, ale vlastně ani tak se nic nedělo, naopak stát se původně nepřipojil jako poškozený k tomu řízení ve Švýcarsku s tím, že tady vlastně žádnou škodu neregistruje. To udělal až nástupnická firma po Mostecké uhelné. Stát se tak dostal pod tlak s tím, že tam leží někde 2 miliardy, a přihlásil se tedy, začalo se to a tím pádem se to otevřelo vlastně i tady. Řadu let potom trval soud prvního stupně, jsou tam opravdu desítky tisíc, možná i stovky tisíc stran jako různých dokumentů, odtajňovaly se tehdy některé materiály bezpečnostní informační služby a dalších, a čekalo se pak čekalo 3 roky na zahájení druhého stupně. A jenom připomenu, že i ve Švýcarsku to byla velmi rozsáhlá kauza, o které se tam velmi diskutovalo, a tam to trvalo 15 let do pravomocného rozsudku.
16: Jana Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu. Díky, Jano, naslyšenou.
19: Děkuji, naschranou.
16: Čeští žáci a žačky se za posledních několik let zhoršili ve čtenářských dovednostech, menší pokles znalostí a dovedností vykázali u matematiky a přírodovědy. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků mezinárodních testů PISA 2025, které posuzují úroveň 15-letých školáků. Česko sice v tomto srovnání zůstalo oproti roku 2022 nad průměrem zemí OECD, v celosvětovém žebříčku si ale pohoršilo. Dařilo se hlavně asijským zemím. Víc řekneme s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Dobrý den.
20: Dobrý den.
16: Čeští žáci a žečky se tedy měli zhoršit především ve čtenářských dovednostech. Podle jakých kritérií se tyhle dovednosti poměřují?
20: Jsou to standardizované testy, které jsou už používány v průběhu několika cyklů, v podstatě v průběhu 25 let, a to proto, aby právě jsme mohli sledovat vývoj a trendy v těch jednotlivých oblastech. To zaměření je takové, že se soustředí na dovednosti, které jsou uplatnitelné v běžných situacích. To znamená, jak žáci umí své znalosti aplikovat buď v rámci různých vzdělávacích oborů, různých témat a různých životních situací. Čili je to aplikace znalostí do praxe.
16: No, ten trend zhoršování čtenářských dovedností tu je delší dobu, tak kde vidíte ty důvody?
20: Tak ono těch důvodů je samozřejmě více. Těmi podstatnými je podoba výuky, ve které se příliš nedaří snižovat vlivy kvality rodinného zázemí žáků. To je faktor, který v našem vzdělávacím systému působí velmi silně, a i vlastně výsledky tohoto šetření to potvrzují, že mezi těmi skupinami žáků nejvíce znevýhodněnými a nejvíce zvýhodněnými je rozdíl 2,5 školního roku. To je velmi zásadní faktor, který potom působí jak na ty žáky samotné, ovlivňuje potom jejich další vzdělávací dráhu a jejich profesní uplatnění, tak samozřejmě má i společenské a ekonomické dopady v těch územích, které mají právě nižší socioekonomický status obyvatel.
16: No, nové šetření taky upozorňuje na to, že zdejší školáci vykazují podprůměrnou zvídavost a vytrvalost. To by mě taky docela zajímalo, jak se měří a jak to podle vás souvisí s tím, jak je nastavená česká škola.
20: Tyto oblasti jsou opravdu zajímavé, protože se ukazuje, že znalosti a dovednosti pro budoucí úspěšné vzdělávání žáků úplně stačit nebudou, pokud neprojeví vnitřní motivaci, snahu se učit získávat informace, plánovat si svoje učení nebo vytrvat v něm, když se objeví překážky. Čili to je zvídavost, vytrvalost a také umění nebo dovednost se obrátit, když budou potřebovat radu a podporu. To je jako zásadní pro to, aby potom efektivně získávali znalosti nové. A to je zrovna oblast, ve které silně zaostáváme, protože kompetence našich žáků k učení je velmi nízká. Prostě neučíme je, jak se mají učit, jak je to efektivní, a nemotivujeme je z hlediska jejich vnitřní motivace, ale spíše tam působí ten faktor vnější, někdy negativní motivace.
16: No a jaké klíčové doporučení tedy z těch testů, které máte k dispozici už několik let, vyplývá pro náš vzdělávací systém? Co je potřeba v české škole změnit?
20: Je potřeba říct, že naše školství, náš vzdělávací systém má pevné základy, má své silné stránky, o kterých víme, ale má taky své slabiny a my jsme právě o některých teď mluvili. Zásadním problémem našeho vzdělávacího systému je, že ve školách máme nějaké očekávání podpory ze strany rodičů. A pokud ta podpora očekávaná je naplněna, pak se to vzdělávání spíše daří. Ale pokud naplňována není, tak pak ti žáci zaostávají. A je to právě významně ovlivněno podobou výuky, která je vlastně desetiletí stejná nebo podobná, přestože svět kolem nás se výrazně mění technologicky, společensky, ekonomicky. Tak proměna podoby vzdělávání je předpoklad pro to, abychom snižovali vlivy rodinného zázemí a současně mohli daleko více využít potenciál těch našich žáků.
16: A o tom, jaký změnit, znamená, budeme mluvit zase někdy příště. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, byl ve vysílání. Za pár vteřin jsou tu zprávy. Děkuji za váš čas.
20: Děkuji za pozvání.
0: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
1: Čeští zaměstnavatelé plánují i ve čtvrtém čtvrtletí výrazně víc nabírat, než propouštět zaměstnance. Náborový optimismus ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírně vzrostl a je stále na nadprůměrně vysoké úrovni. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower Group mezi 524 zaměstnavateli v soukromém i ve veřejném sektoru. Česko je před dokončením strategie, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem. Oznámila to ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková, a to u příležitosti Světového dne onkogynekologických diagnóz. Rakovinou děložního hrdla, která je nejčastější z nich, onemocní asi 750 žen ročně a přes 220 zemře. New Hampshire dnes čekají primárky před volbami do kongresu. Rozhodovat se v nich bude mimo jiné o nominacích pro volby do amerického senátu. Průběžné volby do kongresu čekají Spojené státy v úterý 3. listopadu. Voliči v nich budou rozhodovat o obsazení všech 435 křesel ve sněmovně reprezentantů a zhruba třetiny křesel v senátu. A do soutěže Stavba roku se letos přihlásilo 150 objektů napříč Českem. Odborná porota 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření.
0: Sport.
1: Bývalý vítěz Gerard Italia a Vuelty Nairo Quintana ukončí svou cyklistickou kariéru na zářijovém mistrovství světa v Montrealu. 36-letý jezdec je v kolumbijské nominaci na závod s hromadným startem. Quintana se měl původně loučit na Vueltě, kterou vyhrál v roce 2016. Tým Movistar ho ale na závod nepovolal. O tom, že letos ukončí kariéru, informoval už na jaře.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Odpadá D1 u Brna a kolony u Svitav. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na kilometru 209 stojí na krajnici nepojízdné nákladní auto. Něco z něj vyteklo. Zavřený je taky pravý jízdní pruh a tvoří se kolona. 10 až 15 minut postojíte od 212. kilometru. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až k omezení u D1. A ještě jednou D1, dejte pozor, za Prahou směr Brno ucpává se sjezd na Říčany na 12. kilometru. Je to před kruhovým objezdem u Modletic. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Litomyšle čekejte dlouhé kolony za Hřebeckým tunelem. Mezi Koclířovem a Novou dálnicí je silnice zavřená kvůli stavebním pracím. Jede se po obchvatu Svitav a tvoří se kolony. Delší ve směru do Hradce Králové od Hřebeckého tunelu a je to asi na půl hodiny. Ještě silnice 33 směr z Hradce Králové do Náchoda. Po České Skalice je omezení. Tam je delší fronta ve směru do Náchoda asi na 30 minut. Osobním autem se to dá objet přes město, přes Skalici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
0: Méně než 5% rozlohy Jordánska má vhodnou půdu pro zemědělství. Na jedné z tamních univerzit proto mají v polopoušti skleník, ve kterém zkouší různé způsoby pěstování zeleniny ve vodě. A o tomhle experimentu bude dnešní odpolední soutěž. Poslouchejte pozorně. Dobré odpoledne.
14: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli s námi můžete soutěžit o poukaz na vlastní zmrzlinu anebo balíček super prémiového krmiva pro kočky Šelma. No a ještě předtím si poslechněte reportáž, která vás ke správným odpovědím může dnes odpoledne opět dovést. Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště může znít jako zvláštní nápad, takzvané hydroponické systémy, ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimické univerzitě v jordánském městě Zarka v tom vidí příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si proto experimentální skleník v polopoušti.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak i ventilátory ženou do prostoru.
2: Místní profesor Fakhr Al-Khur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
1: Tady byla rajčata. Tam jahody.
2: Podél jedné stěny toho skleníku je pět takových prohlubní a v každé z nich jsou dvě nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
3: Iceberg and litas.
1: Tady saláty, and tam je máta a jarní cibulka.
3: There's mint and onion and the last one.
2: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry, do nich se zasadí ta rostlina.
1: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
2: Tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
3: Volcanic rocks.
1: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azrak. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
2: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
3: Our water is very high in salinity.
1: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
2: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska, Jana Karasová, Radiožurnál.
0: A teď už můžete začít telefonovat do studia Radiožurnálu 221 552 255. Soutěž začíná hned po kapele Oasis. Ať se vám daří při úterku. Hodně štěstí, čekáme třeba právě na vás.

0: Oasis, minuta chybí do 3:15. Nataša z Velké Pece už je u telefonu. Pěkné odpoledne, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Natašo, dnes za 3 správné odpovědi nabízíme dárkový poukaz od české značky řemeslné zmrzliny Geladoro na takzvanou gelato dílnu, při které si během hodiny a půl sama vyrobíte vlastní řemeslnou zmrzlinu pod vedením jejich mistra a pak už si své gelato odnesete domů, celých 5 litrů výborné zmrzliny pro rodinu, přátele a tak dále. To je hlavní cena. Za 2 správné odpovědi dárek pro vaše zvířecí miláčky. Máte-li doma kočku? Zda máte doma kočku?
1: Máme kočky.
0: No, tak balíček super prémiového krmiva Šelma, ve kterém najdete granule, kapsičky, konzervičky a nějaký pamlsek pro vašeho kočičího parťáka. No a za jednu správnou odpověď už je to cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Takže, držím vám palce. Můžeme začít?
1: Ano.
0: Tak ptát se budeme na experiment Hašimitské univerzity v Jordánsku, která v polopoušti provozuje hydroponický skleník a mám pro vás vždy 5 vteřin na ideálně správnou odpověď. Tady je ta první otázka. Natašo, řekněte alespoň 2 druhy zeleniny nebo ovoce, které se v tom skleníku Hašimitské univerzity podařilo vypěstovat.
1: Mluvili jste o salátu, o mátě, ano. O jarní cibulce.
0: O rajčatech, o jahodách. Skvěle. První bod, otázka správně zodpovězena. Tady je ta druhá. V tamním experimentálním skleníku mají takovou speciální stěnu, která pomáhá skleník ochlazovat a zvlhčovat. Je přitom z úplně obyčejného materiálu. Natašo, ze kterého materiálu je?
1: Je to z polystyrenu.
0: Není.
1: Ne. Tak je to...
0: Z papíru.
1: Aha.
0: Z kartonového papíru, je to tak. Otázka třetí a poslední. Pěstování ve vodě, do které se přidávají živiny, je na spotřebu vody výhodnější než zavlažování. Jordánsko má ale potíže s kvalitou podzemní vody. Víte, v čem je problém? Čeho má ta voda hodně?
1: Ona má hodně solí podzemní.
0: Ano, to je správná druhá odpověď. Má vysoký obsah soli. No tak vidíte, balíček super prémiového krmiva Šelma pro vaši Šelmu je připraven. Poputuje na vaši adresu.
1: Ano, děkuji.
0: A mějte se moc krásně. Naschledanou.
1: Taky naschledanou, děkuji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: dalších zprávách za 10 minut se vydáme i do Brna, kde otevřeli byty pro stárnoucí rodiče pečující o své dospělé dítě se zdravotním postižením. To si nenechte ujít i s dalšími zprávami, které jsme pro vás připravili. No a ještě sport před 13. hodinou. 3 zápasy, 3 porážky. Pro české basketbalistky skončilo mistrovství světa v Berlíně nejrychleji, jak mohlo. Ve skupině podlehli obhájkyním zlata Američankám, naposledy stříbrným Číňankám a bronzovým z posledního evropského šampionátu Italkám. I bez zraněných opor Emy Čechové a Julie Reisingerové se ve dvou utkáních byly blízko vítězství, ale i proto hodnotí se vystoupení pozitivně.
1: Bych řekl před 3 měsíci, že na ty koucka tady hraje takovýhle minuty, že Alhanušová s těma zdravotníma problémama, který má, tak do toho vletí naprosto naplno a vlastně se obětuje, bych řekla. Julča Pospíšilová byla neuvěřitelná celou přípravu, všechny vlastně přípravné utkání nás fakt držela. Veronika Voráčková si myslím, že přijela letos úplně jiným nastavením. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
2: Vyzdvihuje bojovnost a některé hráčky trenérka české reprezentace Romana Ptáčková. Ze soudržnosti týmu byla příjemně překvapená i klíčová rozehrávačka Eliška Joklová.
3: Upřímně, když jsem se měla, tak jsem trošku nevěděla moc, co očekávat, bylo to těžký, ale byla jsem moc milé překvapená, jak holky z lavičky nastoupily a pomohly nám. Teď už nám nezbývá nic, než začít evropskou sezónu a připravit se na kvalifikaci na mistrovství Evropy, protože tím začíná cesta na olympiádu.
2: Říká Joklová, která se před utkáním s Američankami dozvěděla, že přišla o angažmá v Minnesotě v WNBA. V listopadu čekají tým 3 duely kvalifikace mistrovství Evropy ve Španělsku a doma s Chorvatskem a Bulharskem. Podle Ptáčkové je ale potřeba trochu obměnit sestavu.
1: Myslím, že ale potřeba, aby se některé hráčky po zranění vrátili do sestavy, protože tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat. Museli trochu přistoupit jinak k věcem v obraně, riskovali jsme možná některé střely z dálky, museli jsme si víc pomáhat. Takže aby ten tým mohl růst dál, tak potřebujeme ty hráčky zpátky.
2: Říká Ptáčková a dodává, že na boj o olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles ještě nemyslí. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, co dělá rostlina, když udeří vedra a začne docházet voda? Tím se ve svém bádání zabývá vědec Jan Hejátko z Masarykovy univerzity. Ten bude hostem radiožurnálu. Podle čeho rostliny řídí růst svých kořenů, aby našly vláhu? A dokážeme díky tomu jednou vyšlechtit plodiny, které lépe přežijí ve stále teplejším a suším podnebí?
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tradiční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Svěřenský fond dostatečně neřeší potenciální střet zájmů premiéra Babiše, rozhodla Evropská komise. Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Trenér českých volejbalistů Jiří Novák nominoval na mistrovství Evropy 9 hráčů z loňského světového šampionátu. Na silnici 35 od Hřebče na obchvat Svitav brzdí provoz uzavírka. A počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů, na severu a západě o pár stupňů chladněji.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogue. A jak potvrdila, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení části unijních zemědělských dotací pro Agrofert. V sídle Evropské komise je teď taky bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
4: Mluvčí komise před malou chvílí potvrdila, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmu. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle komise není dostatečné řešení a unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části zemědělských a kohezních fondů. Pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují jednoduše od rozlohy zemědělské půdy a podle komise je u nich nízké riziko zneužití. Státní zemědělský intervenční fond v pondělí uvedl, že pozastavení dotací se týká v přepočtu necelých 78 milionů korun. Mluvčí Evropské komise ale dnes konkrétní částku nepotvrdila. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
5: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Reakci dalších opozičních klubů zjišťujeme. Velká Británie pošle Ukrajině balíček protivzdušné obrany, dnes to oznámila vláda. Součástí vybavení za téměř 3 miliardy korun jsou například střely do systému Patriot, dělostřelecké granáty velkého kalibru a taky drony. Podle ministerstva obrany dorazí pomoc na Ukrajinu ještě před začátkem zimy. Příspěvek navazuje na návštěvy britského premiéra Andyho Burnhama a ministra obrany Wesse Streetinga v Kyjevě. Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Tašínského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+KK poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby, vysvětluje ředitel městské organizace Miroslav Foltín.
6: První klienti se nastěhují do konce září a potom máme zásobník lidí a průběžně budeme ubytovávat. Sociální pracovníci tady budou nahodile, nebude to jako třeba domov pro seniory, je to volné bydlení se sociální podporou, tady kousek je pečovatelská služba, takže se to nějakým způsobem propojí.
2: V domě je taky 6 menších bytů pro krátkodobé nouzové ubytování pro lidi se zdravotním znevýhodněním nebo seniory.

0: seniory v obtížné životní situaci.
1: Sport. V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek samostatné historie. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje trenér národního týmu Jiří Novák.
2: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslavili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
1: Češi začnou boje v základní skupině na mistrovství Evropy v Itálii v pátek proti Řecku. Dále je čeká Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Holubic, taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno čekejte za Vyškovem kolony z kilometru 219 kamiony v pravém pruhu, pak za Rousínovem z 212. kilometru i osobní auta v levém a odtamtud se popojíždí kolem 25 minut před Rohlenku na 209. kilometr, kde je po kolizi tří nákladních vozidel zabraný pravý pruh. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové je kvůli stavebním pracím uzavřený úsek mezi kruhovým objezdem u Kocklířova a nájezdem na novou dálnici před Opatovcem, musí se po obchvatu Svitav a před městem je tam kolona od Hřebečského tunelu na desítky minut. Vázne taky výjezd od Svitav ke Kocklířovu. Na silnici 33 z Jaroměře na Náchod čekejte dlouhé kolony od sjezdu na Českou Skalici do omezení za Rozkoší, je to zhruba na půl hodiny. A v Praze na městském okruhu dvě překážky směrem ze Smíchova na Černý most. Nejdřív v Dobříšské za výjezdem z Mrázovky překáží v pravém pruhu porouchaná dodávka. A hlavně potom na jižní spojce směr Černý most za podjezdem magistrály kousek vzniká kolona. Je to zatím asi na 10 minut, protože za Spořilovskou stojí vozidla po nehodě.
5: Tam jenom s dodávkou u výjezdu z Šelky, jsou v pravém pruhu.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno a teploty až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
6: Dobré odpoledne vám přeji. Policisté jsou teď díky dronům při kontrolách zákazu předjíždění a dalších dopravních přestupků daleko méně nápadní. Využívají moderní techniku, která zachytí na video porušení pravidel přímo ze vzduchu. A dnes se hlídka dron využila třeba na Znojemsku, odkud se nám za chvíli přihlásí naše reportérka. Vítejte, krásné odpoledne.
3: Odpolední radiožurnál
7: a Hanka Schánilová.

0: Dopravní policisté stále častěji využívají při kontrolách drony. Například na Jižní Moravě s nimi v poslední době odhalili porušování zákazu předjíždění nebo projetí kyvadlového úseku na červenou. Dnes hlídky dron využili na rizikové křižovatce u Olbramovic na Znojemsku a zaměřili se na to, jestli řidiči zastavují u značky stop. Byla u toho i naše reportérka Alena Hesová. Přeji krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak přesně postupují při takové kontrole policisté?
1: Velkou výhodou je, že jsou velmi nenápadní. Tuhle křižovatku obklopují pole, takže odstavené policijní auto by bylo už z dálky vidět. Naopak ten černý dron, kroužící ve výšce více než 40 metrů ve vzduchu, řidiči jen těžko zaznamenají. Ovládal ho tady policista, který zaparkoval o několik stovek metrů dál a jakmile zachytil na displeji auto, které na stopce nezastavilo, tak to nahlásil kolegům přes vysílačku. Hlídky v autech tady byly celkem tři, každá v jednom směru a řidiče pak zastavili o několik stovek metrů dál od křižovatky. Za necelou hodinu vjeli do křižovatky bez zastavení tři řidiči a na místě jim hrozí pokuta až 1500 korun. Policisté už se přesunuli, a mě samozřejmě neprozradili, kam přesně.
0: Jaká místa si policie na tenhle typ kontrol s dronem vybírá?
1: Konkrétně tady tu křižovatku si zvolili kvůli dvěma nedávným vážným nehodám se zraněním. Zavinili je právě řidiči, kteří z vedlejší silnice vjeli na hlavní, aniž by zastavili na stopce. Policie měla v poslední době několik takových kontrol s dronem. Během jedné z nich na dálnici D1 se hlídky soustředily hlavně na to, jestli kamiony neporušují zákaz předjíždění a za 6 hodin odhalili 16 takových přestupků. Drony užitečný taky při monitorování průjezdu na červenou. Jihomoravská policie ho použila například v úsecích s kyvadlovou dopravou kvůli opravám a červenou nerespektovalo i několik řidičů v koloně za sebou.
0: Můžou policisté, Aleno, ten dron využít prakticky kdekoliv?
1: V podstatě ano, ale limituje je počasí. Nesmí příliš foukat nebo pršet a dronu vaní taky mlha nebo nějaké extrémně vysoké, případně extrémně nízké teploty. Policista, který dron ovládá, taky pravidelně mění baterie. Třeba dnes, když je prakticky bez větří, obloha bez mráčku a dron při snímání křižovatky stojí na místě, tak ta jedna baterie vydrží třeba tak půl hodinku.
0: Alena Hesová, naše reportérka, dnes tedy sledovala nenápadnou policejní kontrolu. Díky. Naslyšenou.
1: Není zač. Naslyšenou.

Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Ukončilo tak příměří z minulých dnů vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Jak se v ukrajinském hlavním městě momentálně žije, to uslyšíte v další reportáži.

0: Ruské drony a rakety v noci znovu dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Ve vzduchu kvůli tomu byly i stíhačky NATO, které střeží vzdušný prostor Polska. Skončil tak několikadenní klid zbraní, vyhlášený kvůli návštěvě amerických emisarů. Ta žádný průlom ve snaze ukončit konflikt nepřinesla. Obyvatelům Kyjeva alespoň dopřála čas k nákupům.
1: Parkoviště před hobbymarketem Epicenter nedaleko kyjevského letiště Žuljany je, dá se říct, úplně plné. Je docela problém tady najít volné místo k zaparkování.
2: Sláva bohu, že nemá obstřeliv. Možná popást ještě v republiku, ještě v Epicenter.
3: Zaplať pán Bůh, že se neostřeluje. Dá se jít tady do nákupní galerie Republika, nebo sem do Epicentra. Nakoupil jsem si nějaký materiál, tak budu doma vylepšovat elektroinstalaci. Nedávno jsme si koupili byt, tak je tam třeba upravit rozvody elektřiny, vody a tak. Lidí tu je hodně, jsou docela dlouhé fronty u pokladen. Lidi se prostě snaží využít příležitost, dokud je.
2: Lidé skupují se, pokud je možlivost, tak. Zpočátku chodil, ale... Скажімо так, через якийсь час
4: prodavač v obchodě s elektronikou Andrej přiznává, že v prvních měsících války vždy při poplachu utíkal do krytu, ale dnes už na varování v telefonu a sireny moc nedbá. Podobně jako mnoho dalších lidí. Do krytu s partnerkou jdou jen, když zaslechnou někde výbuchy.
5: A já koupila 3 topika. Все боялись того, що прилетить в торговий центр.
1: Кадежниця Наталія се видала до великанського обходнього центра Республіка на окраї Києва, аби си ту накупила значкова трічка, protože se chystá na dovolenou. Říká, že dřív to nešlo, protože se všichni báli do takových velkých obchodních center chodit, protože to často byly cíle útoku ruských raket a dronů.
6: Да, ну на сам перед ситуація зараз доволі складна.
4: Pro novomanžele Ілью a Anastázii настала конечно příhodná хвиля йти накупити věci do domácnosti. Na jihu v Oděse už žádný hobbymarket Epicenter není v provozu. I na okraji Kyjeva často dopadaly drony. V krátké době klidu tedy vyrazili pořídit věci do bytu, když se kvůli přítomnosti americké delegace nestřílelo. Využili prostě času bez častých poplachů. Anastázia s Iliou si v novém domově v Kyjevě budují rodinné hnízdečko. Stihli nakoupit včas. Večer začali znovu Kyjevané dostávat na své mobilní telefony upozornění o nebezpečí ze vzduchu a ve městě zněly sirény. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Aktuální zprávy a Jana Gulda.
2: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Řekla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. A za pár minut se k tomu v odpoledním Radiožurnálu vrátíme podrobně. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Potrvá do června 2028. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti Romana Busargina při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Ulyanovsku v noci na dnešek přerušila provoz kvůli bezpečnosti cestujících. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly například školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. A Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Sport. 6 zápasy začíná večer nový ročník fotbalové ligy mistrů. V 18 hodin a 45 minut do něj může zasáhnout první český fotbalista. Záložník Krištof Daněk se v dresu LAS Klinec může představit na hřišti AEK Athény. V 21 hodin pak do soutěže vstoupí někteří z favoritů soutěže. Manchester City se představí v Portu a Real Madrid přivítá Inter Milán. Pražskou Slavii čeká první duel v ligové fázi ve čtvrtek proti Lens.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D5 za Mýtem a nehoda na D1 u Holubic. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor, kus za exitem Mýto mezi kilometry 43 a 42 hlásíte překážky na vozovce.
5: Po dálnici jsou rozházený plastový přepravky.
4: Na dálnici D1 z Přerova do Brna za Vyškovem popojíždějí kolony, kamiony v pravém pruhu z kilometru 219, osobní auta v levém pruhu pak z 212. kilometru. Je to asi na 25 minut k nehodě 3 kamionů před Rohlenkou na 209. kilometru zabírají pravý pruh. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové dnes působí značné potíže uzavírka úseku mezi Koslířovem a Opatovcem, musí se kolem Svitav a před kruhovým objezdem u Koslířova popojíždějí kolony od Svitav ze silnice 43 z úrovně Lidlu přes 20 minut a ještě horší situace směrem na Hradec, kolona od Hřebečského tunelu je minimálně na půl hodiny, navíc je z ní teď hlášený požár vozidla. A na silnici 33 z Jaroměře na Náchod hodně vázne provoz na obchvatu České Skalice. U Rozkoše je omezení kolona směrem na Náchod od odbočky na Říkov. Popojíždí se i přes půl hodiny. Přes město přes Skalici je to rychlejší. A směrem opačně na Jaroměř je fronta od Klenů na 10-15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne přeji. Ve Francii stávkují hasiči, co jim vadí a jak tahle stávka ovlivňuje zásahy a výjezdy. Tohle všechno uslyšíte ještě v následující půl hodině.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: back in town. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise i nadále v možném střetu zájmů. Situaci dostatečně neřeší ani svěřenský fond, do kterého vložil holding Agrofert. Na dotazy českých novinářek to dnes uvedla mluvčí komise Louise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních zemědělských a kohezních dotací. My už to probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak tedy vysvětluje Evropská komise pozastavení vyplácení dotací?
1: Komise podle mluvčí provedla důkladné právní posouzení a dospěla k tomu hlavnímu závěru, který už si zmínila, že vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně neřeší potenciální střet zájmu Babiše se zájmy Evropské unie. České úřady podle komise musí jednat, aby tomu střetu zájmu, potenciálnímu střetu zájmu zamezili, a komise je vyzvala, aby do té doby nežádali o proplácení zemědělských a kohezních dotací pro firmy spojené s Babišem, ať už to jsou firmy ve svěřenském fondu RSVP Trust, a nebo mimo něj. Komise taky zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění. Pokračuje mluvčí Evropské komise Louise Bogeová.
2: Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení usoudila, že český premiér je v potenciálním střetu zájmů v souvislosti se správou politiky soudržnosti a zemědělských fondů. Komise se domnívá, že svěřenecký fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje.
0: Kolika peněz se pozastavení týká?
1: Tak v tom zatím není úplně jasno. Státní zemědělský intervenční fond v pondělí uvedl, že to pozastavení dotací se týká v přepočtu necelých 78 milionů korun. Nicméně mluvčí Evropské komise dnes na dotazy konkrétní částku nepotvrdila. Jasné je, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení jak zemědělských, tak kohezních programových dotací. Pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují jednoduše od rozlohy zemědělské půdy, a podle Evropské komise je u nich nízké riziko zneužití, protože tam je zkrátka jasný vzorec, který politici nemohou jednoduše rychle ovlivnit.
0: Už na rozhodnutí Evropské komise reagoval premiér Babiš?
1: Premiér Babiš uvedl, že ho postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší ho, a zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Také mluvčí holdingu Agrofert uvedl, že společnost je přesvědčena, že postupovala v souladu se zákony a dotačními pravidly Evropské unie.
0: Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka, dnes tedy přinesla aktuální informace od Evropské komise. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hasiči po celé Francii stávkují. Stěžují si na to, že v současných počtech a s nevyhovujícím vybavením nemůžou čelit rozsáhlým lesním požárům, které v létě spálily přes 100 000 hektarů. Nespomalí stávkám výjezdy hasičů a jak chce francouzská vláda utišit jejich protesty. Na to všechno za chvíli odpovíme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čerstvá komplikace je na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Za připojením od Barandova se srazila 4 auta v levém pruhu. Vzniká kolona od Lochovského tunelu. Dá se čekat, že začnou regulovat průjezd oběma tunely. Takže a už se tak děje, zastavuje se na Radotínském mostě mezi tunely. Připomínáme taky nehodu na D1 z Vyškova na Brno před Rohlenkou na kilometru 209. Stále zabraný pravý pruh. Kolona osobních aut asi na 20 minut. Už před sjezdem na Holubice z 213. kilometru. Kamiony to mají v pravém pruhu na další dobu. Dojíždějí do fronty už na 221. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je s vámi vysílání odpoledního radiožurnálu. Francouzští hasiči vstupují do rozsáhlé a dlouhodobé stávky. Požadují víc lidí, prostředků a lepší vybavení, aby mohli čelit žhářům i následným klimatickým změnám s velkými lesními požáry. Například ty letošní letní spálili 120 tisíc hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den, Hanko.
0: Martine, jaké mají francouzští hasiči požadavky a na co konkrétně si stěžují?
1: Hasiči zdůrazňují, že jsou na pokraji sil, jednak personálně, protože ty počty hasičů už nestačí, ale taky si stěžují na zastaralé a nevyhovující vybavení.
2: Naší jedinou ochranou je tahle kukla, která stojí 12 eur. Takové vybavení chrání naše dýchací cesty. Tyhle kukly nosili i hasiči, kteří v létě bojovali s plameny v oblasti Gironde. 100 hasičů se přiotrávilo, několik z nich bylo ve vážném stavu.
1: Popsal francouzskému serveru Vosges Matin hasič a taky odborář Valentin Marte. Hasiči si stěžují taky na nevyhovující budovy, do některých dokonce zatéká, když prší. Hasiči varují i před dalšími projevy, dopady změny klimatu, silnější bouře, záplavy, krupobytí, zasahují celoročně a otevřeně říkají, že už není vlastně klidné období. Hasiči také chtějí definovat, co vlastně je náplně jejich služby, protože zastávají úlohy, které dřív nemuseli plnit, například převoz lidí do nemocnic, protože ve Francii je nedostatek soukromých záchranářů a taky sanitek.
0: Martine, a může stávka zpomalit zásahy nebo výjezdy hasičů?
1: Neměla by, protože v případě potřeby hasiči budou muset přerušit stávku a vrátit se do služby, aby vypomáhali při konkrétním zásahu nebo výjezdu. Hasiči pomalovali své vozy například nápisy grève, což ve francouzštině znamená stávka, takže ale nejde jen o stávku, jde taky o demonstraci v ulicích v plánu koncem září, tedy 27. a 28. září budou vlastně stávky a demonstrace přímo pod Eiffelovou věží a následně taky velký pochod v ulicích Paříže a to bude koncem září, 29. září. Demonstrace, o té demonstraci, ostatně o té stávce se taky mluví jako o jednom z největších shromáždění hasičů v historii.
0: Tak teď už víme, proč hasiči po celé Francii stávkují, ale Martine, jak chce vláda utišit tohle protestní hnutí?
1: No, vláda se o to snaží dlouhodobě. Ministr vnitra Laurent Nunez se dnes schází s hasiči. Dnes jim má představit návrh zákona na modernizaci civilní ochrany, kam právě spadají taky hasiči. Tvrdí ale, že stát v posledních 10 letech navýšil ty rozpočty o skoro 100%. Ministr vnitra se s odbory už sešel, a to v polovině srpna. Bohužel tahle ta schůzka nedopadla příliš dobře, protože hasiči si potom stěžovali, odcházeli zklamaní. Před tím dnešním jednáním a tou schůzkou uváděli, že chtějí už radikální změny nejenom jednat, ale chtějí vidět konkrétní výsledky. Stávka má trvat do 20. října, kdy se budou vlastně projednávat rozpočet a financování na příští rok, ale ministr vnitra Laurent Nunez zatím nechtěl mluvit o konkrétních číslech, kolikže by mohl poskytnout hasičům.
0: Martin Balucha dnes tedy v Radiožurnálu mluvil o stávce francouzských hasičů. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Dokáže Evropská unie uplatnit svůj vliv v Grónsku? Prosadí ho v konkurenci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem? Také na to se Vladimír Kroc zeptá eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Josefa Síkely, který Grónsko spolu s předsedkyní komise navštívil.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: rostlin vám rádi pomůžeme.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
3: Evropská komise zastavila dotace pro Agrofert. Čeští žáci se dlouhodobě zhorší v matematice a ve čtení. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open čtvrtfinálový zápas proti světové jedničce Sabalenkové. Na silnici 33 komplikuje provoz omezení na obchvatu České Skalice směr Náchod. A počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů, na severu a západě o pár stupňů chladněji.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezajímá postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
4: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
3: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Část látek v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku unikla ze sudů do půdy. Červený tvrdí, že předešlé vedení ministerstva bylo o problému informované už před 3 lety a podle něj s tím nic neudělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL popírá.
5: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl. Bohužel pan ministr Červený prosil, že oficiálně ministerstvo životního prostředí tuto věc řešilo s ministerstvem obrany.
3: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Na konci září začne ministerstvo se sanací, potrvá skoro 2 roky. Žáci v Česku se dlouhodobě zhorší ve čtení i matematice. Vyplývá to z výsledků mezinárodního testování PISA 2025, které oznámilo ministerstvo školství. Od posledního měření v roce 2022 se čeští školáci zhoršili hlavně ve čtení. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO, ale i tak zůstávají nad průměrem Evropské unie a zemí OECD.
6: Česká republika zůstává nadprůměrná. Když se podíváme na všechny 3 tradiční oblasti tohoto šetření, tak ve srovnání se zeměmi OECD i se zeměmi Evropské unie, jak v přírodních vědách, tak v matematice, tak ve čtenářské gramotnosti, ve čtení, jsme nadprůměrní.
3: Nejlíp si v testování vedli žáci víceletých a 4letých gymnázií, nejhůř pak žáci nematuritních oborů. Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku Donalda Trumpa. Americký prezident sdílel na své sociální sítě obrázek s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako USA označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko a Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní televize RÚV.
7: Sport. Tenistka Linda Nosková zabojuje večer o postup do semifinále US Open. Poslední česká zástupkyně v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Tu Nosková zatím nikdy během své kariéry neporazila. Běloruská hráčka ale bez ohledu na to vyzdvihovala kvality české soupeřky.
8: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
7: Souboj Noskové se Sabalenkovou začne krátce po 17:30 českého času. Po 8 hodině zabojuje Kateřina Siňaková o postup do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Američankou Townsendovou se utkají se španělsko-americkým párem Bukšová, Melicharová, Martinézová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Holubic, kolony i na 33 u Skalice a 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Přerova do Brna se za Vyškovem kamiony řadí v pravém pruhu už na

0: kilometru 223, za Rousínovem na 213, potom i osobní auta v levém pruhu a mají to až na půl hodiny před Rohlenku k nehodě tří kamionů v pravém pruhu na 209. kilometru. Pozor, pokud byste se chtěli vyhnout i na staré cestě 430, popojíždí kolona před odbočkou na Pozořice k nehodě v křižovatce na Holubice. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se teď rozjíždí kolona od Vestce k Cholupickému tunelu. Regulace průjezdu tunelem finišuje, protože nabouraná auta za nájezdem od Barandova ze 16. kilometru už odjela. Na 33 je ucpaný obchvat České Skalice směrem z Jaroměře do Náchoda, kolona kousek za odbočkou na Velký Brebešov, do omezení u Rozkoše i přes půl hodiny. Na tahu 35 Olomouc Hradec Králové uzavírka úseku mezi Kocslířovem a Opatovcem jede se kolem svita v kolony do kruhového objezdu u Kocslířova jsou od Hřebečského tunelu i přes půl hodiny, opačně na výjezdu ze svita v 10 až 15 minut. A na 35 se kolona i na příjezdu do Hradce z Hořic od sjezdu z D11 k nehodě v kruhovém objezdu u Plotiště kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Před námi je téma toxických látek na Šumavě a jejich možného úniku a kontaminace půdy a spodních vod. Upozorňuje na to vedení Ministerstva životního prostředí a viní své předchůdce, že problémy neřešili. My to téma probereme v odpoledním radiožurnálu.
1: Odpolední radiožurnál
4: a Hanka Schánělová.

0: části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení rezortu ale podle Červeného na informace nereagovalo, jenže minulé vedení pochybení odmítá. A tak o tom sporu teď budeme mluvit s redaktorkou Kristýnou Vašíčkovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Víme, o jakou lokalitu se jedná?
1: On to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té dopolední tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun půdy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako naposled v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou, principem podobnou prudce jedovatému plynu fosfen. Ten při včerejších vyjádřeních zmiňoval Filip Turek z motoristů, podobně jako že se na místě nachází i perit. Tvrzení ale několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyhle látky nejsou. Červený dnes mírnil i svoje včerejší tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
2: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
1: Lokalita je teď podle Igora Červeného zajištěná, opáskovaná a hlídá ji policie.
0: Ministr kritizuje, že nikdo z bývalého vedení rezortu nic nedělal, byť zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět.
1: Ano, ale bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL, který kandiduje v letošních komunálních volbách, to popírá. On prý věděl o dřívějších řádných sanacích, ale ne o tomto případu. Navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí naposledy letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
3: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
1: Ještě dodám, že Národní park Šumava se k celé situaci odmítá vyjádřit.
0: A co tedy bude dál?
1: Sanace, ta má začít 21. září, ta první část, kdy se odvezou prorezlé sudy a další nádrže, ve kterých by tedy látky měly být. Pak se postupně bude odvážet kontaminovaná půda a celý ten proces by měl končit v červnu 2028. Během toho se tedy bude zjišťovat, jestli a případně jak moc je kontaminovaná už zmiňovaná spodní voda. Celé to vyjde na víc než 200 milionů korun podle odhadů.
0: O toxických látkách na Šumavě teď mluvila Kristýna Vašíčková. Díky.
1: Naslyšenou.

0: slyšet Havla.
1: Nalaďte se na Měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
2: V Radiožurnálu teď druhým dílem pokračuje projekt věnovaný Václavu Havlovi a tak si připomínáme 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Radiožurnál využil archiv nedělních hovorů Zlán a připomíná témata, kterým se Václav Havel věnoval. Ten dnešní díl je věnovaný architektuře. Tu Václav Havel považoval za odraz společnosti.
0: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
0: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů Zlán.
4: Architektura byla Václavu Havlovi vždy blízká. I proto se snažil promluvit do toho, jak bude vypadat centrum Prahy, kde jako prezident úřadoval. V květnu 1992 popsal, proč kvůli tomu nechal založit Společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan.
3: Tady, jak víte, se nevládlo na tom hradě. Všechno dělala strana a tady byly dámy, které vyměňovaly květiny ve vázách. To nebyl v pravém slova smyslu politický úřad a v mnoha oblastech činnosti to byl trošku Augiášův chlév. Než jsme se v tom zorientovali, nějaký čas to trvalo. Teď víme, co chceme a máme své plány. K tomu patří a s tím souvisí i náš úmysl založit takzvanou Společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan. Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum. Sem chodí desítky milionů lidí. Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
4: Zmínil i to, za jak dlouho se podle něj může podařit, aby hrad získal tvář, kterou si prezident představoval.
3: To je nekonečný proces. To nebude nikdy hotovo.
4: Václav Havel se snažil i reprezentativní prostory maximálně otevírat veřejnosti. Popsal to třeba v dubnu 1993.
3: Jsme v Královské zahradě, což je zahrada nyní otevřená veřejnosti, propojená se zahradou u letohrádky královny Anny a doufejme v budoucnosti propojená i schodkovou zahradou. Ta zahrada byla po dlouhá léta veřejnosti uzavřena právě s ohledem na tento domeček. Bylo to myšleno jako rezidence prezidentů. Bydleli tady tudíž všichni komunističtí prezidenti až po mého předchůdce doktora Husáka.
4: Prezident Havel považoval architekturu za tvář společnosti. V červnu 1993 tak popsal, jak ho trápí nová stavba na Pražském Strahově.
3: Architektura je vlastně takovou tváří společnosti. Jel jsem nedávno do práce na hrad přes Strahov. A všiml jsem si, že na tom Strahově vyrostl jakýsi obludný komín, strašně vysoký, který úplně porušuje profil toho kopce. Zajímal jsem se o to, co to je, proč to tam je. Dozvěděl jsem se, že to je snad prý jakási větrací šachta od toho stavěného tunelu strahovského. Ptal jsem se odborníků, zda to opravdu musí takto být a řekli mi, že samozřejmě nemusí. To dávno někdo naplánoval v éře komunismu a stereotypně to jede dál a najednou tam ta potvornost stojí.
4: V květnu 1996 se na Pražském hradě otevřela unikátní výstava Architektura pro novou demokracii. Václav Havel si při té příležitosti posteskl, že v minulosti bylo prestiží v Praze stavět, což se teď nedaří.
3: Když architekt Plečník začal na Pražském hradě uskutečňovat některé své projekty, zvedla se typicky česká provinciální vlna odporu malých českých architektů, kteří říkali, proč nám tady nějaký cizinec má co si stavět. My jsme lepší, takové ty závistivé, žárlivé hlasy, které jsou naštěstí dávno zapomenuty a Plečníkovo dílo trvá. Já mám dojem, že bychom měli podporovat dobrou architekturu, která se v Praze objeví, ať je jejím autorem kdokoliv.
0: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
0: To nejlepší z hovorů Zlán.

0: potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14.30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun. ODS a TOP 09 už oznámili, že vyvolání hlasování podpoří, pro budou i Piráti. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem, který půl roku zneužíval dvě děti a dostal za to podmínku. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová Radiožurnálu řekla, že odvolací senát za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Porýní Westfalsku, nedaleko elektrárny, u které včera večer našli další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48-letý muž se minulý týden nejméně ve dvou dopisech adresovaných policii i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. A dvojice zlodějů ukradla 4 obrazy z muzea Pierre Augusta Renoira na jeho východě Francie. Dva z nich lupiči na útěku upustili a vyšetřovatelé je našli na zahradě u budovy. Oznámil to starosta města Cagnes-sur-Mer. Hodnota ukradených děl je podle něj v přepočtu asi 218 milionů korun. Ve vile, kde malé muzeum sídlí, strávil slavný impresionista poslední roky života.
3: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc přivedla v závěru přestupního období posilu do zálohy. Ze Štětína přichází polský mládežnický reprezentant Igor Břisky. Sigma s 19-letým hráčem podepsala blíž neupřesněnou smlouvu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Holubic, ucpaný obchvat České Skalice. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic sotva dokončili úklid po nehodě 3 kamionů na kilometru 209 a už se na 210. srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Hasiči ale před chvilkou odklidili stranou, takže kolony se teď budou rozjíždět. V levém pruhu je plno ze zhruba 215. kilometru. Zdržení 20-minutové mohlo by se krátit. Kamiony v pravém pruhu to mají ještě nadále, řadí se už za Vyškovem kolem kilometru 225. A na eventuální náhradní trase po staré cestě na silnici 430 taky kolona od odbočky na Pozořice k nehodě v křižovatce na Holubice. Na silnici 33 Jaroměř Náchod na obchvatu České Skalice popojíždí dlouhá kolona skoro od odbočky na Velký Třebešov do omezení u Rozkoše i kolem 40 minut. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové se kvůli uzavírce před Opatovcem jezdí po obchvatu Svitav a před kruhovým objezdem u Koclířova se tvoří kolona od Hřebečského tunelu, zdržení i přes půl hodiny. A na 35 se teď kolony i na průjezdu Litomyšlí obousměrně kvůli nehodě ve směru na Svitavy u sportovní haly. Jezdí se tam kivadlově, zdržení kolem 10 minut z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: A my vám posíláme aktuální informace od nás i ze zahraničí, přidáváme k tomu také sport. Uslyšíte od nás třeba i to, že nový ročník Ligy mistrů začíná opravdu velkým zápasem Realu Madrid proti Interu Milán.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Polské školní jídelny od 1. září změnily jídelníčky. Nabízí méně masa, za to víc luštěnin a zeleniny. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Tyhle změny ve školních jídelníčcích ale kritizuje jak masný průmysl, tak také někteří politici. Zeptáme se na to.

0: Méně masa, hlavně méně smaženého a víc luštěnin a zeleniny. To jsou změny, které do školních jídelníčků přineslo nové nařízení polského ministerstva zdravotnictví. Podobné platí také v Česku. Školy ale u nás dostaly ještě rok na to, aby se novým pravidlům přizpůsobily. Děti v Polsku se už od 1. září mají ve školách stravovat zdravěji. Někteří politici ale změny v surovinách i přípravě jídel označují za ideologii na talíři. My už si víc řekneme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak tedy nově vypadají obědy v polských školách?
1: Například kuchyně, ať už ty vyloženě školní, ale i ty, které školám obědy dodávají externě, tak mají masitá jídla připravovat pouze dvakrát do týdne. Zároveň musí pracovat pouze s čerstvým masem. Uzeniny jsou už zakázané úplně. Minimálně jednou týdně má být k obědu také ryba. V ty dny, kdy je k jídlu maso nebo právě ryba, tak ale musí být i bez masa alternativa pro děti, které maso nejedí. Nejméně jednou týdně také jídel nemusí nabízet zcela veganské jídlo, tedy takové, které obsahuje například ani vejce nebo mléko nebo smetanu, a maximálně dvakrát týdně může jídelna nabízet smažené jídlo.
0: Jak rychle se museli kuchyně přizpůsobit novým pravidlům?
1: No, to nařízení ministerstva zdravotnictví, které upravuje podobu školních jídelníčků, vešlo v platnost v únoru tohoto roku. Závazné pro jídelny ale začalo být teď v září. Pro porovnání, i v České republice se řeší ty změny ve školních obědech, tak jak už si zmiňovala na začátku, aby se děti stravovaly zdravěji, pestřeji, aby jejich obědy byly nutričně vyváženější. Vlády ale platnost nových pravidel už dvakrát posunuly, nyní by tedy měly začít platit od září příštího roku. Ale právě ta rychlost zavedení je předmětem kritiky. I tady v Polsku některé školy a kuchyně si stěžují, že změny nastaly příliš rychle, bez třeba pilotního testování na vybraných školách a bez návodu, jak ta omezení dodržovat, bez třeba osvědčených vegetariánských nebo veganských receptů.
0: Kdo tedy nová pravidla kritizuje, tedy nová pravidla v polských školních jídelnách? Komu vadí zdravější jídlo pro děti?
1: Rozumím. Například Polská masná asociace a Národní drůbežářská rada kritizují dopad na výživové potřeby dětí, protože se obávají, že nebudou mít tedy děti dostatek bílkovin nebo železa, že nebudou mít dostatek některých vitaminů. Také se obávají dopadu na polské zemědělství. Někteří dietologové ale naopak říkají, že škola poskytuje dětem obědy jen pět dní v týdnu. O víkendu děti jedí doma, no a právě o víkendech velká část polských domácností jí maso, takže to neznamená, že ty děti budou mít nedostatek masa, protože zkrátka obědy zajišťují i rodiče. Pak se objevuje také kritika, že je to ideologizace obědů, že je to navádění dětí k vegetariánství. To třeba zaznívá od některých politiků opoziční strany Právo a spravedlnost.
0: Školním jídelnám se dnes věnuje Kateřina Havlíková, naše zpravodajka. Díky a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

0: Dneškem začíná další fotbalová Liga mistrů a hráči Interu Milán začnou novou sezonu tam, kde před 16 lety získal jejich klub titul, tedy v Madridu na Realu. Za chvíli vám o tom řekneme víc ve vysílání odpoledního radiožurnálu.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 6 zápasy dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů a hned první den se fanoušci dočkají souboje dvou velkoklubů, které patří do okruhu favoritů na celkové vítězství. Realu Madrid a Interu Milan. Zatímco Real o víkendu ve španělské lize prohrál, Inter jde do elitní soutěže s aktuální sérií vítězství.
1: Zvláště to sobotní dodalo Interu sebevědomí. S Neapolí dokázal otočit z 0-2 na 3-2 a dvěma brankami k tomu pomohl kapitán Lautaro Martinez.
2: Hlavní je ale to vítězství. Ve své kariéře jsem dal spoustu důležitých gólů, to ano, ale celý tým se tady podílel na tom obratu. Sobotní výhra byla skvělá. Porazit silný tým jako Neapol vám samozřejmě pomůže, ale ve třetím kole jsme stále na začátku sezóny.
1: V té minulé se Inter stal italským šampionem, ale v lize mistrů překvapivě vypadl už v úvodním kole vyřazovací fáze z Bode Glimt. A toho pořád docela bolí.
2: Minulý rok jsme vypadli velmi brzy a to samozřejmě nechceme, aby se opakovalo. Udělali jsme chyby, ze kterých si musíme něco vzít, aby to tento rok bylo lepší. Liga mistrů je cíl, ale zase jí nejsme úplně posedlí. Jako velký klub ji máme jako jeden z vyhlédnutých cílů, ze kterých chceme získat pro Inter pohár.
1: Také Lautaro Martinez dobře ví, že právě na Santiago Bernabeu získal Inter před 16 lety svůj poslední titul v lize mistrů. A dnes tam v této soutěži začíná nový ročník, na který se těší i v domácím Reálu.
3: Rádi zase budeme hrát Ligu mistrů. Do téhle soutěže vždycky jdete s extra nadšením a odhodláním. A to, že začínáme doma, dodává další motivaci. Navíc máme na úvod náročný zápas, ale jsme v dobré formě. Je potěšením zase nastoupit v Lize mistrů.
1: Usmívá se kapitán madridského týmu Kylian Mbappé. Real má s Interem dobrou bilanci. Naposledy mu v základní hrací době podlehl v roce 1998. Letos na jaře měli hráči Realu mezi sebou potíže, někteří se i poprali, ale říká se, že prý už je atmosféra v týmu po příchodu kouče Mourinha lepší.
4: No, primero no sé, porque es muy difícil de responder a una pregunta que empieza para se dice.
3: Je těžké reagovat na větu, že se něco říká. Kdo to říká? Každý může něco tvrdit, ale to ještě neznamená, že je to pravda. Co Mourinho opravdu umí a dokázal to i během své kariéry, je vyhrávat a stmelit za tímto cílem celý tým. Umí všechny strhnout, aby chtěli vyhrávat také, ale co se týče atmosféry, ta je pořád stejná, jako rok předtím.
1: Reagoval Mbappé s tím, že je vše v pořádku a na večerní úvodní duel Ligy mistrů proti Interu je Real nachystaný. Martin Charvát, Radiožurnál.

Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci

0: Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
1: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
0: Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Maďarsko vyhostilo 10 pracovníků ruského velvyslanectví v Budapešti. Podle ministerstva zahraničí se věnovali činnosti neslučitelné s diplomatickým statusem. Co konkrétně dělali a nikdy na ně úřady přišly, ale zatím není jasné. Moskva už pohrozila odvetou.
2: Podle serveru Telex.hu jde o bezprecedentní krok. Tolik ruských diplomatů najednou Maďarsko prý ještě nikdy nevyhostilo. Ministryně zahraničí Aneta Orbánová rozhodnutí zdůvodnila ochranou bezpečnosti a suverenity země. Zároveň ale zdůraznila, že Budapešť nechce přerušit diplomatické vztahy s Moskvou. Není to první podobný krok nové maďarské vlády. V květnu ze země potichu vykázala Rusa, kterého podle investigativního serveru V-Square kontrarozvědka odhalila jako příslušníka ruské tajné služby působícího pod diplomatickým krytím. Krátce na to si ministryně zahraničí Orbánová kvůli útoku na Ukrajinu předvolala i ruského velvyslance. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Vrchní soud v Praze začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvod jednání dorazili všichni tři obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu. Za to je soud před třemi lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 a 6 let. Obžalovaný je taky ex-náměstek ministra průmyslu Robert Cíkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Všichni obžalovaní se odvolali, stejně jako státní zástupce. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
4: Sport. Tenistka Linda Nosková bude hrát poprvé v kariéře čtvrtfinále US Open. Wimbledonská vítězka nastoupí po 17:30 proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové. Večer pak zabojuje o postup do semifinále čtyřhry Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou proti španělsko-americké dvojici Bukšová, Melicharová, Martinézová. A čeští volejbalisté odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češi 12., ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší univerzál Patrik Indra.
5: Ty extrémně dlouhé letní přípravy, plný dřiny, je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný, prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
4: Mistrovství Evropy začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku, pak se utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem, nehoda na 44 před Bělou. Na D1 před Brnem se tvoří kolony z obou stran. Směrem z Prahy se brzdí za Domašovem na 176. kilometru. V levém pruhu je to na 10 až 15 minut k exitu 182 Popůvky. Dál se sunou kamiony pravým pruhem. Levý pruh je zase plný v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A směrem z Vyškova je teď hodně roztrhaná kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu mezi kilometry 226 a 223. Chvílemi různě brzdí i osobní auta v levém pruhu. Dál se to celkem rozjelo. Nehodu na 210. u Holubic už došetřují stranou v připojovacím pruhu. Na silnici 44 ze Šumperka na Jeseník pozor mezi

0: Lipovicemi a Bělou, brzdí se prudce za zatáčkami, střetla se tam motorka se zvěří. Na silnici 33 Jaroměř Náchod od dneška nové omezení mezi Rozkoší a Vysokovem, opravy vozovky až do poloviny října, jezdí se kivadlově. Směrem na Náchod je ucpaný celý obchvat Skalice, kolona skoro od odbočky na Velký Třebešov k Rozkoši i na 3/4 hodiny. A 35 Olomouc Hradec, dnes a zítra uzavřený úsek před Opatovcem, musí se po obchvatu Svitav. Tvoří se dlouhé kolony ze všech stran, hlavně směrem od Hřebečského tunelu, je to do kruhového objezdu u Koclířova i přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku až jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Hlavní roli teď se hraje muchomůrka zelená. Je smrtelně jedovatá a houbaři si ji můžou splést třeba s bedlou nebo žampionem. A právě po konzumaci této jedovaté houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Selhat jim totiž mohou játra i ledviny. A kolik Čechů ročně skončí v nemocnicích s otravou houbami, o tom budeme mluvit v odpoledním radiožurnálu.
1: Odpolední radiožurnál
4: a Hanka Schánilová.

0: Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést skutečně jen ty, které dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomurka zelená. Připomínat může žampion anebo bedlu. A proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesolil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomurka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam ji nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty penité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Ve studiu radiožurnálu Sport už sedí vzácný host, přímo mistr světa. Po zlatu a stříbru z letošního mistrovství světa dorazil rychlostní kanoista Martin Fuchsa. A proto se teď na chvíli připojíme k vysílání naší sportovní stanice. Slovo mají reportér František Kuna a moderátor Karel Janů.
1: Krásné odpoledne teď přejeme už i posluchačům radiožurnálu Sport. Já ještě jednou tady vítám Františka Kunu. Františku, hezký den.
2: Dobrý den.
1: A jsem moc rád, že je tu s námi olympijský vítěz z Paříže, trojnásobný mistr světa. A teď bych mohl v tom výčtu ještě dalších titulů klidně pokračovat dlouho dál. Martin Fuchsa. Martine, děkujeme, že to nakonec klaplo, že jste tu s námi.
3: Krásný den vám, děkuji za pozvání.
1: Tak chci se zeptat, jak to vlastně dneska je celé hektické, protože vy máte mediální den, těch povinností je hodně, i proto to drobné zpoždění, tak ještě jste plný sil.
3: No, moc se omlouvám za to zpoždění, samozřejmě jedu zrovna z podcastu, předtím byla ještě nějaká tisková konference, která se taky trošku protáhla. Byl jsem dohromady s dědou, děda rád vypráví, takže za všechno může on, takže jsem už ho nebral a poslal jsem ho na vlak. Ne, zdravíme dědu, byl si skvělý.
1: Takže dědeček a trenér mluvil tak obsáhle, odpovídal tak často a tak dlouze, že se to celé posunulo.
3: A spíš na rozdíl ode mě, tak rychle nemluví jako já, který ví, že je rychlá doba, tak je potřeba to sdělit všechno ve 3 vteřinách, takže děda si dává spíš jako na čas, ale zase mluví víc moudřeji. Já spíš tak jenom plkám.
1: Tady ve vysílání radiožurnálu Sport budeme mít spoustu času, tak doufáme, že se dozvíme i ledacos zajímavého. Chci se vás zeptat to, co jsem na začátku řekl, že jste trojnásobný mistr světa, ještě se to neoposlouchalo, ještě pořád to zní dobře.
3: No tak já jsem se zarazil, protože já nejsem jenom, ale já jsem 5násobný mistr světa, ale 3x po sobě jsem vyhrál kilometrovou trať olympijskou, tak proto se nabízí, že 3x mistr světa, ale už mám i 2 tituly z 500.
1: Já moc děkuju za tohle doplnění. Já jsem to takovou zkratkou novinářskou takhle myslel, že jste vlastně 3x za sebou vyhrál ještě k tomu na olympijské vlastně trati, na olympijské disciplíně. Tak proto jsem to takhle vytknul před závorku. Omlouvám se, ty zbývající 2 tituly jsem vám nechtěl samozřejmě vzít.
3: V pohodě.
2: No, třeba ten jeden v Miláně 2015, kde já jsem vlastně poprvé přičuchnul k rychlostní kanoistice a přiznám se neznalý poměrů, tak jsem se vás tehdy zeptal, jestli vás nemrzí, že máte zlatou medaili jenom na 500 a vybavuju si, tehdy vám bylo 22, vaše trochu lehce vykulené oči, tak jestli si zpětně si na to třeba vzpomínáte.
3: 22, co je pravda, já jsem teďka řekl v podcastu, že mi bylo 20, takže jsem udělal chybu před chvilkou, no a kdyby to bylo letos, tak, tak mám vlastně 2 zlata, jestli si pamatujete, na kilometr jsem prohrál se Sebastianem Brendlem, o hodně málo a v dnešní době, kdy se dojíždějí samý mrtvý závody, jakože stejný, jasně, tak si myslím, že bychom klidně mohli být 2 první a už tenkrát to mohlo jako vyjít, ale nevyšlo a jsem moc rád, že jsem o pár let, že to ke mně stejně přišlo, protože to není automatický.
1: Martin Fuchsa s námi ve studiu radiožurnálu Sport. Můžeme vysvětlit posluchačům, když říkáte v dnešní době se dojíždějí mrtvé závody, jednak proč si to myslíte a co to vlastně znamená?
3: No, tak to jsem samozřejmě narazil na nějaký to nový pravidlo, který letos jako vzniklo, že jakmile je ten rozdíl menší než 1/10, tak vlastně se to zaokrouhluje, i proto jsme vlastně byli letos na stupínku vítězů 2 mistři světa, nejenom jeden, a nebyl jsem sám, těch závodů tam bylo víc, František určitě ví, že jich tam bylo víc a že to není normální.
2: No, není to normální na takové vzdálenosti, ale vlastně tam se zaokrouhluje čas, ale i když je opticky jasně vidět na té fotce, že prostě tam těch, jsou to centimetry, je to málo i na tom kilometru, tak prostě není to, nejsou to tisíci, není to Formule 1, no.
1: A pochopil jsem, Martine, že vám to není úplně po chuti.
3: Takhle, já přijímám to, co je, jako dodržuji pravidla ve všem, nic s tím neudělám, ale myslím si, že v dnešní době spíš by to mělo jít tím směrem, že i ten nejmenší rozdíl by se měl jako ukázat a ne, že je to naopak.
1: Člověk si říká selským rozumem, že to jde tak trošku proti tomu, že technologie se pořád posouvají. Já bych si říkal, když, jestli jsem správně zaznamenal, že kamery už tam snad byly na obou 2 stranách, takže vlastně by to mělo být jako čím dál tím lépe rozpoznatelné, kdo byl třeba i na, chápu, 500metrová nebo kilometrová trať, ale kdo byl aspoň o ten malý kousek víc vepředu. Takhle to vidíte taky.
3: Vidím to úplně přesně jako vy, řekl se tu krásnou informaci, chlubili se tam tím, že na tomhle prvním mistrovství světa jsou 2 cílové kamery na levý i pravý straně, tak si říkám, tak sakra, proč ty malý rozdíly jako nerozdělujete, no?
1: S Martinem Fuchsou si povídáme dnes ve vysílání radiožurnálu Sport. My se teď vrátíme na ten poslední šampionát. František Kuna tam přímo byl a on si tady na vás připravil taky takovou sérii zvuků. Františku, chceme to použít?
2: No, připravil chceme, mě to zajímá, protože mě to nedá. Protože na kilometru v semifinále byl velmi blízko Ital. V časovém podání to bylo 28 setin sekundy A samozřejmě nabízí se otázka, kdo jak moc z toho průběhu byl nervózní, a tady je odpověď Martina Fuchse z Poznaně.
4: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish na třetí místo. Viděl jsem, že na ty první dvě to asi nebude. Nebo takhle na první, že tempo se jde fakt hrozně rychle, říkám, čuměl jsem na to. Ale dobrý, dopadlo to, jsem ve finále, to je důležitý.
2: Dobrý, dopadlo to, zaznělo tam, ale ještě, to jste byli nervózní, vy, můj finish byl pod kontrolou. Tak já si jako říkám, jestli fakt tohle je kontrola.
3: No tak úplně upřímně, abych vám teďka postupem času byl upřímnej. Já jsem byl z toho trošku jako vykulený, že se tohle dělalo, nebo událo, ale zároveň jsem chtěl být jako klidnej a být jako nad věcí, proto jsem se v tom nechtěl nějak jako pitvat, proto jsem řekl tady tu odpověď. Samozřejmě v průběhu trati, kdy jsem hodně ztrácel, jsem si sám sobě říkal, musel jsem se hodně přemlouvat, abych prostě fakt makal až do cíle. Vlastně mi probíhalo jenom hlavou to, že zítra bude úplně jiný den, může být jiný počasí, prostě pojď makat až do cíle, je to naplno, buď to vyjde, nebo to nevyjde, a zítra je novej den a může se stát úplně cokoliv jiného, a naštěstí se stalo.
1: To říká Martin Fuchse ve vysílání Radiožurnálu Sport a my se s ním moc rádi budeme dál na našem čistě sportovním rádiu povídat. S posluchači Radiožurnálu se v tuhle chvíli loučíme.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl o 1650. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem byla 4,5%. Opoziční novinář a aktivista Andrej Počobut se vrátil zpátky do Běloruska, potvrdil to polské televizi TVN24. 53-letý Počobut se v dubnu dostal po 5 letech z běloruského vězení na svobodu díky výměně mezi Minskem a Varšavou. Patří mezi nejznámější kritiky běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Za boj za svobodu slova a demokracii získal loni od Evropského parlamentu Sacharovou cenu za svobodu myšlení. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států, které už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol nebo hokejovou výstroj. A silničáři zítra kvůli rekonstrukci uzavřou sjezd z dálnice D7 od Kladna na letiště Václava Havla. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidi by kvůli očekávaným kolonám měli vyjíždět na letiště s dostatečným předstihem. Sport. Dalším asistentem trenéra českého fotbalového národního týmu Španěla Santiho Denii bude bývalý reprezentant a jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid Radek Babel. Do funkce ho jmenoval výkonný výbor fotbalové asociace. Už oznámeným asistentem je Deniův krajan Pablo Amo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a ucpaný obchvat České Skalice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy hodně zhousnul provoz. Do kolony se dojíždí za Domašovem kolem kilometru 172 i v levém pruhu a jede se různě pomalu do omezení u D2 osobním autem kolem 50 minut. Na D1 před Brnem opačně z Ostravy hodně roztrhaná kolona. V obou pruzích je teď kratší část za Vyškovem kolem kilometru 223. Brzdí se do zastavení. Potom až u Holubic na 210. zase na krátko brzdění, přihlíží se, jak v připojovacím pruhu došetřují nehodu a nakonec od Rohlenky k D2 roztrhná fronta kamionů pravým pruhem. Na silnici 33 je ucpaný obchvat České Skalice směrem na Náchod, skoro od odbočky na Velký Třebešov do nového omezení u Rozkoše, zdržení i 3/4 hodiny z druhé strany kolem 10 minut. A na silnici 35 Olomouc Hradec Králové je dnes a zítra uzavřený úsek před Opatovcem, před kruhovým objezdem u Koclířova, tak po pojíždí kolona jak ze Svitav, tak hlavně opačným směrem na Hradec od Hřebečského tunelu a pak je plný i celý obchvat Svitav před Opatovcem. Celé je to i navíc jak 3/4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a také lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů Celsia na západě do 32 na východě a odpoledne se bude ochlazovat. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Stát nově podpoří víc výuky technických oborů na českých školách, od základních až po vysoké. Reformu dnes představili zástupci ministerstev školství a průmyslu. Počítá třeba s postupným zavedením polytechnické výchovy na všech základních školách. Detaily k tomu přidáme.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Na českých školách přibude technické vzdělávání. Ministři školství a průmyslu dnes představili strategii, která třeba od školního roku 2028-29 počítá s postupným zavedením polytechnické výuky na všech základních školách. Stát ale víc podpoří také třeba praxe středoškoláků v technických oborech přímo ve firmách. A detaily už má teď redaktor Vít Andrle. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Výuka na základních školách bude kombinovat klasická řemesla s moderními technologiemi, třeba 3D tiskem. Polytechnická výchova ale nebude konkrétní předmět, škola jen v plánech dostane očekávané výstupy, které by se měli žáci naučit, říká zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamberger.
2: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti, je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
1: Výuka by měla začít 1.9.2028 nejdřív v prvních a šestých třídách a pak postupně se rozšíří do dalších tříd. Do budoucna taky stát počítá s tím, že v každém kraji bude aspoň jedna základní škola s rozšířenou polytechnickou výukou, jako jsou teď třeba s jazyky nebo tělocvikem.
0: Vyšší podpora technických oborů ale má pokračovat i dál, tedy na dalších školách.
1: Ano, na středních školách stát podpoří projekty takzvaného duálního vzdělávání, tedy aby firmy víc spolupracovaly se středními průmyslovými školami při praxích studentů. Změna se má dotknout taky vysokých škol, protože takzvané kontraktované financování počítá s tím, že vyšší podporu dostanou školy vyučující obory, kde chybí zaměstnanci. Změnu obsahuje nový vysokoškolský zákon, který teď ministerstvo školství připravuje.
0: A jak na tyhle změny reagují školy a firmy?
1: Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar zavedení polytechnické výuky vítá, podle něj může vyřešit nedostatek zaměstnanců.
3: My jsme prostě nejprůmyslovější ekonomika v Evropské unii a potřebujeme talenty v téhle oblasti, a když budou mít šanci si na tyhle věci sáhnout a ukáže se, že je to baví nebo že k tomu mají nějaký vztah, tak potom je prostě potřeba je u toho udržet a tohle je přesně ta cesta, která nám tomu pomůže.
1: Podle asociace ředitelů základních škol ale bude před plošným zavedením nutné zajistit dostatek peněz i učitelů. Co se týče duální výuky na středních školách, tak podle předsedy asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče dává smysl praxe přímo ve firmě, hlavně u větších společností.
4: Kde to zabezpečí od seznámení s materiálem základní dovednosti až pro ty sofistikované technologie, ale jinak si myslím, že drtivá většina průmyslovek tady v České republice tak jsme schopni tohleto zabezpečit a v případě, že ty top technologie nemáme, tak jsme schopni se s firmami domluvit.
1: Podle Hlaváče tak stávající systém stačí, naopak Svaz průmyslu a dopravy tuto změnu opět vítá.
0: O tom, že na českých školách přibude technické vzdělávání, mluvil Vít Andrle. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Nová hasičská auta měla na Slovensku modernizovat zastaralou techniku. Místo toho se kolem nich už 2 roky kupí problémy. Od pochybností o firmě, která je dodala, přes technické závady až po podezření kolem jejich původu. Teď už nákup za víc než 1 000 000 000 korun řeší kriminální policie. Jedno z aut dokonce zabavila přímo na stanici. A protože stát zakázku platil z evropských peněz, zabývá se jí také Evropská prokuratura. Podrobnosti pro nás teď má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč tedy policisté to auto zabavili?
1: Kriminalisté mají podezření, že někdo mohl manipulovat s výrobním číslem auta, tedy s VIN kódem. Je špatně čitelné a policisté chtějí zjistit, jestli ho někdo neupravoval nebo dokonce nepřebrousil. Slovenský deník N navíc uvádí, že když už si policie pro auto v pondělí přišla, nemělo registrační značky. Hasiči totiž ten vůz neplánovali dál používat k zásahům a měl zamířit do výcvikového střediska v Lešti. Proč ho chtěli z běžné služby stáhnout, to ale není jasné.
0: No a to zabavili jen tohle jedno, ve stejné zakázce jich mělo být přeci celkem 80.
1: Přesně tak, podle dostupných informací, ale policie zajistila skutečně zatím jen tohle jedno auto. Podle deníku N ale kriminalisté navštívili i další hasičské stanice po Slovensku a kontrolovali výrobní čísla dalších vozů z téhle série, z téhle zakázky. Mimochodem, tohle je auto, na které si hasiči stěžovali, že se s ním bojí jezdit kvůli technickým poruchám. Pochybnosti kolem té zakázky se nicméně objevily už loni. Opozice tehdy tvrdila, že podle VIN kódu stát dostal starší typy podvozků, než jaké požadoval v soutěži. Ministerstvo vnitra, dodavatel i výrobce podvozků to ale odmítali. Policie měla kvůli zakázce trestní oznámení už několik měsíců, to stíhání ale zahájila až minulý týden. Podle deníku N prověřuje také možné porušení pravidel při čerpání evropských peněz a podnět tak dostala i Evropská prokuratura.
0: Kontroverze kolem nákupu ale začaly už u výběru dodavatele. Můžeš nám připomenout proč?
1: Zakázku na 80 aut získala v roce 2024 bratislavská firma LRK Trading. V té době neměla žádné zaměstnance, vlastní web ani veřejný telefon a sídlila v rodinném domku. Opozice proto mluvila o schránkové firmě, tedy firmě s nejasným původem. Tvrdila také, že stát mohl nákup přeplatit asi o 14 milionů eur. Majitel firmy obě tvrzení odmítal a říkal, že všechno proběhlo podle zákona. Samotnou soutěž přitom vypsalo ještě předchozí vedení ministerstva vnitra, dokončila ji už ale současná vláda premiéra Roberta Fica. Smlouvu s firmou podepsal rezort v době, kdy už ho vedl současný ministr vnitra Matuš Šutaj-Eštok. Ministerstvo ale zdůrazňuje, že zakázka prošla kontrolami, které žádné pochybení neodhalily.
0: O kauze nových aut hasičů mluvila Bára Vránová, naše slovenská zpravodajka. Děkujeme ti a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

0: Je 15 hodin 50 minut a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Prezident Spojených arabských emirátů na konci září 2023 údajně varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, že hrozí velký útok z palestinského pásma Gazy na Izrael. Zjištění přináší izraelští novináři Shlomi Eldar a Ruth Yuvalová. Popisují ho ve své nové knize a také dnes na stránkách izraelského liberálního deníku Haaretz. Úřad premiéra označil zjištění za absolutní lež. Ten text vyšel necelé dva měsíce před izraelskými volbami. A celé to dění v zemi sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak to nové zjištění autoři knihy popisují v textu pro deník Haaretz?
1: Týden a půl před 7. říjnem 2023 měl emirátský prezident Mohammed bin Zayed zavolat Benjaminu Netanyahovi z prezidentského paláce v Abu Zabí a mluvit s ním 45 minut. Bin Zayed izraelského premiéra varoval, že tehdejší lídr Hamásu Yahya Sinwar v Gaze plánuje rozsáhlou operaci proti Izraeli. Netanyahu na to měl údajně reagovat tím, že očekává akci Hamásu na západním břehu Jordánu a že Izrael je připraven na jakýkoliv scénář. Novináři na základě hovoru s desítkami zdrojů v tom dlouhém textu mimo jiné popisují, jak se bin Zayed o hrozbě dozvěděl i to, kdo další měl být v Izraeli informovaný. Píšou taky o tom, že Netanyahu oddaloval údajné rozhodnutí o nějakém preventivním útoku na Hamas, který navrhovali ozbrojené složky. A novináři připomínají, že ten telefonát, který oni popisují, byl podobný jinému údajnému rozhovoru mezi Netanyahuem a šéfem egyptské tajné služby Abbasem Kamelem 10 dní před útokem.
0: Jak na to reagoval izraelský premiér?
1: Úřad premiéra napsal novinářům, že Netanyahu v daném období s prezidentem Spojených arabských emirátů nemluvil a neobdržel od něj žádné varování. Podobně už dřív Netanyahu popřel ten rozhovor s egyptskou tajnou službou, o kterém jiný izraelský zpravodajský web informoval vlastně už několik dní po tom masakru 7. října. Izraelský premiér naopak nedávno obvinil izraelské šéfy bezpečnostních složek, že ho údajně nevzbudili v hodinách před útokem, kdy už měli mít signály právě o útoku Hamásu. Jedna z izraelských televizí ale naopak poukázala na to, že premiérovi trvalo nejméně 2 hodiny, než ze svého domu zamířil do velitelství izraelské armády poté, co se o začátku agrese rozvěděl.
0: Opozice Netanyahua opakovaně kritizuje, že hrozbu masakru 7. října podcenil. Co teď zaznívá od premiérových politických soupeřů?
1: Tak šéfové opozice vydali před chvílí společné prohlášení, ve kterém Netanyahua obvinují z arogance. Píší, že veřejnost má právo vědět, co premiér věděl, kdy to věděl. Aktuálně asi největší Netanyahův volební rivál a bývalý náčelník generálního štábu Gary Eisenknecht na sociální síti X dnes ráno taky slíbil, že po volbách zřídí státní vyšetřovací komisi.
0: Jana Karasová, naše zpravodajka na Blízkém východě. Děkuji, hezký den.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
3: To umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
1: Moc ne, právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: Ne, poprý životě, kdy jsem dostal do...
5: Na který vždyť se nejdi.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost, ten tak.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra zítra večer na ČT1 a v i vysílání.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
8: Sanace kontaminované zeminy a sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě začne na konci měsíce. Česko dokončuje plán, který má snížit počet nádorů způsobených viry HPV. Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace Denii je bývalý záložník Radek Bejbl. Silnice 35 je těžce průjezdná v okolí Svitav. A počasí zítra na východě bude zpočátku až jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
2: Radiožurnál Zprávy.

0: s ním podle Státního zdravotního ústavu setkáš 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu. Zdůrazňuje to ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
1: Klade si za cíl v návaznosti na evropskou strategii, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
0: Velká Británie zakáže dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu, oznámil to britský ministr zahraničí Ed Miliband. Podobný krok dnes oznámili ministři zahraničí celkem 12 zemí. Ve svém společném prohlášení napsali, že podpoří nebo zváží omezení obchodu se zbožím z nelegálních izraelských osad. Důvodem jsou podle nich bezprecedentní násilnosti ze strany osadníků vůči Palestincům. Kunětická hora u Pardubic dnes patřila výhradně handicapovaným návštěvníkům. Na akci Památka bez bariér si prohlédli například hradní palác, rytířský sál nebo západní křídlo hradu Jurkovičův palác. Připravené bylo taky tlumočení do znakového jazyka a haptické pomůcky pro zrakově postižené, vysvětlil kastelán hradu Miloš Jiroušek.
2: My jsme připravili dostupnost těch přízemních prostor a nebo těch navazujících prostor, tak jak to bylo jen trochu možné, a vždycky se s tou skupinou, které máme objednané na určité časy, budeme domlouvat, co je reálné, abychom s nimi zvládli a kam všude se podíváme, kde to půjde a kde už to možné nebude.
3: Sport. Bývalý fotbalový reprezentant Radek Babel je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Dení. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování 54-letého někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové. Tenistku Lindu Noskovou čeká po půl šesté na US Open zápas se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. S běloruskou reprezentantkou se utká o postup do semifinále singla. Wimbledonská šampionka Nosková se po svém triumfu v Londýně nakopla na následujícím Grand Slamu k další vítězné šňůře, pokračuje její trenér Lukáš Dlouhý.
4: Myslím si, že se to zlepšuje fakt každým zápasem, a to, že po Wimbledonu měla velký schon, měla hodně povinností a změní se vlastně ten její status té hráčky, tak už jsme viděli vlastně i v tom Torontu, i v tom Cincinnati, že tam to bylo těžší, ale tady ještě žije a teďkon jde na další zápas.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem, taky kolem Svitav a České Skalice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 171. Osobní auta jenom místy zpomalují. Kolona je potom čeká většinu času teď v Brně za sjezdem k výstavišti ze 191. ke sjezdu na D2. Je to asi na 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova je teď k D2 roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu, začíná za Rousínovem na 214. kilometru. U Holubic je potom fronta i v levém pruhu ze zhruba 211. na 207. Krohlence, vlečou se i osobní auta asi čtvrt hodiny. Na silnici 33 z Jaroměře na Náchod zůstává ucpaný obchvat České Skalice, skoro od odbočky na Velký Třebešov kolona i na 3/4 hodiny k novému omezení u Rozkoše. Opravy vozovky jsou tam v plánu postupně až k Vysokovu do poloviny října. A velmi nepříjemná situace i kolem Svitav na silnici 35 je dnes a zítra uzavírka před Opatovcem směrem z Moravské Třebové na Hradec Králové. Je kolona skoro od Hřebče do kruhového objezdu u Koclířova, pak je plný i celý obchvat Svitav a kolona taky opačně směr Třebová od Opatovce ke Koclířovu, je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme na východě zpočátku až jasno, jinak ale postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů Celsia na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál je s vámi v 16 hodin 6,5 minuty, před námi spousta muziky, ale spousta dalších zajímavých témat, tak s námi určitě zůstaňte i dál a řidičům přejeme šťastnou cestu. Teď Xindl X, Mirka Meškerová.

0: Ještě to není ani rok, co sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Teď je ve hře další opoziční pokus kabinet ANO, SPD a motoristů svrhnout. Snahu se sbírat podpisy pro takovou schůzi dnes oznámili lidovci. Některé další opoziční strany už avizovaly, že se připojí. Koaliční politici jsou přesvědčeni, že případné hlasování ustojí. Víc o tom řekne parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne ze sněmovny. Snahu o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě zdůvodnili lidovci mimo jiné návrhem státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha jde proti programovému prohlášení vlády a kabinet by proto měl předložit nové a předstoupit s ním před sněmovnu. Pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě je každopádně potřeba nejméně 50 poslanců, lidovci jich mají 16, takže by určitě potřebovali podporu dalších stran.
0: A ty se k tomu staví jak?
1: Pro některé mohlo být to lidovecké oznámení překvapením, protože otázka možného hlasování o nedůvěře vládě se třeba podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba řešila v opozici už delší dobu a koordinovali ji předsedové klubů.
2: My máme dlouhodobě postoj stále stejný, tato vláda nemá naši důvěru, nikdy neměla. Pokud z toho budou mít něco čeští občané, tak my samozřejmě podpoříme schůzi k vyslovení nedůvěře vládě.
1: Sezbírané podpisy tedy zdaleka nejsou, je ale pravda, že některé strany už avizovaly, že se připojí, konkrétně tedy občanští demokraté a TOP 09. Další postup teď opoziční strany teprve budou ladit. No a je taky jasné, že jedna věc je sezbírat podpisy pro vyvolání hlasování, druhá pak získat hlasy pro vyslovení nedůvěry, opozice by musela zajistit 101 poslanců.
0: A to se jí může podařit?
1: Musela by přesvědčit 9 koaličních zákonodárců, protože sama má 92 křesel. No a nic takového třeba podle vicepremiérky Aleny Schillerové z hnutí ANO není na stole.
3: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si pro nové prohlášení vlády právě proto, že ho nebyla schopna splnit, která tady dělala zešvindlované rozpočty.
1: Budeme tedy sledovat, jestli na to hlasování o nedůvěře vládě skutečně dojde. Když už padla zmínka o rozpočtu, tak ještě krátce k dnešnímu dění kolem návrhu hospodaření pro rok 2027. Ministryně financí dnes spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO vysvětlovala detaily rozpočtu na poslaneckém klubu SPD. Ten se totiž podobně jako klub motoristů ozval proti navrženému schodku 389 miliard korun. Podle předsedy klubu SPD Radima Fialy budou ta jednání ještě pokračovat.
0: No a dnes tedy žádná dohoda nepadla?
1: Podle ministryně financí se debata vedla hodně o budoucnosti, o možných strukturálních reformách. Pokud jde o ten samotný schodek, tak ona už dřív avizovala, že vidí možné úspory spíš v jednotkách miliard korun, než v nějakých vyšších desítkách. Vláda může každopádně rozpočet tedy ještě teď upravovat, na jeho schválení a odeslání do sněmovny má čas až do konce září.
0: Ve vysílání odpoledního Radiožurnálu parlamentní a zpravodaj Vojtěch Tomášek. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Máme 16 hodin, 14 minut a zařazujeme taky mimořádnou zelenou vlnu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A to kvůli nehodě na D1 za Devíti kříži. Pozor, dejte na dálnici D1 cestou z Prahy do Brna kus za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173,5 se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Teď dojela policejní hlídka, brzdí se a vybočuje D1 směr Brno za Domašovem kilometr 173,5. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

Posloucháte odpolední radiožurnál. Čeští žáci se zhoršují ve čtení i matematice. Pořád jsou na tom ale lépe než jejich vrstevníci z většiny jiných zemí. O výsledcích mezinárodního šetření PISA 2025 dnes informovalo ministerstvo školství. No a všechny podrobnosti pro vás máme připravené za chvilku na radiožurnálu.

0: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice, přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství. A co všechno testování ukázalo, řekne Tereza Hipšerová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké nové výsledky tedy to šetření přineslo?
1: Nejvýraznější je dlouhodobý pokles v matematice. V té žáci dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Ale oproti minulé vlně z roku 2022 se nejvíc zhoršily ve čtení a výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Ministr školství Robert Plaga za ANO to vysvětluje třeba tím, že dnešní děti mají oslabenou pozornost a proměnily se čtenářské návyky. Nicméně, jak jsme řekli v úvodu, výsledky se zhoršují napříč zeměmi Evropské unie a OECD, takže v porovnání jsou čeští žáci nad průměrem.
0: Ukázalo testování i rozdíly mezi jednotlivými žáky?
1: Ano. Nejlepších výsledků dosahují žáci víceletých a čtyřletých gymnázií. Naopak nejslabší výsledky mají žáci nematuritních oborů. Významnou roli navíc hraje rodinné zázemí. Jeho vliv je v Česku nadprůměrně silný. Proto je podle ministra školství Roberta Plagy potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
2: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
1: Žáci navíc vnímají nízkou podporu ze strany učitelů. Když potřebují pomoc, častěji se obracejí na spolužáky než na pedagogy. Například v přírodovědných předmětech patří podpora českých učitelů k nejnižším v mezinárodním srovnání.
0: Jak tedy žáci vnímají školu jako takovou?
1: Sounáležitost se školou se oproti šetření v roce 2022 zvýšila, ale v Česku ji žáci cítí téměř nejméně v porovnání s dalšími zeměmi. Proto je podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala potřeba proměnit podobu učení v našich školách.
3: Aby učitelé byli v interakci se svými žáky, tím dostanou šanci získat od ní zpětnou vazbu o tom, jak to vzdělávání probíhá, poskytovat jim na základě toho průběžnou zpětnou vazbu, budou schopni také identifikovat jejich problémy při vzdělávání, čili mohou je lépe diagnostikovat a mohou potom k ním směřovat konkrétní podporu.
1: A narostl i podíl těch, kteří mají pocit, že škola dostatečně nepřipravila na dospělý život. To si myslí více než polovina žáků. Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků.
0: Čeští žáci se tedy zhoršují ve čtení i matematice. Stále jsou na tom ale lépe než jejich vrstevníci z většiny jiných zemí. To bylo téma, které jsme probrali v odpoledním radiožurnálu s Terezou Hipšerovou z domácí redakce. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 16.26, teď Lucie, nejlepší, kterou znám, a pak aktuální zpět.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Kateřina Caussidisová a zprávy.
2: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Řekla to mluvčí komise Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Se stejným zdůvodněním ho odmítli i senátoři. Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Ten mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Muž vzbudil pozornost úřadů poblíž západu německé elektrárny Weisweiler nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole. Sport. Španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia má nového asistenta. K jeho krajanovi Pablo Amovi se přidal Deniův někdejší spoluhráč z Atletika Madrid Radek Babel. Jmenování bývalého záložníka národního týmu schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Vedení Fačru zároveň oznámilo, že finále MOL Cupu se stejně jako v minulé sezóně bude hrát v Hradci Králové. Úředním hracím termínem zápasu o trofej pro vítěze domácího poháru je středa 12. května 2027.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem kolem 175. kilometru. Osobní auta v levém popojíždí pak v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Tenhle úsek ale zabere až 30 minut. Na D1 před Brnem z Vyškova kolona kamionů k D2 do Zúžení se sune pravým pruhem z kilometru 213. Začíná tady za Rousínovem. Osobní auta jedou pomalu z 211. u Holubic za Rohlenku asi 15 minut. Na D7 z Prahy na Chomutov opatrně za exitem Louny východ brzdí se na kilometru 46. Po nehodě je tam zabraný pravý pruh.
5: Do nějakého spadlého sudu narazil auto, už tam je policie, hasiči.
4: 33 z Jaroměře na Náchod, ucpaný obchvat České Skalice kvůli novému omezení u Rozkoše, zdržení 40 minut. Taky v okolí Svitav dlouhé kolony v obou směrech kvůli uzavírce úseku mezi Koclířovem a Opatovcem, je to na desítky minut. A na silnici 35 z Moravské Třebové na Mohelnici pozor ještě taky na stojící vozidlo u Žipotína.
6: U Žipotína před druhým rozšířením postavený kamion je to docela nebezpečný.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, 4 minuty po 4:30, přesně čas, kdy pokračujeme v odpoledním Radiožurnálu a teď je One Direction, hezký poslech.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Kapela One Direction ve vysílání jeho odpoledního radiožurnálu a my pokračujeme do Británie. Tam mění svůj vztah ke státu Izrael. Ministr zahraničí oznámil obchodní sankce zaměřené vůči této blízkovýchodní zemi.
1: Nevedeme spor s izraelským lidem. S tím pojí Brity neotřesitelné vazby. Nesouhlasíme ale s chováním izraelské vlády.
0: Řekl ministr Ed Miliband, podle Downing Street je embargo reakcí na pokračující nelegální výstavbu židovských osad na západním břehu Jordánu, často s podporou izraelské vlády. To je podle Británie v rozporu s mezinárodním právem. Téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
0: Sankce oznámil britský ministr zahraničí Ed Miliband. O jaké konkrétní kroky se jedná?
2: To obchodní embargo, které oznámil, se dotkne dovozu zboží, které pocházejí právě z těch židovských osad na západním břehu Jordánu. Bude se také jednat o embargo namířené proti konkrétním firmám, které se na té výstavbě osad podílejí. Nejde tedy o plošné omezení obchodu, ale opravdu o zákaz dovozu zboží z těch osad. Jenom pro vysvětlení. Západní břeh, to je palestinské území, které se nachází ovšem uvnitř státu Izrael a zejména v posledních letech se tam stěhují izraelští osadníci, často právě s podporou vlády a tím podle Londýna, ale nejen podle Londýna, brání budoucímu vzniku státu Izrael.
0: Jaké reakce to oznámení vyvolalo?
2: No docela bouřlivé. Ještě než Ed Miliband s tím oznámením vystoupil v parlamentu, tak ten krok odsoudil izraelský prezident Herzog. Ten řekl, že sankce nejsou řešení, že Británie se staví na špatnou stranu historie. S předstihem byl informován americký prezident, ten se zatím nevyjádřil, ale lze čekat nějakou kritickou reakci ze strany americké administrativy. No a na té britské domácí scéně vyslovili na tím krokem politování dvě hlavní židovské organizace a také opoziční konzervativci to kritizují, protože poukazují na to, že rozlišit zboží, které přichází přímo z těch osad, nebude úplně jednoduché, takže ty reakce jsou velmi bouřlivé.
0: A o jak výrazný posun ve vztazích Izraele a Británie se jedná?
2: No, Británie říká, že ten krok není namířený proti státu Izrael, ale jenom proti těm, jak říká, nelegálním osadám. Ed Miliband několikrát opakoval, že on sám pochází z židovské rodiny, ale na druhou stranu je to bez pochyby jakýsi signál, který britská vláda vysílá a především k tomu kroku se připojilo, nebo připojí v nejbližších dnech dalších 11 zemí, mezi nimi třeba Kanada, Francie, ale také například sousední Polsko.
0: Jaromír Marek ze zahraniční redakce v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Bejbl a finále domácího poháru bude tak jako v minulé sezóně v Hradci Králové. Nejen to zaznělo po jednání výkonného výboru fotbalové asociace a mluvit o tom budeme hned, jak dospívá Dermot Kennedy.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Bejbl, někdejší záložník madridského Atletika. Měl podíl i na nedávném příchodu hlavního kouče Španěla Santiago Denia k českému národnímu týmu. Bejbla ve funkci potvrdil výkonný výbor fotbalové asociace. Na Strahově v sídle Fatscher je taky reportér radiožurnálu Jaroslav Plašil. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaké další změny nebo novinky ještě národní tým chystá?
1: No, takové upřesnění, potvrzení příchodu Radka Bejbla, to, že to nebyl úplně první plán angažovat je jako asistenta, ale vyplynulo to zkrátka ze situace, protože on doporučil, jak známo, Deniu k národnímu týmu a pak se z toho vyvinulo i to, že by Denia a nový realizační tým tedy stáli o Radka Bejbla, který souhlasil. Ještě budou představení další členové realizačního týmu, to vše si nový tým chystá ještě na příští týden, až bude nominační tisková konference, zřejmě vychází to vždycky nějakých 10 dní před prvním zápasem teď nového trenéra, protože Česko na konci září vstoupí do Ligy národů. Takže ještě se dají očekávat nějaké změny. Mluvilo se také o Patriku Šikovi, s kterým je údajně ještě teď nový trenér Denia v kontaktu. Mluvilo se i o dalších věcech a také o tlusté čáře, kterou chce teď nový realizační tým v čele se španělskými trenéry udělat za tedy nedávným působením týmu na světovém šampionátu. Teď tedy všechno nové.
0: Výkonný výbor fotbalové asociace také oznámil dějiště finále domácího poháru. Hrát se bude stejně jako minulou sezonu v Hradci Králové. Bylo ve hře více variant.
1: Byla to ta hlavní varianta, protože svaz slovy předsedy Davida Trundy si chtěl vyzkoušet pořadatelství dvakrát po sobě na stejném místě, tak aby mohl využít nějakých poznatků, nějakých zkušeností a případné třeba věci ke zlepšení tak posunout. Takže bylo to jediné vlastně místo, o kterém se vážně uvažovalo teď.
0: Nejen realizační tým reprezentace má španělské odborníky. Komisi rozhodčí vede od nového ročníku Španěl Klaus Gomez. Jaká je zatím spokojenost s komunikací, kterou zavedl?
1: Ta komunikace tedy uvnitř probíhá neustále, ale připomenu, že nové je to, že veřejnost se teď nedozvídá z komuniké to, co bylo dobře, to, co bylo špatně, jako předtím z dřívější komise rozhodčích. Teď nově je to tak, že je zveřejňována komunikace mezi hlavním rozhodčím na hřišti a videokolegy ve chvíli, kdy hlavní rozhodčí na hřišti je přivolaný k monitoru a nějakou spornou situaci zkoumá. Takže tam probíhá nějaká komunikace mezi kolegy a to je teď právě zveřejňováno nově. Veřejnost se už jako dřív nedozví, co bylo dobře, co bylo špatně. To teď je velká změna, na kterou si fotbalové prostředí zvyká a takové první větší vyhodnocení se dá taky čekat teď o reprezentační přestávce, protože bude asi teď víc času vyhodnotit si nějaké období, nějaký cyklus a možná až někdy v té době se veřejnost může dozvědět nějaké, řekněme, nové poznatky, co to přineslo, ale zatím to vypadá, že tato změna, novinka má velké zastání u šéfa fotbalové asociace Davida Trundy, který to také přiznával teď na tiskové konferenci před chviličkou.
0: Na Strahově v sídle fotbalové asociace České republiky je také reportér Jaroslav Plašil, který dodal informace do vysílání odpoledního radiožurnálu. Díky za ně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Dokáže Evropská unie uplatnit svůj vliv v Grónsku? Prosadí ho v konkurenci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem? Také na to se Vladimír Kroc zeptá eurokomisaře pro mezinárodní partnerství Josefa Síkely, který Grónsko spolu s předsedkyní komise navštívil.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Ruský dron zaútočil na budovu televize v Kyjevě. Zraněných je 6 lidí. Tenistka Linda Nosková bude hrát se světovou jedničkou Sabalenkovou o semifinále US Open. Dlouhé kolony jsou kolem Svitav kvůli uzavírce silnice 35 mezi Kocvířovem a Opatovcem. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě až do 32 na východě.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
4: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Ruský dron zasáhl sídlo ukrajinské soukromé zpravodajské televize Mi Ukrajina v Kyjevě. Na síti Telegram o tom informoval prezident Volodymyr Zelenský. Útok se podle něj stal ve dne během vysílání. 6 lidí je zraněných. Zelenský taky zveřejnil fotografie záchranářů ošetřujících raněné a snímky budovy s vyraženými okny a poničeným schodištěm. Podle vedoucího producenta televize Jurije Suhlova.

0: za půl hodiny proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové. Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Babel. Někdejší záložník madridského Atletika měl podíl i na nedávném příchodu španělského kouče Santiho Denii k české reprezentaci. Právě Babel totiž Deniu doporučoval, že bude i on členem realizačního týmu, se ale dohodlo až později. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace o tom mluvil svazový předseda David Trunda.
1: Myslím si, že při tom jmenování to sehrálo roli v rámci nějakého doporučení i potřebných informací, které byly potřeba, abychom to rozhodnutí udělali, ale nebyl tam ten primární záměr, že bude rovnou asistent, ale tak, jak se to vyvíjelo velmi rychle, tak vlastně se dohodli a bylo to velmi korektní, velmi rychlý. Radek projevil velký zájem a už je součástí každodenní rutiny a makají na plné obrátky.
0: A fotbalová asociace oznámila i dějiště finále domácího poháru. Hrát se bude znovu po roce v Hradci Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a taky uzavřená 20 na výjezdu z Plzně na Písek. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna nejdřív pozorně za sjezdem na Sázavu na 39. kilometru. Porouchané osobní auto stojí vpravo ve stoupacím pruhu, označené jenom trojúhelníkem.
4: Je to hned na začátku stoupacího pruhu, kamiony musí vybočovat a je to hodně nebezpečný, když tam automaticky předjíždí.
3: A potom na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona kamionů za Domašovem ze 170. kilometru pravým pruhem k D2. Levý pruh je plný potom v Brně ze 192. na 196. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem je kolona z 214. kilometru před sjezdem na Slavkov na 211. čerstvě kolize dvou kamionů v pravém pruhu, zdržení čtvrt hodiny a narůstá. Silnice 20 na výjezdu z Plzně směr Písek je za Slovany uzavřená, v nájezdu na dálniční kolektor vážná nehoda motorky musí se objíždět kolem Olympie. A kolem Svitav se stále tvoří dlouhé kolony v obou směrech kvůli uzavírce silnice 35 mezi Koclířovem a Opatovcem. Dlouhá zdržení na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se pak bude ochlazovat. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
6: Jaké zájmy sleduje Evropská unie v Grónsku? Kam půjdou evropské peníze, které Grónsku přislíbila Ursula von der Leyenová? Co pro 27 znamená nepříznivý výsledek referenda na Islandu? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je evropský komisař pro mezinárodní partnerství a bývalý ministr průmyslu za hnutí STAN Josef Síkela. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
7: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
6: Pro pořádek ještě řeknu, že rozhovor natáčíme v 15 hodin. Vy jste se právě vrátil z Nuku a vaše grónská mise spolu s předsedkyní Evropské komise bude naším hlavním tématem, ale začněme domácí událostí. Státní společnost ČEPS podala před týdnem trestní oznámení kvůli nákupu provozovatele plynovodu Net4Gas. O tom, že ČEPS nakoupí Net4Gas, rozhodla Fialova vláda, ve které jste byl ministrem průmyslu. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. Víte, proč auditorům připadá ten nákup nevýhodný?
7: Upřímně nevím. Já nevím nic o tom auditu, nevím nic ani, co jsou ty zásadní pochybnosti. Nikdo mě v této věci nekontaktoval. Nevím ani, co je obsahem, nebo jakým, na koho, nebo kvůli čemu, kam je směřováno to trestní oznámení.
6: Takže nevíte, jestli
7: takže, to oznámení... Takže vám tomu vlastně nemůžu vůbec nic říct. Já samozřejmě si za tou transakcí stojím. Pokud se podívám na ten záměr, který jsme měli a který schválila celá vláda, začíná se ukazovat, že ta moje očekávání z hlediska návratnosti té transakce byla podhodnocená. Vypadá to, že ta transakce se vlastně vrátí, pokud se nějak zásadně nic nezmění, dříve než jsme plánovali. V kombinaci i s těmi zásobníky a s terminálem vlastně to celé plní tu funkci, kterou to mělo. A z hlediska teda těch kroků, já jediné, co jsem udělal, protože samozřejmě se na to ptají novináři, tak prostě jsem poprosil svoje právníky.

0: aby to nějakým způsobem sledovali z hlediska nějakých pomluv nebo případných křivých obvinění a tak dále.
1: Za tu zadlženou firmu měl státem ovládaný ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně 5 miliard korun. Podle některých zdrojů ale nakonec za státovou společnost stát zaplatil skoro 8 miliard. Jak to tedy je?
0: Tak pokud to mám dobře v hlavě, tak tam byla jednak kupní cena a jednak tam byla otázka vytvořené rezervy na dividendy, kterou vlastně ti bývalí vlastníci vytvořili ještě předtím, než k té transakci došlo a kterou si nárokovali. A my jsme tento nárok vlastně spojili s naplněním nějakých ekonomických parametrů v rámci hospodaření té firmy. To znamená, ta výplata té druhé části nebo té prémie byla přímo svázána na dosažení ekonomických výsledků té firmy.
1: Chtěl jsem se právě ptát na to, proti komu to trestní oznámení míří. Vy jste řekl, že to nevíte. Pokud by se ukázalo, že to je na vás osobně, pochopil jsem to správně, že zůstáváte klidný.
0: Tak já, jak říkám, jo, já docela těžko chápu, jakého trestného činu jsem se měl dopustit, pokud by to bylo směřováno na mě. No. Protože, jak říkám, obsahově ta transakce, a já jsem takových transakcí ve své bývalé kariéře prostě udělal několik, je z mého pohledu naprosto v pořádku. My jsme tam měli 3 nezávislé poradce, u jednoho dokonce jsme trvali na tom, aby to bylo ze zahraničí, protože jsme se chtěli vyhnout vlivu českých vlivových skupin, to znamená, já jsem dával velký důraz na to, aby to prostě byla instituce, která není vlastně s tím plynovým hospodářstvím a s nějakými zájmy jakoby nějak spojená. Tu transakci schválila vláda České republiky a ta transakce proběhla za podmínek a za cenu, která z hlediska ocenění té firmy byla pod tím, co stanovily ty znalecké posudky. Takže říkám, tady někde vznikla jakoby v prostoru nějaká iluze o tom, že kdyby byl nabyvatelem nebo vlastníkem té firmy někdo jiný, že by to mělo vliv na výši té regulované části, ale to je prostě iluze, to je, ať každý, kdo toto tvrdí, ať si přečte energetický zákon a zákon o energetickém regulačním úřadu, který je nezávislým orgánem a který vlastně ty cenové parametry stanovuje nezávisle, bez ohledu na to, kdo je vlastník a bez ohledu na to, jaký mají názor vláda, nebo jiné institucionální orgány.
1: Někdejší ministr průmyslu a obchodu, dnes člen Evropské komise Josef Síkela, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Spolu s Ursulou von der Leyenovou jste Groňanům slíbili na letošek a příští rok dalších 200 milionů eur. Proč je to reakce na snahy Donalda Trumpa získat Grónsko pro Spojené státy?
0: Ano a ne. Víte co, já jsem byl teď s prezidentkou von der Leyen v Grónsku už podruhé a byl jsem tam předtím v květnu, ale vlastně my jsme tento partnerský program začali připravovat už začátkem roku. Moje první schůzka s grónským premiérem k tomuto tématu proběhla v Mnichově v rámci Mnichovské bezpečnostní konference už v únoru. Pak jsem nějaké teze prezentoval i poslancům dánského parlamentu, jednal jsem o tom s dánskými úřady a cílem té mojí mise v tom květnu bylo vlastně poslechnout si přímo Groňany, členy vlády, místní komunity a vlastně do určité míry přijít s něčím, co si oni přejí, co u čeho oni mají pocit, že jim může nejvíce pomoct. A já vím, že spousta lidí to může vnímat jako nějakou reakci, ale když se podíváte na historii vztahu Evropské unie a Grónska, které má 40-letou tradici, když se podíváte na skutečnost, že Grónsko, které mimochodem já jako eurokomisař mám ve svém portfoliu v rámci takzvaných evropských zaoceánských zemí a teritorií, tak vlastně ten významný rozpočet pro Grónsko tam byl už v minulosti, bylo to 225 milionů euro v rámci toho minulého multiročního finančního rámce. A ten náš návrh na navýšení, na zdvojnásobení tohoto rozpočtu přišel ještě před tou eskalací. To znamená, ten význam Grónska jako nejvýznamnější a největšího arktického území v rámci evropských zemí, toho my jsme si byli vědomi dávno předtím. Ta eskalace, ten zvýšený zájem o Grónsko a o celé arktické území vlastně jenom potvrdil ten náš pocit, že vše, co se děje v Grónsku, vše, co se děje v arktické oblasti, přímo souvisí s Evropou. Ať jsou to klimatické změny, ať je to ekonomická bezpečnost, ať je to přístup k nerostným surovinám. Ale my v této věci zastáváme jasný pohled a to, že jediný, kdo může rozhodovat o své budoucnosti z hlediska mezinárodního práva, z hlediska principů suverenity, jsou Gróňané sami. A vlastně my jsme tím balíčkem chtěli dát jenom najevo naši podporu, naši solidaritu, ale také zdůraznit to, že my máme eminentní zájem na bezpečném, udržitelném a ekonomicky prosperujícím Grónsku a proto přišel ten balíček.
1: Čili ten postup nějak neovlivnil výsledek referenda na Islandu. Připomenu, že obyvatelé odmítli užší styky s Evropskou unií. Co tady postoj Islanďanů znamená pro Unii a její vztahy s Reykjavíkem?
0: Jak jsem říkal, ani nemohl. Ty první kontury toho balíčku jsou z února tohoto roku. Takhle, já jsem zaznamenal některé komentáře v českých médiích například, trošku tendenční ve smyslu, že to je velká prohra Evropské unie. No. Ale prohrát můžete jenom to, když o něco bojujete. My jsme se vzhledem k tomu principu, že prostě je to na Islanďanech, do toho procesu žádným způsobem jakoby nezapojovali. A když se podíváte na to referendum, tak vlastně tam nebyla ani nějaká zřejmá jako yes kampaň pro znovu obnovení těch rozhovorů z hlediska islandské vlády. To znamená, je to něco, co já do určité míry beru na vědomí. Samozřejmě bychom přivítali rádi Island jako už dnes velmi silného spojence, ale to nic nemění na to, že Island je členskou zemí NATO, zakládající zemí NATO, že je členem Schengenu a tak dál a že to je velmi důležitý a pevný spojenec Evropy a Evropské unie a na tom se nic nemění. A to, že Islandané se necítí pod takovým tlakem jako třeba Gróňané, tak to je prostě o jejich vnímání té situace, kterou my respektujeme.
1: A co tedy myslela předsedkyně Evropské komise slovy, že investice, o kterých jste mluvil předtím, zajistí, že Evropská unie bude v oblasti Grónska i Arktidy víc přítomná a silnější?
0: Tak když se podíváte na to, do jaké míry se mění celá arktická oblast. Jednak je to klimatická změna. Jo? Arktida a arktická oblast se otepluje 4x rychleji, než je planetární průměr. A to je něco, co má bezprostřední dopad na Evropu, protože prostě ten rozšiřující se tmavý oceán, ten ustupující vlastně lesklý led, ten proces ještě urychluje. A z hlediska biodiverzity to má vlastně přímý dopad i na Evropu. Ta druhá věc, která je, že v této souvislosti ale se začínají ten ustupující led, také znamená, že se začínají objevovat nové námořní cesty, že se začínají objevovat nové možnosti dobývání a zpracování nerostných surovin v této oblasti. Celá ta arktická oblast je jakoby z hlediska dopravy, z hlediska konektivity, z hlediska kabelového propojení, satelitního propojení velmi významná.
1: A co tedy, jak důležitá je pro Evropany ta takzvaná arktická cesta?
0: Když se podíváte na to, jakým způsobem se vyvíjí hybridní válka, do jaké míry se sabotáž a sabotáže na infrastruktuře staly součástí, tak jestliže chcete v nějaké oblasti investovat, tak musíte být schopen i tu oblast do určité míry chránit.
1: Hned se k tomu vrátíme, jestli dovolíte, ale ta otázka zněla, ta takzvaná arktická cesta, jak je důležitá pro Evropany.
0: Jak jsem řekl, my jsme s tou Arktidou přímo spojení, jednak že 500 tisíc Evropanů obývá arktickou oblast. Z těch 8 arktických zemí, kterým teda dominuje teritoriálně Rusko, která ovládá že jo, velkou část Barentsova moře, tak samozřejmě po té invazi na Ukrajinu se ten vztah změnil i v rámci té spolupráce mezi arktickými zeměmi. Takže jednak tam máme nějaký geopolitický zájem, jednak tam máme nějaký ekonomický zájem, jednak tam máme nějaký klimatický zájem, ale samozřejmě tam máme i zájem podpory těch místních komunit a toho původního obyvatelstva, protože to je přímo svázáno s hodnotami a s principy, na kterých je Evropská unie založena. A pokud tedy mluvíme o nějakém posílení a o nějaké aktualizaci arktické strategie nebo přístupu Evropské unie k arktickému regionu, tak se musíme uvědomit, že ta původní je z roku 21. To znamená dávno před válkou v Evropě, agresí Ruska vůči Ukrajině. Druhá věc je to posilování toho geopolitického významu i z hlediska ekonomického a dopravního. Vidíme například iniciativy Jižní Korea, zkoumá možnosti, jak zkrátit cestu z Asie do Evropy, kdy vlastně přes Suez to je nějakých 40 dní plus a kdyby se vlastně to dopravní spojení vedlo arktickou cestou, tak to zkrátíte na nějakých 28 dní. Pak samozřejmě se tady nabízí zejména v Grónsku, které vlastní nebo na jehož území se nachází 25 z 34 kritických minerálů a surovin, tak se nachází na území Grónska. A pro Evropu to může být jedno z řešení, jak vyřešit vlastně tu čínskou dominanci, která dnes ovládá nějakých 74% zpracovatelského nebo zpracování nerostných, kritických nerostných surovin a nějakých téměř 100% u vzácných zemin. A my tam třeba máme projekt, na který se teď díváme a financujeme studii proveditelnosti na těžbu a zpracování molybdenu. A jenom tento projekt by uměl pokrýt stávající potřeby celého evropského obranného průmyslu, pokud jde o molybden. A díváme se i na další projekty. To znamená, je to kombinace všech faktorů a toho stoupajícího významu celé arktické oblasti, nejen geopoliticky, ale i pro Evropu.
1: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Josefem Síkelou, eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Připravujete zásadní úpravy arktické strategie z roku 2021, což už jste připomněl, v čem tady mají konkrétně spočívat. Zeptám se rovnou, 90% unijních financí dosud směřovalo do školství, to se teď změní?
0: Takto. Pokud se jedná o těch 90%, tak to se bavíme primárně o Grónsku. Opravdu v Grónsku jsme se zaměřovali na vzdělávání, na školství. A tato priorita zůstane víceméně zachována, protože na druhé straně, jak jsem zmínil, ty částky navýšení rozpočtu z 225 milionů na 530 pro to příští rozpočtové období, pak ten nový balíček, který nazýváme partnerským balíčkem 200 milionů euro. Podíváte-li se na grónský hrubý domácí produkt, nebo podíváte-li se na jejich rozpočet, tak to jsou transformační projekty. To jsou projekty, které mohou pomoci vlastně změnit strukturu grónského HDP a vlastně transformovat celou ekonomiku. A na to potřebujete implementační kapacity. To znamená, ten přístup k tomu vytváření lokálních kapacit, lokálního know-how, lokálních expertů, koordinace, tak ten bude zachován. Pokud jde o tu aktualizaci té arktické strategie, tak ta dosavadní se zaměřovala víceméně nebo primárně na klima. A tím cílem té nové strategie je přispívat k tomu, aby Arktida byla bezpečným, stabilním, obyvatelným, mírovým a prosperujícím regionem. A proto my přidáváme tři nové pilíře. Ten první pilíř je mír a bezpečnost, protože my se nemůžeme na Arktidu dívat pouze jako na otázku environmentální nebo rozvojovou. Právě s tou rostoucí dostupností regionu bude přibývat vojenských, hybridních i komerčních aktivit a proto prostě chceme do budoucna klást důraz na odolnost, na situační přehled, ochranu kritické infrastruktury, stejně tak jako na ochranu svobody plavby, stabilitu a respekt k mezinárodním pravidlům. To znamená, tady není úkolem nahrazovat NATO, ale vlastně přinést vlastní nástroje a infrastrukturu, která bude přizpůsobena arktickým podmínkám a bude pomáhat čelit zlepší konektivitu, ochranu proti hybridním hrozbám. Ta druhá dimenze, nebo ten druhý pilíř, je pak ekonomický rozvoj. Jo? Já už jsem to zmínil, kritické suroviny, námořní trasy, obnovitelné zdroje, konektivita, to jsou vlastně ta hlavní témata. My budeme klást silnější důraz na udržitelný rozvoj právě těch kritických surovin, využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také monitoring arktické lodní dopravy a hlavně investice do digitální infrastruktury. Tím takovým nosným projektem je panarktický kabelový systém.
1: Jakou tedy odezvu na tyhle ty aktivity Evropské komise jste zaznamenali u grónských, potažmo tedy dánských představitelů?
0: Tak já musím říct, že od začátku je ta naše aktivita vnímána velmi, velmi pozitivně. Já, když vždycky přijedu do Grónska jako komisař zodpovědný za Grónsko, tak slyším nejen díky, ale vlastně i slova uznání nejen teda od vládních představitelů, ale i od místní komunity, zejména díky tomu, že my je nikam netlačíme. My prostě říkáme, tím, že posílíme vás, posílíme i tu naši spolupráci a vy se sami rozhodněte, s kým chcete kamarádit víc a s kým míň. Takže to je jakoby takový první aspekt. To, co mě strašně potěšilo včera předevčírem v Grónsku, taky uznání od dánské premiérky, která byla vlastně překvapená, že některé ty projekty vlastně spouštíme už teď, že my jsme díky té společné deklaraci, kterou podepsala prezidentka, dánská premiérka a grónský premiér, a která je jakousi politickou deklarací, tak vlastně my už jsme se přesunuli do implementační fáze a jeden z těch projektů, projekt na posílení internetového spojení na západním a východním pobřeží, tak vlastně jsme jakoby inaugurovali včera a ode dneška by to spojení na tom západním pobřeží mělo být výrazně posíleno a mělo by lépe fungovat, což je vlastně ten přímý dopad na životy Gróňanů. K tomu východnímu pobřeží bychom měli přejít ještě teď v říjnu, nejpozději začátkem listopadu, to znamená ještě před nástupem zimy a před tím, než vlastně Gróňané začnou většinu lodí jakoby vytahovat z moře ven, protože pro ně v tom zimním období to spojení s tím vnějším světem funguje jenom přes satelity nebo přes podmorské kabely, protože jako jinak než, protože se tam vlastně nedá ani fyzicky dostat do některých těch osad.
1: Poslední otázka, poprosím stručnou odpověď v poslední minutě. Groňané by chtěli taky posílit turismus, ale není to v rozporu s tou deklarovanou snahou o ochranu životního prostředí?
0: Není, protože my mluvíme o udržitelném turismu a Groňané vlastně jsou velmi citliví na to a hledají tu správnou rovnováhu mezi tím, jak posílit příjmy z turismu na ostrově, kde je veliký zájem a kde je nedostatek kapacit a který, já to musím říct osobně, je prostě přenádherný. Jo, jako já prostě vždycky, když do toho Grónska přijedu, tak je to prostě úžasný zážitek. A zároveň jak vlastně jakoby to udělat tak, aby to nenarušilo biodiverzitu, aby to bylo co nejvíce udržitelné, co nejvíce v souladu s přírodou. Groňané jsou velmi tvrdý národ, který jako je zvyklý zužitkovat a co nejlépe využít všechno, co jim příroda dá, a jsou velmi citliví na to, a aby tam někdo dělal něco, co je proti přírodě, co je proti klimatu, a vlastně ve spolupráci s námi chtějí hledat ten správný balanc.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, bývalým ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou. Děkuji za rozhovor a do Bruselu přeji klidný den. Naschledanou.
0: Já děkuji vám a budu se těšit zase někdy příště.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Vinohradská 12. Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Alternativa pro Německo přejela soupeře a drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co slibuje a co od ní východní Němci očekávají?
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
4: V předpremiéře v 15:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
4: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
2: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
4: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
2: Klikněte na radiožurnál.cz.
4: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
2: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: Hodin a 30 minut. Právě a Kateřina Causidicová.
6: Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například i pery, tesarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je kontaminovaná. Podle něj je tam i 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí anebo arsenem. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci serveru Seznam zprávy Radiožurnálu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Právě Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznamu zpráv ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek se k cestě zatím nevyjádřili. Hlaváč proto na konferenci nemůže. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrušce evakuovali 240 lidí, a to včetně některých pacientů na lůžkách, ti se postupně vracejí do nemocnice. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem.
4: Sport.
6: Tenistka Linda Nosková už za pár minut rozehraje své premiérové čtvrtfinále US Open. Na posledním Grand Slamu sezóny se wimbledonská vítězka utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. O postup do semifinále čtyřhry budou večer bojovat Kateřina Siňáková s Američankou Taylor Townsendovou. Jejich soupeřkami budou Španělka Bukšová a Američanka Melicharová Martinezová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 překážka za Ostředkem a nehoda u Holubic. Na D1 z Prahy do Brna za exitem Sázava na kilometru 39,5 je zabraný vpravo stoupací pruh, před porouchaným autem už stojí světelná šipka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Rousínovem, z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem. Je to ze 171. kilometru. Osobní auta v levém pruhu zpomalují mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky, není to na dlouho. A pak ještě kratší fronta na pár minut v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova je za Rousínovem. Zbytek kolony z 213. kilometru rozjíždí se, protože před Holubicemi na 211. před chvílí po srážce dvou kamionů uvolnili i pravý pruh. Na výjezdu z Plzně silnicí 20 směr Písek odklánějí provoz kolem OC Olympia. Nedá se pokračovat na dálniční kolektor, tam došetřují velmi vážnou nehodu motorky. Na 35 se Olomouc Hradec dnes a zítra uzavřený úsek před Opatovcem, jezdí se po obchvatu Svitav, stále dlouhé kolony obou směrně, jak před kruhovým objezdem u Koclířova, tak právě na svitavském obchvatu. A v Praze podvečerní kolony před Blankou v Troji z Libně i od Bulovky regulují vjezd do tunelu, protože v něm za sjezdem na Letnou řeší nehodu v připojovacím pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno. Odpoledne se tam naopak začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Odpolední radiožurnál je s vámi v 17.34. Tlak na veřejnoprávní média a rozhodující zkouška pro evropské demokracie. To je název konference, kterou v Evropském parlamentu pořádá organizace Reportéři bez hranic. O výzvách a politických tlacích debatují představitelé veřejnoprávních médií z Itálie, Bulharska i Česka. No a my tam půjdeme za chvilku za naší bruselskou zpravodajkou. Zůstaňte i dál s odpoledním radiožurnálem. Teď kapela Jelen. Hezký poslech.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je to už skoro rok, kdy v Evropské unii začal platit akt o svobodě médií s cílem mimo jiné chránit nezávislost veřejnoprávních médií. Jenže podmínky v řadě členských států 27 stále nejsou v souladu s těmito pravidly. Shodli se na tom zástupci veřejnoprávních médií a regulačních úřadů z Itálie, Slovenska, Bulharska i Česka na společné konferenci o stavu veřejnoprávních médií, kterou v Evropském parlamentu spolupořádala organizace Reportéři bez hranic. Debatu sledovala bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak účastníci debaty hodnotí stav veřejnoprávních médií ve svých zemích?
1: Název té konference zněl Tlak na veřejnoprávní média, rozhodující test pro evropské demokracie, a to v podstatě odráželo atmosféru v místnosti. Vysoká úřednice Evropské komise Anna Heroldová například mluvila o tom, že Evropská unie má v souvislosti s médií skvělou legislativu, skvělá pravidla, ale stále víc než půlka členských států s nimi není v plně souladu. Vystoupila taky třeba italská novinářka veřejnoprávní vysílací stanice RAI Giulia Innocenziová, která mluvila o tom, že její investigativní pořad Report, který má mnohaletou historii, aktuálně čelí největší krizi ve své historii. Mluvila o fyzických útocích na novináře i záplavě žalob od politiků, včetně vládní strany Bratři Itálie, premiérky Giorgi Meloniové. Pozitivnější nebyl ani ředitel bulharského národního rádia Milan Mitev. Ten uvedl, že politický tlak na média už dnes není tak otevřený, ale přeměňuje se na silný ekonomický tlak. Veřejnoprávní rádio v Bulharsku je financované ze státního rozpočtu, ale ten je podle Miteva naprosto směšný a díky inflaci ještě za posledních 15 let klesl o čtvrtinu.
0: Jedním z řečníků je i ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Co od něj v debatě zaznělo?
1: René Zavoral zdůraznil, že je důležité o problémech veřejnoprávních médií mluvit na celoevropské úrovni, nejen v těch jednotlivých členských státech, kterých se ty problémy týkají. Představil situaci v Česku a záměr současné vlády na proměnu systému financování a snížení rozpočtu Českého rozhlasu a České televize. Podle něho není důvod měnit něco, co funguje, a Česko je přitom podle něho příkladem dobře fungujících médií ve střední a východní Evropě. Ty vládní návrhy tedy Zavoral označil za nepřátelský krok, jehož cílem je veřejnoprávní média v Česku oslabit a zatlačit do kouta.
0: Konference se koná mimo jiné u příležitosti prvního roku zmiňovaného aktu o svobodě médií. Můžeme připomenout, o jakou legislativu se jedná?
1: Byla to celkem průlomová legislativa, protože poprvé na celounijní úrovni řeší nezávislost a svobodu médií. Ten akt o svobodě médií zavádí společná pravidla, která se orientují mimo jiné na ochranu redakcí a novinářů před politickým zasahováním, ale třeba také zpřísňují pravidla pro používání špionážního softwaru proti novinářům. Zvláštní pravidla se týkají také právě veřejnoprávních médií, například jmenování jejich vedení nebo jejich financování, tak aby byly co nejméně závislé na momentální politické moci.
0: Ve vysílání radiožurnálu bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky.
1: Naslyšenou.

11 grandslamových utkání v řadě vyhrála tenistka Linda Nosková. Teď se snaží přidat 12. vítězství ve čtvrtfinále US Open, na které vás vezmeme po další písničce.

0: Wimbledonská vítězka Linda Nosková hraje čtvrtfinále US Open. Soupeřkou české tenistky je světová jednička a obhájkyně titulu Arina Sabalenková. Úvod zápasu sleduje v New Yorku David Prouza.
1: A bohužel pro české fanoušky a českou tenistku Lindu Noskovou to není úplně ideální úvod. Nosková hned ztratila své podání na začátku, takže aktuálně prohrává s Arinou Sabalenkovou 0-2 na začátku zápasu v prvním setu. Teď také vedení 30-15 pro Lindu Noskovou, ale pokud jsem několikrát mluvil o tom, že je důležité podchytit začátek v souboji s Arinou Sabalenkovou, světovou jedničkou, tak to přesně se Lindě úplně nepovedlo. Naopak Běloruska vstoupila naprosto suverénním způsobem do tohoto zápasu, čistou hrou získala svůj servis a pak bez výraznějších potíží využila i několika nevinucených chyb české soupeřky a dostala se právě do toho kýženého náskoku. Ale samozřejmě v momentě, kdyby Linda Nosková dokázala alespoň jednou, dvakrát trefit dobrý return, tak si myslím, že by to mohlo stačit na nějaký takzvaný rebreak. Na každý pád je to velmi náročný zápas pro Lindu Noskovou. Arina Sabalenková, i když nemá úplně, řekněme, 100% sezónu, tak je stále velmi nebezpečnou hráčkou, která trefuje neuvěřitelně rychle a tvrdě své servisy, své údery od základní čáry. Podporuje to také hlasitými výkřiky. Ne každému to může úplně sedět na druhé straně dvorce, ale je to prostě těžká soupeřka. I když je schopná v tomto roce prohrávat s tenistkami třeba i okolo 30. 50. místa na světovém žebříčku. Teď si ale pomohla dalším vítězným backendovým balónem z backendu po čáře. Je to 30-30. Linda Nosková ve čtvrtfinále US Open prohrává se Sabalenkovou v prvním setu 0-2. Z New Yorku David Prouza, Radio Journal. Now.

0: Zpěvák Bruce Springsteen ve spojení s odpoledním radiožurnálem, za chvilku hlavní zprávy a po nich už uslyšíte večerní publicistiku s Věrou Štechrovou, která je teď ve studiu s pozvánkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, my budeme mluvit o tom, že Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části evropských dotací, a to proto, že dospěla k tomu, že český premiér Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu. Já se budu ptát, co to znamená pro státní zemědělský a intervenční fond, který tyhle dotace z Evropy vyplácí a jak se teď bude dál postupovat, když jsou dotace zatím jen pozastavené. Německá policie dnes zadržela nedaleko západu německé elektrárny Weisweiler 48-letého muže, který je podezřelý ze série sabotáží na elektrické síti. Ještě při zatýkání měl u sebe výbušné zařízení. Já se budu ptát na to, jestli už se ví víc o tom, jaký byl motiv jeho útoků. No a vláda a zástupci kultury dnes jednali o návrhu nové koncepce státní kulturní politiky ministra kultury Oty Klempíře. Ten dokument čelí velké kritice, a tak se zeptám, co se po dnešním jednání změní.
0: Věra Štechrová, pozvánka na vysílání od 18 hodin 10 minut, tedy na večerní publicistiku. Zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: hrozou.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ten třídní sraz, to by byl Richard Lože.
3: Já jsem nikdy za sex neplatil.
4: A je to problém?
3: Zadrhávám.
4: Vy si chcete domluvit konzultaci?
2: Co to je?
4: Máma si odvezla lednici.
5: Ženské jsou miliony. Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
6: Mně můžeš říkat všechno.
7: No nechte mě bejt ženská.
4: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
8: Nazdar, tati.
2: Já teď budu chytat první třídou jak nějaký úplnej lůzer.
9: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Evropská komise pozastavila část dotací pro Agrofert.
12: Informaci máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly.
11: Opozice chce kvůli navrhovanému schodku státního rozpočtu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
13: Považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné.
11: Tenistka Nosková hraje čtvrtfinále US Open proti Bělorusce Sabalenkové. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy na Plzeň za Berounem. A zítra bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Je úterý 8. srpna a hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Couserysová.
14: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů, řekla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert.
15: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
11: Sněmovna by mohla opět hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Prosadit to chtějí lidovci. Vadí jim navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun. Víc informací teď reportérka Adéla Burešová.
16: Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že o rozpočtu budou poslanci jednat standardně ve třech čteních. Hlasováním o nedůvěře se podle něj chce proto opozice jen zviditelnit.
17: Samozřejmě to není nic jiného než snaha před volbami, které nás čekají.
16: K lidovcům se postupně připojily i další opoziční kluby. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky jsou kromě rozpočtu, ale i jiné důvody, proč chce opozice vyvolat nedůvěru.
18: Je tu střet zájmů a konečně Babišistán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.

0: zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky od Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot. Slíbilo je Německo a Velká Británie. O vývoji konfliktu, který trvá už přes 4 roky, dnes spolu po telefonu mluvili americký a ruský prezident. Británie zavede obchodní sankce na zboží, které pochází z nelegálních židovských osad na západním břehu Jordánu. Opatření oznámil britský ministr zahraničí Ed Miliband.
2: Britský ministr zahraničí uvedl, že celá okupace západního břehu, která trvá od června roku 1967, je nelegální. Protože výstavba židovských osad tam pokračuje, Británie uvalí embargo na zboží, které z těchto osad pochází. Podle opozičních konzervativců poškodí sankce i nevinné. Krok odsoudil izraelský prezident Isaac Herzog. Řekl, že sankce nejsou řešení a že Británie se postavila na špatnou stranu historie. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: A k Británii se připojili mimo jiné i Francie a nebo Kanada.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
1: V českých školách přibude technické výuky. Počítá s tím nová strategie ministerstva školství. Počítá například se zavedením polytechnické výchovy v základních školách od roku 2028.
5: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
6: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, konstrukční a technologické dovednosti.
5: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
7: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
5: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Zítra začne další dopravní omezení u pražského letiště Václava Havla. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická silničáři na několik týdnů zavřou přímý sjezd k letišti po dálnici D7 od Kladna.
8: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
9: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
8: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
10: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
8: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Radiožurnál.
1: Na filmovém festivalu v Benátkách měl světovou premiéru 4hodinový dokument Musk. Portrét amerického technologického podnikatele natočil režisér Alex Gibney a viděl ho už i filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký.
11: Alex Gibney je 82-letý americký režisér, který připravil už řadu kritických portrétů, zajímal se třeba o Steva Jobse nebo o nespravedlnosti páchané americkými vojáky, takže se dalo očekávat, že půjde o kritický portrét Elona Muska a přesně tak tomu je. Je to film, který spíše rekapituluje a snaží se na něj upozornit ani ne tak jako na člověka se silnou vůlí a podnikatelskými schopnostmi, ale hlavně jako na někoho, kdo nám prodává sen, že budoucnost už dorazila a on je tím, kdo nám ji přináší.
12: Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje poprvé v kariéře o postup do semifinále US Open. Její duel se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska sleduje v New Yorku David Prouza.
13: Mírně frustrovaná Linda Nosková prohrává v prvním setu v souboji s Arinou Sabalenkovou 2-5. Skóre vypadá hrozivě, ale je to o jednom ztraceném servisu. Hned na začátku zápasu o něj Nosková přišla. Od té doby si ho drží, teď ztrácí tedy 2-5 a při svém vlastním podání vede 15-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
12: Novým asistentem španělského trenéra Santiho Dení u české fotbalové reprezentace je Radek Babel. Bývalý záložník národního týmu a Deníův spoluhráč z Atletika Madrid doplnil v realizačním týmu asistenta Pabla Ama. A dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů.

0: metrů. Prestižní soutěž otevřou dva duely od 18:45. AEK Athény se střetnou s Laskem Linec a Brugy nastoupí proti Aston Ville. Pražská Slávia vstoupí do základní fáze ve čtvrtek proti francouzskému Lán.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za exitem Králův dvůr dejte pozor na kolonu z 23. kilometru na 25. po srážce dvou aut blokovaný levý pruh, zdržení zatím 10 minut. V Plzni je na silnici 20 uzavřený výjezd z města na Písek a Rozvadov. Za Slovany se musí kolem Olympie. Na dálničním kolektoru ještě před D5 vyšetřují tragickou nehodu motorky. A na silnici 35 Olomouc Hradec Králové uzavírka před Opatovcem, proto kolony u Kocklířova z obou stran delší směrem na Olomouc z obchvatu Svitav i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
4: Jak se stanovisko Evropské komise ke střetu zájmu premiéra Babiše odrazí na vyplácení dotací pro Agrofert? Ze jakých okolností byl v Německu zadržený muž podezřelý ze sabotážních útoků na elektrickou síť? A na čem se domluvili zástupci české vlády a umělecké sféry při jednání o návrhu o nové kulturní koncepci? I o tom budeme mluvit. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podle jejího vyjádření se český premiér Andrej Babiš nachází v potenciálním střetu zájmu a svěřenský fond, kam Babiš vložil akcie Agrofertu, situaci dostatečně neřeší. Premiér uvedl, že ho postoj Evropské komise nezajímá. Agrofert nevlastní a neřeší to. My jsme do vysílání pozvali výkonného ředitele a vedoucího bruselské pobočky think tanku Europeum Martina Vokálka. Dobrý den.
5: Dobrý den z Evropského parlamentu v Bruselu a díky za pozvání.
4: Můžeme upřesnit, o jaké dotace a z jakých fondů jde?
5: Tak v první řadě se jedná o dotace právě z Fondu pro rozvoj venkova a potom se jedná o dotace navázané na kohezní politiku Evropské unie. Takže to jsou primárně dotace, které jsou například na různé modernizační projekty, na posílení vlastně kapacit a úpravy těch jednotlivých projektů, které třeba jsou v rámci těch podniků pod Agrofertem. Ale důležité je zmínit, že se to netýká té největší části dotace, které jsou ty dotace právě na ty zemědělské dotace, které právě jsou rozdělovány primárně podle klíče, který říká, kolik půdy ten zemědělský podnik obdělává nebo kolik například má dobytka. Takže se to týká spíše těch investičních a těch menších dotací, které jsou v tuto chvíli pozastaveny, ale Evropská komise specifikovala, že co se týče těch nárokových, těch velkých dotací, tak těch se to zatím v tomto případě netýká. Ale zároveň samozřejmě se to týká řady různých projektů a týká se to prostě dotací řádově v několika milionech euro, ale nemáme to přesné číslo ze strany Evropské komise v tuto chvíli.
4: No a co tohle prohlášení Evropské komise v tuhle chvíli znamená pro státní zemědělský intervenční fond, který ty dotace pro zemědělce, lesníky a potravináře zprostředkovává?
5: Tak velice zjednodušeně ten systém funguje tak, že právě státní zemědělský intervenční fond má garantovat to dodržování pravidel Evropské unie a zároveň i vyplácí nejprve právě z českého rozpočtu ty dotace tím zemědělským podnikům, takže ten státní zemědělský intervenční fond ty dotace vyplácel a zároveň podle svých vlastních objednaných stanovisek se tváří, že by je mohl vyplácet dále, ale právě teď to naráží na stopku z té Evropské komise, která říká, že tato část dotací by neměla být vyplácena, respektive že minimálně nebude.
4: Tak, pane Vokálku, teď...
5: Dostává prekérní situace, kdy se státní zemědělský intervenční fond musí zaprvé rozhodnout, jestli ty dotace... Haló?
4: Ano, pane Vokálku, já se mluvám, vy se nám trošku ztrácíte z linky. Haló? Tak teď nevím úplně, jestli se slyšíme. Slyšíme se? Ne, tak ano, my se pokusíme...
5: Já vás slyším, pardon, zkusím přijít takhle trošku víc.
4: Ano, zkusme možná k oknu, jestli nebude lepší signál.
5: Slyšíme se?
4: Tak já myslím, že zkusíme se s panem Vokálkem spojit.
5: Zkusím takhle, zkusím k oknu.
4: Tak a teď zkusím se vás tady zeptat, pokud se teď slyšíme.
5: Haló,
4: tak slyšíme ne. Se. Já poprosím, abychom ukončili tenhle telefonní rozhovor a zkusíme vás vytočit ještě jednou.
5: Ano, slyšíme se, já vás slyším.
4: Tak ještě jednou se zeptám, když jsme mluvili o státním zemědělském intervenčním fondu, tak může on, i přesto, že Evropská komise potvrdila, že pozastavila to proplácení, v tom proplácení z těch domácích peněz dál pokračovat?
5: Ano, v první řadě se omlouvám za technické potíže. Každopádně on v tom ze svého rozhodnutí může potenciálně prokarčovat, ale riskuje tím ten velký problém, který může nastat v případě, že Evropská komise definitivně rozhodne, že Česká republika nemá nárok na proplácení těchto dotací. A pak by to znamenalo ten systém, kdy vlastně státní intervenční fond ty dotace proplatí, ale proplatí je ze státního rozpočtu a následně nedostane zpětně ty peníze od Evropské unie a udělá tím vlastně jako neoprávněný zářez do toho českého státního rozpočtu a bude muset následně vymáhat po Agrofertu, aby je vrátil, což ale si umím osobně představit, že bude velmi problematické a nebude s ním do toho chtít. Tím pádem se ty dotace, které jsou neoprávněné proplaceny nebo by byly neoprávněné proplaceny, tak se promítnou právě negativně do toho českého státního rozpočtu.
4: No a zdůvodnila komise, proč svěřenský fond, kam Andrej Babiš vložil Agrofert, podle ní není tím dostatečným řešením jeho střetu zájmu?
5: Tak tam v první řadě se jedná právě o to, co s tím fondem bude, jakmile Andrej Babiš tu svoji pozici premiéra skončí, protože ta definice evropského střetu zájmu nekouká pouze na to, jestli ten politik má prospěch z toho svého jednání a má svůj osobní prospěch, ale kouká i na to, jestli mají prospěch rodinní příslušníci. A právě tak, jak Andrej Babiš ten statut svého fondu nastavil, a on se to snažil nejprve utajit, ale už není ten statut známe, tak ten fond funguje tím způsobem velice zjednodušeně, že v případě, kdy on skončí na pozici premiéra, tak vlastně ten fond bude ve prospěch jeho dětí a budou z ním mít vždycky prospěch jeho děti, takže to už je vlastně ta hlavní úroveň toho střetu zájmu, že on jako premiér jedná a zároveň jedná tak, aby vlastně měli prospěch z těch dotací pro Agrofert jeho děti. A ještě je tam dokonce jeden závratnější fakt, a to je ten, že potom po jeho skončení toho mandátu můžou ty děti rozhodnout o tom, že ten fond převedou zpátky na Andreje Babiše. Takže vlastně to popírá i to, co Andrej Babiš dříve tvrdil, že už nikdy nebude mít prospěch z Agrofertu, takže to je prostě ta nastavení toho fondu je skutečně v rozporu s tím evropským chápaním střetu zájmu a nemůže z toho mít prostě prospěch ani Andrej Babiš, ani jeho děti, jinak dochází ke zneužívání evropských prostředků.
4: Ano, on to opakoval i dneska, že Agrofert nevlastní a už nikdy vlastnit nebude. Nicméně, pokud je to proplácení dotací teď pozastavené Evropskou komisí, tak co se bude dít dál? Ta Evropská komise bude ten potenciální střet zájmu dál zkoumat?
5: Ano, jde o to, že to je dočasné pozastavení, takže to může jít ve prospěch Andreje Babiše, že nakonec uzná Evropská komise, že to jeho řešení je dostatečné, ale já si spíše myslím i z toho, co vidíme a jak je ten fond nastavený, takže budou skutečně dál prošetřovat a budou si vyžadovat od české strany to stanovisko a ten postoj, jaký má česká strana, a může skutečně dojít k tomu, že definitivně Evropská komise rozhodne, že minimálně část těch dotací nebude Česku proplácena. Zároveň už se do toho zapojil i teďka úřad evropského veřejného žalobce, který právě zkoumá, jestli politici nebo úředníci neporušují to evropské právo tím, že rozhodují o přidělení dotací z evropských prostředků právě do Agrofertu, a tím pádem ten celý systém a tedy ten kolos, vlastně, který je nastaven k tomu, aby chránil ty finanční zájmy Evropské unie, aby hlavně chránil ty zájmy těch členských států, které přispívají do Evropské unie, tak se už podal do pohybu a teď to bude na české straně, aby Andrej Babiš, tak jak přesvědčivě mluví do médií, že Agrofert nevlastní, tak aby o tom skutečně právě a legálně přesvědčil i tady Evropský úřad vnějšího veřejného žalobce, aby o tom přesvědčil Evropskou komisi. Jinak dojde k tomu případu, že prostě se zneužívají dotace ze fondu evropských prostředků a budou muset být buď to vymáhány zpětně po Agrofertu, anebo proplaceny z těch českých státních prostředků.
4: Říká Martin Vokálek, výkonný ředitel a vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum. Děkuji za váš čas a omlouvám se znovu za technické potíže při spojení.
5: Děkuji za pozvání a také se omlouvám. Mějte se hezky.
4: Německá policie zadržela nedaleko západu německé elektrárny Weisweiler 48-letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické sítě. Při zatýkání měl u sebe výbušná zařízení a policistům nekladl odpor. Úřady po tomto muži pátrali několik dní. Pokusil se podle nich na několika místech ve spolkových zemí Severní Porýní Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí doma vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit tak zkrat. Já teď zdravím do Berlína našeho zpravodaje Tomáše Havlína. Dobrý den.
6: Dobrý den, pěkný podvečer.
4: Už víme, jak se ten muž dostal do hledáčku policie. Bylo to až na základě těch dopisů, ve kterých se autor přiznával k té sérii útoku na elektrickou síť.
6: Ano, bylo to na základě těch dopisů, které minulý týden v druhé půlce týdne dostali úřady a některá média. Policie předtím vlastně nevedla toho Daniela V. v žádné evidenci, kde by bylo vidět, je v klidu nebo radikalizuje se a podobně. Vůbec ho neviděla, až díky tomu, že se přihlásil sám právě těmi dopisy.
4: Jak vypadala ta akce, při které se mu policisté dostali na stopu a dokázali ho zadržet?
6: No, akce, ono to působí celé naivně, ale on sám v těch dopisech, o kterých je řeč, tu elektrárnu u města Cáchy, kde ho dnes zadrželi, jmenoval jako jeden ze svých dalších cílů, takže vlastně policii řekl, kde bude, jako by ho vlastně zas tak netrápilo, když to celé skončí. Ostatně, jak už jste řekla, tak ani dneska se při zadržení nějak nebránil. Ona vlastně to, aby to skončilo, chtěla například jeho matka, za 80letou paní byli minulý týden v Porúří novináři z deníku Tageszeitung. Ona říkala, že jí syn měl v sobě vždycky silný cit pro spravedlnost, ale taky něco vzdorovitého a před novináři mu dokonce zkoušela volat, aby mu řekla, že se musí přihlásit, ale ten hovor padal do schránky. No a dnes tedy policie Daniela V. zadržela na benzínové pumpě v severní Porýní Vestfálsku u města Cáchy.
4: A řekl on sám nebo policie něco víc o jeho motivech?
6: O těch motivech víme právě z těch dopisů, ve kterých, které tedy minulý týden dostala policie a média. On tam píše, že pokud se tady prokáže samozřejmě jeho autorství, že výroba elektřiny spalováním fosilních zdrojů je zločin, který sebou nese obrovské utrpení. No a že vzhledem k tomu, že státy nezasahují a média jsou buď to sticha, nebo píší, ale k ničemu to nevede, takže musí vzít spravedlnost do vlastních rukou, aby těm škodám zabránil nebo jim předešel. O to tedy mohlo jít, to mohl být ten motiv, ovšem ministr vnitra severního Porýní Vestfálska Herbert Reul varoval, že motiv, který je na snadě, nebývá vždycky tím pravým.
4: Ono těch útoků na elektrická zařízení a rozvodny bylo v minulém týdnu víc a nejen v minulém týdnu, tak podezírají policisté, že to všechno byla práce právě tady toho pachatele?
6: Já myslím, že ano, nečetl jsem celkově všechny ty dopisy, ale on se tam právě k těm různým místům přiznává i popisuje ten technický způsob provedení. První sabotáž byla minulé úterý u braniborské elektrárny Jenčevalde, která patří českému miliardáři Křetínskému, a ten největší zkrat potom ještě ve stejný den u Kolína nad Rýnem. Tam se Danielovi V. mělo podařit odstavit dokonce dvě ze tří tamních hnědouhelných elektráren společnosti RWE, čímž uvádí se odebral ze sítě elektřinu, která by dokázala pokrýt potřeby asi 10 milionů domácností. Nicméně domácnosti netrpěly, ten výpadek se vlastně podařilo pokrýt z jiných elektráren.
4: Po prvních útocích na elektrické sítě se spekulovalo o možné ruské stopě. Tahle verze je tedy už jednoznačně vyvrácená?
6: Oni tu ruskou stopu minulý týden přihřívali tehdejší ty události z toho minulého týdne, kdy Německo obvinilo Rusko ze srpnového pokusu o dronový útok na letišti v Lipsku. Následně ruský prezident Vladimír Putin to označil za vážnou chybu a potom se v Německu děli začaly dít a zároveň se možná víc medializovaly takové divné věci, právě včetně těch sabotáží, ale nejenom. No a když se potom v druhé půlce týdne objevily ty dopisy, kde se Daniel V. má k tomu přiznávat, tak Alexander Dobrindt sice pořád ještě tu ruskou stopu nevylučoval, říkal, že sabotáže mohou jít kráčet ruku v ruce se státním terorismem, ale teď už bych řekl, že od toho upouští. Což ale neznamená, že Rusko z těch incidentů, z těch sabotáží na elektrickém vedení nemůže čerpat. Může z toho získávat například informace o tom, co vydrží, jak odolná je energetická infrastruktura v Německu, a to se může hodit.
4: A ví se, jestli byl ten muž, který by mohl být pachatelem, členem nějaké organizované skupiny, nebo jednal na vlastní pěst?
6: Samozřejmě posluchači si určitě vybaví masivní zkrat na elektrickém vedení z kraje roku v Berlíně. Tehdy jim přišlo v lednových mrazech o teplo na pár dní 45 000 domácností. Přihlásila se k němu, říká se, levicová skupina Vulkán Gruppe. To vedle té ruské stopy byly takové další obrázky, které asi tak člověku vyvstávaly, když ten minulý týden začalo docházet k těm zkratům na elektrárnách. Nicméně podle toho, co víme z německých médií, tak v těch dopisech, o kterých mluvíme, tak se měl ten jejich autor podezřelý Daniel V. vlastně distancovat od jakýkoliv asociací vlastně s těmi obvyklými podezřelými, v tomto případě na nějakém poli klimatické spravedlnosti. Měl tam jednoznačně deklarovat, že jedná sám, a tož je vlastně i teď věc, kterou je to interpretace i těch oficiálních míst německé vlády, například právě zmíněného ministra vnitra Alexandra Dobrinta.
4: O muži, který byl zadržen a je podezřelý ze série sabotáží na elektrické sítě v Německu, jsme mluvili s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Díky za to, naslyšenou.
6: Děkuji, hezký den.
4: Vláda a zástupci kultury se neshodnou na návrhu nové státní kulturní politiky ministra kultury Oty Klempíře z motoristů. Kabinet minulý týden jeho projednání odložil. Dokument čelí kritice profesních organizací a odborů, mimo jiné kvůli způsobu přípravy a nahrazení koncepce, kterou loni schválil kabinet Petra Fialy. Dnes o návrhu jednali s premiérem Babišem a ministrem Klempířem zástupci kulturní obce a byla mezi nimi i Lenka Havlíková, předsedkyně Asociace nezávislých divadel. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Tak premiéru Babišovi prý nebylo jasné jádro celého toho sporu, tak jak byste ho vy vysvětlila?
7: Tak to jádro celého sporu má dvě roviny. První je proces vzniku toho návrhu státní kulturní politiky vlády, kdy kulturní obec prostě počítala s realizací implementačního plánu. Bylo slíbeno jeho zveřejnění do 29. června a to se nestalo. Místo toho naopak 4. srpna byl zveřejněn hospodářskou komorou návrh nové státní kulturní politiky v mezirezortním řízení. Takže bylo to, jako myslím, jako překvapivé. Je pro nás vlastně tento postup ne zcela pochopitelný, protože ta dosud platná státní kulturní politika vycházela z obsáhlého prostě průzkumu terénu, z rozsáhlé analýzy, kde jsme vlastně jako kulturní obec vlastně se podíleli na pojmenování základních problémů toho sektoru.
4: Což se tedy teď to podle vás nestalo, a ještě abychom se dostali k té druhé rovině?
7: Ano. Jo, a ta druhá rovina jsou samozřejmě nějaké jako obsahové připomínky. Proběhlo tedy připomínkové řízení, je několik oficiálních připomínkových míst, kde byly zaslány například Unii zaměstnavatelských svazů, jejíž jsme součástí, oficiální připomínky k vypořádání. Proběhlo pak na vlastně nátlak jako kulturní veřejnosti i jako neoficiální připomínkové řízení přímo s ministerstvem kultury, ale ta komunikace nám přesto připadá nedostatečná a ta komunikace kolem těch připomínek vlastně nejasná.
4: A co současnému ministrovi kultury tedy nejvíc vadí na té stávající koncepci kulturní politiky, kterou nejdřív označil za výborně připravenou, tak co si tam teď nepřeje mít?
7: Tam se jako vlastně je to paradoxní, protože ta stávající kulturní politika není v rozporu s programovým prohlášením vlády, je tam jenom asi zhruba 20% jakoby věcí, které neodpovídají, a my se domníváme, že toto lze řešit v takzvaném implementačním procesu, kdy samozřejmě každá vláda má své jako priority a může je realizovat právě prostřednictvím implementace.
4: No a shodli jste se na tom, že by to takto šlo s ministrem kultury Klempířem dnes?
7: Úplně jsme se asi dnes neshodli. Já jsem teda ráda, že ta schůzka proběhla. Myslím si, že byla věcná a že došlo i na připomínkování vlastně toho procesu vzniku, i na některé konkrétní připomínky. Byla otevřená vlastně možnost zaslat znovu nebo nové připomínky, které třeba padly v té debatě. Nicméně si myslím, že to nemá nějaký jednoznačný výsledek. Hmm.
4: A vy jste zmiňovala už dříve, že ten návrh ministra Klempíře opakovaně mluví o kultuře, která má sloužit lidem, mít skutečný význam anebo být úspěšná podle toho, kolik lidí osloví, a že takové pojetí otevírá prostor pro politické rozhodování o tom, která tvorba je užitečná a hodnotná veřejné podpory. Tak tahle pasáž v tom novém návrhu ministra Klempíře zůstane? Mluvili jste o tom?
7: Jako ten nový návrh, který vznikl po tom připomínkovém řízení, vlastně my neznáme, protože byl zveřejněn v neveřejné části e-klepu, to je komunikace. Hmm.
4: Takže jste ho neměli možnost číst po úpravách.
7: Takže jsme ho neměli možnost číst po úpravách, nicméně já předpokládám, že to tam zůstává a zůstává to tedy i problémem, protože to je vlastně hodnocení kultury, které vychází víceméně jako z ekonomických a prostě z ekonomických ukazatelů, a kultura prostě není založená.
4: Se nedá redukovat jen na peníze.
7: Ano,
4: Lenka Havlíková, předsedkyně Asociace nezávislých divadel České republiky, byla ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
7: Já děkuji, nashledanou.
4: Teď už jsou tu aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
8: Hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, je stále na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl o 1650. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče anebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Ty už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol anebo hokejovou výstroj. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028.
1: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková hraje na US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Čtvrtfinále New Yorkského Grand Slamu vidí David Prouza.
9: Linda Nosková dokázala nakonec set dotáhnout do tiebreaku, v něm ale dominovala běloruská světová jednička, zvítězila 7-1 a ujímá se tak vedení 1-0 na sety ve čtvrtfinále US Open z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 za Berounem a kolony u Svitav. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně už za sjezdem na Králův dvůr srážku dvou aut na 25. kilometru došetřují jenom v odstavném pruhu, kolem se jede plynule. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Písek a Rozvadov je uzavřený zaslovaný dálniční kolektor. Před nájezdem na D5 vyšetřují tragickou nehodu motorky, jezdí se kolem Olympie. Na silnici 35 Olomouc Hradec Králové je uzavřený úsek mezi Kotslířovem a Opatovcem, musí se po obchvatu Svita, v kolony se ještě tvoří před kruhovým objezdem u Kotslířova, skoro od Hřebče a taky za Svitavy z kruhového objezdu. Zdržení v obou směrech pořád až půl hodiny, hlavně směrem na Olomouc. A na 35 se potom dál za Moravskou Třebovou směr Mohlnice u Žipotína opatrně, stojí tam porouchaný kamion, objíždí se proti směrem. A v Praze v Dobříšské směr Barandovský most obezřetně za Mrázovkou, v pravém pruhu překáží porouchané auto. A pak ještě na jižní spojce směr Černý most čekejte kratší frontu od sjezdu na Hostivař do Švehlovy k nehodě tří aut na Lanovém mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 20 až 16 stupňů, při slabém větru naměříme kolem 14, zítra pak bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a je s vámi Štěpán Pokorný.
8: Ano, pěkný večer už vám popřejeme z vysílání radiožurnálu a večerní vysílání začneme s kapelou R.E.M. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Uskupení Lepší Židlochovice, které poprvé usiluje o přízeň voličů, přišlo o 4 z 15 kandidátů do podzimních obecních voleb. Podpisy 3 z nich jsou údajně sfalšované, no a my k tomu dodáme podrobnosti za chvilku. Zůstaňte s večerním Radiožurnálem.

0: V Židlochovicích na Brněnsku řeší měsíc před komunálními volbami problém s kandidátkou uskupení Lepší Židlochovice. Přišlo o 4 z 15 kandidátů. Případ prověřuje policie, podrobnosti zjišťovala reportérka Radiožurnálu Aneška Hlávková. Dobrý večer.
1: Hezký den. O případu informovalo město v tiskové zprávě. Jak Radiožurnálu potvrdil nezávislý starosta Židlochovic Jan Vitula, všichni kandidáti odstoupili na vlastní žádost. Tři ženy uvedly, že jejich podpisy na kandidátní listině jsou sfalšované a obrátili se na policii. Policejní mluvčí Pavel Šváb potvrdil, že případ prověřují kvůli podezření na maření přípravy a průběhu voleb. Mluvila jsem taky s advokátem jedné z žen, Martinem Vácou. Ten řekl, že klientku překvapilo, když své jméno našla mezi kandidáty, aniž by cokoliv podepisovala.
2: Klientka hned 28.8., tedy den na to, podala osobně trestní oznámení proti neznámému pachateli, kde teda uvedla, že nikdy kandidovat nechtěla a ani není za Židlochovic a stejně tak s nikým z té volební strany předtím nemluvila. O ničem nevěděla.
1: Podobně podle vyjádření městského úřadu v Židlochovicích označili za sfalšované své podpisy další dvě ženy. Čtvrtý kandidát, který odstoupil, má jiný příběh. Milan Švaříček Radiožurnálu řekl, že podpis na prohlášení je jeho. Údajně byl ale uveden v omyl. Myslel, že podepisuje něco jiného než kandidaturu do voleb.
0: Jak na to reaguje lídr kandidátky uskupení Lepší Židlochovice?
1: Lídr David Hořava na dotazy Radiožurnálu reagoval jen textovými zprávami. V nich tvrdí, že nebyl důvod o pravosti podpisů pochybovat. Zároveň přiznal, že s třemi dotyčnými ženami před podáním kandidátky on sám osobně nemluvil. Nadále ale odmítá, že by jeho uskupení někoho na kandidátku zařadilo bez svolení a za případem vidí politický boj a chce počkat na závěry vyšetřování.
0: Ve večerním Radiožurnálu Aneška Hlávková, naslyšenou.
1: Díky, hezký večer.

Teď přesně 18 hodin 45 minut, pokud jste za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu, no a jestli uvidíte nějaké komplikace na českých silnicích a dálnicích, o kterých jste neslyšeli v relacích Zelené vlny, tak zavolejte na telefonní číslo 800 553 553. My půjdeme za sportem. Po titulu z Wimbledonu se tenistka Linda Nosková snaží dostat do semifinále US Open. Do New Yorku zase půjdeme za chvilku.

0: Na Radiožurnálu dál posloucháme o souboji Lindy Noskové s Arinou Sabalenkovou. Hrají o postup do semifinále tenisového US Open. Novinky má z New Yorku David Prouza.
1: Linda Nosková prohrála v tiebreaku první set, takže ztrácí 0-1. V tom druhém je to 2-1. Zajímavá statistika, pouze 2,5 úderu na výměnu. Hraje se opravdu velmi rychle mezi Sabalenkovou a Noskovou. Běloruská tenistka na svém servisu aktuálně při vedení 40-0, takže dost možná se za malou chvíli to skóre zase srovná na každý pád. Je to vyrovnaný zápas, vyrovnaný podle čísel, nicméně rozhodla přesnější forma Sabalenkové v tiebreaku. Aktuálně z pohledu Noskové tedy 6-7 a 2-2. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Počkej, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
4: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie, Decadencers a divadlo Bratří Formanu. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na Pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Tak já přijdem.
5: Radiožurnál je 19 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
6: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Německo posílá Ukrajině střely do protivzdušných obranných systémů Patriot. Tenistka Nosková hraje se světovou jedničkou Sabalenkovou čtvrtfinále US Open. Kolony se tvoří u Svita v kvůli uzavírce mezi Kocklířovem a Opatovcem. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má být 389 miliard korun.
7: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
6: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Pro budou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. Ukrajina získá od spojenců asi 1000 střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Při jednání takzvané kontaktní skupiny to řekl ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Další balík vojenské pomoci pro napadenou zemi dnes oznámila Británie i Německo. Berlín vzkázal, že Ukrajina získá střely přímo ze zásob německé armády.
8: Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse je teď munice na cestě. Kyjev tvrdí, že střel do systému protivzdušné obrany není dost a spojence o ně žádá dlouhodobě. Díky nim může sestřelovat balistické rakety, kterými Rusko v posledních měsících zesiluje útoky. Generální tajemník NATO Mark Rutte řekl, že země aliance musí zvýšit podporu Ukrajině, protože počet civilních obětí je čím dál větší. Německo taky avizovalo, že zvýší dodávky střel vzduch-vzduch a bude zemi dál poskytovat drony. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
9: To vůbec nemáme v úmyslu, jo, město rekordů je jenom jedno, no já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria, to znamená expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
5: Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje na US Open o postup do semifinále dvouhry. Wimbledonská vítězka hraje proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové, kterou zatím nikdy neporazila. V New Yorku je u toho David Prouza.
10: Linda Nosková je teď blízko k tomu, aby alespoň poprvé v kariéře vzala set. Arině Sabalenkové ztratila první 6-7, v tom druhém ale vede 5-2, potom co po druhé utkání prolomila podání Arině Sabalenkové. Teď také náskok 15-0 pro Češku. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: A 16. etapu cyklistické Vuelty vyhrál po hromadném spurtu meč

0: Kolon uzavřený je před nájezdem na D5 dálniční kolektor, vyšetřují tam tragickou havárii motorky. Na silnici 34 z Hlinska na Poličku se za Krounou v křižovatce na Rychnov a Pustou Kamenici srazila dvě osobní auta, vznikají kolony v obou směrech. Na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko do Nového Mesta opatrně za odbočkou na Horní Němčí, provoz je tam omezený po havárii motorky. A na silnici 55 za Hodonínem směr Břeclav čekejte kratší kolonu, jednak je tam omezení s kyvadlovým provozem u Rybníků a potom předkruhovým objezdem u Lužic, nehoda motorky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: 19 hodin 6 minut, dobrý večer vám přejeme. Policie dokáže díky dronům monitorovat dopravní přestupky i ze vzdálenosti stovek metrů. Policista dron řídí přes ovladač a navádí hlídku v autě přímo za řidičem, který porušil silniční pravidla. Reportáž z jedné z kontrol na Znojemsku pro vás máme připravenou hned, jak dospívá Ed Sheeran. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenže jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně, zpovzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Na jižní Moravě policie v poslední době dron použila při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
1: Policista Tomáš Opálka nechává z polní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud...
2: Bílá dodávka.
3: Dvojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Dvojmo jedna, rozumí.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsi mi dal přestupek. My totiž pospícháme, nám praskla voda v baráku a jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou také v švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Policistu Tomáš Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
2: Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků. Rozrazuje policijní mluvčí Petr Vala.
6: V tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Alena Hesová, Radiožurnál.

Kunětická hora dnes patřila lidem s handicapem. Hrad pro ně připravil bezbariérové prohlídky, haptické ukázky i tlumočení do znakového jazyka. Jak se podařilo zpřístupnit hrad plný schodů a úzkých zákoutí, a uslyšíte v reportáži Radiožurnálu Pokatelně Knechtové.

0: Točité schody, úzká zákoutí a vitríny s exponáty, na které se nesmí sáhnout. Kunětická hora na Pardubicku není zrovna nejjednodušším místem pro návštěvu lidí s handicapem. Dnes ale hrad otevřel své brány právě jim. Průvodci připravili tlumočení do znakového jazyka nebo bezbariérové prohlídky.
1: Jsou tady kosky a tam okolo ty kašny, tam je ta původní cesta, tak to už jsem nedal. No.
2: Říká Jaroslav z Chrudimi, který vyjel k hradu na vozíku úplně sám. Problém mu dělali pouze kostky na nádvoří, kde potřeboval trochu pomoc.
3: My jsme sem chodili s manželem a ten to měl tady hrozně rád. A my jsme skončili většinou na nádvoří, protože nikde to nebylo přístupné.
2: Teď paní Marcele Čechákové z pardubického denního stacionáře Slunečnice pomáhají s vozíkem pečovatelky, jako například Edita Jelínková.
4: Protože vlastně fakt ty lidi se nikam už takhle nedostanou, takže oni jsou fakt vděční za všechno.
2: A pak už začala první prohlídka.
5: Ta Čecháková si žije. Hraběnka na hrad.
6: Proběhni, my se tam nevejdeme.
2: Je to teda ale velmi netypický terén pro ten vozík.
7: Je to velmi náročný, ano.
3: Beluška je tak obětavá. Ježišmarie.
5: Jako vlastní babičko.
2: Tak opatrně.
8: Mě se držte. My vás k tomu vězení dovedem.
2: Hrad Kunětická hora byl letos pro pořadatele velkou výzvou. Dosud totiž byly památkami bez bariér jenom zámky. Jak říká Martin Polák, některá místa proto zůstala stále nepřístupná.
9: Kaple třeba v rámci dispozice toho hradu přístupná nebude nikdy.
2: Kastelán hradu Miloš Roušek ale dodává, že nabídli klientům náhradu.
10: Tak máme připravený dole v přízemí několik krátkých filmů, které mohou zprostředkovat to, jak to vypadá v těch prostorách, kam se případně někteří z těch klientů nedostanou.
2: Tak jak se vám to líbilo?
11: My jsme byli spokojení.
2: A klienti taky?
11: Nadšený, jakoby, i když to někdo to chápe víc, někdo míň, ale zas to je prostě pro ně změna.
2: Dodává Edita Jelínková. Památku si nakonec prohlédlo více než 75 lidí s handicapem. Z hradu Kunětická hora Nadě Kubínková, Radio

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Devatenáct hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho nedaleko elektrárny, u které včera večer našli další odpalovací zařízení. 48-letý muž se minulý týden nejméně ve dvou dopisech adresovaných policií i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země několika britským občanům. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, a to v reakci na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. Londýn a dalších 11 zemí tento krok dnes oznámili kvůli rozšiřování osad a taky rostoucímu násilí židovských osadníků vůči Palestincům. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíce 33,5 stupně naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku.
4: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková hraje na US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska o postup do semifinále. Podrobnosti přidává z New Yorku David Prouza.
5: Linda Nosková v rozhodujícím třetím setu vede 3-2. Opět jí Běloruska podarovala. V momentě, kdy ztratila podání, dala dvě dvojchyby. Linda Nosková o break napřed. Za malou chvíli půjde servírovat. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na 35C u Svitav a taky v Praze v Dobříšské. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem, musí se po obchvatu Svitav a ještě se tam pořád tvoří kolona na výjezdu ze Svitav kousek za Rozvodnou, je to ještě asi na 15 minut do kruhového objezdu u Koclířova. V opačném směru na Hradec už se kolona rozjela. Silnice 35 ještě jednou, z Moravské Třebové na Mohelnici u Žipotína už 3 hodiny čeká na odtah porouchaný kamion, objíždí se proti směrem. Na silnici 43 ze Svitav na Brno, obezřetně u Svitávky, tam stojí porouchaný autobus a i tam se jezdí kyvadlově. Při výjezdu z Plzně silnicí 20 na Písek a Rozvadov zůstává uzavřený před nájezdem na D5 dálniční kolektor. Po tragické nehodě motorky musí se jet kolem OC Olympia, provoz slabší bez kolon. Na silnici 34 z Hlinska do Poličky za Krounou v křižovatce na Rychnov došetřují srážku dvou osobních aut ve slabším provozu už jen chvílemi kratší kolony. V Praze v Dobříšské směr Barandovský most se tvoří kolona na výjezdu z Mrázovky. Kousek za tunelem blokuje pravý pruh porouchané auto. A komplikace kolem Vysočanské, ještě se tvoří kratší kolony pod viaduktem na Vysočanskou estakádu, se zaseklo nákladní vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku naopak nejprve jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě a odpoledne se bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: 19 hodin 33,5 minuty, Linda Nosková si tak trošku posteskla, že hraje docela dost zápasů, které dojdou do třetího setu, no ale ty dokáže vyhrát, no a jeden takový hraje právě teď, ale těžká soupeřka. Arina Sabalenková, světová jednička, jí stojí v cestě v postupu do semifinále US Open. Samozřejmě to sledujeme i dál a vrátíme se v této půlhodině vysílání večerního Radiožurnálu do New Yorku za naším reportérem. Snad ten večer bude pro český tenis znovu vítězný. Zůstaňte s námi.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Dětství režiséra Miloše Formana, komunisty zabavená dřevěná klubovna nebo hrdinný příběh druhoválečného letce Englendra. To a mnohem víc je součástí historie čáslavského skautingu, který připomněl festival Dvorky se svým divadelním představením. Na něj dorazili také členové Dizmanova rozhlasového dětského souboru, kteří na akci zahájili speciální turné. No a probereme to za chvilku.

0: Psal se rok 1945 a junáčtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbloudici. Formou štafety pak doprovodili do 100 kilometrů vzdálené zoo v Praze. Příběh zachycuje oblíbená divadelní inscenace Pepito, neplivej, se kterou Dismanův rozhlasový dětský soubor letos vyrazí do míst, kudy skautská výprava kdysi procházela. První zastávkou takzvané Pepitour byl festival Dvorky v Čáslavi.
1: Tamhle už jde vidět věž Čáslavského kostela. Jsme tam za chvíli.
2: Když si skaučtí beduíni říkali v roce 1945 tuto nebo nějakou podobnou větu, byla jejich expedice už téměř v polovině. V představení Čáslav pro výpravu ale znamená třeba také setkání s dvěma malými skautkami.
3: Vítejte, Svištice.
4: Vidřice.
3: Tady ji můžete uvázat.
4: Trávě je tu dost.
3: Zatím je to takové provizor, než se nám vrátí zabavené věci.
4: A máme tady nově postavený velký dřevěný srub.
2: V nové dřevěné klubovně z 60. let se historie čáslavského skautingu připomíná výzdobou na stěnách, kde Dismančata našla další propojení s představením Pepito, neplivej, a je to zarámovaný vzkaz od jednoho ze slavných účastníků té velbloudí štafety.
5: S radostí vzpomínám na druhý oddíl čáslavských skautů, u kterého jsem byl jako blče, Miloš Forman.
2: Představení ani festival Dvorky ale nezapomínají ani na druhoválečné hrdinství skautů junáků, například na čáslavského studenta Iva Englendra.
6: K nám se do oddílu už nikdy nevrátí orlík.
3: Dostal se za války do Anglie a bojoval tam v naší peruti.
6: V bombardáku lítal jako střelec a telegrafista.
2: Englendrův hrob byla ve Skotsku v létě navštívit pořadatelka festivalu Klára Fidlerová.
7: Věc, která se mě tam dotkla nejvíc, bylo to, že když jsme ten jeho hrob našli, tak on stál v řadě 5 nebo 6 dalších a na všech bylo stejný datum, protože to byly všechno mladí kluci, kteří umřeli v tom jednom letadle.
2: Čáslav je první zastávkou letošní Pepitour. Dismančata se dále vypraví například do Kutné hory, Českého Brodu nebo i do pražské zoo, kde velké velbloudí putování zakončí. Z festivalu Dvorky Josef Kaňka, Radiožurnál.

Tenistka Linda Nosková se snaží postoupit do semifinále US Open, hraje s Arinou Sabalenkovou, světovou jedničkou, a na ten jejich vzájemný souboj půjdeme ještě před 20. hodinou na Radiožurnálu.

0: Na radiožurnálu dál sledujeme souboj Lindy Noskové s Arinou Sabalenkovou o postup do semifinále tenisového US Open. Novinky z New Yorku přidává David Prouza.
1: Asi nejdůležitější servisový gem Lindy Noskové na tomto US Open prohrává 5-6 v rozhodujícím třetím setu, ale stále má k dispozici svůj servis, který umí být neuvěřitelnou zbraní, ukazuje to Linda Nosková v tomto zápase. V podstatě v každé sadě už dala 17S a Rině Sabalenkové ztrácí 5-6 v rozhodujícím třetím setu. Teď je to 30-30, pokud by Linda Nosková dokázala udržet svůj servis, dotáhnout zápas do tiebreaku, tak by rozhodovala zkrácená hra do 10 bodů. Linda Nosková aktuálně tady prohrává 5-6 stále ve třetí sadě, ale při svém servisu 40-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je reakce u Horovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 20 hodin. A Kateřina Causerisová má zprávy.
2: Premiér Babiš je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. New York zveřejňuje dokumenty, které naznačují, že po útocích z 11. září město lhalo o kvalitě ovzduší. Tenistka Nosková hraje ve čtvrtfinále US Open se Sabalenkovou. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu situaci podle komise dostatečně neřeší. Dočasně proto pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu. Babiš střet zájmů odmítá a tvrdí, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítá i Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval taky prezident Petr Pavel. Říká mluvčí hradu Daniel Drake.
3: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
2: Starosta New Yorku Zohran Mamdani nechal zveřejnit přes 170 tisíc stran utajovaných dokumentů. Ty ukazují, že v okolí Světového obchodního centra byla silná kontaminace asbestem, a to ještě téměř rok po teroristických útocích z 11. září roku 2001. Úřady přitom veřejnosti tehdy tvrdili, že je vzduch bezpečný.
4: New Yorkská radnice dokumenty zveřejnila u příležitosti 25. výročí útoků a po soudním sporu, který je vyžadoval. Záznamy byly přes 20 let skryté před veřejností v krabicích v jedné z městských kanceláří a město je objevilo teprve v loni. Dokumenty potvrzují přítomnost asbestu na fasádách, střechách i elektrických kabelech. Na následky útoku dosud zemřelo víc lidí, než kolik jich zahynulo přímo při útocích 11. září. Lidé umírali na rakovinu plic a krve i na srdeční a respirační onemocnění. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V Česku začaly růst houby, lékaři nabádají k opatrnosti. Nejvážnější stavy výdají po otravě muchomurkou zelenou, ta patří k prudce jedovatým houbám. Zaměnit se dá za žampion anebo bedlu.
5: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
6: Popisuje Miroslav Kvapil, před 7 lety si spletl muchomurku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie a intenzivní péče Evy Kyslichové by měly mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
7: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
6: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska ve čtvrtfinále US Open. Jak se jí na posledním Grand Slamu sezóny daří, řekne z New Yorku David Prouza.
9: Linda Nosková ztrácí super tiebreaku rozhodujícího setu ve čtvrtfinále US Open 7-9 v souboji s Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Světová jednička má ještě jeden servis k dispozici. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: A bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Dení. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že v finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 u Nýřan a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část vozidel v místě vybočuje doleva tak opatrně. Na východní části pražského okruhu počítejte s nočním omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Na 62. kilometru silničáři pracují na mostě. Pravý pruh je uzavřený, zatím to je bez výraznějšího zdržení. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se zdržíte před kruhovým objezdem, a to necelých 10 minut. A v Praze ještě počítejte s komplikacemi kolem Vysočan.

0: posledním Grand Slamu sezóny v New Yorku ve čtvrtfinále. Proti světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Arině Sabalenkové se Češka držela skoro 2,5 hodiny, ale nakonec prohrála po 3 vyrovnaných setech 6-7, 6-3 a 6-7. Ten super tiebreak skončil před malou chvílí a skončil poměrem 7-10 v neprospěch Lindy Noskové. I tak ale české mladé hráčce děkujeme za další povedený Grand Slam. Dnes večer o její jízdě US Open určitě na Radiožurnálu ještě uslyšíte.
1: Večerní Radiožurnál
2: a Vojtěch Bidrman.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Poslanci se až po necelých 5 hodinách od začátku schůze dostali k hlasování o programu. Jednací den přitom vyplnila vystoupení převážně opozičních poslanců, kteří kritizovali návrh státního rozpočtu na příští rok nebo komentovali možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Další novinky z dolní komory parlamentu přidá reportérka Adéla Burešová, které přeju dobrý večer.
1: Hezký večer. Poslanci si ten program odhlasovali kolem 7:30. Ještě předtím tu byla ale skutečně taková bouřlivá debata. Musím říct, že opoziční poslanci dnes zvolili i takové až neobvyklé názvy těch navrhovaných bodů do programu. Třeba lidovecký poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík.
2: Já bych chtěl navrhnout nový bod, který by se jmenoval Červený miluje Hladíka a neb stará ekologická zátěž součást politického boje.
1: Hladík chtěl totiž na plénu projednávat téma unikajících toxických látek v Národním parku Šumava, o kterém dnes informoval ministr životního

0: životního prostředí Igor Červený z motoristů. Tento bod se na program nedostal, stejně tak ani třeba návrh předsedy opoziční ODS Martina Kupky s názvem Jak zabránit rozpočtovému armagedonu. Navrhovaný schodek na příští rok, tedy 389 miliard korun, podle Kupky totiž porušuje programové prohlášení vlády, a to udržovat deficit veřejných financí pod 3% HDP.
1: Adelo, o čem tedy teď poslanci budou jednat?
0: Na programu schůze jsou teď už zákony, které vrátil do sněmovny Senát. Teď poslanci projednávají návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má nahradit současný služební zákon a vést by tak měl ke snadnějšímu propouštění státních úředníků. Podle opozice a i senátorů, ale jeho přijetím hrozí politizace státní správy. Na to reagoval předkladatel návrhu poslanec Radek Vondráček z ANO.
2: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity. Profesionalita úředníka přece neznamená jeho nepropustitelnost. Stát musí mít stejně základní možnosti jako každý odpovědný zaměstnavatel. Kvalitní lidi získat a motivovat a nějakým způsobem řešit jejich špatný výkon.
0: Další v pořadí pak stavební zákon a dostat by se mohlo i na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci dnes můžou jednat i přes noc, některé body si ale můžou přerušit do zítřejšího dne.
1: A my u toho budeme i dál, ať už prostřednictvím Adély Burešové nebo jiného parlamentního zpravodaje Radiožurnálu. Tobě, Adélo, pro tuto chvíli děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.

0: Z české politické scény na tu německou Alternativa pro Německo poprvé v historii ovládla zemské volby, když drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co AFD slibuje a co od ní čekají Němci? Dnešním hostem Vinohradské 12 je germanista a politolog Lukáš Novotný. Tak si ho tady na Radiožurnálu poslechněte už zhruba za 20 minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už o víkendu jsme v ranním interview Radiožurnálu mluvili o tom, že teď v Česku začínají ve velkém růst houby, zatím tedy hlavně v Krkonoších a v Jeseníkách. Teď ale doplníme i to, že až 200 Čechů skončí každoročně v nemocnici kvůli otravě houbami. K těm nejjedovatějším u nás patří muchomůrka zelená. Připomínat může žampion nebo bedlu. Proto je taky nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesolil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomůrkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická. Jde opravdu o život.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Nabíráme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam ji nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet. Při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Velké množství černého uhlí se podává také hospitalizovaným pacientům v těch nejvážnějších stavech. Ukazuje mi zdravotní sestřička Jaroslava Svobodová.
4: Dříve jsme měli tablety, teď máme takhle už přímo prášek ve velkých nádobách, aby se nám to lépe nabíralo do těch žanetek, protože většinou mají ty lidi samozřejmě nosogastrické sondy, do kterých to musíme podávat.
2: Při závažné akutní otravě houbami se v léčbě využívají také další léky a antioxidanty chránící jaterní buňky. Pokud nezaberou, čistí lékaři krev pacientů pomocí přístrojů.
4: Naberou se všechny možné odběry, potřebujeme hlavně krevní skupinu. Čistí se krev tímto přístrojem.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Ročně se udává hospitalizace zhruba tak 150 až 200 lidí po otravě houbami. Tady ročně máme v posledních letech tak kolem 3 pacientů. Naštěstí dopadají dobře.
2: Těší přednostku Evu Kyslichovou.
3: Dokážeme zase vrátit do života. Přesto je potřeba být ostražitý a hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: V posledních 7 letech v IKEMu kvůli houbám nikdo nezemřel. Výjimkou byl jen rok 2024, kdy otravě podlehli dva lidé.
4: Vzpomněla jsem si, jak tady byl pán, nazbíral plný talíř, zkontroloval si to přes mobilní aplikaci, která mu potvrdila, že jsou to bedly. Přijel k nám ve velmi vážném stavu, bohužel pozdě přišel. Určitě nekontrolovat houby přes mobilní aplikace, tomu vůbec nevěřit.
2: Dodává zdravotní sestra Jaroslava Svobodová. Nejjedovatější houbou, která u nás roste, je pavučinec plyšový, připomínající rysce. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dobrý večer, je 8:30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Fousirisová.
1: Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například i pericarin anebo nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je kontaminovaná. Podle něj je tam i 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí anebo arzenem. Stovky odletů z britských letišť narušuje problém s řízením letového provozu. Se zrušenými spoji se potýkají například Heathrow, Gatwick nebo Manchester. Provozovatel letového provozu příčinu problému identifikoval. Spočívala v systému pro zpracovávání letových údajů. Technici teď pracují na obnovení běžného provozu. Například dopravce EasyJet uvedl, že kvůli problému na britských letištích nabírají jeho lety zpoždění v celé Evropě. Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Ten mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. A silničáři zítra kvůli rekonstrukci uzavřou sjezd z dálnice D7 od Kladna na letiště Václava Havla. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by kvůli očekávaným kolonám měli výjíždět na letiště s dostatečným předstihem.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Fotbalová Sparta ukončila po nepovedeném vstupu do sezóny spolupráci se dvěma členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na pražském okruhu před Běchovicemi a překážka na D1 před Prahou. Na východní části pražského okruhu se tvoří kolona od sjezdu z Hradecké dálnice až po sjezd na Běchovice. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Zdržíte se necelých 10 minut. Pracuje se také na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za odbočkou na Lysou nad Labem na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh. A tady se projíždí levým pruhem bez kolony. Na D1 opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. U nájezdu od pražského okruhu na 10. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh, takže projedete plynule. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Kuclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objíždky ve směru na Olomouce se zdržíte před kruhovým objezdem, a to necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno a ochladí se většinou na 20 až 16 stupňů. Při slabém větru naměříme kolem 14. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Krajně pravicová Alternativa pro Německo slaví drtivé vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku.
6: AfD získala necelých 44% hlasů.
7: Jedná se o historicky nejúspěšnější výsledek strany.
8: Její vládu by mohla tolerovat strana Sáry Wagenknechtové.
9: A strana CDU musí naopak po čtvrtstoletí vlády vyklízet stůl.
10: Volební
11: účast trhala rekordy.
4: Historický triumf AfD poprvé ovládla zemské volby. Alternativa pro Německo přejela soupeře a drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co slibuje a co od ní východní Němci očekávají? Ptám se germanisty a politologa Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
12: 3, 2, 1.
4: Dnes je úterý, 8. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do studia Vinohradské 12.
13: Rádo se stalo.
4: AfD v Sasku-Anhaltsku převálcovala koho mohla, je to drtivé vítězství, je to zemětřesení, jak o tom píše Der Spiegel. Ve štábu se ostatně mohutně slavilo. Pro AfD jsou to totiž první vyhrané zemské volby v její historii. Od začátku jejího fungování v roce 2013. Ona je to poměrně mladá strana. Jak se tohle to přihodilo?
10: No tak ty volby zemské obecně na východě Německa AfD jdou. Jo? Oni byli velmi úspěšní v Sasku, byli velmi úspěšní v Durinsku. Tam to ještě vyšlo tak, že jako bylo možné různým takovým koaličním kočkopsem v podstatě AfD obejít. Takže vznikly koalice, které jsou velmi nestabilní, nesourodé. Myslím si, že to bude mít ještě i konsekvence v tom smyslu, že přeci každý ten volič, který volil stranu jinou než AfD, tak přeci měl od té strany nějaká očekávání. Ale když máte prostě pravici a levici v jedné koalici, tak toho jako moc z toho svého programu stihnete prosadit, protože ty kompromisy, které musíte dělat, jsou jako veliké a jsou bolestivé. To, co se odehrálo v Sasko-Anhaltsku, je jasně, je to debakl těch stran, ano, které tam teď vládly, takže CDU, SPD a FDP. Ano. FDP se vlastně vůbec ani nedostala do toho zemského sněmu. A AfD moc dobře věděla, že aby si ona zachovala tu svoji tvář, tak by bylo nejlepší, kdyby vládla sama. Proto taky vlastně celou dobu ta její ambice byla, hoďte nám to tak, abychom opravdu to byli my a nemuseli dělat kompromisy s koaličními partnery.
11: Což nakonec víme, že nedopadne. Tak,
10: to jí nevyšlo, přesně tak.
11: Musí partnera.
10: Přesto je jako tam v té zemi velmi silná a teď se uvidí, jestli vůbec jí to na tu vládu tady bude stačit.
11: Protože... jak to, že je tak silná, na to se ptám. Koho je to vlastně úspěch? Kdo za to může, že AfD získala tolik procent? Skoro polovinu všech hlasů.
10: Já tady dávám za pravdu z nějaké polovičky, řekněme, jejímu lídrovi Zikmundovi, který řekl, že jako za to může Friedrich Merz svojí politikou v rámci spolkové úrovně, že za to mohou veřejnoprávní média, která tu stranu různým způsobem prostě ostrakizovala, a oni, že vlastně v podstatě, kdyby nedělali nic, tak by ty volby stejně vyhráli. Je to velmi smutné, protože ta spolková země, myslím, že moc Čechů ji ani nezná, možná si tu spolkovou zemi třeba spojí s Luterem a tak dále, ale přeci jen to není to Sasko, které známe, je to až to další Sasko, to Sasko-Anhaltsko.
11: Od Lipska dál vlastně hlavní město je Magdeburg, dvoumilionová země, vnitrozemský stát, respektive je to stát, který má na hranicích jenom ty další spolkové země.
10: Přesně, tak? Přesně. A je to vlastně specifická spolková země, která za doby NDR byla industriálním srdcem vlastně toho NDR. Těžký strojírenský zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, to tam všechno bylo a po té revoluci se prostě ukázalo, že tyhle ty podniky nejsou konkurenceschopné a proto tam vlastně zásadním způsobem narůstala nezaměstnanost. V roce 2005 byla opravdu až nebezpečných nějakých 17-18%. Od roku 2002 tam vládne CDU, vždy tedy má pozici zemského premiéra a vlastně pořád se jí daří snižovat tu nezaměstnanost. Ona je dneska 8%, což by normálně prostě řekl člověk, to je katastrofa, ale opět, prosím pěkně, ta trajektorie je zcela jasná. Nemění to nic na tom, že ti lidé už se dneska nepoměřují s tím, jak se měli v 90. nebo v 0. letech, ale prostě s tím, co jim zůstane v peněžence, když všechno poplatí, jak si žijou lidi na západě a samozřejmě i vlastně jako kam domněle nebo i fakticky jdou prostě jejich daně, že jo. A oni to prostě vidí, jak se ta jejich spolková země, jak se to jejich nejbližší okolí smršťuje, že spolužáci ze škol jsou už částečně na západě, že
11: tam je velký jejich, obliv lidí, že jo.
10: Je tam obrovský obliv lidí prostě na jednoho narozeného člověka, tam prostě jdou dva pryč, jako jo. Ten pracovní trh tam volá po nových silách, ty nepřijdou jako z Německa, takže bude zapotřebí se odkázat na někoho jiného, asi teda právě na cizince, což bude, myslím si, že i velká výzva, bude to způsobovat určité pnutí mezi potřebami průmyslu, tomu, který tam ještě furt je.
11: Chemický průmysl pořád taky, ještě který teda je ve velké krizi, ale samozřejmě.
10: Hlejte, chemický průmysl tam pořád zaměstnává každého osmého člověka. To znamená, pořád je to jako ještě velmi silný zaměstnavatel. Ukazuje se, že prostě bude zapotřebí, aby ty podniky zůstaly konkurenceschopné, aby dokázaly prostě držet ten trend doby, tak prostě potřebují nové zaměstnance, potřebují jako mladé lidi a podobně, ale to je ten největší problém, který v té spolkové zemi je. Že prostě mladí lidé tam, teď myslím samozřejmě vysokoškoláky, kteří si tam třeba ještě vystudují, ale pak odchází pryč, ale nejenom vysokoškoláky. Oni prostě z té spolkové země odcházejí pryč prostě proto, protože oni v té specifické frustraci, která tam je, tak jako nechtějí moc úplně žít. A když jsem tady hovořil o tom, že se třeba proměňuje ten veřejný prostor, tak jako v řadě těch měst opravdu jdete po náměstí a vidíte tam ty prázdné výlohy a podobně. Vidíte vlastně jako, že i se nedaří úplně dobře veřejné služby tam jako obhospodařovat. Jo. V některých městech je problém mít dostatek učitelů třeba. Jo. Zdravotní nebo sociální služby, kde ty by byly, kdyby nebylo právě například, já nevím, syrských doktorů, zdravotních sestřiček, kdo ví odkud, nejenom z Polska, ale opravdu i jakoby z těch zemí, o kterých si AFD prostě jako o těch občanech z těchto zemí si myslí, že by tam jako správně ani neměli být.
11: Takže frustrovaná, z části vybydlená spolková země, kterou teda teď ovládla Alternativa pro Německo. Vy jste zmínil ty mladé lidi, kteří odcházejí, nicméně ještě relativně mladý 35-letý šéf tamní AFD, tedy Ulrich Zygmunt, to je jeden z těch klíčů k úspěchu, respektive těch, kteří se zapříčinili o to, že AFD píše dějiny, jak sám řekl. Ta jeho lidovost, to, jak se všude snaží být vlídný, usměvavý, jak jezdí na mopedu mezi lidi.
10: Má zvláštní biografii, pochází ze severu té spolkové země, takže vlastně z té úplně nejchudší části, která je i dopravně třeba velmi špatně napojená a tak dále. Je to člověk, který začínal kariéru v CDU, z ní vystoupil právě proto, že byl frustrován z toho, jakým způsobem za Angely Merkelové ta strana fungovala. Vstoupil rychle do AFD. Tam začal působit zprvu, řekněme, spíš v takových těch podpůrných organizacích AFD, mimochodem, které v Sasko-Anhaltsku jsou velmi problémové. Jo? Jsou tam napojeny na různé i neonacistické prostředí a je to něco, co si myslím, že třeba jako Češi, my bychom úplně s tím, jak tam třeba zacházejí z historií, z interpretací Třetí říše a tak dále, úplně souznít neměli. Ale každopádně on se potom teďka vlastně pro tyto volby stal tím klukem jako na tom plakátu, vlastně jako jo, všechno to krásně jako přemaloval na to, že prostě AFD to přeci není ta strana, která v mnoha ohledech adoruje myšlenky Björna Hecka, která třeba i částečně zpochybňuje holokaust, je jako velmi ostře proruská, ale že to je strana, která prostě chce reflektovat ty změny v Sasko-Anhaltsku, to znamená nabízí třeba velmi agresivní pronatální politiku, znamená prostě za každé narozené dítě dostanete asi 2 nebo 3 tisíce euro. Má opravdu program, který jako nemůžete s tím programem v té oblasti třeba, nevím, sociální nebo i jako školské prostě nesouhlasit. Jo. Samozřejmě je naprosto legitimní si říct tu otázku, kde na to vezmete. Jo. Kde vezmete pobídky pro nové kantory? Jo. Kde vezmete například peníze na 1000 nových policistů? Jo. Tohle to jsou prostě jako věci, které ta strana nabízí. Lidi na tohle to slyšeli. Já si dokonce myslím, že jako volič AFD to není člověk, který by šel primárně po těchto jako otázkách třeba souvisejících s tou interpretací jako války a není to prostě nějaký, není možné prostě říct nějaký neonacista nebo něco podobno. To v žádném případě.
11: Volí peněženkou čistě proto, protože ta AFD slibuje něco, co on nutně potřebuje, ale taky slibuje často něco, co splnit nemůže, ne? Třeba ty masové deportace uprchlíků.
10: Hlavně ještě pokud
11: to je možná, přece spolková úroveň.
10: Jasně, jasně, ale pokud třeba ještě zůstanu u toho, víte, právě tihleti lidé z části skrz tu volbu AFD po mém soudu prostě volí proti svým zájmům. Jo, protože pokud ta země se teď má proměnit tak, že už třeba i nebude natolik jako otevřená vůči přijímání nebo vůči prostě jako té migraci, tak to ve výsledku vlastně může poškodit ty podniky, které jsou tam, které ztratí konkurenceschopnost a vlastně potažmo se to propíše potom samozřejmě jakoby i do těchto lidí. Na druhou stranu prostě volby jsou v mnoha ohledech velmi iracionální akt. Jo. Neslibujme si od toho, že lidi by četli volební programy a přesně si jako prostě říkali fajn, tady jsou příjmy, tady jsou výdaje.
11: No se to hodně posunulo do té identitární úrovně, že jo? Teď už se volí ty tváře, proto se i často ptám přímo lidí, kteří sem chodí na ty konkrétní politiky a tady teda přímo na jméno Ulricha, Uliho, jak mu říkají familiérně lidé, kteří ho volí, Zikmunda, protože on mimo jiné, a vy už jste se toho dotkl, slíbil taky velké změny ve školství, což je něco, co ale on na té zemské úrovni udělat může, tam ty pravomoce jsou. On chce konec inkluze, chce německé třídy, chce omezit povinné školní docházky. Proč tohle to všechno žádá?
10: AFD je strana, pokud se podíváte na nějaký vzdělanostní profil jejich voličů, lidí spíše s středním nebo s nižším vzděláním. Města jako Halle, částečně i Magdeburg, tam není ta podpora pro AFD natolik silná. Jo? To liberální Halle, to je prostě něco, co se úplně s politikou AFD nepotkává. Já bych tu otázku školskou rozdělil do takových jakoby dvou prostě rovin. Jo? Ta první je opravdu, je tam jako fatální nedostatek kantorů například. Jo? Inkluze a vlastně personál na ní napojen je též něco, co ta spolková země teď není schopna prostě vykrýt. Jo? Tohle my známe částečně i z České republiky, kde se taky kritizují tyhle ty věci, zejména třeba i částečně u strany jako je SPD. Takže tady vidíme, že chce ta strana opravdu něco, s čím třeba já jako počet učitelů pobídky k tomu, aby jako více přicházeli do toho venkovského prostoru, to je fajn, jako to je prostě jako dobrá věc. Ale samozřejmě pak už je tam i jako snaha zasahovat třeba i do obsahu toho vzdělávání, potlačovat zejména třeba, nevím, výuku holokaustu nebo právě Třetí říše. Oni tomu říkají, že chtějí tedy jaksi více Bismarcka než Hitlera mít do výuce. A tohle to jsou prostě třeba věci, které jako si myslím, že by úplně jako politika neměla rozhodovat, že by to spíš mělo se rozhodovat někde jinde, ale jako je to něco, s čím AFD prostě jako šla na trh a vidíte, že prostě jako jednoznačně vyhrál.
11: Víc Bismarcka, méně Hitlera v té věci. Mě šokovala reportáž zpravodajky České televize Heleny Truchlé, která když popisovala ty plány AFD, které mají její členové se školstvím, tak uvedla, že zdravit se pravicí jako Hitler se podle výpovědí učitelů stává v některých kolektivech otázkou prestiže. Zaznamenal jste to?
10: Takhle, zaznamenal jsem to, že za tím Zikmundem právě velmi často, nebo velmi často, prosím vás, ne, ale jsou tam prostě lidi, kteří opravdu se v tomhletom zlídli, jo, není to jenom ten Hitler Gruz, White Power Gruz a věci tohletoho typu, když to vidíte, jak oni tam s touhletou symbolikou částečně i s nějakými konspiračními teoriemi pracují. No a samozřejmě předpokládám, že tohleto se musí propisovat více či méně do všech těch sociálních vrstev té společnosti, takže si dovedu představit, že možná paní redaktorka našla někde i nějaký tenhleten případ. Já samozřejmě teď si uvědomuju, že na tu spolkovou zemi strším strašně negativ, jo. Ale je třeba si, ona je hrozně hezká, jo. Tam je nádherně prostě, jako tam vznikla celá architektura Bauhausu, celá ta krásná reformace Luterová je spojena prostě tam jako s těmi městy, jo.
11: Zrovna ten Bauhaus v Desavě je trnem v oku teďka mimochodem.
10: Ano, když se procházíte prostě po Halle, tak to si prostě užíváte to město, jo. Takže a já prostě si uvědomuju, že ty lidi jsou tam specificky jako frustrováni. Víte, ono, abychom nechodili tak moc daleko. Podívejte se například i v Česku. I my tu máme strukturálně postižené regiony. Na severu země, že jo, specificky části Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Podívejte se, kolik energie už tam vlastně lokální, regionální i státní politici investovali. Kolik peněz tam prošlo, jo. A vidíme, že se tam s některými těmi tématy prostě do dneška jakoby nepohlo, jo. Že pořád tam ty problémy přetrvá. To Sasko-Anhaltsko jako lze k tomuhle tomu příkladu prostě připodobnit. Máte specifické pobídky pro firmy, jo, jako dáváte tam i učitelům prostě jakoby navíc. Přesto to nejde, nestačí to. Ti lidé se tam necítí, jako určitá část té populace se tam prostě necítí dobře.
11: Ne, já tomu rozumím.
10: Ale pořád tam máte prostě jakoby lidi, kteří jsou hrozně jako fajn, makají tam na tom, aby ty jejich města, která třeba přišla o třetinu, polovinu obyvatel a tak dále, tak prostě dál fungovala, jo. A je
11: Je to často, pardon, že vám do toho vstupuji, je to často asi hlas z frustrace, to, že volí potom AFD, protože nikdo jiný jim nepomohl. To, že ta stranická organizace je označována na spolkové úrovni, se teda o to soudí, ale kontrarozvědkou za prokazatelně pravicově extremistickou, to pro mnoho lidí vlastně nehraje roli, je to tak?
10: Ne, nehrálo. Tohle to vůbec nehrálo roli. Naopak, tahle ta skupinka lidí už má po mém soudu velmi vysokou míru nedůvěry vůči třeba veřejnoprávním médiím, vůči kontrarozvědce. Jo. Mimochodem, AFD v Sasko-Anhaltsku se netají tím, že chce rozvázat i podporu veřejnoprávní MDR, tuším, že to je. Netají se tím, že i vlastně si bude přát, aby jejich zemská, nikoli spolková rozvědka opravdu potírala, jak oni říkají, ten pravý extremismus a ne vlastenectví, tedy to, co oni jako sami považují, že dělají a že škrtnou některé programy, které mají podporovat třeba toleranci, prostě demokracii a podobně. Je to prostě jejich vidění světa. Vím, že třeba jako to je takový paradox prostě, kdy vidíte, že ti jako lidé jsou opravdu prostě jako v ohledech dezorientovaní, protože tohle to třeba jsou věci, které říkají, když se jich ekonomové ptají na to, kde teda seženou peníze na ten svůj program, tak oni říkají, no právě z tohohle toho, jo. A to jsou drobný. V podstatě v porovnání s tím, co oni slibují, jak by tu zemi chtěli jako nakopnout.
11: Já použiju silné slovo, ale jak brutální selhání to je stran středu v těchto volbách, protože CDU úplně propadla.
13: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
11: FDP nebude v zemském sněmu. SPD po 10%.
14: Dieses Ergebnis hat eine politische Tragweite, die wir sehr ernst nehmen.
10: Samozřejmě, že to jakoby je selhání, ale uvědomme si, jako v jaké v podstatě jako žijeme době. Jo. Žijeme v době, kdy občané obecně nemají vysokou míru důvěry vůči politikům, vůči politice a žijeme prostě v době, kdy je třeba jako doručovat, řekněme, jo. A ty problémy jsou skutečně tak komplexní, že vy nejste schopni jako doručovat jako rychle. Jo. A pak jsou tady strany, které vám ale slibují tahle ta rychlá řešení.
11: Ale všimněte
10: si potom vlastně, že oni nejsou schopni jakoby taky potom ty své sliby vlastně jako taky
11: doplnit. To uvidíme, ale vy jste říkal, CDU vládla v Sasku-Anhaltsku doteď. Tak Sven Schulze, který představuje šéfa CDU v tuhle chvíli, tak to je naručník. Ale
10: jako takhle, je to naručník, ale prosím vás, 24 let vládnout. Podívejte se do České republiky, podívejte se kdekoliv, jo. Vždyť je to famózní výsledek, který vlastně ta CDU tam docílila, jo. Já to i proto taky říkám, pokud CDU to pojme jako oddechový čas, jo, kdy přehodnotí taktiku, asi přepřáhne třeba i jako personálně, opravdu se zastaví na chviličku, jo, tak prostě ona se může do příštího volebního období vrátit jako velmi silná. Ale podotýkám, že CDU taky teď to může i štípnout, jo, to je další věc, že umožní i třeba část toho poslaneckého klubu nebo i ten celý poslanecký klub vládu AFD a prostě dostane to zase úplně jinou dynamiku. Hmm. Zase úplně jinak by to mohlo dopadnout, pokud vznikne ten kočkopes, to znamená všichni bez AFD, kde by teda tu klíčovou roli měla CDU, protože prostě vládnutí zejména z levicí Die Linke pro CDU nevěstí taky vlastně jakoby a její důvěryhodnost nic dobrého.
11: A ten krajně levicový extrém taky posílil, to je nutno dodat a zelení taky ještě posílili. Nicméně ten kočkopes, o kterém vy mluvíte, to by skutečně museli k sobě vzít i BSV.
15: Wir wollen einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der die Brandmauer beendet.
11: Stranu Sary Wagenknechtové, jinak by to dohromady nedali. Dovedete si to představit? To je jediná strana, která by byla ochotná tolerovat vládu AFD mimochodem.
10: No určitě, já si myslím, že ta BSV, jako to, co jí pojí s AFD, je taková ta proruská vstřícnost, snaha prostě jako tam, kde to jde, samozřejmě ty spolkový země nemají jako ty možnosti jako úplně nekonečné, ale prostě jakoby bojovat proti tomu takzvanému Energiewende, jo, tak to prostě tam si myslím, že oni by se jako velmi dobře shodli. Já si myslím, proč tak až do toho jdou.
11: Jo, teďka prostě myslíte AFD a BSV, anebo ten zbytek z
10: ne,
11: BSV?
10: Ne, myslím si, ta BSV, ať se teda zkusí s tou AFD, bude to brzdit, bude to oslabovat. Oni se říká, že se extrémy trošku přitahují, tady v tomto případě by to asi tak fungovalo tedy. A prostě byl by to právě prostor i pro ty strany toho politického středu trochu se nadechnout.
11: Mm-hmm. Ona by potom AFD tedy mohla ukázat, co všechno zamýšlela a co slíbila. Nenarazí ale tím, protože jak už jsme o tom mluvili, spoustu těch slibů prostě doručit, jak se teda dnes říká, nemůže.
10: Ale tak i to může být součástí strategie těch, řekněme, středových stran.
11: Protože třeba obnovení spolupráce s Ruskem nebo ten obchod, aby se přes Nord Stream zase posílaly energie do Německa, to přece v Sachsen-Anhaltsku nerozhodnou.
10: Ano, přesně tak, jo. Ale to nehraje roli, protože ti voliči i v tomhletom se zhlédli v AFD a i proto jí to jako hodili. Jo. A mimochodem totožnili se evidentně i s tím, jak to Zikmund zarámoval, tedy že tohle to je začátek té změny a že ta vlna půjde dál a chtějí se zastavit ve volbách do spolkového sněmu až.
11: Tak jo. Tak moc díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12, že jsme o tom mohli společně mluvit.
10: Děkuju.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Novotným, germanistou a politologem, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hodnotil u nás výsledky nedělních voleb v Sachsen-Anhaltsku. Uvidíme, jestli se AFD podaří uspět i v dalších zemských volbách, které nás ještě teďka v září čekají, respektive Němce v Berlíně. Jedny budou pak další a tam má mnohem větší šance Alternativa pro Německo v Mecklenbursku, předním Pomořansku. Kampaň i detaily určitě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu od našeho skvělého zpravodaje Tomáše Havlína. Mějte se fajn, naslyšenou zítra.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava obsah v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 21 hodin. Kateřina Caucidisová připravila zprávy.
2: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Cena ropy na světových trzích stoupá. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. A zítra bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Zaměstnávání státních úředníků se má nově přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna. Poslanci tak přehlasovali veto senátorů. Ti stejně jako opozice varovali před přijetím zákona, který by mohl vést k politizaci státní správy. Na to reagoval předkladatel návrhu poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO.
4: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity. Profesionalita úředníka přece neznamená jeho nepropustitelnost. Stát musí mít stejně základní možnosti jako každý odpovědný zaměstnavatel. Kvalitní lidi získat a motivovat a nějakým způsobem řešit jejich špatný výkon.
2: Od nového zákona si koalice slibuje pružnější státní správu. Senátoři poslancům vrátili například i stavební zákon. O něm by sněmovna měla jednat zítra. Cena ropy na světových trzích stoupá. Severomořský Brent se obchoduje za skoro 100 dolarů za barel. Podle agentury Reuters se za to může obnovení konfliktu mezi jemenskou vládou a povstaleckými husí na západě země. Rebelové zahájili pozemní ofenzívu s cílem přiblížit se k další důležité námořní úžině na Blízkém východě.
5: Po čtyřletém křehkém příměří zaútočili Husíové na města a přístavy spravované jemenskou vládou, ale taky na ropná zařízení a města v Saudské Arábii. Nové údery tak zvyšují riziko rozšíření konfliktu v oblasti a znejistili světové trhy. Jemenští povstalci chtějí rozšířit kontrolu nad strategickým průlivem Bab al-Mandab, který je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní dopravu. Proudí jim asi 12% světového obchodu. Husíové hrozí, že budou útočit na obchodní lodě, které úžinou mezi Afrikou a Asií proplouvají. Už teď je kvůli konfliktu na Blízkém východě téměř zastavená doprava přes Hormuzský průliv. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
6: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
7: Sport. Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Obhájkyní vítězství Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. Fotbalisté Aston Villa vstoupili do základní fáze Ligy mistrů vítězně. V Brugách zvítězili 3-2 a AEK Athény vyhráli nad rakouským Laskem 1-0. V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek v samostatné historii. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje 2 dny před startem šampionátu trenér národního týmu Jiří Novák.
8: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslovili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Jihlavou a zdržení na Pražském okruhu u Pěchovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Jihlavou. Na kilometru 111 u čerpací stanice osobní auto narazilo do svodidel. Pravý pruh je uzavřený, průjezdné je to ale bez výraznějšího zdržení. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce brzdí provoz omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona od sjezdu z Hradecké dálnice je na téměř 10 minut. Na dálnici D35 zvyšte pozornost u Olomouce ve směru na Ostravu. Na úrovni letiště na kilometru 265 stojí porouchaná dodávka. A na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s uzavírkou u Svitav. Objíždí se úsek mezi Opatovcem a Koclířovem po obchvatu města. Už je to relativně dobře průjezdné, postojíte ale chvíli na konci objížďky před kruhovým objezdem ve směru na Olomouc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Úterý 8. září, dnes to jsou přesně 4 roky od smrti britské královny Alžběty

0: V Břeclavské tiskárně už mají vytištěné téměř všechny volební lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je zatím přibližně v polovině. Dokončit celou zakázku chce tiskárna do 15. září, aby byl dostatek času rozvést balíky s lístky na příslušné úřady.
1: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby obce zastupitelstva města Olomouc.
2: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně teď vyrábějí volební lístky pro letošní komunální a senátní volby. Spotřebují na ně 800 tun papíru.
1: Což znamená nějakých 15 000 km návinu papíru. Tiskne se rychlostí od 6 až do 7 metrů za sekundu, záleží taky na tom daném formátu.
2: Nejvíc papíru padne na komunální lístky.
3: U těch obecních je to zhruba 13 milionů hlasovacích sad, což je víceméně stejný, jako bylo předtím, protože máme ty stejné okrsky a stejné obvody, ale v těch jednotlivých obvodech je o něco méně politických subjektů a tím pádem je to menší spotřeba papíru.
2: Porovnává s komunálními volbami před 4 lety obchodní ředitel Zdeněk Becker. Po vytištění se archy rozřežou a připraví k další kompletaci.
3: Momentálně máme u Senátu vytištěno a připraveno zkompletováno už zhruba 90% všech těch hlasovacích lístků. U obcí jsme někde zhruba kolem poloviny.
2: Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód.
3: Jsou tam umístěny hlavně proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům.
2: Po načtení QR kódu si mohou ověřit, kterého kandidáta mají před sebou. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Už je to týden, co na základních školách, v družinách a v jídelnách v Pardubicích začal platit plošný zákaz používání mobilních telefonů. O přestávkách se tak žáci postupně vracejí třeba k hraní šachů nebo karetních a deskových her, místo aby sledovali videa a sociální sítě. Část školáků ale změnu přijímá s rozpaky.
1: Je velká přestávka, já jsem teď v 7C tady na základní škole Dubina.
2: Jde to přežít, ale je to strašný.
1: V čem?
2: No tak já doma jsem dost na telefonu, takže pro mě je to dost těžký.
1: To je Jakub?
3: Vnímám to tak, že je to jako zároveň dobře, ale někdy ty pravidla jsou až moc přísná, mi přijde.
1: Nikol?
3: Že třeba jako když ten mobil mám na lavici a třeba mi někdo napíše, tak už za to mám poznámku.
4: Děti musí mít mobil po celou dobu ve škole uzamčený ve skřínce anebo uložený v batohu s výjimkou odpolední přestávky na oběd. Školní řád zároveň zakazuje i používání chytrých hodinek a náramků, bezdrátových sluchátek, přenosných herních konzolí anebo i notebooků.
5: Žáci se na ta pravidla doufám zvyknou rychle a hlavně doufáme, že je to přivede ještě více k sobě navzájem, že budou ten čas strávit jinak. My to tady vidíme, že se tady zpátky objevily třeba šachy.
4: Popisuje metodička prevence základní školy Dubina Barbora Krejčíková. Zákaz používání mobilů se vztahuje taky na školní družiny a školní jídelny. Dodržovat by ho tak měli třeba i cizí strávníci, upozorňuje ředitelka pardubické základní školy Štefánikova Renata Janecká.
6: Protože my máme u nás při stravování žáky z obchodní akademie, tak teď máme vlastně řád školní jídelny, který by měli dodržovat i studenti obchodní akademie.
4: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů platí od 1. září na všech 18 městem zřizovaných základkách. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce teď velmi opatrně za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 246 havarovalo několik vozidel při střetu se zvířaty.
9: Zdražené strnky nebo prasata nebo něco takového, jsou tam tři auta. Je to po celé cestě.
8: D35 Mohelnice Olomouc za Mladčí, kilometr 246, dejte pozor, na nehodu se zvěří ve všech jízdních pruzích. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
7: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisté AEK Athény vyhráli na úvod základní části Ligy mistrů nad rakouským Láskem Linec 1-0. Rozhodl o tom nádherný gol Marina z přímého kopu. Brugy pak podlehli Aston Ville, což je úřadující šampion Evropské ligy 2-3. No a od 21 hodin se hrají 4 večerní zápasy Ligy mistrů. Gol zatím padl v Lille a v Madridu. Francouzský tým vede nad Betisem Sevilla 1-0 a Real nad Interem Milán taky 1-0. Naskok ještě do New Yorku, kde Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou rozehrála čtvrtfinále debla na US Open. Česko-americká dvojice zatím prohrává s párem Bukšová, Melicharová, Martinezová 1-2 a servíruje. Ať nevezmou všechno z úst Tadeáši Skalickému, autorovi sportovního přehledu, tak už ti radši předám slovo. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Tenistka Linda Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open s Arinou Sabalenkovou 1-2 na sety a na posledním Grand Slamu sezóny tak končí. Světová jednička z Běloruska naopak může obhájit titul z New Yorku. V semifinále jej čeká lepší z dvojce Američanek Pegulová Navarová. Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Babel. Někdejší záložník madridského Atletika měl podíl i na nedávném příchodu španělského kouče Santiho Denii k české reprezentaci. Právě Babel totiž Deniu doporučoval, že bude i on členem realizačního týmu, se ale dohodlo až později. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace o tom mluvil svazový předseda David Trunda.
2: Myslím si, že při tom jmenování to sehrálo roli v rámci nějakého doporučení i potřebných informací, které byly potřeba, abychom to rozhodnutí udělali, ale nebyl tam ten primární záměr, že bude rovnou asistent, ale tak, jak se to vyvíjelo velmi rychle, tak vlastně se dohodli a bylo to velmi korektní, velmi rychlý. Radek projevil velký zájem a už je součástí každodenní rutiny a makají na plné obrátky.
1: Výkonný výbor FAČR taky oznámil dějiště finále domácího poháru. Hrát se bude stejně jako minulou sezónu v Hradci Králové. Zatím platným termínem je středa 12. května. Osminásobný vítěz zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na prestižní ocenění. V té je vedle Argentince třeba 6 mistrů světa ze Španělska nebo obhájce trofeje Francouz Usman Dembélé. 30členný výběr, ve kterém naopak chybí už po 4. v řadě Portugalec Cristiano Ronaldo, zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football. Čeští volejbalisté zítra ráno odletí do Itálie, kde je v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češi 12., ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší univerzál Patrik Indra.
3: Je extrémně dlouhý letní přípravě, plný dřiny. Je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný. Prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
1: Cyklistickou Vueltu vede dál Španěl Enric Mas. Na jeho víc než 2minutovém náskoku před druhým Rakušanem Gálem nezměnila nic ani 16. etapa španělské Grand Tour. Tu ovládl Brit Matthew Brennan a připsal si už 4. dílčí vítězství v aktuálním ročníku. A hokejisté Litvínova a Olomouce vyhráli v generálkách na blížící se start nové sezóny Tipsport Extraligy. Severočeši zvítězili na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci na ledě Komety Brno 3-1.
0: Za úterní sportovní přehled děkujeme Tadeáši Skalickému. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, teď je 9:30. A zprávy doplní Kateřina Causidisová.
1: Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dříve řekl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že ji chtějí napadnout u ústavního soudu. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Stahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče anebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Ty už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol anebo hokejovou výstroj. Rusko a Severní Korea otevřeli nový most na společné hranici. Je dlouhý 1 kilometr a překonává řeku Tuman. Obě země dávají důležitou stavbu za příklad toho, že ekonomické sankce zbytku světa nefungují a naopak posilují spolupráci Ruska a KLDR. Sport. Tenistka Linda Nosková na US Open dohrála ve čtvrtfinále. Wimbledonská šampionka podlehla světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Sabalonkové 1-2 na sety. Fotbalisty Baníku Ostrava posílil obránce Jakub Elbel, který si odpikává trest za účast v korupční kauze. 26-letý hráč přichází jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci. Ze Sigmy zároveň odchází ofenzivní univerzál Matěj Mikulenka. Ten bude hrát za Liberec. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2031.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Mladče a překážka na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce překážejí následky nehody za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 245 stojí několik vozidel po kolizi se stádem zvířat. Jsou tam překážky na vozovce, zatím ale opatrně projedete. Na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 se vyhněte překážce u nájezdu od Jesenice. U exitu na 82. kilometru leží na vozovce upínací popruh. O kus dál směrem k D1 na 78. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. Na silnici 6 se stala nehoda za Chebem ve směru na Karlovy Vary. Osobní auto srazilo zvěř, i tam počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 43 z Brna do Svitav se srazila 2 osobní auta za Bořitovem. Průjezd je omezený, ale s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku naopak nejprve jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál a je s vámi Vojtěch Bidrman.
0: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, když zjistí, že jeho talent může sloužit nejen umění, ale i propagandě? Scénárista Petr Jarkovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let a rozpovídal se o tom taky dnes dopoledne v rozhovoru s Janem Pokorným. Poslechněte si je oba v repríze už za půl hodiny.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

I tahle píseň zazněla koncem června v pražských Letňanech na koncertu americké kapely One Republic. Teď jste ji slyšeli taky v úterním večerním radiožurnálu. A když už jsme u hudby, brzy se dočkáte taky skupiny Duran Duran, Daši nebo české kapely Hodiny. Tak pohodový poslech.

0: Pracovníci brněnského dopravního podniku mají k dispozici nová počítadla cestujících a zjistit tak můžou aktuální obsazenost spojů, vytíženost v různých hodinách nebo nápor cestujících při sportovních akcích. Nad dveřmi do všech brněnských vozů zaznamenává nástupy i výstupy přes 3000 čidel.
1: Nastupujeme do autobusu předními dveřmi a už jsme načtení jako ten cestující.
2: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Nad námi je kamera s čidlem a rovnou do toho systému zanese, že jsme nastoupili.
1: A stejně tak potom zaznamená i náš výstup a ten systém je schopný započítat i kočárky, kola, případně koloběžky.
2: Stejná čidla nad dveřmi má nově všech víc než 700 vozů dopravního podniku. Data z nich pomáhají třeba s tím, kde je potřeba posílit linky nebo kde naopak může spojů ubít. Vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: A abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém, anebo vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu.
2: Data z počítadel ukážou třeba i to, jak velký je nápor na dopravu při mimořádných akcích, anebo u kterých zastávek má smysl režim na znamení a v jakých dnech nebo hodinách. Systém v pilotním režimu dopravní podnik zkoušel od letošního jara. Díky němu a taky připomínkám lidí upravil jízdní řády linek autobusu 77.
3: Jedna z firm posunula o půl hodiny pracovní dobu a tím tam vznikla ta disproporce, kdy my jsme měli dimenzovanou dopravu na jinou špičku.
2: Informace o tom, jak moc jsou jednotlivé spoje zaplněné, nově můžou vidět i cestující v aplikaci DPMB Info.
3: Pokud vidí, že jede ještě další tramvaj, obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
2: Nový systém vyšel brněnský dopravní podnik na víc než 60 milionů korun. Přes 3/4 pokryla dotace z evropských fondů. Šimon Franz, Radiožurnál.

Dvojnásobná olympijská vítězka, šampionka 12 Grand Slamových turnajů a nejlepší deblistka současnosti Kateřina Siniaková hraje v New Yorku o další velký úspěch. Ve čtvrtfinále US Open společně s Taylor Townsendovou čelí dvojici Bukšová, Melicharová, Martinezová a zatím je to velká bitva. Siniaková s Townsendovou nejdřív odvrátili 3 breakboly a pak sami využili hned ten první, takže v úvodním setu vedou 5-4 a 15-0 na servisu. Na Radiožurnálu jsme i dál u toho.

0: Finále světového poháru v lukostřelbě bude poprvé i s českou účastí. Ve vybrané společnosti bude mistryně světa z roku 2023 Marie Horáčková, kterou čeká soutěž v mexickém Saltillu už teď v neděli.
1: Je to top 8 závodníků a jdeme bez kvalifikace rovnou do eliminačních soubojů, ale vím, že ještě potřebuju malinko doladit a dopotrénovat formu, ale těším se tam moc.
2: Přemýšlíte i o soupeřkách?
1: Přemýšlím, ale je jich tam 8 a my budeme losováni, proti komu půjdu. Teďka jsem se ještě dozvěděla, že současně probíhají asijské hry, takže možná tam ani nějací Asiaté nebudou, nebo jestli vymění jako místa, já nevím, jak to bude. Takže možná ještě budu překvapená, kdo tam vlastně nastoupí.
3: Říká před svou první účastí ve finále světového poháru Marie Horáčková. Účast si lukostřelkyně Arkusu zajistila v červenci, kdy ovládla závod v Madridu.
1: Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
3: Jméno první soupeřky na finálovém podniku v Mexiku se Marie Horáčková dozví ve čtvrtek. Ostatní lukostřelkyně ji každopádně po jejich úspěších respektují a je sympatické, jak se závodnice navzájem podporují.
1: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat.
2: Co je ještě třeba doladit, aby ta forma byla nejlepší třeba v celé sezóně?
1: Já si myslím, že úplně už nejlepší v celé sezóně nebude, protože ta sezóna byla velmi náročná, velmi intenzivní a odvedla jsem tam podle mě hodně dobrých výsledků. A tím, že se nebude vlastně střílet kvalifikace a má to úplně jiný formát, tak tam je potřeba se připravit přímo na ten den a na ty rozhodující šipy, které teda jsou v tom souboji.
2: Je to formát, kdy člověk si nemůže dovolit zkazit třeba dva šípy?
1: Nemůže. Dva šípy můžou stát hodně moc.
3: Popisuje mistryně České republiky Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
2: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta. Izrael uzavře britský konzulát a zakáže vstup 12 Britům. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci, hlasy vládní koalice, schválili omezení pravomocí prezidenta. Nově už by neměl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úprava je součástí zákona o státních zaměstnancích, který do sněmovny vrátil Senát. Podle senátorů jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní. To si myslí i opoziční starostové, kteří zvažují, že si na změnu budou stěžovat u ústavního soudu. Pokračuje jejich poslanec Karel Dvořák.
4: Pravidla fungování ústavních institucí nemají být nástroj politické odvety. Není možné tuto změnu odbýt jako pouhou úpravu zákona o zahraniční službě.
2: Izrael zakáže vstup do země 12 britským zákonodárcům a občanům. Uzavře taky britský konzulát v Jeruzalémě. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reaguje tak na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To dnes společně s Británií oznámilo i 11 dalších západních zemí.
5: Britský konzulát ve východním Jeruzalémě je diplomatickým zastoupením pro západní břeh, pásmo Gazy a okupovanou část Jeruzaléma. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara kroky Británie Izraeli neublíží. Poškodí ale britský vliv. Saar taky oznámil, že Británie už se nebude moct podílet na výcviku policistů pod palestinskou samosprávou. A Izrael nepustí britské zástupce do civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Pod vedením Spojených států dohlíží na dodržování dohody o příměří v pásmu Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově mastných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
6: To vůbec nemáme v úmyslu, jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open světové jedničce Bělorusce Sabalenkové podlehla v New Yorku 1-2 na sety. Finále domácího fotbalového poháru bude příštím květnu znovu hostit Hradec Králové. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace to řekl svazový předseda David Trunda s tím, že hradecký stadion byl velkou prioritou.
7: Chceme si vyzkoušet, jaké to bude. To mít dvakrát za sebou na stejném místě. Víme, co můžeme zlepšit. A hradecký stadion je fantastický a pro ten doprovodný program nám nabízí spoustu možností a viděli jsme, že i v okolí Hradce fanoušci jsou velmi aktivní nejen ke svému klubu, ale i k reprezentaci, takže máme s tím už spojený plán zase jít do škol, tak jak jsme šli minulý rok a bylo to super.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D35 u Mladče a překážka na sedmičce u Slaného. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se uklízí po nehodě za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 245 havarovalo několik vozidel při střetu se zvířaty. Je to s opatrností průjezdné. Na silnici 7 pozor na překážku u Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevnice leží na vozovce v jízdním pruhu Paleta. Na silnici 43 z Brna do Svitav pozor na nehodu za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krnovem se střetla dvě osobní auta, počítejte tam s kratším zdržením. Na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce je zavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Kuclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objíždky ve směru na Olomouc se chvíli zdržíte před kruhovým objezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se pak bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Jana Pokorného.
9: Petr Jarchovský, scénárista, spisovatel, pedagog. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: 21. srpna, tuším, že to bylo, byly v televizi zase Pelíšky. Nemluvím o tom, protože je to geniální film, ale protože tam hraje malinkou roli ten, který v neděli odešel. Richard Tesařík.
10: Ano, ano.
9: Jak se vám tam vnutil?
10: No, on se nemusel vnucovat. On byl pro Petra Šabacha vlastně jedním z předobrazů postavy Babyho v Šakalých letech. Jo. To znamená toho, kdo přináší do Davids, do toho sousedství, tam prostě tu americkou muziku, prostě ten blues, soul, rock and roll. A jedním z těch předobrazů byly opravdu oba bratři Tesaříkové.
9: Vláďa i Richard.
10: A který měli ještě navíc ten, tu úžasnou legendu v tom svém otci, který byl jako hrdina Sovětského svazu, generálmajor Tesařík, opravdu válečný hrdina, co prošel Duklo a Sokolovem a jezdil po Davicích v Stromovce na koni a ty lampasáci se ho báli jako, a měli důvod. Jako, že byl opravdu, to byl ostrý hoch. A ten nádherný paradox, že jeho dva synové byli vlastně nositeli vlastně toho zakázaného ovoce. No. Tak pro nás prostě Ríša byl prostě skvělej muzikant, který nám otvíral jako dveře do tohoto žánru, jako do Čech přines muziku reggae, jo, kterou prosnul byl s tím naším humorem a jsme mu za mnoho věcí jako vděční,

0: Povídáme si s Petrem Jarchovským, scénáristou, režisérem a spisovatelem, kterému 3. září vyšla nová knížka, novela z filmového prostředí 50. let a jmenuje se Asistent. Ten podtitul slibuje příběh o vzniku nejhanebnějšího filmu české kinematografie. Se usmíváte, Petře, ale co musí film udělat, aby si takové označení zasloužil?
1: Já jsem mu to nevymyslel, já jsem to někde si přečet, když jsem se pídil po kořenech tohoto filmu. A je to opravdu, pro mě to bylo třeba, proč je to aktuální, protože to byla opravdu cílená práce ve smyslu vytvoření fejkový reality. Jo,
0: tehdy. V těch 50.
1: letech. Jo, jako když bych řekl, opravdu první velká fake news, která se tvářila jako dokument a byla v podstatě celá, jako ta realita byla nahraná za velmi teda odporných a dramatických jako podmínek. A to není žádné tajemství, že se to vlastně týká toho, čemu se pak zvyklo říkat čehožský zázrak, že jo? Mm. To znamená to, jakým způsobem prostě manipulovali s tou realitou. A já jsem se na to podíval vlastně očima jako mladých filmařů, protože se to krylo s tím, že vlastně v té době

0: To máme rok 49. Tady teprve FAMU byla založena v roce 46, ještě za Svobodného republiky. Ale vlastně ty, co nastoupili v roce 47, už potom jak si studovali po převratu, že? A to, mám to jako, jakoby tu první generaci těch studentů. Tak proto jsem si to takhle propojil, tyhle ty dva motivy.
1: Tam je trojice, Raška, Jindřich a Tonda. Mm-hmm. Která ta postava vás při psaní nejvíc zneklidňovala?
0: No, ty dva kluci...
1: To jsou studenti.
0: To jsou studenti, ale vlastně jsem to vlastně, já to tam mám i jako v dedikaci té knížky, že to je jako mým studentům, jo, jako, že vlastně to ukazuje určitý nebezpečí, jako bych chtěl říct, dávajte si pozor, prostě kdo s váma jako manipuluje a za jaký, jo, tohle to nemizí, tato potřeba manipulovat s mladýma, třeba i nadšenýma jako lidma.
1: Jako typus režiséra Rašky je...
0: A typus režiséra Rašky je jako pedagog, že jo? A je to vlastně, samozřejmě už to jméno, že jo? Je to podobný trošku na ty starý jako mistry, který tehdy byli odstavený opravdu od toho možnost dělat filmy. A nebo byli prostě se čekalo, až je vystřídají nový kádry, jo? A oni se do značné míry někteří z nich jako schovali na tu školu jako pedagogové. Takže před obrazem, jedním z předobrazů byl samozřejmě Václav Krška, skvělej jako režisér v té době, jako slavnej a úžasný.
1: Je to pro vás částečně i historická novela, anebo hlavně to, co vlastně říkáte, jakési varování pro dnešek?
0: No, já jsem se snažil vycházet z dobových pramenů, takže jsem lecos o tom přečet, ale zároveň, takže pro mě jako pro dramatický autora je důležitý neohejbat tu realitu, jako nelhat v tom, ale že můžu, když zachovám, tak pak si můžu dovolit některý posuny, jo, jako dramatický autor, to znamená, píšu tam pozor, tohle to je fikce, jo, ale vychází to z nějakých jako věcí, které se nesmějí jako měnit, jo, jako význam a tak, událostí a to. Takže pro mě to je jedna z nejvarovnějších věcí, který v té naší branži, to znamená filmový a mediální, jako se dá ukázat, jo. Jak se člověk do toho člověk může spadnout a pak už se z toho jako nemůže vyvlíknout.
1: Že? Vlastně zdánlivě nechtěně.
0: Zdánlivě nechtěně, nechci je vyvinovat. Ta realita byla vlastně ještě mnohem krutější, protože, nebo krutý je blbý slovo, ale taková, jako, že ty opravdu, kdo to tehdy dělali, tohle tu věc, nebyli studenti FAMU, ale byli to opravdu mladí, jako estébalci, prostě, jako, který sloužili tomu, jo, ale museli být vyškolení v tom, jak natočit ten film, jo. To znamená, že to vlastně byli mladí filmaři.
1: Nějaké řemeslo tam muselo být.
0: Ano, protože ty hrdlořezové starý, který tam někde tloukli ty lidi v těch celách, to nebyli, jako, že jo. Ty by jim ten film nevytvořili, že jo. Ne, jako nenatočili.
1: Mě pořád vrtá v hlavě to slovo hanebnost. Je v tématu velži, anebo v tom, komu to dílo slouží vlastně?
0: No, je to vlastně účelová manipulace, ohýbání té reality, úplná lež, že jo, která jako vlastně slouží propagandistickému účelu a manipulaci celé společnosti. To znamená, otočení si řeknou, že tadyhle to jsou jako škůdci z Vatikánu, že jo, a teď se vytvoří prostě kampaň, která je má poškodit v očích takzvané prostého lidu, že jo. No, hele, nevnímám to trochu v něčem povědomí. Jo, ne třeba takhle jako markantně, nejde tam že někoho ubijou v celé, jako. Ale jako manipulace tou realitou jako nehorázná se nám děje před očima dnes a denně, jako, a ne jenom u nás, jo, ve světě.
1: A i proto jste to věnoval studentům FAMU, takže tam mám vidět nějaký varovně vstyčený ukazovák, kde říkáte, děti, dávejte si na tohle pozor.
0: Já spíš přátelsky. Protože já mezi těma, proč já tam vlastně pořád na té škole jako funguju už 35 let, je protože opravdu mě to samotného nabíjí jako potkávání se s těma mladýma tvůrcema. A takže snažím se samozřejmě být pro ně jako tím učitelem, to znamená žádná tykačka během studia, žádný tyhle žovy, ale buduju s nima jako přátelský kolegiální vztahy a jsem na ně pyšnej, když jim to potom jako jde a oni pokračují opravdu v tom, co si na té škole mohli jako osvojit. Jo.
1: Říká profesor Petr Jarchovský.

0: Se scenaristou, spisovatelem, pedagogem Petrem Jarchovským si povídáme teď zejména o jeho nové knížce, která se jmenuje Asistent. Dá se na to zeptat, Petře, i tak, jako kde vidíte tu hranici mezi obrazem reality a vlastně výrobou té reality?
1: Mm-hmm. Ono i samotné, že vlastně ten film, který pracuje s takovýhlema, nebo ta představa, jako tu realitu znova jako skládáte. Proto je pro filmaře, scenaristy, režiséry strašně lákavý se jako vyvracet. Že si tu realitu znova vyskládáme, ona nikdy nebude tak přesná, nemůže být, ale je to jako najednou podle vás, nebo podle paměti vašich rodičů, jo, vyspelíšky, že jo, to prostě, nebo pupendo, to prostě, to byla zase naše paměť, pupendo, jako naše puberta. Takže tohle, v tomhle to hrozně jako lákavý. Ale tady, v tomhletom případě, já jsem chtěl udělat takovou malou filmařskou faustiádu.
0: Hmm. Jo. Je to vztah mistra a žáka?
1: Vztah učitela a žáka. A potom vlastně taky to nebezpečné přátelství těch dvou kluků, že? Kdy ten jeden je jako vlastně, jakoby, už i tam jména to je Jindřich Štauf, což je přesmyčka Faust, jo. A ten tomhle je prostě možná jeho osobní Mephisto, jo.
0: Aha.
1: Jak se pak třeba ukáže, jako, jak to s ním je. A byla taky strašně zajímavá jedna informace, kterou my jsme dostali s Honzou Řebekem, ještě pana režisera Krejčíka, když jsme točili právě Pelíšky, že v té době oni se snažili, tak jako všechny kvalifikované profese, tak ty bolšáni se snažili vyrobit i jako dělnický režiséry. Jo? Ale neměl kdo by, jo, takže normálně od nějakých soustruhů ty kvalifikovaný dělníky vozili jako na ten Barrandov a dělali z nich režiséry. Jenomže, jo, třeba ten člověk rád fotografoval, to bylo tak jako třeba jediná jeho kvalifikace. Ale kdo je to měl učit, kam mají postavit kameru, co mají říct hercům, to byly tyhle ty starý mistři, který prostě to dostávali jako vlastně příkazem a v těch školách, jakoby rychlo kvaškovejch, učili lidi jako já nevím, právě třeba režisér Krška, jo. Se učili legenda praví, režisérem Krejčíkem potvrzená, že ty lidi byli hluboce nešťastní. Většinou. Jako
0: ti učitele?
1: No ne, ty žáci.
0: Ty žáci, aha.
1: Jo, ty se tam těšili, že uvidějí třeba herečku nějakou, ale pak zjistili, že to vlastně nedávají, že když jsou postavený před ten úkol, tak stejně za ně pak režíruje někdo taky asistent, jo, aby se jim to nezhroutilo. No a prej velmi tam byly jako i případy nějakých sebepoškozování nebo simulování nemoci, aby se mohli vrátit k těm soustruhům, tam, kdy tomu rozumě, kdy jsou fachmani, a ne, že si tady hrát na režii. To je přece takový paradox. Takže to je třeba taky jeden z motivů, který se tam jako vlastně objevuje. Jo.
0: Co vlastně postava toho učitele v té faustovské tonalitě nabízí, že to vlastně ti dva kluci přehlédnou?
1: No tak jednak velký jako profesní respekt, jo, protože pro ně je to jméno a oni jsou oba dva ty chlapci, zvlášť ten jeden jako opravdu fanoušek, jako film, milovník, jo, takový to otevřený srdce. Jeho tatínek měl soukromý kino, jak se pak čtenáři dočtou, to znamená, on od malička tam zakládal někde, jo, miloval, měl vylepený ty plakáty, všechno tohle to tam je, ta adorace, ta láska, ta touha, a je to prostě pro takovýhle takhle strukturovanou duši toho mladého člověka, on je prostě dobrou obětí pro to, aby ho někdo jako využil. A pak je tam ten pedagog, který si tohleto všechno uvědomuje, je taky prostě pod obrovským tlakem. A teď jde jenom o to, jakým způsobem on se postaví k té svý pedagogický nebo učitelský jako úloze v takhle strašně nesnadné době. A o tom je ten základní jakoby to drama té knížky.
0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si se scénáristou, režisérem, spisovatelem, pedagogem Petrem Jarchovským. Teď zejména o knížce, která se jmenuje Asistent, která před několika dny vyšla.

0: Radiožurnál je 10:30. Monika Chmilová pro vás má zprávy.
1: Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Proti senátnímu vetu hlasovali 104 vládní poslanci. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například iperit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je kontaminovaná. Podle něj je tam i 200 sudů s nebezpečnými látkami, například ser rtutí nebo arsenem. Stovky odletů z britských letišť narušuje problém s řízením letového provozu. Se zrušenými spoji se potýkají například Heathrow, Gatwick nebo Manchester. Provozovatel letového provozu příčinu problému identifikoval. Spočívala v systému pro zpracování letových údajů. Technici teď pracují na obnovení běžného provozu. Například dopravce EasyJet uvedl, že kvůli problému na britských letištích nabírají jeho lety zpoždění v celé Evropě. A jeřáb na Třinecké náměstí Tomáše Garrigua Masaryka usadil kotvu zaoceánské lodi Třinec. Bude připomínat československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat částí poslední lodi z tuzemské námořní flotily do Česka. Sport. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak se česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. A hokejisté Litvínova zvládli generálku na nový extraligový ročník vítězně. V Mladé Boleslavi vyhráli 2-1. Olomouc na závěr přípravy porazila Kometu Brno na jejím ledě 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Mladče a překážka na D1 za Souticemi. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce opatrně za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 246 se uklízí po kolizi vozidel se zvířaty. Je to průjezdné, v místě se zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 52. kilometru za zatáčkou budou nakládat nepojízdnou dodávku na odtah. Projíždějte opatrně. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Kolona se už netvoří. Na silnici 13 z Teplic do Děčína pozor za odbočkou na Varvažov. Na vozovce máme hlášené sražené divoké prase. A na nehodu pozor na silnici 43 z Brna do Svitav. Za Černou horou se mezi Bořitovem a Krhovem střetla dvě osobní auta. Místem se už projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se pak bude ochlazovat. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Scénárista, spisovatel, pedagog Petr Jarchovský je naším hostem. Teď už jsem neřekl, Petře, režisér.
1: Ano, ano, to je jediná profese, který se vyhýbám jako čert.
0: Záměrně.
1: Jo, jo, protože to má, prostě vím právě, jak jsem dlouho už v tom, že režisér má prostě naprosto specifický jako druh talentu nebo schopností a film je prostě skvělý v tom, že si můžete ty úlohy rozdělit a potom ten výsledek může být lepší než nejste vy sám, když se to povede.
0: Když si člověk přečte byť jenom první stránky vaší novely Asistent, tak nemusí mít ani velkou představost, ale on to vidí. Ono je to psané pro film. Natočí to někdo?
1: No, já si myslím, takhle, vlastně ty mý knížky, co teďka vyšly, tohle už je jako třetí v takové řadě, vlastně tam ten můj vstup jako by nesmělej teda do oblasti literatury. Já nezakrývám, že to bylo způsobeno tím, že se mi jako látky, poslední jako úspěšný film, opravdu mezinárodně úspěšný, který jsme s Honzou udělali, byla Učitelka. Jo. Tam opravdu obletěl celý svět, možná je to náš nejúspěšnější film, co se týče prodejů do zahraničí.
0: Teď jsem se bál, že řeknete poslední.
1: A ono to tak ale jako vypadá. Jo, protože od té doby jsem napsal, dejme tomu, 5 látek a všechny ty látky nedostaly ani jako korunu. Ať to, prosím, nezní jako nějaký pláč nebo stížnost. Stalo se. No a mně přišlo líto, nebo jo, že by to mělo zůstat v šupleti a už taky nejsem nejmladší a říkám si čekat, třeba na Pelíšky se čekalo 6 let. 6 let mezi Šakalýma letama a Pelíškama, jo.
0: Šakalý leta byly 93, pravda?
1: Ano. Aha. A to znamená, ale to jsme byli mladí a měli jsme jakoby tah na bránu a trpělivost, jo. A ono se, jak se ten život, jo, krátí, tak mě bylo prostě líto to nechat ležet v šupleti. No a mimochodem třeba Český rozhlas byl tou jako vstupní branou směrem k odvaze měnit ten žánr, jo, toho, v čem jsem byl zvyklý jako psát. A sice, že jsem byl vybídnut tady dramaturgem Martinem Velíškem, jestli bych nešel zkusit, teda když ta Olmerka tak jako leží, napsat nejdřív jako rozhlasovou hru. A já jsem říkal, celý život učím sebe a svý studenty psát pro obraz, a, jo, aby, a teď mám jako psát pro zvuk? A on říkal, no, to je výzva. A byla. A bylo to pro mě úplně skvělá jako zkušenost, opravdu.
0: Já to musím říct, rozhlasové obrázky jsou ty nejhezčí.
1: Jo, jo. A je to jiný druh představivosti a v některých věcech vás to strašně osvobodí v tom vypravěčství. Můžete si dovolit neuvěřitelný jako skoky, střihy, prostě, který v tom filmu nejsou možný a jiný druh práce s imaginací, s fantazí, no prostě super. No a pak už byl jenom krůček k tomu říct tak dobře, no tak zkusit tu literaturu, která zase odvírá některé věci, která ta scenaristika trochu zapovídá. Například i formu. Že vyprávíte hlavní vypravěče postava, do který se promítnete. Například ženská figura, že jo. Takže já jsem si mohl Olmerku psát jako, jako mladá, jak jsem si představoval, že uvažuje mladá zpěvačka, když se stává legendou.
0: Možná je to i úlevnější v tom, že nemusíte čekat, co s tím textem následně udělá režisér, herec, rozpočet.
1: Ano.
0: Když píšete literaturu.
1: Určitě. Já měl teda to veliký štěstí, a pokládám to za štěstí, nikoli v zásluhu, že jsme si s tím Honzou tak jako rozuměli jako lidsky a to různým způsobem natolik, že jsem nikdy neměl pocit, že vzniká něco, co bych pak byl zpětně jako z toho rozpačitý nebo naštvaný, že mi to takzvaně někdo zkazil a tak. Že i ty určitý třeba prohry dílčí, v každém filmu máte něco, co byste udělali jinak, to je jasný, tak byly vlastně naše společní. Jo, to bylo obrovský privilegium. A tohleto, jako jsem, tudíž já nejsem ten, kdo by si stěžoval na režiséra. Ondra Trojan, to je vlastně v něčem hodně podobný. Ale co máte pravdu, jsou ty peníze a ty kontexty. A ty se, jako jak ty věci vznikaly. Protože všechny ty naše filmy vznikly tak, že jsme si je vymysleli my. A šli jsme prosit, žádat, ucházet se o nějaký příspěvek. Ať už to byla Česká televize, nebo i soukromá ve dvou nebo ve třech případech, jo? Když tam byla dobrá konstelace, že byla ambice dělat i jako jiný věci než čistou komerci. No a potom Takže a pak se teda tam to nějak třeba vysoutěžilo, nebo prostě někdo nám na to jako poskytl ty prostředky a my jsme mohli svobodně dělat vlastní to, co nám jsme měli na srdci. Dneska ta situace je trochu dost radikálně jiná, že pokud já dostanu nějakou příležitost psát ve svých 60, tak je to vlastně, že si to vymyslí ten producent a dá mi zakázku. A já potom můžu zvážit, jestli to chci dělat, nebo ne. Jo, to je něco, to je úplně opačně.
0: Říká Petr Jarchovský.

0: Posloucháte Radiožurnál, Petr Jarchovský je naším hostem. Proč v těch vašich příbězích velké dějiny tak často rozhodují v rodině mezi blízkými? Ta rodina je vlastně téměř všudy přítomná.
1: Ano, ano, je to, aniž by to člověk, jak jsem to se nějak jako vymyslel, že to bude můj koncept, nebo tak vlastně to podávání zpráv o rodině jako na pozadí větších dějin prostě je princip vyprávění těch příběhů a konec konců těch mých příběhů a konec konců na tom jsme se potkali vlastně s Péťou Šabachem, že? Protože on vlastně tuhletu zprávu o tom, jak to chodilo zase u nich v rodině a v určitým prostředí jako podával, na tom jsme se potkali a já vždycky říkám studentům, že třeba ty pelíšky, jo, to bylo jako když se dva kamarádi setkají a vzpomínají na rodinný historky, že jo. A jedna jako generuje druhou, takže když se vzpomíná na tetičku, anebo na školu, anebo na tátu, a říká to můj táta, můj děda. A takhle jsme si jako vyprávěli, ten plíšky nemají vlastně story. Jo, tam není, si neříkáte, jak to dopadne. To není fabulovaný příběh.
0: A tak je tam ta linka i vyhodná.
1: A je tam, no ano, to je jediná nitečka, kterou jsme tam natáhli. Hledající tatínka. Tomu se snad ani nedá říkat příběh, že jo. Ale na čem to funguje, jsou ty jako vyzkoušený, mnohokrát odvyprávěný jako autentický historky. Který ten Péťa Šabach uměl s velkou poezií, jemu vlastnímu, já ho pokládal spíš jako poetu a humorem, jako tlumočit. A to vás inspiruje k tomu snažit se ho aspoň trošku dostat, jo? Jako abyste nebyl ten nudnej. Jako. Takže moje rodina je ten Kodet, to je můj děda, a jeho je ten Donutil a celý ten všechny ty lžičky a tohleto. Jo.
0: Váš dědeček prošel koncentračním táborem?
1: Lágrem. To znamená, on byl jako ve věznici. Jo. Koncentrák byl.
0: Absolvoval pochod smrti?
1: Ano.
0: Kdy se vlastně ta rodinná paměť změnila z nějakého dědictví v látku pro autora?
1: To je zajímavý. A když se mě ptali, jako jak dlouho, to je zajímavý, že každýho novináře zajímá ta dílka, jako jak dlouho jste psal, jo, něco. Vás asi ne, ale většinou tu otázku,
0: no,
1: já jsem na ní trochu jako alergický. No, tak jako, když se ptali, jak dlouho jsem psal učitelku, tak já jsem řekl celý život, jo, to je prostě stejný jako s těma pelíškami, nebo to jsou zkušenosti, které vám buď jste je zažil sám jako malej, a nebo vám to někdo vyprávěl. A to je ta sdílená zkušenost. Jo? V té historce je nějaká trest, že je to jako akumulovaná zkušenost, která je zabalená do nějaký polevy, že to je třeba vtipný. Nebo jako trapas, který jako... Ale ta podstata musí být ta hořká pilulka té zkušenosti, jo? Jo? To znamená, na tomhle tom to funguje. Na té houpačce těch emocí, jo? Buď smích a jako smutek. Jako vážnost té věci. Každý dobrý humor má vevnitř tou hořkou jako pilule. Tulák Charlie je prostě bezdomovec, kterýho všichni chtějí policajti dohnat a tohle. A my se tomu smějeme, že jo. Ale zároveň vevnitř víme, že to asi neměl jednoduchý, nebo nemá jednoduchý, že jo.

0: Petrem Jarchovským jsme si povídali dnes v hostu Radiožurnálu zejména o novele Asistent, která vyšla před několika dny, a tedy o tématech, jako je manipulace. Když se ale podíváme, Petře, na ten svět okolo nás a na umělou inteligenci, tak teď už to bude jako na běžícím pásu, ne?
1: Tak je zajímavý, nebo je, pro mě je dobrý být jako vlastně v kontaktu s těma mladýma jako lidma, který, jejich svět to bude. A který mě, kromě, že nepěstují ve mně jenom tu jako paniku toho stárnoucího člověka, který mu jakoby ujíždí ten technologický vlak, že jo. Že vlastně jako každý vynález lze ten vynález naprosto brutálním způsobem zneužívat, a nebo naopak vám může lecčem jako až překvapivě pomoct, jo. A to i, jo, takový to, že třeba teď už za nás budou ty romány psát jako roboti. No, možná jo. Ale vedle toho zase jsou některé třeba tvůrčí a kreativní postupy, které jsme si ani neuměli představit, jak je můžeme využít, a teď nám můžou hrozně pomoct. Já dávám třeba příklad, že jsem si třeba povídal s respondentem o jeho životní zkušenosti a nahrával jsem si to. Jo? Protože to si neuděláte zápisky. Prostě i s tou dikcí, i s tím způsobem, jak ten člověk placíruje humor, jakou má dynamiku ten jeho projev. A vy to najednou máte. A takhle si to převedete do písemného projevu a můžete s tím pracovat potom kreativně, jo? Dotvořit tu postavu, ale máte tam strašnou...
0: Nevezmete to jedna ku jedné?
1: No jasně, a ne, to vůbec ne. Teď začínáte prv ten kreativní proces, ale je tam spousta důležitých věcí, které vám jinak uniknou. Jo? Nebo si je tak... Hele, když se přečtete Inženýra lidských duší od Škvoreckýho, který je vlastně román, který je složený z dopisů, každá ta postava má svoji vlastní dikci, některá mluví argotem, některá mluví špatným slovosledem, jiná tam rve anglizmy, podle toho, jak ta postava jako je, si vyvíjí, tak v podstatě tohleto je dneska podobná metoda, která je vlastně strašně usnadněná. Jo, touhletou technologií. Takže vždycky to, pokud to bude dělat kreativní člověk a bude sledovat nějaký podstatný sdělení, no tak jako způsob, jakým se toho dobere, je možná to budoucí dobrodružství. Jo. Takže já se jenom neděsím. Čeho se děsím, je verifikace jako reality. Jo? To znamená toho, co je nám předkládáno, jako že se stalo, nestalo, a boj s tím, jak rozkrývat tu lež. Jo, to si myslím, že tam běžíme vždycky prostě za tím zločinem, vždycky ta spravedlnost se pokulhává, teď jde o to, jak dlouho, jak daleko bude pokulhávat. Jo. Obávám se, že jsme tady hodně promeškali. Teda.
0: Tak s tím pojďme něco dělat.
1: Pojďme, no.
0: Naschledanou, Petře.
1: Naschledanou. Děkuji.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmielová připravila zprávy.
3: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Sněmovna přehlasovala senátní veto. V Moldavsku dopadl neznámý dron a způsobil požár na poli. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové podlehla ve třech setech. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zaměstnávání státních úředníků se má nově přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna. Poslanci tak přehlasovali veto senátorů. Ti stejně jako opozice varovali před přijetím zákona, který by podle nich mohl vést k politizaci státní správy. Na to reagoval předkladatel návrhu poslanec Radek Vondráček z ANO.
5: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity. Profesionalita úředníka přece neznamená jeho nepropustitelnost. Stát musí mít stejně základní možnosti jako každý odpovědný zaměstnavatel. Kvalitní lidi získat a motivovat a nějakým způsobem řešit jejich špatný výkon.
3: Od nového zákona se koalice slibuje pružnější státní správu. Senátoři poslancům vrátili například i stavební zákon. O něm by sněmovna měla jednat zítra. Na pole na severu Moldavska dnes večer dopadl dron a způsobil požár. Na Facebooku to oznámilo moldavské ministerstvo obrany. Předtím opakovaně informovalo o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Bezpilotní letoun se podle Moldavska dostal i na území Rumunska. Incident se obešel bez zranění. Kišiněv i Bukurešť narušení svých vzdušných prostorů řešili v minulosti opakovaně. Vybrané části železničního mostu na Vítoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
6: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
3: Sport. Tenistka Linda Nosková se semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
7: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bylo, co to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápila a každým vlastně skoro gemem, dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
3: Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje první nasazený pár Kateřina Siňáková a Američanka Taylor Townsendová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D11 u Sadské a nehoda u Skrchova na Blanensku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Sadskou. Na 25. kilometru na konci zúžení zastavilo nákladní auto. Budou tam řešit defekt na pneumatice. Odstavný pruh je uzavřený, ještě to ale není výrazněji označené. Na D1 z Brna do Prahy se připravte na překážku za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 52. kilometru za zatáčkou stojí porouchaná dodávka. Čeká tam na odtah, projíždíte opatrně. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Skrchovem na Blanensku. Na vozovce v jízdním pruhu leží sražená srna. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
2: Aktuality z tenisového US Open jste slyšeli ve zprávách, ale ze sportu vám možná ještě chybějí výsledky večerních zápasů fotbalové ligy mistrů, tak to pojďme napravit. Padalo celkem dost gólů. Borussia Dortmund porazila španělský Villarreal 3-2, francouzské Lille naopak prohrálo doma s Betisem Sevilla 2-3. Ve šlágru celého dnešního programu si Real Madrid poradil s Interem Milán 2-1. No a Manchester City začal skupinovou fázi výhrou zvenku. V Portu zvítězil 2-0, když v obou případech skóroval norský kanonýr Erling Haaland. Teď je 6 minut po 23. hodině. I dál vám přejeme klidný úterní večer.
0: Večerní radiožurnál
4: a Vojtěch Bydrman.

0: Ruské drony a rakety v noci na dnešek znovu dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Ve vzduchu kvůli tomu byly i stíhačky NATO, které střeží vzdušný prostor Polska. Skončil tak několikadenní klid zbraní, vyhlášený kvůli návštěvě amerických emisarů. Ta žádný průlom ve snaze ukončit konflikt nepřinesla. Obyvatelům Kyjeva alespoň dopřála čas k nákupům.
1: Parkoviště před hobbymarketem Epicenter nedaleko kyjevského letiště Žuljany je, dá se říct, úplně plné. Je docela problém tady najít volné místo k zaparkování.
2: Slava bohu, že nemá obstřelit. Možná popasť ještě v republiku, ještě v Epicenter.
3: Zaplať pán Bůh, že se neostřeluje. Dá se jít tady do nákupní galerie Republika, nebo sem do Epicentra. Nakoupil jsem si nějaký materiál, tak budu doma vylepšovat elektroinstalaci. Nedávno jsme si koupili byt, tak je tam třeba upravit rozvody elektřiny, vody a tak. Lidí tu je hodně, jsou docela dlouhé fronty u pokladen. Lidi se prostě snaží využít příležitost, dokud je.
2: Lidé skupují se, pokud je možlivost, tak. Zpočátku chodil, ale... Скажімо так, через якийсь час
4: prodavač v obchodě s elektronikou Andrej přiznává, že v prvních měsících války vždy při poplachu utíkal do krytu, ale dnes už na varování v telefonu a sireny moc nedbá. Podobně jako mnoho dalších lidí. Do krytu s partnerkou jdou jen, když zaslechnou někde výbuchy.
5: A já koupila 3 topika. Все боялись того, що прилетить в торговий центр.
1: Кадежниця Наталія се видала до великанського обходнього центру Республіка на окраї Києва, аби си ту накупила значкова трічка, protože se chystá na dovolenou. Říká, že dřív to nešlo, protože se všichni báli do takových velkých obchodních center chodit, protože to často byly cíle útoku ruských raket a dronů.
6: Да, ну насамперед ситуація зараз доволі складна.
4: Pro novomanžele Ілью a Анастасію настала конечне příhodná хвиля йти накупити věci do domácnosti. Na jihu v Oděse už žádný hobbymarket Epicenter není v provozu. I na okraji Kyjeva často dopadaly drony. V krátké době klidu tedy vyrazili pořídit věci do bytu, když se kvůli přítomnosti americké delegace nestřílelo. Využili prostě času bez častých poplachů. Anastázia s Iliou si v novém domově v Kyjevě budují rodinné hnízdečko. Stihli nakoupit včas. Večer začali znovu Kyjevané dostávat na své mobilní telefony upozornění o nebezpečí ze vzduchu a ve městě zněly sirény. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.

Už za chvíli ve večerním radiožurnálu uslyšíte, jak vypadá stěhování nemocnice, která nesmí zastavit provoz. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se totiž přesouvá do nového sídla v Brně Bohunicích. Reportérka Hana Novotná k tomu už za malou chvíli doplní víc.

0: Dona Lewis v úterním večerním radiožurnálu a teď taky mimořádné dopravní zpravodajství.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vyhněte překážce za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 109 se na vozovce v levém pruhu povaluje roztrhaná pneumatika. Bezpečně se vyhněte. Kilometr 109 na D1 do Brna. Další zelená vlna ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: No a teď už avizovaná reportáž večerního radiožurnálu. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do nového sídla. Původní prostory v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny už nestačily, proto se provoz přesouvá do nové budovy skoro za 2,5 miliardy korun, a to v Bohunicích. Nové zázemí má o jeden operační sál a 35 lůžek víc. Dělníci teď přesouvají techniku a vybavení.
1: De facto musíme rozbalit celou tu postel, odsakat vlastně veškeré pásky, které jsou zajištěné. Ten pacient bude vlastně na té posteli ležet a můžou mu udělat ten rentgen a rozbalit madračka a vlastně de facto veškeré příslušenství, které oni si objednali.
2: Rostislav Teslík spolu s ostatními montéry v garážích nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie vybaluje nová lůžka. Tyto lůžka převeze do 5. patra, další várku potom do 3. Pokračuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Michaela Foralová.
3: Stěhujeme malou část přístrojů a spotřební materiál.
4: My ještě částečně máme pár lůžek v těch starých prostorách, takže část personálu tam pečuje o ty naše stávající pacienty a vlastně tak zhruba 2/3 se tady věnují tomu úklidu a té přípravě.
5: A teď vlastně chystáme ten klinický provoz, to znamená na ostatních odděleních se zapojí přístroje, propojují do sítě. Průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení a že by jsme zahájili první výkony.
2: Doplňuje ji přednost kardiovaskulární a transplantační kliniky Petr Fila. Nemocnice už přijala 35 nových nelékařských pracovníků a rozšiřuje i tým lékařů. Díky novým prostorám by se měly zkrátit i čekací doby.
5: My jsme museli z kapacitních důvodů některé operace omezovat, respektive přesouvat, že jsme nezvládli tolik toho udělat. A samozřejmě máme v plánu i některé výkony rozšířit do budoucna se věnovat robotické kardiochirurgii.
2: V centru teď provedou zhruba 1100 kardiochirurgických operací a až 150 transplantací ročně. Doufají, že v následujícím roce zvládnou o 100 operačních výkonů víc. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál půl dvanácté. Jsou tu zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informace serveru Seznam zprávy Radiožurnálu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznam zpráv se ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek Radovan Vích z SPD k cestě nevyjádřili. Hlaváč proto na konferenci nemůže. Vrchní soud v Praze dnes začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvodní jednání dorazili všichni tři obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu. Za to je soud před 3 lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 a 6 let. Obžalovaný je i ex-náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Všichni obžalovaní se odvolali, stejně jako státní zástupce. Jednání bude pokračovat zítra. Čeští žáci se od roku 2022 výrazně zhoršili v matematice a ve čtení. V přírodních vědách jsou jejich výsledky stabilní. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství. I přes velké zhoršení zůstávají čeští studenti úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Nejlépe jsou na tom žáci gymnázií. Nejhůř dopadly výsledky žáků z nematuritních oborů. A dva zloději ukradli z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie 4 obrazy. Informoval o tom starosta města Cagnes-sur-Mer. Lupiči 2 z obrazů na útěku upustili a vyšetřovatelé je našli na zahradě u budovy. Hodnotu uloupených děl starosta vyčíslil v přepočtu na asi 218 milionů korun.
5: Sport.
4: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů výhrou nad Interem Milán 2-1. V prvním kole nejprestižnější klubové soutěže vyhrál i Manchester City na hřišti Porta 2-0. Dortmund slaví vítězství nad Villarrealem 3-2. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a klub AEK Athény porazil rakouský LASK 1-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D1 za Větrným Jeníkovem i na D11 za Sadskou. Na D1 z Prahy do Brna se vyhněte překážce za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 109 se na vozovce v levém pruhu povaluje roztrhaná pneumatika. Zůstaňte v pravém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezením, budou tam řešit defekt na pneumatice. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Letovicemi. Mezi Skrchovem a Stvolovou leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovem a Koclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se chvíli zdržíte před kruhovým objezdem. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je zavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Jaké zájmy sleduje Evropská unie v Grónsku a kam půjdou evropské peníze, které Grónsku přislíbila Ursula von der Leyenová? Eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela tvrdí, že s rostoucí dostupností regionu bude přibývat vojenských, hybridních i komerčních aktivit. A proto chceme do budoucna klást důraz na odolnost, na situační přehled a ochranu kritické infrastruktury. Celý rozhovor dnešních 20 minut radiožurnálu pro vás máme taky hned po půlnoční hlavních zprávách.
5: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Německá policie dnes v severním Porýní ve Westfálsku zadržela 48-letého Daniela V., kterého podezírá ze série sabotáží na německé energetické infrastruktuře. Do té doby ho přitom policisté vůbec neměli v hledáčku. Upozornil na sebe sám dopisy, které ve druhé polovině minulého týdne dostali úřady a některá německá média. Přečtěte si víc na serveru iRozhlas.cz.

0: Tenistka Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka totiž v New Yorku prohrála, a to přímo na centrálním dvorci Artura Ashe, 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Vyrovnaný zápas rozhodl až super tiebreak třetí sady. Češka ho prohrála 7-10. Přímo v New Yorku pak s Lindou Noskovou mluvil náš reportér David Prouza.
1: Lindo, klobouk dolů před tím zápasem, který byl opravdu hodně zábavný, extrémně těžký a o pár míčkách. Dá se takhle zpětně říct, který třeba ten balonek rozhodl, nebo to nejde říct takhle?
2: Tak asi to nejde říct úplně na jeden, možná spíše to, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle. Potom jsem měla nějaký šance v tom tiebreaku ve třetím a tak to bylo pár míčích.
1: To skoro prasátko, asi zamrzí.
2: No, to už ani nemám, takže dobrý.
1: Málo kdo může přestřílet Arinu Sabalenkovou v zápase, vám se to povedlo díky 18 esům. To je solidní progres od zápasu s Martou Kostiukovou.
2: Jo, tak díky servisu jsem se pomohla v hodně nepříjemných situacích. Možná to bylo spíše tím, že jsem to umístění měla lepší než s tou Martou, takže to bylo to.
1: Nikdo nechce prohrát na Grand Slamu, ale prohrát ve čtvrtfinále v singlu se světovou jedničkou, to zase není tak úplně špatné, ne?
2: Tak není, ale je. Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, 2-6, takže bylo, co to ještě chvíli bude. Byla to, myslím, svým smyslem nevyužitá šance. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gamem dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
1: Jedna věc, ta otázka už tady zazněla v té anglické části, ale vy jste hráli ze začátku, ten kurt byl napůl ve stínu, napůl ve slunci a v momentě, kdy se to začalo zlepšovat, tak vám zatáhli střechu během vašeho prvního 15 na servisu. Aha. Chápete tohle rozhodnutí?
2: Ne, ale jak jsem říkala, já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje, ale nikde nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
1: Děkuju moc za rozhovor, hodně štěstí v dalších turnajů.
0: S Lindou Noskovou mluvil v New Yorku reportér David Prouza. Ve dvou hrách už tedy český tenis na posledním Grand Slamu sezóny zastoupení nemá, ale ve čtyřhře ano, třeba Kateřinu Siniakovou, které i dál držíme palce.

Možná už jste to ve zpravodajství Radiožurnálu zaslechli. Více než 6-tunová kotva z poslední československé zaoceánské lodi nově zdobí Třinecké náměstí. Za chvíli se tam vydáme.

0: Kapela Support Lesbians ještě s Krištofem Michalem, to už je dnes prakticky hudební pravěk, ale taky hezká vzpomínka, kterou jsme vám nabídli ve večerním radiožurnálu. Před půlnocí ještě do Třince na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde zakotvila kotva za oceánské lodi Třinec. Váží víc než 6 tun a připomíná československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat části poslední lodi z tuzemské námořní flotily z Rotterdamu do Česka.
1: Přijíždí nákladní auto s hydraulickou rukou. Z garáže v bývalé požární zbrojnici už kotva míří na náměstí, kde na ní čeká 100-tunový jeřáb. Jeřábník Jaroslav Vaněk se musel vyhnout třeba vzrostlým platanům.
2: Tak musí být spolupráce. No, jako mezi stromy jsou vždycky problém. Jo, když se hlavně ramenem toho dotýkám.
1: Většinou pracuje na stavbách. Podobné artefakty jsou zpestřením práce.
2: Už je to několik roku zpátky. Takový kamenný obelisk ve Studence, ten měl nějakých 9 tun a tež to bylo umělecky zpracované. Akorát jsem to měl na menší vzdálenost.
1: Ramena kotvy se musela pouze podle citu položit na menší podstavec, aby se pak sklopný dřík přesně položil na skosený opěrný pilíř.
3: Tam ti sedne celou plochou. Jako za to nic nedáš. 10 minut a bude to vypadat lepší.
1: Proč má kotva lodi pro město takový význam, vysvětluje primátorka Věra Palkovská z Osobností pro Třinec.
4: Hlavně z materiálu třineckých železáren byla postavena, vozila dokonce i rudu třineckých železáren a před 51 lety byla tato loď Třinec ve Štětině pokřtěna za účasti představitelů třineckých železáren a vedení města Třince.
1: V Třinci byl odlitý i znak lodi, kde ale vznikla samotná kotva, zůstává tajemstvím. Záznamy v archivech totiž v minulosti zničila při záplavách voda. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. Evropská komise pozastavila část dotací pro Agrofert. Tenistka Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou 1-2 na sety. A dnes bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Je středa 9. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
3: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
4: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
3: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
5: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
3: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. Řekla to její mluvčí Louise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert.
6: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Dnes začne další dopravní omezení u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti po dálnici D7 od Kladna.
7: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
8: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
7: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
9: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
7: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Radiožurnál.
1: Policie v Německu zadržela muže podezřelého ze sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho blízko hnědouhelné elektrárny Weisweiler na západě Německa, kde našla další zařízení ke zkratování vedení.
10: Jméno 48-letého Daniela V. z Porúří se objevilo v médiích minulý týden v souvislosti s dopisy, které měl zaslat policii a některým médiím. V nich se měl nejen přiznat ke zkratům u elektráren v Braniborsku a severním Porýní ve Stvářsku, ale taky označit svoje další cíle, mezi nimi právě elektrárnu u Cách, kde ho policie zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
11: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídlaté rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbraní účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
12: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Originály dopisů lze vystaví ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983.
13: 4. června 79. Milá Olgo.
14: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
15: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
14: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
16: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
14: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříville Triangle. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující třetí sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
17: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
1: Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. A fotbalisté Realu Madrid v

0: uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. V Praze pozor na nehodu v Radlické ulici. U vjezdu do tunelu Mrázovka se střetlo osobní auto s autobusem, částečně překážejí provozu. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněli i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne taky zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
3: Jaké zájmy sleduje Evropská unie v Grónsku? Kam půjdou evropské peníze, které Grónsku přislíbila Ursula von der Leyenová? Co pro 27 znamená nepříznivý výsledek referenda na Islandu? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je evropský komisař pro mezinárodní partnerství a bývalý ministr průmyslu za hnutí STAN Jozef Síkela. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
4: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
3: Pro pořádek ještě řeknu, že rozhovor natáčíme v 15 hodin. Vy jste se právě vrátil z Nuku a vaše grónská mise spolu s předsedkyní Evropské komise bude naším hlavním tématem, ale začněme domácí událostí. Státní společnost ČEPS podala před týdnem trestní oznámení kvůli nákupu provozovatele plynovodu Net4Gas. O tom, že ČEPS nakoupí Net4Gas, rozhodla Fialova vláda, ve které jste byl ministrem průmyslu. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. Víte, proč auditorům připadá ten nákup nevýhodný?
4: Upřímně nevím. Já nevím nic o tom auditu, nevím nic ani, co jsou ty zásadní pochybnosti. Nikdo mě v této věci nekontaktoval. Nevím ani, co je obsahem, nebo jakým, na koho, nebo kvůli čemu, kam je směřováno to trestní oznámení.
3: Takže nevíte, jestli
4: takže,
3: to oznámení...
4: Takže vám tomu vlastně nemůžu vůbec nic říct. Já samozřejmě si za tou transakcí stojím. Pokud se podívám na ten záměr, který jsme měli a který schválila celá vláda, začíná se ukazovat, že ta moje očekávání z hlediska návratnosti té transakce byla podhodnocená. Vypadá to, že ta transakce se vlastně vrátí, pokud se nějak zásadně nic nezmění, dříve než jsme plánovali. V kombinaci i s těmi zásobníky a s terminálem vlastně to celé plní tu funkci, kterou to mělo. A z hlediska teda těch kroků, já jediné, co jsem udělal, protože samozřejmě se na to ptají novináři, tak prostě jsem poprosil svoje právníky, aby to nějakým způsobem sledovali z hlediska nějakých pomluv nebo případných křivých obvinění a tak dále.
3: Za tu zadlženou firmu měl státem ovládaný ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně 5 miliard korun. Podle některých zdrojů, ale nakonec za státovou společnost stát zaplatil skoro 8 miliard. Jak to tedy je?
4: Tak pokud to mám dobře v hlavě, tak tam byla jednak kupní cena a jednak tam byla otázka vytvořené rezervy na dividendy, kterou vlastně ti bývalí vlastníci vytvořili ještě předtím, než k té transakci došlo a kterou si nárokovali. A my jsme tento nárok vlastně spojili s naplněním nějakých ekonomických parametrů v rámci hospodaření té firmy. To znamená, ta výplata té druhé části nebo té prémie byla přímo svázána na dosažení ekonomických výsledků té firmy.
3: Chtěl jsem se právě ptát na to, proti komu to trestní oznámení míří. Vy jste řekl, že to nevíte. Pokud by se ukázalo, že to je na vás osobně, pochopil jsem to správně, že zůstáváte klidný.
4: Tak já, jak říkám, jo, já docela těžko chápu, jakého trestného činu jsem se měl dopustit, pokud by to bylo směřováno na mě. No. Protože, jak říkám, obsahově ta transakce a já jsem takových transakcí ve své bývalé kariéře prostě udělal několik, je z mého pohledu naprosto v pořádku. My jsme tam měli 3 nezávislé poradce. U jednoho dokonce jsme trvali na tom, aby to bylo ze zahraničí, protože jsme se chtěli vyhnout vlivu českých vlivových skupin, to znamená

0: Já jsem dával velký důraz na to, aby to prostě byla instituce, která není vlastně s tím plynovým hospodářstvím a s nějakými zájmy jakoby nějak spojená. Tu transakci schválila vláda České republiky a ta transakce proběhla za podmínek a za cenu, která z hlediska ocenění té firmy byla pod tím, co stanovily ty znalecké posudky. Takže a říkám, tady někde vznikla jakoby v prostoru nějaká iluze o tom, že kdyby byl nabyvatelem nebo vlastníkem té firmy někdo jiný, že by to mělo vliv na výši té regulované části, ale to je prostě iluze, to je, ať každý, kdo toto tvrdí, ať si přečte energetický zákon a zákon o energetickém regulačním úřadu, který je nezávislým orgánem a který vlastně ty cenové parametry stanovuje nezávisle, bez ohledu na to, kdo je vlastník a bez ohledu na to, jaký mají názor vláda, nebo jiné institucionální orgány.
1: Někdejší ministr průmyslu a obchodu, dnes člen Evropské komise Jozef Síkala, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Spolu s Ursulou von der Leyenovou jste Groňanům slíbili na letošek a příští rok dalších 200 milionů eur. Proč? Je to reakce na snahy Donalda Trumpa získat Grónsko pro Spojené státy?
0: Ano a ne. Víte co, já jsem byl teď s prezidentkou von der Leyen v Grónsku už podruhé a byl jsem tam předtím v květnu, ale vlastně my jsme tento program, tento partnerský program začali připravovat už začátkem roku. Moje první schůzka s grónským premiérem k tomuto tématu proběhla v Mnichově v rámci Mnichovské bezpečnostní konference už v únoru. Pak jsem nějaké teze prezentoval i poslancům dánského parlamentu, jednal jsem o tom s dánskými úřady a cílem té mojí mise v tom květnu bylo vlastně poslechnout si přímo Groňany, členy vlády, místní komunity a vlastně do určité míry přijít s něčím, co si oni přejí, co u čeho oni mají pocit, že jim může nejvíce pomoct. A já vím, že spousta lidí to může vnímat jako nějakou reakci, ale když se podíváte na historii vztahu Evropské unie a Grónska, které má 40-letou tradici, když se podíváte na skutečnost, že Grónsko, které mimochodem já jako eurokomisař mám ve svém portfoliu v rámci takzvaných evropských zaoceánských zemí a teritorií, tak vlastně ten významný rozpočet pro Grónsko tam byl už v minulosti, bylo to 225 milionů euro v rámci toho minulého multiročního finančního rámce. A ten náš návrh na navýšení, na zdvojnásobení tohoto rozpočtu přišel ještě před tu eskalací. To znamená, ten význam Grónska jako nejvýznamnější a největšího arktického území v rámci evropských zemí, toho my jsme si byli vědomi dávno předtím. Ta eskalace, ten zvýšený zájem o Grónsko a o celé arktické území vlastně jenom potvrdil ten náš pocit, že vše, co se děje v Grónsku, vše, co se děje v arktické oblasti, přímo souvisí s Evropou. Ať jsou to klimatické změny, ať je to ekonomická bezpečnost, ať je to přístup k nerostným surovinám. Ale my v této věci zastáváme jasný pohled a to, že jediný, kdo může rozhodovat o své budoucnosti z hlediska mezinárodního práva, z hlediska principů suverenity, jsou Groňané sami. A vlastně my jsme tím balíčkem chtěli dát jenom najevo naši podporu, naši solidaritu, ale také zdůraznit to, že my máme eminentní zájem na bezpečném, udržitelném a ekonomicky prosperujícím Grónsku a proto přišel ten balíček.
1: Čili ten postup nějak neovlivnil výsledek referenda na Islandu. Připomenu, že obyvatelé odmítli užší styky s Evropskou unií. Co tady postoj Islanďanů znamená pro Unii a její vztahy s Reykjavíkem?
0: jak jsem říkal, ani nemohl. Ty první kontury toho balíčku jsou z února tohoto roku. Takhle, já jsem zaznamenal některé komentáře v českých médiích například, trošku tendenční ve smyslu, že to je velká prohra Evropské unie. No. Ale prohrát můžete jenom to, když o něco bojujete. My jsme se vzhledem k tomu principu, že prostě je to na Islanďanech, do toho procesu nějakým žádným způsobem jakoby nezapojovali. A když se podíváte na to referendum, tak vlastně tam nebyla ani nějaká zřejmá jako yes kampaň pro znovu obnovení těch rozhovorů z hlediska islandské vlády. To znamená, je to něco, co já do určité míry beru na vědomí. Samozřejmě bychom přivítali rádi Island jako už dnes velmi silného spojence, ale to nic nemění na to, že Island je členskou zemí NATO, zakládající zemí NATO, že je členem Schengenu a tak dál a že to je velmi důležitý a pevný spojenec Evropy a Evropské unie a na tom se nic nemění. A to, že Islandané se necítí pod takovým tlakem jako třeba Gróňané, tak to je prostě o jejich vnímání té situace, kterou my respektujeme.
1: A co tedy myslela předsedkyně Evropské komise slovy, že investice, o kterých jste mluvil předtím, zajistí, že Evropská unie bude v oblasti Grónska i Arktidy víc přítomná a silnější?
0: Tak když se podíváte na to, do jaké míry se mění celá arktická oblast. Jednak je to klimatická změna. Jo? Arktida a arktická oblast se otepluje 4x rychleji, než je planetární průměr. A to je něco, co má bezprostřední dopad na Evropu, protože prostě ten rozšiřující se tmavý oceán, ten ustupující vlastně lesklý led, ten proces ještě urychluje. A z hlediska biodiverzity to má vlastně přímý dopad i na Evropu. Ta druhá věc, která je, že v této souvislosti ale se začínají ten ustupující led, také znamená, že se začínají objevovat nové námořní cesty, že se začínají objevovat nové možnosti dobývání a zpracování nerostných surovin v této oblasti. Celá ta arktická oblast je jakoby z hlediska dopravy, z hlediska konektivity, z hlediska kabelového propojení, satelitního propojení velmi významná.
1: A co tedy, jak důležitá je pro Evropany ta takzvaná arktická cesta?
0: Na to, jakým způsobem se vyvíjí hybridní válka, do jaké míry se sabotáž a sabotáže na infrastruktuře staly součástí, tak jestliže chcete v nějaké oblasti investovat, tak musíte být schopen i tu oblast do určité míry chránit.
1: Hned se k tomu vrátíme, jestli dovolíte, ale ta otázka zněla, ta takzvaná arktická cesta, jak je důležitá pro Evropany?
0: Jak jsem řekl, my jsme s tou Arktidou přímo spojení, jednak že 500 tisíc Evropanů obývá arktickou oblast. Z těch 8 arktických zemí, kterým teda dominuje teritoriálně Rusko, která ovládá velkou část Barentsova moře, tak samozřejmě po té invazi na Ukrajinu se ten vztah změnil i v rámci té spolupráce mezi arktickými zeměmi. Takže jednak tam máme nějaký geopolitický zájem, jednak tam máme nějaký ekonomický zájem, jednak tam máme nějaký klimatický zájem, ale samozřejmě tam máme i zájem podpory těch místních komunit a toho původního obyvatelstva, protože to je přímo svázáno s hodnotami a s principy, na kterých je Evropská unie založena. A pokud tedy mluvíme o nějakém posílení a o nějaké aktualizaci arktické strategie nebo přístupu Evropské unie k arktickému regionu, tak se musíme uvědomit, že ta původní je z roku 2021. To znamená dávno před válkou v Evropě, agresí Ruska vůči Ukrajině. Druhá věc je, to posilování toho geopolitického významu i z hlediska ekonomického a dopravního. Vidíme například iniciativy Jižní Korea, zkoumá možnosti, jak zkrátit cestu z Asie do Evropy, kdy vlastně přes Suez to je nějakých 40 dní plus a kdyby se vlastně to dopravní spojení vedlo arktickou cestou, tak to zkrátíte na nějakých 28 dní. Pak samozřejmě se tady nabízí zejména v Grónsku, které vlastní nebo na jehož území se nachází 25 z 34 kritických minerálů a surovin, tak se nachází na území Grónska. A pro Evropu to může být jedno z řešení, jak vyřešit vlastně tu čínskou dominanci, která dnes ovládá nějakých 74% zpracovatelského nebo zpracování nerostných, kritických nerostných surovin a nějakých téměř 100% u vzácných zemin. A my tam třeba máme projekt, na který se teď díváme a financujeme studii proveditelnosti na těžbu a zpracování molybdenů. A jenom tento projekt by uměl pokrýt stávající potřeby celého evropského obranného průmyslu, pokud jde o molybden. A díváme se i na další projekty. To znamená, je to kombinace všech faktorů a toho stoupajícího významu celé arktické oblasti, nejen geopoliticky, ale i pro Evropu.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Síkelou, eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Připravujete zásadní úpravy arktické strategie z roku 2021, což už jste připomněl, v čem tedy mají konkrétně spočívat. Zeptám se rovnou, 90% unijních financí dosud směřovalo do školství, to se teď změní?
0: Takto. Pokud se jedná o těch 90%, tak to se bavíme primárně o Grónsku. Opravdu v Grónsku jsme se zaměřovali na vzdělávání, na školství, a tato priorita zůstane víceméně zachována, protože na druhé straně, jak jsem zmínil, ty částky navýšení rozpočtu z 225 milionů na 530 pro to příští rozpočtové období, pak ten nový balíček, který nazýváme partnerským balíčkem 200 milionů euro. Podíváte-li se na grónský hrubý domácí produkt, nebo podíváte-li se na jejich rozpočet, tak to jsou transformační projekty. To jsou projekty, které mohou pomoci vlastně změnit strukturu grónského HDP a vlastně transformovat celou ekonomiku. A na to potřebujete implementační kapacity. To znamená, ten přístup k tomu vytváření lokálních kapacit, lokálního know-how, lokálních expertů, koordinace, tak ten bude zachován. Pokud jde o tu aktualizaci té arktické strategie, tak ta dosavadní se zaměřovala víceméně nebo primárně na klima. A tím cílem té nové strategie je přispívat k tomu, aby Arktida byla bezpečným, stabilním, obyvatelným, mírovým a prosperujícím regionem. A proto my přidáváme tři nové pilíře. Ten první pilíř je mír a bezpečnost, protože my se nemůžeme na Arktidu dívat pouze jako na otázku environmentální nebo rozvojovou. Právě s tou rostoucí dostupností regionu bude přibývat vojenských, hybridních i komerčních aktivit a proto prostě chceme do budoucna klást důraz na odolnost, na situační přehled, ochranu kritické infrastruktury, stejně tak jako na ochranu svobody plavby, stabilitu a respekt k mezinárodním pravidlům. To znamená, tady není úkolem nahrazovat NATO, ale vlastně přinést vlastní nástroje a infrastrukturu, která bude přizpůsobena arktickým podmínkám, a bude pomáhat čelit zlepší konektivitu, ochranu proti hybridním hrozbám. Ta druhá dimenze, nebo ten druhý pilíř, je pak ekonomický rozvoj. Mm. Já už jsem to zmínil, kritické suroviny, námořní trasy, obnovitelné zdroje, konektivita, to jsou vlastně ta hlavní témata. My budeme klást silnější důraz na udržitelný rozvoj právě těch kritických surovin, využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také monitoring arktické lodní dopravy a hlavně investice do digitální infrastruktury. Tím takovým nosným projektem je panarktický kabelový systém.
1: Jakou tedy odezvu na tyhle ty aktivity Evropské komise jste zaznamenali u grónských, potažmo tedy dánských představitelů?
0: Tak já musím říct, že od začátku je ta naše aktivita vnímána velmi, velmi pozitivně. Já, když vždycky přijedu do Grónska jako komisař zodpovědný za Grónsko, tak slyším nejen díky, ale vlastně i slova uznání nejen teda od vládních představitelů, ale i od místní komunity, zejména díky tomu, že my je nikam netlačíme. My prostě říkáme, tím, že posílíme vás, posílíme i tu naši spolupráci a vy se sami rozhodněte, s kým chcete kamarádit víc a s kým míň. Takže to je jakoby takový první aspekt. To, co mě strašně potěšilo včera, předevčírem v Grónsku, taky uznání od dánské premiérky, která byla vlastně překvapená, že některé ty projekty vlastně spouštíme už teď, že my jsme díky té společné deklaraci, kterou podepsala prezidentka, dánská premiérka a grónský premiér, a která je jakousi politickou deklarací, tak vlastně my už jsme se přesunuli do implementační fáze a jeden z těch projektů, projekt na posílení internetového spojení na západním a východním pobřeží, tak vlastně jsme jakoby inaugurovali včera a ode dneška by to spojení na tom západním pobřeží mělo být výrazně posíleno a mělo by lépe fungovat, což je vlastně ten přímý dopad na životy Gróňanů. K tomu východnímu pobřeží bychom měli přejít ještě teď v říjnu, nejpozději začátkem listopadu, to znamená ještě před nástupem zimy a před tím, než vlastně Gróňané začnou většinu lodí jakoby vytahovat z moře ven, protože pro ně v tom zimním období to spojení s tím vnějším světem funguje jenom přes satelity nebo přes podmořské kabely, protože se tam vlastně nedá ani fyzicky dostat do některých těch osad.
1: Poslední otázka, poprosím stručnou odpověď v poslední minutě. Gróňané by chtěli taky posílit turismus, ale není to v rozporu s tou deklarovanou snahou o ochranu životního prostředí?
0: Není, protože my mluvíme o udržitelném turismu a Gróňané vlastně jsou velmi citliví na to a hledají tu správnou rovnováhu mezi tím, jak posílit příjmy z turismu na ostrově, kde je veliký zájem a kde je nedostatek kapacit a který, já to musím říct osobně, je prostě přenádherný. Jo, jako já prostě vždycky, když do toho Grónska přijedu, tak je to prostě úžasný zážitek. A zároveň jak vlastně jakoby to udělat tak, aby to nenarušilo biodiverzitu, aby to bylo co nejvíce udržitelné, co nejvíce v souladu s přírodou. Gróňané jsou velmi tvrdý národ, který jako je zvyklý zužitkovat a co nejlépe využít všechno, co jim příroda dá, a jsou velmi citliví na to, a aby tam někdo dělal něco, co je proti přírodě, co je proti klimatu a vlastně ve spolupráci s námi chtějí hledat ten správný balanc.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, bývalým ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou. Děkuji za rozhovor a do Bruselu přeji klidný den. Naschledanou.
0: Já děkuji vám a budu se těšit zase někdy příště.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednicích, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dříve uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země několika britským občanům. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v reakci na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. Londýn a dalších 11 zemí tento krok včera oznámili kvůli rozšiřování osad a rostoucímu násilí židovských osadníků vůči Palestincům. Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud, který mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. Soud ho potrestal za účast na teroristické skupině. A Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, takzvaným HPV. Před 50 se s HPV infekcí podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu.
5: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Naopak v semifinále čtyřhry je česko-americký pár Seniaková Townsendová. A fotbalová Sparta ukončila po nepovedeném vstupu do sezóny spolupráci s 7 členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Chodec na D10 za Tuřicemi a překážka na D11 za Sadskou. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy velmi opatrně za Tuřicemi. Na 24. kilometru se na vozovce pohybuje stopař.
7: Stopuje neosvětlená osoba skoro na čádru v stavném kruhu.
6: Kilometr 24 na D10 směr Mladá Boleslav, tak opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nákladní auto. Budou řešit defekt na pneumatice, zabraný je odstavný pruh, ještě to není výrazněji označené. A v Praze vyšetřují nehodu v Radlické ulici. U vjezdu do tunelu Mrázovka se střetlo osobní auto s autobusem. Průjezd je částečně omezený. A v Praze je dnes v noci zavřený Strahovský tunel směrem ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm ojediněli i s bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Příjemný poslech přeji, ladíte noční radiožurnál, který právě začíná, máme 8 minut po 12:30 a dnes je středa 9. září. Jedno z největších kolbišť v Česku, speciální povrch a závody i posetmění. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nový areál za téměř 52 milionů korun. První koně ho vyzkoušejí už tento měsíc a my vás tam za chvíli vezmeme.
5: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Miles Smith a jeho novinka v nočním radiožurnálu, to byla píseň Heaven. A teď se vydáme na východ Čech. Velké parkourové závody by v budoucnu mohly zamířit i do Pardubic. Tamní dostihové závodiště totiž otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v Česku. Stálo přes 50 milionů korun, má speciální povrch se zavlažováním a díky osvětlení se tam může závodit i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které jste tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl nejvyšší. Když se tady ty závody konaly a byl to kuň venér.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Uděláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, co dělá rostlina, když udeří vedra a začne docházet voda? Tím se ve svém bádání zabývá vědec Jan Hejátko z Masarykovy univerzity. Ten bude hostem Radiožurnálu. Podle čeho rostliny řídí růst svých kořenů, aby našly vláhu? A dokážeme díky tomu jednou vyšlechtit plodiny, které lépe přežijí ve stále teplejším a suším podnebí?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
0: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
0: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová přináší zpravodajský přehled.
3: Snaha opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je jen předvolební kampaň, řekla to ministryně Schillerová. New York podle současného starosty Mamdánýho věděl o toxickém ovzduší po útocích 11. září. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1 a dnes bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně zataženo až oblačno s deštěm, teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaně před říjnovým volbami.
5: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
3: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádřili i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. Americké úřady věděly o toxické kvalitě vzduchu v New Yorku po útocích z 11. září 2001. Veřejnost ale ujišťovali o opaku. Podle stanice CNN to řekl starosta metropole Zohran Mamdání. Město zveřejnilo více než 170 tisíc stránek dosud tajných záznamů o kvalitě ovzduší po nejhorších teroristických útocích v historii Spojených států. Mamdání poukázal na to, že do 25 let od tragédie zemřelo na onemocnění související s událostmi 11. září víc lidí, než kolik jich přišlo o život v samotný den útoku. Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi. Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů.
4: Sport.
3: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze nového ročníku Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. O výhře rozhodli ve španělském hlavním městě v úvodních 25 minutách.
6: Na úvodní branku útočníka Mbappého navázal využitím chyby milánského golmana v rozehrávce záložník Valverde. Stejně jako Real Madrid si připsali 3 body do celkové tabulky také hráči Manchesteru City, kteří díky 2 gólům Haalanda vyhráli v Portu 2-0. Doma bodoval také Dortmund, vyhrál nad Villarrealem 3-2 a klub AEK Athény porazil LAS Klinec 1-0. Český záložník Krištof Daněk v barvách rakouského týmu sledoval duel Nzavičky. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a Lille s Betisem Sevilla také 2-3. Úvodní kolo Ligy mistrů pokračuje dalšími duely dnes večer. Jediný český zástupce, pražská Slavia, vstoupí do soutěže zítra. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Rousínova, překážka na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s omezením u Rousínova. Na kilometru 216 jsou v obou směrech uzavřené pravé pruhy. A pracovníci tam právě opravují kabelová vedení. Průjezdné je to plynule. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezením. Řeší tam defekt na pneumatice. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Koclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se chvíli zdržíte před kruhovým objezdem. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam zatáhne a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě a odpoledne se bude ještě ochlazovat. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Ladíte noční vysílání radiožurnálu. Dnes je 9. září, středa, svátek mají Danieli, tak přejeme všechno nejlepší a právě teď máme necelých 6 minut po 1 hodině a nyní zazní George Ezra s písní Hold My Girl.
4: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

Slyšet Havla, tak se jmenuje série, která v pondělí odstartovala na stanicích Českého rozhlasu. Konkrétně na Radiožurnálu vám každý pracovní den po celé září ve 4 minutách připomínáme, jak se Václav Havel v hovorech z Lán vyjadřoval k jednomu konkrétnímu tématu. Český rozhlas totiž disponuje unikátní

0: Na Radiožurnálu pokračuje projekt věnovaný Václavu Havlovi. Připomínáme si tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta.
1: Slyšet Havla.
2: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
0: Radiožurnál využil archiv nedělních hovorů z Lán a připomíná témata, kterým se Václav Havel věnoval. V premiéře pořad symbolicky dáváme v čase, kdy se vysílaly i originální hovory, tedy ve 14 hodin a 15 minut. Další díl je věnovaný architektuře. Tu Václav Havel považoval za odraz společnosti.
1: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
4: Architektura byla Václavu Havlovi vždy blízká. I proto se snažil promluvit do toho, jak bude vypadat centrum Prahy, kde jako prezident úřadoval. V květnu 1992 popsal, proč kvůli tomu nechal založit Společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan.
3: Tady, jak víte, se nevládlo na tom hradě. Všechno dělala strana a tady byly dámy, které vyměňovaly květiny ve vázách. To nebyl v pravém slova smyslu politický úřad a v mnoha oblastech činnosti to byl trošku

0: Lukášův chlév, než jsme se v tom zorientovali, nějaký čas to trvalo. Teď víme, co chceme a máme své plány. K tomu patří a s tím souvisí i náš úmysl založit takzvanou společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan. Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum. Sem chodí desítky milionů lidí. Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
1: Zmínil i to, za jak dlouho se podle něj může podařit, aby hrad získal tvář, kterou si prezident představoval.
0: To je nekonečný proces. To nebude nikdy hotovo.
1: Václav Havel se snažil i reprezentativní prostory maximálně otevírat veřejnosti. Popsal to třeba v dubnu 1993.
0: My jsme v Královské zahradě, což je zahrada nyní otevřená veřejnosti, propojená se zahradou u letohrádky královny Anny a doufejme v budoucnosti propojená i schodkovou zahradou. Ta zahrada byla po dlouhá léta veřejnosti uzavřena právě s ohledem na tento domeček. Bylo to myšleno jako rezidence prezidentů. Bydleli tady tudíž všichni komunističtí prezidenti až po mého předchůdce doktora Husáka.
1: Prezident Havel považoval architekturu za tvář společnosti. V červnu 1993 tak popsal, jak ho trápí nová stavba na Pražském Strahově.
0: Architektura je vlastně takovou tváří společnosti. Jel jsem nedávno do práce na hrad přes Strahov. A všiml jsem si, že na tom Strahově vyrostl jakýsi obludný komín, strašně vysoký, který úplně porušuje profil toho kopce. Zajímal jsem se o to, co to je, proč to tam je. Dozvěděl jsem se, že to je snad prý jakási větrací šachta od toho stavěného tunelu strahovského. Ptal jsem se odborníků, zda to opravdu musí takto být a řekli mi, že samozřejmě nemusí. To dávno někdo naplánoval v éře komunismu a stereotypně to jede dál a najednou tam ta potvornost stojí.
1: V květnu 1996 se na Pražském hradě otevřela unikátní výstava Architektura pro novou demokracii. Václav Havel si při té příležitosti posteskl, že v minulosti bylo prestiží v Praze stavět, což se teď nedaří.
0: Když architekt Plečník začal na Pražském hradě uskutečňovat některé své projekty, zvedla se typicky česká provinciální vlna odporu malých českých architektů, kteří říkali, proč nám tady nějaký cizinec má co si stavět. My jsme lepší, takové ty závistivé, žárlivé hlasy, které jsou naštěstí dávno zapomenuty a Plečníkovo dílo trvá. Já mám dojem, že bychom měli podporovat dobrou architekturu, která se v Praze objeví, ať je jejím autorem kdokoliv.
2: Svět podle Havla.
0: Nashledanou v lepších časech.
2: To nejlepší z hovorů z Lán.

0: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
1: Pánové, jsou zde snad? Jo, kvůli těm zmizelým.
0: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
1: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
0: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
1: To je osud.
0: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Máme 30 minut po 1 hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Zastavila proto proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Vložením holdingu do svěřenského fondu premiér situaci podle komise dostatečně nevyřešil. Babiš ale střet zájmů odmítá. Porušení pravidel Evropské unie odmítá taky Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval i prezident Petr Pavel. Podle mluvčího hradu Daniela Drejka chce prezident najít takové řešení, aby na spor nedoplatila Česká republika ani její obyvatelé. Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o skončené misi amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner o víkendu navštívili Moskvu a Kyjev s cílem obnovit jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. O úterním telefonátu informoval Kreml, podle kterého oba prezidenti mluvili taky o možné výměně vězňů. Putin pak Trumpa seznámil s děním na bojišti a řekl, že Rusko nechystá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Izraelský ministr národní bezpečnosti vyzval premiéra Benjamina Netanyahua, aby uznal Falklandské ostrovy jako argentinské území. Itamar Ben-Gvir to napsal na síti X. O toto Británii spravované souostroví v jižním Atlantském oceánu vede Buenos Aires a Londýn dlouhodobě spor. Ben-Gvir zvolil pro Falklandy argentinský název Malvíny a taky obvinil Británii, že území okupuje a těžbou ropy krade peníze Argentincům. A na 3/4 stanic v Česku včera padly teplotní rekordy, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na 3 stanicích. V Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Tropické teploty můžou být ještě dnes na území Moravy. V Čechách už se ochladí.
7: Sport.
6: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. Naopak světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak do semifinále čtyřhry prošla. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšeová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D11 za Sadskou a omezení na D5 za Rudnou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, je to s opatrností průjezdné, místo ještě není výrazněji označené. Na D5 z Prahy do Plzně počítejte s nočním omezením mezi Rudnou a Loděnicí. A mezi 7. a 9. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, i tam dejte nohu z plynu. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Kolona se netvoří. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, tam by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, ale odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Přesně 4 minuty po 1:30 pokračuje noční vysílání radiožurnálu a počasí posledních dní celkem přeje houbám, zejména v Ústeckém a Plzeňském kraji se dají bez problému naplnit košíky. Ovšem pozor na to, co si přinesete domů. Jestli se dá spoléhat na mobilní aplikace a jak postupovat v případě, když už jedovatou houbu sníte, tak to najdete v článku na irozhlas.cz v rubrice Věda. Možná tedy než s košíkem vyrazíte do lesa, mrkněte na rady odborníků. A dál píseň I'm like you.
8: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Kunětická hora patřila včera lidem s handicapem. Hrad pro ně připravil bezbariérové prohlídky, haptické ukázky i tlumočení do znakového jazyka. Jak se podařilo zpřístupnit památku plnou schodů a úzkých zákoutí, uslyšíte v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: To byla Liza Stansfield v nočním radiožurnálu a jdeme na Pardubicko. Točité schody, úzká zákoutí a vitríny s exponáty, na které se nesmí sáhnout. Kunětická hora není zrovna nejjednodušším místem pro návštěvu lidí s handicapem. Včera ale hrad otevřel své brány právě jim. Průvodci připravili tlumočení do znakového jazyka nebo bezbariérové prohlídky.
1: Jsou tady kosky a tam okolo ty kašny, tam je ta původní cesta, tak to už jsem nedal. No.
2: Říká Jaroslav Schrudimi, který vyjel k hradu na vozíku úplně sám. Problém mu dělali pouze kostky na nádvoří, kde potřeboval trochu pomoc.
3: My jsme sem chodili s manželem a ten to měl tady hrozně rád. A my jsme skončili většinou na nádvoří, protože nikde to nebylo přístupný.
2: Teď paní Marcele Čechákové z pardubického denního stacionáře Slunečnice pomáhají s vozíkem pečovatelky, jako například Edita Jelínková.
4: Protože vlastně fakt ty lidi se nikam už takhle nedostanou, takže oni jsou fakt vděční za všechno.
2: A pak už začala první prohlídka.
5: Ta Čecháková si žije. Hrablinka na hrad.
6: Proběhni, my se tam nevejdeme.
2: Je to tady ale velmi netypický terén pro ten vozík.
7: Je to velmi náročný, ano.
3: Beluška je tak obětavá. Ježišmarie.
5: Jako vlastní babičko.
2: Tak opatrně.
8: Mě se držte. My vás k tomu vězení dovedem.
2: Hrad Kunětická hora byl letos pro pořadatele velkou výzvou. Dosud totiž byly památkami bez bariér jenom zámky. Jak říká Martin Polák, některá místa proto zůstala stále nepřístupná.
9: Kaple třeba v rámci dispozice toho hradu přístupná nebude nikdy.
2: Kastelán hradu Miloš Roušek ale dodává, že nabídli klientům náhradu.
10: Tak máme připravený dole v přízemí několik krátkých filmů, které mohou zprostředkovat to, jak to vypadá v těch prostorách, kam se případně někteří z těch klientů nedostanou.
2: Tak jak se vám to líbilo?
4: Byli spokojený.
2: A klienti taky.
4: Nadšený, jakoby i když to někdo to chápe víc, někdo míň, ale zas to je prostě pro ně změna.
2: Dodává Edita Jelínková. Památku si nakonec prohlédlo více než 75 lidí s handicapem. Z hradu Kunětická hora Radě Kubínková. Radiožurnál.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I po celou noc.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Ministr zdravotnictví probíral s prezidenty změny ve zdravotnictví. Izrael v reakci na britské sankce vůči nelegálním izraelským osadám uzavře britský konzulát a zakáže vstup 12 Britům. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. A dnes bude na východě zpočátku jasno, v Čechách zatím.